0: Naši dnešní milí a vzácní hosté už sedí na jevišti. Po mé pravici ředitel Centra Paraple David Lukeš.
1: Dobrý den.
0: A po mé levici v Ungeltu už po léta zdomácněli herec, zpěvák, skladatel, textař Igor Orozovič.
2: Dobré dopoledne.
0: Tahle sestava není náhodná, protože my 10. července zahrajeme na letní scéně našeho divadla na Hradčanském Novém Světě charitativní představení Brácha s Veronikou Kek-Kubařovou, Markem Němcem a přítomným Igorem Orozovičem. No a výtěžek z tohoto představení poputuje právě na konto Centra Paraple. Paraple slaví 30 let své existence, k 30 nám se fofrem blížíme i my, takže to bude svým způsobem společná oslava. Jak se to vůbec zrodilo, to bratrství Ungeltu a Paraplete? Já jsem o Parapleti hodně četl a slyšel, a tak jsem se rozhodl, že ho chci spatřit na vlastní oči. A tak jsem tam dorazil, přátelé, a to, co jsem spatřil, mě ohromilo. Tolik pozitivní energie, tolik radostných, usměvavých lidí pod jednou střechou jsem dlouho neviděl. Ti vozičkáři hráli ping-pong, bavili se, smáli se, strefovali se do koše, takže hráli i košíkovou. No bylo to opojné pro mě. A řekl jsem si, Ungelce s Parapletem bude kámošit. A tak jsem se seznámil s Davidem Lukešem, opravdu jsme si, myslím, padli do oka. Mimochodem jsme oba bývali boxeři, viď? Takže jsme k sobě měli i respekt. No a tak se zrodil ten nápad na toho 10. července, na ten charitativní večer. Tolik úvodem, Parapleti zatleskejme za to, že vůbec jsou. Nicméně teď pozvu jiného, dalšího vzácného hosta na scénu, protože to Paraple, jak jsem pravil, budu si povídat hlavně s Davidem, ale vzniklo před 30 lety a u toho ještě David Lukeš nebyl. Zakladatelkou a první ředitelkou Paraplete je paní doktorka Alena Kábrtová. Já vás prosím, pojďte mezi nás. Paní doktorko, jak se zrodil ten nápad před 30 lety? Co bylo vaší nebo je vaší profesí a co vás k tomu motivovalo?
3: Ten nápad se zrodil postupně, on se zrodil už vlastně trošičku dřív. My jsme už někdy před rokem 1989, několik let, jako dobrovolníci pomáhali, já jsem klinický psycholog, a s kolegy, s manželem, který je technik na vozíku, a s kolegyní, která je fyzioterapeutka, ergoterapeutka, paní Faltinková, jsme pomáhali tenkrát lidem, kteří začínali na vozíku nebo byli na vozíku třeba už delší dobu po poranění míchy a kteří nechci nevyužili všech možností, které měli. Tenkrát, kdysi dávno, ono je už to strašně moc let, tak tenkrát to bylo trošku jiné v oblasti rehabilitace a spoustu toho, co se týká soběstačnosti, se prostě lidé učili od sebe navzájem. Byla samozřejmě taky rehabilitace pro lidi s poškozením míchy, ale byla na podstatně nižší úrovni, než je dneska, naštěstí. A naštěstí pro dnešek teda. No a tak my jsme nejdřív pomáhali, pak jsme dělali takový týdny, protože jsme všichni pracovali v oboru jako psycholožka, kolegyně, jako rehabilitační a tak dále. No a potom jsme začali dělat takové týdenní soustředění pod různými hlavičkami a po roce 89 jsme založili organizaci spolu s kamarády na vozíku, organizaci lidí s poškozením míchy. Tenkrát se jmenovala Svaz paraplegiků, dneska po řadě let se přejmenovala na CEPA, Česká asociace paraplegiků. My jsme ji založili v roce 1990, hnedka po revoluci. Taky s naším kamarádem Honzou Kašparem, na toho jsem zapomněla, ten v tom taky figuroval, herec, původně kulisák divadla Járy Cimrmana. Ten nás vlastně přivedl k panu Svěrákovi. No a pak už to běželo do roku 1994, kdy jsme postupně jaksi přidávali na těch aktivitách, až jsme zjistili, že k tomu potřebujeme, kromě toho svazu paraplegiků, prostě místo, adresu,
0: právě kontakty, najít prostory, najít prostory, finance, najít personál. A to všechno se rodilo ve vaší hlavě. A
3: no, v našich společných hlavách. Já jsem byla takový tahoun, který posléze z části, ne úplně, ale z části musel odložit psychologii a velmi klopotnou cestou se ze mě stala manažerka a posléze ředitelka centra Paraple. Ale postupně díky, tenkrát byly takové, po roce 89 byly takové doby, kdy vznikala řada takových subjektů, postupně my jsme byli jedni z prvních, a tak jsme postupně na to velmi složitě získávali jak ten prostor, tak ty peníze. Ten prostor jsme získali jednoznačně kvůli Zdeňku Svěrákovi. Protože bez něj tenkrát prostě v konkurenci toho, že v tomhle prostoru bude soukromá prádelna, v tomhle prostoru se bude prodávat, v tomhle prostoru bude tohle. Snažili jsme se 3 roky.
0: A nešlo to a přišel pan Svěrák.
3: Pak jsme poprosili o pomoc právě toho kamaráda Honzu Kašpara. Říkali jsme: Honzo, máme velký problém, prosím tě, pomoz. Jo. Jeho první vlastně pomoc taková nám byla. My jsme nacvičovali vlastně s lidmi novými po poranění Míchy pořád dokola velmi podobné věci. Přesuny z vozíku, přesuny z lůžka na vozík, přesuny z vozíku do auta. A Honza nám jednou říkal: prosím vás, proč to nenatáčíte? To těm lidem můžete nejdřív promítnout a pak to s nima budete trénovat, ale oni už budou vědět, co a jak. Jo, a my jsme říkali tenkrát kamery v roce 1990, to jsme nikdo neměl, a Honza, vlastně to bylo ještě, pardon, v roce 89, tak, před revolucí. A Honza tenkrát říkal: no, já vám to natočím, ale nesmíte nikde říkat, kdo to točil, nebo budete v průšvihu. My jsme samozřejmě nevěděli, že to je kamera videožurnálu. Honza nám skutečně přijel na takový týdenní soustředění, tam nám poctivě všechno natáčel, jsme byli nadšený, a pozval tam Zdeňka Svěráka, aby prostě na 2 dny, že pozve kamaráda, kamarádem byl Zdeněk Svěrák.
0: A to už byl skrytý záměr, jak pomoc parapleti, přidáme k parapleti pana Svěráka. No a jak se stal následně z pana Svěráka přímo prezident?
3: Stalo se to tak, že opět koncem roku 1993, kdy jsme získali, předtím na jaře jsme získali pronájmem nějaké malé prostory, kde jsme chtěli provozovat centrum informací a pomoci pro lidi s poškozením Míchy. A v létě jsme si to vlastně vlastními silami a za vlastní peníze soukromí upravili. A na podzim nám řekli, že tam bude prádelna. Že to, co nám slibovali, že bude na dlouhá léta, tak už nebude na dlouhá léta, že tam bude prádelna. My jsme se tenkrát obraceli, kam jsme mohli. A nešlo, nic nevyšlo, tak jsme se dali dohromady zase hlavy s Honzou Kašparem a sezvali jsme společně několik přátel, tenkrát 17. prosince 1993 to bylo. A s těmi jsme se sešli, byla tam, Honza pozval Olgu Havlovou, pozval Zdeňka Svěráka, já jsem pozvala nějaký svý takový přátelé, takový trošku jako co měli jaksi možnost, nebo jsme si mysleli, že by mohli poradit, pomoct. No a tenkrát se ta myšlenka ujala, Olga Havlová nám pomáhala vlastně už několikátým rokem nějak jako drobně, když jsme potřebovali, ale Zdeňkovi ta myšlenka tím, že asi s námi byl na tom týdenním pobytu, ty 2 dny tedy, tak mu asi nějak utkvěla v hlavě a on pak mi volal někdy v lednu, začátkem roku 94, a říkal, že už to má vymyšlený, že uděláme centrum Paraple, že to nazvem Paraple, to naše centrum informací a pomoci, a že prostě se domluví v České televizi, že už to nějak jako začal předjednávat, že požádá, jestli by tenkrát ještě nebyly charitativní pořady, možná byly adventní koncerty, to nevím jistě, ale jinak ne, a že požádá, aby se udělala takový pořad, kterým bude provázet a ke kterým udělá scénář, a ten pořad se bude jmenovat Dobročinná akademie, a požádá prostě lidi o sounáležitost, o podporu lidí s poškozením Míchy. A stalo se, skutečně se nám sešel 1 000 000 korun, tenkrát obrovská částka pro nás. A se Zdeňkem Svěrákem jsme poctivě obcházeli různé Prahy, Prahu 10, Prahu 9 a tak, až jsme získali nový prostory na pronájem. Za ty peníze jsme je upravili a v roce 94 v září jsme otevřeli centrum Paraple.
0: No to je nádherný. Takhle to bylo. Ale paní doktorko, neodpověděla jste mi na dotaz, jak se z pana Svěráka stal prezident. Koho to napadlo, že ho takhle pojmenujete, otitulujete?
3: Tenkrát se to nosilo. Tenkrát kde jaká organizace neměla předsedu, ale měla prezidenta. A tak nám se to zalíbilo. No a vzniklo to tak, že my jsme úplně původně, když jsme prostě věděli, že bude ta dobročinná akademie, tak jsme se obraceli na jednu velkou nejmenovanou agenturu PR a prostě takovou tenhle typ agentury a radili jsme se s nimi, jak to udělat, že bychom potřebovali založit nějaký konto účelový a oni nám tenkrát řekli, fajn, my založíme nadaci. A tam půjdou ty peníze a my vám je budeme dávat. A my jsme řekli, že respektive já jsem tenkrát jako pípla, protože jsme byli ještě malí, začínající a byli jsme vděční za každou pomoc. Já jsem říkala, no tak jo, ale my to založíme my. A teď najednou vznik rozpor. Tím o nás ta agentura ztratila zájem. A my jsme si řekli, my máme občanské sdružení, nebudeme zakládat nadaci, založíme účelové konto. A to účelové konto mělo správní radu a my jsme do čela té správní rady, tam bylo několik lidí, jako pan Uhlíř, pan Svěrák, pan profesor Pavko a několik takových lidí. A my jsme do čela té správní rady se domluvili a postavili Zdeňka Svěráka a nazvali jsme to hrdě prezident správní rady a on se pak teda stal prezidentem Centra Paraple.
0: No. Za to, že jste nám takhle precizně zpřítomnila minulost a vlastně začátky Centra Paraple, té moc děkujeme. Paní doktorka Alena Kábrtová, děkujeme.
3: Děkuju.
0: Děkujeme. Součástí této rozhlasové hodinky jsou obvykle tři písně. My tady máme Oroziče, takže třikrát nám zapěje právě Igor. Tady je první song Oroziče.
1: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

Kristoste, člověče, tvore, šelmo a klíště, nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splá.

0: Tleskáme Igoru Orozovičovi, který je zároveň autorem hudby a textu. Jak se zrodil Holubý muž? Je součástí alba a o tom nám taky pověz.
1: Ano, ano. Tak album se jmenuje Když chlap svléká tmu, což je taky jedna z takových písních titulní pro nás, protože už vlastně 2 roky děláme koncerty s tímhletím podtitulem Když chlap svléká tmu, tak to všecko začalo tady tím jako sloganem. Ale vlastně Holubýho muže jsem napsal přímo pro to album jako takovou otvírací pozitivní písničku, protože ta píseň Když chlap svléká tmu je taková trochu artovější a mohla by leckoho třeba odradit až možná, nebo vystrašit. Tak jsme chtěli takovou veselější, do které jsem si vlastně i zakomponoval takový odkazy na ty písničky, které vlastně tam zazní.
0: To album je důsledně autorské, tam...
1: Kromě tady...
0: Pár textů napsal i někdo.
1: Kromě jiný, písně Deště, kde napsal text pan Halas, tak to jsou moje písničky, no. A tu jsem zhudebnil takovou básničku krásnou, takže a vlastně i na koncertech máme pár dalších básní, které jako jsem zhudebnil.
0: Takže, Igore, děkujeme. Teďka dáme slovo Davidovi. Davide, řekněme všem, že ty jsi vystudovaný právník, také se tomu věnoval profesionálně. Nicméně, promiň, začnu velmi osobní otázkou, jak se odsnul na vozíčku?
2: Tak ještě jednou zdravím teda v poledne a všechny ty, co vaří, nejenom teda ženy, ale i muže, co vaří, nechávají ženy odpočívat.
0: Takových moc není asi, víš?
2: Já myslím, že jich je čím dál tím víc, určitě. Já zrovna vařím třeba, takže, ale moje žena vaří taky. Takže jak jsem se dostal na vozík, tak byl takový krásný letní den. Bylo to 4 dny po narozkách, který mám shodou okolností 10. července, kdy je představení Brácha. Takže kdybyste mi chtěli popřát a já tam budu taky shodou náhodou. Takže jsme to takhle...
0: Které budeš slavit, prozradíš?
2: Budeme 43 a z toho právě 23 let jsem na vozejku. Takže 4 dny po narozkách jsem si skočil do vody, když jsme byli na fotbalovém...
0: 20-letý kluk, jo?
2: 20-letý kluk, no ještě taková skoro tabula.
0: Tak si hodil, ale... skákal si do vody, to je nejčastější.
2: Přesně tak. Přijde. Já jsem byl fotbalový turnaj a během toho jsme se šli osvěžit do teda zakázaného místa, protože to je zásobárna pitné vody.
0: Nějaký lom nebo něco, ne?
2: Byl to potok. Potok. Teď, když jsem tam byl pár lidem jsem to teď ukazoval a říkali, že tam je vody po kolena, ale přísahám, že tenkrát tam byly 2 metry, jako. Ale ono té vody je míň a míň. Takže jinak ta voda potom je zásobárna pitné vody pro vlastně celý západní Čechy, protože to teče do Nýrský přehrady a dokonce občas taky dělám taky básničky, říkám tomu smíchy z míchy, protože je to taky ten absolutní rým, tak tam jsem měl básničku při skoku do řeky u hlavy. Zlomil jsem se u hlavy.
0: To je na potlesk. To souvisí s tím, co jsem zažil v tom parapleti. Opravdu tolik usměvavých lidí, co se rádi baví a mají dar sebeironie, to bylo mimořádné, takže teď nám to...
2: Já děkuju, protože to je poprvé, co jsem to mohl říct na pódiu. Jako. No, já jich mám jako víc v zásobě, takže...
0: Třeba je uplatníš, prosím
2: tě. No možná, tak
0: prosaď
2: jasně.
0: Se.
2: Lehce no, si říkám, vangaž má tady.
0: Hošík... Jak tenhle hošík na vozíku začal studovat práva?
2: No to byla blbost. To já jsem teď koukal na J.K. Tlusťocha, jako malé, jako jestli víte, co to je, takový ten seriál, já mám moc rád psy a on měl takovýho roztomilýho buldoka. A mně se líbilo, jak to tam všechno se odehrává. Ještě předtím jsem s Bobičkou koukal na Dallas, kde se mi líbilo, jak vyjíždějí do té kanceláře a jsou ředitelé, což se mi taky splnilo, takže já jsem trošku odkojený seriálama, ale ta právničina, já jsem chtěl být soudce a z pohledu vozejku, i když máme jednoho kolegu na vozejku, co dělá soudce, tak jsem pak poznal, jak je to komplikovaný a hlavně vzhledem k tomu, jak je ten náš systém práva, tak i kdyby ty důkazy prostě nebyly dostateční, tak musíte osvobodit i někoho, o někom, bokom prokazatelně víte, že vlastně to udělal. A když tam jsou taky trestní činy, jakože se ubližuje dětem, ženám, starým lidem, tak to bych asi nedal. Takže postupem času přes nějaký komerční prostředí jsem se víc začal věnovat třeba marketingu, tomu, co mě jako baví, focení a tak dále. No a pak jsem se až přes to všechno a díky tomu samozřejmě sám, že sám jsem na vozíku dostal k parapleti.
0: No, mezi tím se David Lukeš oženil, je otcem 13-letého dnes.
2: To jsem stihl dvakrát dokonce.
0: No vidíš, 13-letého syna.
2: To je jenom jeden ten. No.
0: Nevzdává život, je aktivní sportovec a víte, čemu holduje? Rugby na vozíčku. To vůbec existuje? Mě to šokovalo.
2: Existuje.
0: Asi box, ten náš box na vozíčku.
2: Box na vozíku je taky.
0: Prosím tě.
2: No jo, vypadá to trošku směšně, protože se snaží na sebe dosáhnout. Co se takhle jako zakloníte a on nemá šanci, takže to je trošku, ale jako to jako jo. Ale na rugby se řežem taky. A někdo to trošku tak jako, že mu to připomíná autička na autodromu, když do sebe jako narážíme. Ale můžete se na to podívat na YouTube, tam jsou takový ty nejvíc akční záběry a pak, když to někdo vidí v realitě, tak ono třeba není takový, ale je důležitý říct, že vlastně je to jediný kolektivní sport pro lidi, kteří mají stejný handicap jako já, tudíž nemají jenom nohy postižený, když to tak řeknu jednoduše, ale částečně handicapy i v rukou, protože já třeba nehybu prsty, nemám jako inervovaný tricepsy, takže je to prostě šance, jak my můžeme i kolektivně se zapojit do sportu.
0: A obecně vzato, jak David Lukeš vidí kvalitu služeb pro vozičkáře dnes obecně ve společenských prostorech?
2: Celkově si myslím, že se máme, a teď nejenom z pohledu na vozíku v České republice, fakt dobře. Mm-hmm. Jako už jenom to, že si tady svobodně můžeme povídat, je zázrak, protože kdyby to bylo před 89., tak já jsem zavřený někde v ústavu, ty možná taky. A
0: já pro jinou jinakost, ano. Já jsem to tajil, tu homosexualitu. Když sedíš na vozíku, se utajit
2: to nedá. I když bych před sebe hodil nějakou deku. Ale, no, takže určitě tohle je základ, jinak si myslím, že se to postupně mění k lepšímu, jsou tady nějaký závazky, vlastně hodně se to tlačí, pořád jsme samozřejmě hodně bariéroví, jak v našich hlavách, tak v okolí. Stačí jenom, když tady odsaď vyjdete, ať půjdete doleva, doprava, tak všude narazíte na architektonické bariéry, ale na druhou stranu je tady fakt spousta skvělých lidí, dobrých lidí a já, když třeba cestuju takhle po městě a potřebu pomoc několikrát, tak se mi nikdy nestane, že by mě někdo odmítl a díky tomu si tak hezky popovídáme a tak, takže je to fajn.
0: A kdo u vás hledá útočiště? Já jsem se tam minule potkal, rádi jsme se viděli s Potměšilem, kolegou hercem. Ten ovšem tam nebyl dlouhodobě, v podstatě jednorázově přišel se léčit. Takže jaká je struktura těch vašich klientů, smím se zeptat, odborně?
2: Je to vlastně různé. Nejčastěji jsou to lidi, kteří se do té situace dostanou nově, to znamená, že buď po tom úrazu nebo po tom poranění míchy jako následkem nemoci jsou úplně v nové situaci, jsou čerstvě, jdou třeba z toho rehabilitačního ústavu. Ale i spousta lidí, kteří právě v průběhu života stejně jako Honza se jim změní situace, že najednou se stane buď úraz po úraze, nebo se životní situace změní, já nevím, zemře vám pečující osoba a tak dále a řeší teď najednou, co dál, prostě je to pro ně taky nová situace, takže my vždycky reagujeme na nějaký nový situace a snažíme se tou službou i preventovat to, aby když se taková nová situace stane, aby na to lidi byli co nejvíc připravení.
0: Možná hloupý dotaz, ale teď mě napadá, ti lidi si platí něco za to, že pobývají v centru Paraple?
2: Platí si to, co my můžeme vlastně i nám umožňuje zákon o sociálních službách, v rámci kterého jsme vázeni, protože naše služba je sociální služba, sociální rehabilitace a vychází to na ty 3 týdny, záleží podle toho, jak kdo potřebuje, jaké množství péče, to mezi 12 a 15 tisíci a měl by to pokrýt příspěvek na péči, který ty lidi většinou pobírají.
0: Tak to zní taky povzbudivě. Tak já ti v tuto chvíli děkuji. Davide,
2: já taky.
0: Igor teď nebude zpívat, Igor je prvotřídní herec, takže on nám zahraje, protože součástí této rozhlasové hodinky je také ukázka z archivu Českého rozhlasu a tam jsme objevili rozhlasovou hru Bezruký František. O ten nápak Igor poví.
3: Nemůžu pracovat, když nepracujete vy, to znamená bez světla a topení. Mohl bych si svítit a topit svíčkou, ale to se...

0: Oheň, bez kterého by neexistovala naše vyspělá civilizace. Vosk od včel, jejichž společenství funguje daleko lépe než to lidské. Včely nikdy nespí. Dokáží vyprodukovat zázračné tekutiny, které vyléčí každou nemoc. A jak to, že vosk sám o sobě nehoří a knot sám o sobě nehoří a dohromady hoří? Jinak svíčkou taky můžeme změřit čas, vytvořit pečeť nebo voskem napustit papír, takže lodička z něj se nepotopí. A dneska se naučíme svíčku vyrábět, protože důležité není jenom věcem rozumět, ale také je umět a tím pádem umět se o sebe postarat. Kdo s námi vyrábět nechce, nemusí. Ale nebude si s námi večer číst příběh o tom, jak člověk pravěký vynalezl oheň.
1: Dobrý den, já to klidně zkusím.
2: Já taky, jestli to nevadí.
1: Taky,
3: já klidně taky.
0: Tak já taky. Jmenuji se František Bakule a jsem váš nový učitel. Vítejte v Jedličkově ústavu, ve vašem novém domově.
4: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte rozpravy Milana Hajna z divadla Ungelt. Mými hosty jsou David Lukeš a Igor Orozovič. Igor Orozovič teď připomněl rozhlasovou hru Bezruký František, nicméně původně měla divadelní podobu. A ty jsi byl iniciátorem vzniku takové hry, tak povídej.
5: Ano, ano, to je hodně dlouhý povídání.
4: Tak ho zkrač.
5: Právě. No, to vzniklo takovou náhodou, když jsem kdysi s kamarádama seděl v hospodě, tam vzniká většina velkých věcí. A kamarád kamarádky mi vyprávěl, že pochází z vesničky Jamné nad Orlicí, kde končí silnice v horách, takový poetický místo, a všichni se tam jmenou Černohous nebo Filip. Tam opravdu, když jsme byli, tak tam na hřbitově jsou opravdu ty náhrobní desky a tam jsou fakt jenom Černohousové a Filipové. I nynější starosté, myslím, Filip dokonce. A že o tom tak pochází Bezruký František. A já jsem říkal, jaký Bezruký František. A on mi začal vyprávět tenhle ten příběh kluka, který se narodil bez rukou. A v roce 1900 kolik, asi 13 nebo kolik, a, nebo 3, a vlastně byl potom, byl tak...
4: 1903, to by mu bylo teď přes 120 let, ne?
5: No právě, k tomu se dostanu.
4: Ano.
5: 1903, a tekon měl, my jsme tam byli tekon zrovna v Jamném nad Orlicí, jsme slavili 120 let Bezrukého Františka a poprvé v životě se sešla celá jeho rodina. A díky Honzovi Šepkovi, který s námi taky, tak se k nám dostal do té naší party, ten zase mu udělal sochu a dokázal, že se po něm pojmenoval v Jamném nad Orlicí tekonc park Bezrukého Františka.
4: No, to je krásné.
5: Takže ten příběh pokračuje dál a bylo to hrozně krásné setkání, opravdu. A tak vlastně já jsem ten příběh měl dlouho v hlavě, protože to je takový, my tomu říkáme český Forrest Gump, to byl vlastně jeden z prvních chovanců Jedličkova ústavu právě. A stal se z něj takový úspěšný podnikatel. Dokonce byl v Americe s tím sborem Bakulčata, potřásl si nohou s prezidentem bývalým i současným americkým tehdy teda. Dokonce byl na audienci v Lánech u Tomáše Garrigua Masaryka. Od Henryho Forda dostal Fordku, kterou řídil nohama. Existují z toho videa. A právě dělal přednášky o tom, co se dá všechno dokázat vlastní pílí. Oni tam měli v té jedličkárně heslo Chci a proto umím, které vymyslel ten učitel František Bakule, kterého hraje já. A je to prostě strašně krásný příběh, pořád se to hraje. A dokonce...
4: Hraje se to v divadle.
5: Pod Palmovkou.
4: Pod Palmovkou.
5: Ano, ano, ano, ano. V divadle
4: no
5: pod Palmovkou.
4: A v rozhlase se ta hra natočila se stejným obsazením?
5: Jo, víceméně. Tak pod Palmovkou tam nehrajou děti, divadlo snese mnohem větší stylizaci, takže tam to všechno hrál Jakub Albrecht. Teď to tam hraje Vojta Filip, Kuba si s tím taky zničil záda trošku, takže plotínky, ale tam v zásadě je to ta samá hra. Hudbu jsme dělali s Ivanem Acherem dohromady a právě dokonce jsme to spojili v tom to představení v divadle pod Palmovkou právě s, zase s Umunem, což je uskupení lidí, malíři malující ústy a nohami. Je to mezinárodní uskupení vlastně také lidí na vozíčku. Nevím přesně, jak tam je, jaké mají postižení, ale je to prostě mezinárodní organizace. A já jsem jim dal přečíst ten životopis, protože Bezruký František o sobě napsal 2 životopisy, napsal knížky, jako fakt strašně zajímavá osobnost. A já jsem jim nechal přečíst ten jeho životopis nebo knížku o něm a oni na základě toho namalovali obrazy a ty tam vždycky při tom měli tam výstavu a při tom představení vždycky jsou ve foaje ty obrazy od těchto těch lidí malujících malířů, malujících ústy. Ano.

0: kolika ti let se dožil?
1: Myslím, že mu bylo nějakých 57, nebo přes 50. Mně se to plete s tím, že myslím, že to bylo v roce 50.
0: Mohl mít potomky?
1: Měl, tak tam byla právě jeho dcera, kterou jsme konečně, já jsem jí tehdy nedohledal, jinak jsme se dohledali ledas co, ale tak tam byl, jo, měl dvě manželky a myslím, že...
0: Jako Lukáš.
1: Myslím, že dokonce tři děti a opravdu fakt...
0: To tě předstí.
1: No ale ještě, že jo, se dá.
2: Není všemnou konec.
1: Ledas co stíhnout.
0: No a Igore, teď tě vyspovídám, nebo spíš si připomenu, že Podamu si začal v Ostravě, tam měl Orozovič velkou éru, tři figury mladistvého krasavce ostravské činohry, připomeň.
1: Nějaký ostravský ty, jo.
0: Jaké důležité mi ti Filipa, to jsme hráli spolu mimochodem.
1: Jaké důležité mi ti Filipa, ano.
0: Tu roličeka.
1: Amáde, já jsem tam třeba hrál, ano. To jsem měl rád. Baladu pro banditu, Nikola Šohel.
0: No, všechno titulní role.
1: No, krásný. Donaha, to se ještě, já už tam moc nejezdím, teda Holé dupy, takový muzikál, tak to tak, tam taky jsme hráli, až se to hraje do dneška.
0: A pak dostal nabídku do Národního divadla.
1: Vlastně tím to začínalo vlastně ještě.
0: No, další titulní role. Tomu se nedalo odolat, nebo si zvažoval, jestli půjdeš do Národního divadla?
1: Do Prahy, jako, no, zvažoval. Já vždycky všecko hned nejdřív odmítnu. Já jsem takový, vždycky vidím na všem spíš ty negativa, ale pak jsem si to rozmyslel a šel jsem rád. Protože jsem si říkal, že když už do Prahy, tak aspoň, že to je hezký návrat a že přece jenom mi to zajistí nějakou jako jistotu, protože člověk nikdy neví, jak v tom hereckém světě uspěje nebo neuspěje. Ale nechtělo se mi, protože jsem tam měl zrovna, že to bylo zrovna v té Ostravě takový pěkně rozjetý. Hrál jsem, ani se mi nechtělo je opouštět, protože jsem měl nějakou zodpovědnost za ten repertoár, ale zase takovýhle nabídky se úplně neodmítají. A zároveň jsem viděl, že do té Prahy zpátky chci, protože přece jenom jsem rodilý Pražák a
0: se srbskými kořeny.
1: Ano. Ano, částečně jsem Pražák a stýskalo se mi po Praze.
0: Takže Igor dorazil do Národního divadla. Nějaká stěžejní role, která se ti teď...
1: Jo, tam mi říká Švanda Dudák, ano.
0: To jsem taky hrál, teda. Taky, no, Rozobič mi
1: my máme
0: stejný, kradl role.
1: My máme spolu stejný repertoár.
0: Ale já v Českém Těšině, on v Národním divadle.
1: Ale teď mám velikou radost. Hraju Klaudia v Hamletovi, co dělali skutři nynější šéfové. A to mě baví, to je pěkná role, pěkný záporák, zábavný. No.
0: No nicméně do nejširšího povědomí tě samozřejmě uvádí média, televize, film, takže Polda. No tam si překvapivě vycouval, všichni se drží, takové šance
1: ale
0: a Igor
1: to je pravda,
0: dokázal říct, to stačí.
1: To jsem tehdy měl takový pocit, že už jsem tam si odehrál, co jsem potřeboval a já nemám rád úplně ty natahované seriály, protože prostě mám hodně představení večerních a nemám úplně od Boha baterky, abych nemusel, protože se stává třeba ve 4-5 ráno na ty natáčení a pak se běží mě to trošku přestalo dávat smysl jako energetický, prostě jsem si neužíval ani to natáčení, ani ty představení, tak
0: no
1: jsem se přestačilo.
0: No a kromě toho všestranný umělec potřebuje skládat,
1: no,
0: texty,
1: žít trošku, no, já jsem právě vždycky říkal, že jsem v té době neměl ani čas
0: počinu,
1: ani na sex, ano. Právě, jako, že...
0: Na
1: že
0: co bys fakt, neměl
1: že
0: čas?
1: Že jsem neměl tehdy čas ani na sex, jsem vždycky říkal. A to mi přišlo, že to fakt
0: to
1: pak strádá jako smysl ten život, podle mě. Takže ne, ale právě jsem spíš chtěl dělat projekty, které by mě posouvaly dál, že přišlo mi blbý jenom kvůli slávě a penězům se zakotvit v seriálu, což byla fajn práce, pak jsem se tam i vrátil na posledních 8 dílů teď, ale vlastně díky tomu jsem mohl udělat toho Bezrukýho Frantíka, což byl můj životní projekt, nebo Lazaruse, což je muzikál Davida Bowieho, ten se hraje zase v divadle komedie a to je taky věc, která mě posunula světelný.
0: A nezapomněl jsi ještě na jedno divadlo?
1: Ano. Ale tam bych bral ten vrchol teď až po Poldovi, který úplně skončil, což je představení Brácha, které hrajeme teď a je to moje největší taky divadelní radost, aniž bych chtěl nějak jako tady, jak to říct, no, pochlebovat tomu, prosazovat Ungeld vůbec samozřejmě, ale ne, je to opravdu veliká radost, režisér Pavel Ondruch.
0: Je to veliké představení, ano.
1: Je to fakt krásné.
0: Režíroval náš
1: umělecký šéf. Se dá udělat veliká věc, jako je to takový důkaz s Veronikou Kubařovou, Gek Kubařovou a s Markem Němcem.
0: Igor se ovšem objevil v Bráchovi už ve svém třetím představení v Ungeltu, připomeňme Kurtizánu, to byl tvůj vstup do Ungeltu a pak vlastně náš komorní muzikál touha jménem Einaudi s Martou Kubišovou a Anetou Langerovou. Tak teď se rozespíval hlavně, máš před sebou turné velké také, že jo?
1: Ano. Jo, tak
0: nerve se to v tobě, neuvažuješ o tom, že se staneš třeba šanzoniérem a občas si zahraješ, jako zatím?
1: To uvidíme, tak přece jenom to divadlo je moje hlavní práce nebo herectví zatím, ale teď se snažím dělat na 100% oboje, no, takže je to trošku náročný to vecpat do toho života, ale zároveň se to navzájem doplňuje energeticky, že prostě ta hudba člověka nabije, o to více pak těším na představení v divadle, takže já mám trochu výhodu a můžu si to tak jako mixovat, což mi přijde dobrý. Já vždycky říkám, že umění je jenom jedno prostě, takže proč to nedělat všechno dohromady.
0: Tak můžeš si to namixovat i teď, povídal si dost, zase zpívej.

0: Dozněl duet, poznali jste hlasy Igora Orozoviče a Anety Langerové, nicméně tento duet, je to dávno, já znám v jiném podání a mimochodem z rozprav a zpíval si naživo dvakrát, poprvé tuším s Táňou Dykovou a podruhé s Veronikou Kekubařovou.
1: Ano.
0: Pokaždé to bylo jiné.
1: Tak já cestuju sám takhle po těch akcích a vždycky potřebuji někoho, kdo to se mnou zaspívá, takže vždycky někoho ukecáme a Veronka to se mnou ještě zpívá, Kubařová ještě jednou v JazzDoku na koncertě a protože Aneta Langerová nemá čas pořád jezdit kvůli jedný písničce se mnou na koncerty, tak to vždycky nějak vyřešíme, no.
0: Igore, co tě čeká v herecké oblasti? Něco, na co se výrazně těšíš? Třeba v Národním divadle nebo nějaký filmový nebo televizní projekt?
1: Jeden televizní projekt teď zvažu, protože fakt je to časově tak všechno dohromady s těma koncertama náročný a tak jsem si vlastně dal takový necelý půl rok od divadla od zkoušení Voraz, protože kolem toho alba je to fakt strašný fičák a hodně práce, ale příští rok budu dělat v Národním divadle dvě věci, takže tam si zase odskočím zpátky k divadlu. No. Docela jedna věc bude zajímavá na nové scéně, to bude o privatizaci, téma privatizace a devadesátky a tak dále, nebo devadesátky a teda spíš to, co následovalo, tak to bude hodně zajímavý.
0: Současná česká hra.
1: Současná česká hra s mladými režiséry, tak na to se těším, že rád potkávám nový lidi a už mi to trochu chybělo teď potkat někoho
0: nového. Ty novýho. Nepotřebuješ omlazovat ještě.
1: No, ale je to dobrý, protože se to všechno strašně rychle mění i ty pohledy na svět, tak je dobrý si to osvěžovat. A potom budeme dělat, teď si nespomenu na to jméno, ale s významným ruským režisérem, teda, který žije teď v Americe, tak budeme dělat představení Tři mušketýři, což je ale teda fúze něčeho ještě 20 000 mil pod mořem. Nějaká taková zajímavá věc o fantazii, tak to bude hrozně hezký, to bude rodinný představení, ale ten režisér sám o sobě je dost takový experimentální.
0: Igore, díky. Davide, jaká je současnost Paraplete? S čím se potýkáš eventuálně? Co tě hřeje a povzbuzuje? Na co se těšíš?
2: Těšíme se na léto, protože i díky panu Svěrákovi jsme spojení s divadlem a letos už máme za sebou dvě charitativní divadla právě s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana a s Davidským divadlem a těšíme se na vás na letní scénu a máme jedny Shakespeareovské slavnosti. A byl jsem i rád, že jsem tady slyšel, že Alena Kábertová říkala, že už se nikdy v minulosti zvažovala nadace, protože my nad tím přemýšlíme teď podobně, protože jak rosteme, jsme opravdu velký, tak to jsou věci, které nás čekají jako hodně strategie, strategické povídání a z těch akcí, krom těch divadel, tak v létě máme třeba charitativní golf. Na podzim nás čeká právě 30 let, to bude spojený s nějakým kulturním představením a aukcí charitativní.
0: Stardance
2: a bude. Právě v listopadu potom, nebo respektive začne Stardance a v listopadu 23. listopadu
0: celý jeden
2: je
0: večer
2: Stardance.
0: Je vždycky věnován vozičkářům, kde ten vozičkář trénuje. Musíte ho vozit na Kavčí hory nebo přijdou trénovat k vám do centra?
2: No, my máme u nás jako gumu v tělocvičně a na tom ten vozík jezdí hůř, takže oni jsou radši, když jdeme do studia nebo se najde prostor, kde jsou parkety, protože tam ten vozík sviští víc, ale je to tak, že vlastně ten večer předtím, ten šestý, protože my jsme tuším sedmý večer, tak jak to potom je, tak ty lidi přijedou v neděli a vlastně mají týden na to nacvičit to úvodní představení, což jako je fofr, ale myslím, že i pro všechny ty lidi kolem a nejenom ty, co se podílejí, jako ty tanečníci a ty VIP osobnosti, co tam jsou, ale celý ten ansábl lidí kolem, co kmitají, to je neuvěřitelný.
0: No, Davide, a je otorvačka, aby ten vozičkář byl ve Stardance, nebo naopak je musíte přemlouvat?
2: Jak se to vezme? My vybíráme lidi tím způsobem, že vlastně to pošleme do služby a každý se k tomu vyjádří.
0: Jak do služby?
2: Do služby, kterou my jako provozujeme vlastně, takže všem těm odbornostem, který pracují s lidma, ergoterapeuti, fyzioterapeuti a tak dále, aby každý nominoval ty lidi, kteří procházejí u nás.
0: Velká demokracie.
2: Tak se snažíme fungovat my u nás, no. Proto tam nám visí na zdi prezident Svěrák.
3: Jako teď už možná by to nebyl takový problém, ale v určitou chvíli.
2: Takže teď s nima pracujeme, s těma lidma, tak jakože právě jsou ty nominovaný a pak samozřejmě i to konzultujeme, aby jsme ty lidi nějak jako nezachytili v nějaký blbý třeba životní situaci, to se může stát. Pak jim zatelefonuju, nechám jim nějaký čas, ať se rozmyslí, ale už na letošek máme 5 lidí vybraných. Ale třeba jeden z těch lidí zrovna mi teď psal předevčírem, že to vypadá, že bude muset na velkou operaci, tak teprve uvidíme, jestli to pro českou televizi je zkousnutelný nebo ne.
0: Já občas hraju, tak ne každý večer Stardance má možnost vidět. Lukáš se objevil jako na vozičku, jako tanečník v tom pořadu?
2: Ne, já jsem tam v jiný roli a si nemyslím, že by to bylo jako v pořádku. Mám rád taky spousty rolí různých, rád dělám spousty věcí, ale je dobrý vědět, kde v tu chvíli je toho člověka místo a nějak rozložit síly. Nicméně jsem začal teď před pár týdny, měsíci tancovat právě s Katkou Bartůněk Hrstkovou, která tancovala s Vávrou Hradil. A to jsem vždycky si, mě to vždycky přišlo strašně postižený, jako vidět ten tanec na vozejku. A teď si jako po těch 7-8 lekcích už to vidím jinak. A jako je to obrovská dřina a říkal jsem, i kdyby z toho bylo jenom to, že získám nějakou kondici, fyzičku navíc, tak to je jedině dobře.
0: Tak Lukáši, do toho. Díky Stardance jsem měl pocit, že peněz máte dost a už žádné nepotřebujete, ale to je asi velký omyl myslet si tohle, že jo?
2: No, myslí si to hodně lidí a my v podstatě to ani nemáme možnost jako komunikovat jinak v tu chvíli, protože zase je pravda, že ta Česká televize tomu věnuje hodně úsilí. Vlastně samotný je to něco stojí a i ten přínos, který ten samotný večer má, a vlastně i Paraplay existuje, nějakým způsobem funguje dlouhodobě díky České televizi, takže sice tu částku, co my tam zveřejňujeme, neznamená, že bychom vybrali ten večer a pak po zbytek roku jsme dovybrali to, co musíme vybrat, protože v průběhu toho večera my komunikujeme částku třeba kolem 25 milionů a aktuálně máme rozpočet 80 milionů, z toho více 40 milionů potřebujeme sehnat od dárců individuálních nebo firemních a je to práce celý rok. Ale to, že můžou vlastně zveřejnit ten šek, tu podporu v rámci Stardance, je takový nějaký poděkování pro ně a samozřejmě, aby oni to mohli pozitivně odkomunikovat.
0: Držíme palce.
2: Děkujeme.

0: partnerkou v tomto duetu byla Igorovi Kateřina Marie Tichá. No a ty si vlastně zhudebnil báseň Františka Halase. Co tě k tomu přimělo?
1: Ano, ano, no vlastně za tuto tu písničku může Ungeld.
0: Prosím tě.
1: No, já to teda všude vždycky tak tajím to jméno, ale...
0: Netaj to.
1: Ale, ne, nemyslím Ungeld.
0: No,
1: ale
0: Ungeld
1: jako,
0: jsem měl na mysli
1: Ungeld,
0: já.
1: Ungeld ani já, ne. Ale vlastně to byl jeden z těch večerů, co jsme tady zpívali. A zpívali jsme tady, je to dávno právě s Táňou Dykovou. A ještě jsem pro ní chtěl nějakou písničku, chtěli jsme pro ní ještě jednu písničku, ona si pak vybrala nějakou jinou, ale on, Pavel Ondruch mi právě říkal, že ona má ráda Boženu Němcovou a vybral tady ten text, který jsem zhudebnil pro ten večer právě. Ale bylo to v takový pomalejší verzi ještě trošičku a posílali jsme to Táně a tý se to úplně nepozdávalo, nechtěl se jí to do toho zpívat, tak pak zpívala něco jiného, já jsem to hodil do šuplíku, to byla, a pak vlastně, když jsem měl kapelu, tak jsem si na to vzpomněl a tady tu písničku, trošku jsme tomu dali to tempo a zase znovu ožila, no.
0: No tak kluci, říkám vám, oběma kluci, začíná léto, jak s ním naložíme? Davide, máš rád léto?
2: Mám rád léto. Záleží na tom, jak moc teplý to léto je, protože lidi s poraněním míchy, obzvlášť ty krční leze, jako jsem já, co znamená, že to poranění je jako v krku, tak mají poruchu termoregulace. To znamená, že jakmile v létě jsou tyhle vedra, tak já se nepotím, což všichni říkají, to máš super, ne? Jako, říkám, no, jako, možná to mám super, že nesmrdím, ale uvařím se zevnitř. Takže jako v tu chvíli se musím jako nějak mechanicky ochlazovat, což ne, že by všechny plovárny byly bezbariérové a dalo by se na ně jednoduše dostávat, ale jinak obecně mám léto rád, protože tak jako voní od toho jara, prostě už teď je tam ten nástup, voní to, lidi mi přijde, že mají jako lepší náladu s tím přílivem toho sluníčka. Mám narozeniny. Je Ungeld, letní scéna.
0: Máš rád
2: jako,
0: moře?
2: Mám rád se na moře koukat spíš, než se v moři cákat, protože když v lesu, tak nemám rád, jak jsem od té soli, tak jak v obale.
0: S ženou a s klukem k moři ne.
2: Jezdím, ano, jezdím, ale spíš je to tak, jako, že třeba strávíme nějaký den u moře, aby samozřejmě si to Venda nebo manželka užili, ale potom rád cestuju. Takže spíš poznáváme tu krajinu, poznáváme lidi, poznáváme místní gastronomii a vždycky, když někam jedem, tak spíš třeba autem, ale i vylítáme.
0: Chalupaření, zahrádka, to není tvoje hobby.
2: I tohle může bejt, ale nemám chalupu ani zahrádku.
0: Ale bejt to může, dobře. Igora nepodezírám, že by měl chalupu a zahrádku. Ne, ani to, si tě neumím představit na zahrádce,
1: to
0: Igore.
1: To já časem třeba jako za 20 let třeba, jo. Ale,
0: no ale rád cestuješ. Takže léto ve znamení cest.
1: Jo. Já vždycky jsem trošku jako ve stresu vlastně z léta, protože se snažím ten čas, jak ho máme docela málo, jako toho volného času, tak se ho pak snažím tak strašně využít, že jsem z toho celý ve stresu, takže trošku se dostávám do vlastních pastí.
2: A pak onemocníte, ne?
1: A pak většinou přesně se to všechno úplně stane jinak, ale taky hraju už na letní scéně, taky mám narozeniny v létě, vy máte ty třicátiny, já mám čtyřicátiny letos a chytře jsem si tam dal zrovna hraní bráchy na ten den.
0: Hraješ na svůj narozeninový den bráchu?
1: No, všichni říkají, že jsi úplně zbláznil.
2: A kolikátýho to
1: je? 7. Já mám 7.
0: Já si to napíšu, abych to
1: prostě. Ano.
0: Já se snad dočkám a v srpnu oslavím kluci 78. To byla, doufám, optimistická tečka. Já jsem moc rád, že jste přišli, že jsi přijel. Takže přijel k nám David Lukeš.
3: Děkuji za pozvání.
0: Říkáš tomu, přijel jsem, přijedu?
2: My říkáme přišel, což spousta lidí se diví, říkáme já přejdu třeba silnici nebo tak, protože pro nás je to jako chůze, ale zase na druhou stranu, když se mě někdo zeptá, vejdete se tam, tak řeknu, jo, projedu. Jako neřeknu projdu, jako, protože by na ně tak jako, jo, jako, takže říkáme obojí a nějak mě to vůbec neuráží.
0: Takže děkuju, že jsi přišel.
2: Tak děkuju.
0: David Lukeš a děkujeme, že přišel, přiběh vlastně přímo Igor Orozovič.
1: Já jsem přijel
2: na skutru.
1: Já jsem přijel na skutru. A ještě jsem si, můžu si udělat reklamu, že vlastně mám v létě koncert, ještě jsem zapomněl, takže to budu mít ještě letní koncert. Takže já
0: no vidíš,
1: ještě
0: když to nevystřihnou, tak to tam bude.
1: Nevystřihávejte to.
0: a nevystřihněte ani to, že se rozloučil Hein. Loučí se principál divadla Ungeld a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hein. Na viděnou, naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Možná, že Freud by se zeptal, co máte s tím Prahem. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Vysvětlíme proč. Jednak vydavatelství, které je vaším dítětem, se jmenuje Prah, je to tak?
3: Praha.
2: Ano. A jednak teď zrovna v těchto dnech vychází knížka, která se jmenuje
3: Antarktida na Prahu konce.
2: Tak tedy otázka je, co máte podprahového ve svém vědomí?
3: Nevím, jestli podprahového, ale něco jako by mě nutilo celý život překračovat nějaké Prahy, které si nejspíš sám kladu před sebe. Možná někdo by to nazval laťkou, ale já tomu říkám Prah, protože to spíš cítím jako vstup do jiného světa, než přeskočení něčeho, co přede mnou stojí.
4: Co byl ten první práh, který jste přelezl, překročil?
3: To mohlo být něco už dávno, dávno v dětství, jo, ale
5: po 4.
3: Ale já osobně spíš cítím ten práh od doby, kdy jsem začal nějakým způsobem se osamostatňovat vnitřně, to znamená takovým tím vnitřním zráním.
4: To znamená, že třeba jaderná fyzika, kterou jste studoval, byl akt takového osamostatnění? Určitě tati nechtěl, abyste byl matematik.
3: Pro mě právě naopak to byl akt možná určitého sebeovládání a různé prostě vnitřní kázně, to ano, ale pro mě to nebyla cesta k obohacení, bylo to spíš tak jako pod vlivem okolností, bych řekl, to studium. A čím déle to trvalo, tím mě bylo jasnější, že mě to cizí.
2: Co nazýváte okolnostmi? Byl to tedy třeba kompromis mezi přáním otce a mezi tím, kam byste byl, býval, šel?
3: Tak byl to kompromis mezi tím a kromě toho mezi tím, kam bych se dostal a kam bych se nedostal vzhledem k různým kádrovým záležitostem a podobně. Čili byl to kompromis i s tehdejším vlastně režimem.
2: Kdy jste byl na vysoké? Od kdy do kdy?
3: Jo, víte, že přesně. Já myslím, že nějak tak od roku 82 do roku 87.
4: To je svým způsobem ale šťastná generace, která si odbyla potom možná rok vojny a v 89. rozepjala křídla.
3: No já jsem měl modrou knížku, takže
4: ušetřil
3: tu vojnu jsem teda, ale přišlo to akorát, že to rozepětí těch křídel přišlo ve chvíli, kdy člověk nějakým způsobem už byl na to připravený.
2: Vy jste místo té vojny, tím míním to časové období, pracoval v psychiatrické léčebně?
3: Nebyla to jako náhradní, tenkrát, že náhradní služba nebyla, možná jedině taková, jako jsem si sám zvolil. Já jsem tam hlídal počítač, takže to ještě tak jako trošku souviselo s tím vystudovaným oborem. Dokonce jsem se nazýval systémovým programátorem a v té psychiatrické léčebně nebylo tolik lidí, kteří by věděli, co to obnáší, takže stačilo ho vypínat a zapínat. Byl to rumunský počítač, takže když se rozbil, tak se čekalo třeba 14 dní, než přijedou servizáci z Rumunska.
2: Rumunský počítač. To existuje?
3: Ne, já nevím, jestli to dneska ještě existuje, ale neexistuje. Určitě to dneska existuje asi v 10 000krát menší podobě, než, než tenkrát. Tenkrát jsme kvůli tomu měli klimatizaci na sálu a tak dále.
2: RVHP.
3: Ale vzpomínám na to rád, protože za oknem byl park, krásně tam ptáci cvrlikali a já jsem tam teda studoval toho Freuda již zmíněného.
2: No vida.
3: A psal jsem.
2: V roce 90, to je to rozepnutí křídel, jste založil zmíněné vydavatelství, takže 10., 11. rokem to táhnete.
3: Takhle zpětně se řekne založilo, no ve skutečnosti člověk šel do něčeho, o čem neměl ani ponětí v té chvíli. Já jsem neměl ty zkušenosti, co měli třeba redaktoři z bývalých kamenných nakladatelství, kteří měli velký náskok samozřejmě, tak já jsem šel do něčeho, neměl jsem představu o finančních tocích, o tom, že je potřeba jaksi peníze dávat a zase přijímat. Mně to připadalo tenkrát skoro jako krádež, že někomu prodávám knihu za 35 korun v tehdejších cenách, protože jsem si přivlastňoval jeho peníze. Skutečně jako v tomhle jsme byli zcela zdeformováni, takže to začínalo různě roznáškou knih po knihkupectvích a seznamováním se s různými technickými věcmi.
4: Ale pokročil jste. Teď prodáváte knihu svého otce za 700.
3: A vůbec mě to nepřijde divné.
2: Naším hostem je pan Martin Vopěnka. Jehož dráhu jsme teď letmo
4: načrtli
2: a dáme se do toho doopravdy. Dobré odpoledne.
4: Vítejte.

0: Upřímně řečeno, já jsem si vás všiml v okamžiku, kdy jste začal jezdit do rumunských Alp, vracíme se k tomu počítači, doufám, to s tím nemá nic společného, tedy do Alp, do rumunských Karpat.
1: A byla to taková příjemná souvislost, že ten rumunský žánr už mě byl nějakým způsobem blízký v každém případě.
0: Což s tím počítačem nemá co společného, ale co vás tam zaujalo? Já si dovedu představit blouznivce a romantického snílka, který tam hledá dráku, varát a tyhle všechny věci. A to není váš případ.
2: A já si dovedu představit člověka, který prostě má rád hory a samotu.
0: Pro mě, jaderný fyzik?
1: Pro mě nejcennější bylo, že je to jiné. Protože bylo všechno stejné a nalinkované. Vlastně ten osud a příběh životní, tak jak se žil u nás, tak mladý člověk byl vlastně existenčně závislý na rodičích, tím pádem se mu hůře vymaňovalo z jejich postojů a názorů. I na veřejnosti těch možností nebylo mnoho. No a přejeli jste rumunské hranice a najednou to bylo úplně jinak. Tam ta diktatura byla taková obnažená, byla taková opravdovější. Šlo tam skutečně o kůži, evidentně, nejenom někde skrytě v nějakých bytech. A zároveň ty lidi na venkově si tam zachovávali původní způsob života a původní přirozenost, takže každý jako kdyby měl svůj osud. Skutečně, a to bych řekl, že platí dodnes, že když přejedete ty hranice, tak najednou vidíte mnohem víc lidí, jejich tváře si všimnete, protože jako kdyby si nesli celý svůj životní příběh vepsaný ve tváři.
2: To znamená, že jste tam začal, pane Vopienko, jezdit už za vysokoškolský studií?
1: Ano, už vlastně někdy ve druhém ročníku, nebo tak nějak. A no já jsem tam vlastně v důsledku toho začal nalézat svůj vlastní osud. Měl jsem pocit, že tam teprve prožívám něco, co je moje. To, co jsem mohl prožívat tady, bylo, jako prožívali všichni.
2: A byla to náhoda, že zrovna Rumunsko, přirozeně, že tehdy se cestovalo jenom do několika zemí, víceméně na východ, ale proč to Rumunsko?
1: Tak v tom ještě hrajou roli právě ty hory, ke kterým jsem taky nebyl nijak veden, takže jsem je sám sobě objevil vlastně kolem těch 20 let, kdy jsem zjistil, že jsou pro mě významné. Od té doby už mě to zůstalo.
0: A jak vypadal takový výlet do Rumunska, do těch Karpat?
1: Tak úplně první výlet vypadal dost naivně, to znamená s usárnama, kam se všechno musela zabalit, jako ta celta a tohle to všechno, s nedostatkem potravin samozřejmě a v partě, která se postupně rozhádávala čím dál víc. To byla taková spíš jenom zkouška a věděl jsem, že to chci zkusit ještě jednou pořádně a pak jsem se k tomu vrátil. To znamená už jako být připraven na ty hory a na to, co tam mohu prožít.
0: To jsi tam jel sám potom už?
1: A pak jsem jel ve dvou jsme jeli a to jsme si skutečně prožili. A vlastně z té cesty vznikla ta prvotina Kameny z hor, nebo první knížka, která mě vyšla.
2: V 89. víš?
1: No. A to pro mě byla taková cesta, která ten můj vnitřní vývoj nějak výrazně poznamenala.
2: Velmi zhuštěně řečeno pro posluchače, který nezná tu knížku, o čem nebo o kom v ní vlastně vyprávíte?
1: Já myslím, že tam hlavně co nejpřirozeněji vyprávím o svých myšlenkových pochodech, které jsou ale zakotveny do přechodu toho rumunského pohoří, takže je to takové pásmo úvah, prožitků a toto je asi všechno.
2: Ještě k tomu Rumunsku. Všímal jste si tam víc krajiny, nebo jste se pokoušel poznávat ty lidské osudy? Zajímala vás architektura, příroda?
1: Vlastně nikdy mě nezajímá tak moc etnografie. Teď už to je tak, že mám pocit, že se do hor vracím trošku jako domů, že ty hory mě zdomásnily skutečně a snažím se projet tou civilizací co nejrychleji, ale při těch různých podmínkách a infrastruktuře rumunské to nejrychleji není zas tak moc rychle, takže na tu civilizaci narazíte a narazíte i na ty lidské osudy. Řekl bych, že tím zase ty rumunské hory mají něco navíc proti třeba, nebo měli proti třeba bulharským horám v té době, že ty osudy pod těma horama mě přišly zajímavější.
0: Chcete říct, že vaše příchylnost k těm Karpatům neustále trvá?
1: Ano, já tam ještě teď zase před 2 rokama jsem tam byl a strašně rád se tam vracím. Ale většinou už v takových těch obdobích, ne v létě, prostě abych tam skutečně potkával co nejméně turistů, takže někdy na podzim, když to ještě navíc je všechno takové tklivé nebo pochmurné. a tak.
2: Změnila se 10-11 let po, v jejich případě, dost krvavém převratu nějak rumunská společnost? Vnímáte to na těch, řekněme, a to nemyslím pejorativně, prostých lidech, se kterými se tam zřejmě potkáváte?
1: Já mám určitou obavu, že se nakonec změní hodně. Víc než vlastně ti lidé budou šťastní z té změny. Ale zatím se to tam tak zvláštně absurdně prolíná, že tam jako vedle sebe vidíte minulé století a potom zase to nejvulgárnější z tohle století, co si dovedete představit. Ale pocit z poslední cesty po Rumunsku byl úžasný. Ten prostor byl jakoby skutečně svobodný už zároveň, ale přitom tam trvají staré struktury toho života venkovského, že je neděle a oni se procházejí po návsi a dobytek se sám vrací z pastvy a tohle všechno mě to dalo úžasný klid a mír do duše. Ta poslední cesta.
2: A ten počítač jste opravdu přivezl tam odtud? Přiznejte se teď.
1: To tenkrát bylo v rámci rozpočtových pravidel, v rámci RVHP.

0: Můžeme se ještě vrátit trošku k vašim studijním letům a k tomu zaměření jaderná fyzika. Co vás na tom lákalo, respektive co vás zlomilo, že jste ji šel studovat? A vždyť je to perspektivní obor. Dneska nám můžete z televizních obrazovek třeba obhajovat, proč Temelín jednoznačně ano. Vy jste mohl.
1: Některé příčiny, proč jste to šel studovat, jste už naznačil.
2: Tak já myslím, že jich o moc víc není. Tam zvítězil prostě argument, že tedy na matematicko-fyzikální fakultě bych neustále narážel na stín svého otce. Za prvé a za druhé, že na jaderné fakultě se rovněž nekádruje, protože se tam vlastně hlásí tolik lidí, kolik mohou přijmout.
1: A mimochodem, platí to pořád?
2: Já mám dojem, že mají
0: pořád. Se tam kádruje, myslím, že se tam nekádruje.
2: A myslím, že se tam přebytek lidí asi nehrnuje. A v té době vlastně proti tomu stály 2 roky vojny, že ta modrá knížka přišla až později, takže to byl argument silný.
1: Získalo si vás to, ten obor? Třeba aspoň v něčem?
2: Já jsem vlastně tam studoval víc ty matematické a fyzikální obory a přinejmenším jako vím, že to může být krásný obor, to je pravda. Ale po takových 2 letech už jsem věděl 100%, že to nechci dělat, že v tom nejsem tvůrčí. A když máte pocit třeba z toho psaní, že v něčem tvořit umíte, tak to zatraceně pocítíte, když pak děláte něco, co můžete dělat jenom mechanicky, že se něco naučíte, ale že v tom ani si nedovedete klást otázky, co by se vlastně mělo dělat, řešit a podobně.
1: Co si od té doby a teď především myslíte o atomových elektrárnách jako takových? Vynechme pro boha Temelín. Spolitizovaný Temelín.
2: Tak já jako pořád vidím v nich určitou příležitost, jak vyrábět skutečně relativně čistou energii. Řekl bych, že nejhorší je to v té fázi devastace krajiny, když se někde musí ta elektrárna postavit, což se v našem případě už stalo, takže bych řekl, že největší poškození už nastalo. No. Ty rizika, jako myslím si, že to všechno jde natolik do háje, ekologicky a jinak.
1: Že planeta jako taková.
2: Tak, že bychom mohli i přijmout to riziko na 50-100 let, že to možná jednaku, já nevím, kolika milionům bouchne a že teda zanikneme dřív, než to zničíme všechno sami.
0: A jaderný odpad vás nijak neznepokojuje, ta strašlivá, nepředstavitelná doba, pokud to může radioaktivně působit? 100 000 let?
2: No oni mě asi ekologové přestanou mít rádi, ale tady platí velmi přísné zákony na tom, že se nesmí nic pustit do vesmíru, což jako vzhledem k těm prostorám mě přijde trošku velkoryse na to, jak si to zahnojujeme tady. Tak jako pořád bych si dovedl představit, že by se ten odpad řešil prostě nějakým umístěním ve vesmíru. Nicméně problém je asi na straně té spotřeby, že jo, veliký, ne na straně té výroby, no, která neustále roste, ta potřeba energie a tak dále. Ale jak jsem zaměřen ekologicky, tak názor na jadernou energii nemám jednoznačně negativní.
1: Pane Vopěnko, jak si má člověk, a já jsem v tomhle případě naprostý laik, vlastně ten jaderný odpad představit? Co to vlastně je?
2: Já myslím, že v tomhle nejsem kompetentní to tady dávat. Ono, když přestanete o něčem přemýšlet a 10 let už na ten obor nemyslíte, tak se ty závity nějak zanesou a mě dneska dělá skutečně potíže Pythagorova věta. Takže nevím, jestli si to s klukem budu umět oprášit, až bude potřeba poradit, ale nebo už ne.
1: Takže do téhle debaty vás nevtáhne.
2: Ne, určitě ne.
1: Fakultu jste vystudoval.
2: Fakultu jsem vystudoval málem s červeným diplomem, ale tím to skončilo.
1: Poznal jste, já teď neumím přesně generačně zařadit, na fakultě některé aktéry, či nedej bože aktérky současných atomových situací?
2: Ne, zatím se...
1: Ani Drábovou jste třeba nepoznal.
2: Vynořil se, myslím, tiskový mluvčí ČEZu, že jsem ho poznal jako na studiích a tak dále. Paní Drábovou jsem poznal pouze typově, jako určitý typ lidí, kteří se někdy kolem těchto oborů motají.
1: Na mě... A můj postoj k té atomové energii je taky rozeklaný, není jednoznačně negativní, ale na mě někdy působí někteří z těchto lidí jako lidé ponoření do své profese, kteří milují až fundamentalistickým způsobem, kteří jsou schopni říci, že při spuštění elektrárny prožívají libido. A to mě fascinuje.
2: Bohužel, ale to funguje na obou stranách právě, že je stejně tak, jako ekologičtí aktivisté dneska už ani nevědí přesně, proč bojují zrovna proti tomuhle typu energie a ne proti jinému, který třeba znečišťuje stejně nebo víc. Právě z toho důvodu já bych odpověděl, že nevím, protože ty objektivní informace se nedostávají, nebo takový skutečně hluboký zodpovědný náhled na věc.
1: Tam probleskla informace od vás, nebo pocit, postřeh, že pokud se postoj k ekologii nezmění, dáváte světu 50-100 let? Já vím, bylo to přehnané, ale...
2: Takhle úplně ne. Já myslím, že to ještě může fungovat dost dlouho, ale už... A to je hodně o tom ta Antarktida na prahu konce.
1: Ta vaše nejčerstvější knížka.
2: Ta knížka vlastně z Antarktidy. Tak si myslím, že to lidstvo bude té přírodě čím dál vzdálenější, že technologicky vytvoří prostředky, jak přežívat, přestože třeba nebudou lesy, nebo budou, ale už na ně člověk z těch svých obydlí ani nedohlédne. Místo hvězdné oblohy bude mít nad sebou celý život nějakou virtuální realitu, kterou si vytvoří. Taky tam píšu, že neštěstí je to ještě tak pro nás, protože nám by to chybělo, ale ta generace bude na to adaptovaná.
1: My ještě pamatujeme.

0: Vy jste říkal, že jste dostudoval někde na sklonku 80. let, hned po revoluci, nebo asi 2 roky po revoluci, se váš otec stal, tuším na 2 roky, ministrem školství.
1: Ani nevím, bylo to nějaké zkrácené období.
0: 92, 94, tuším, to není důležité. On je vysokoškolský kantor, znamenitý matematik, teoretik. Jak se to stalo? Byl to jenom produkt toho kypění porevolučního, anebo je on typem na, řekněme, vysokého vládního funkcionáře?
1: Já myslím, že to skutečně bylo to kypění a vyvíralo to z určitých vazeb na tu křesťanskou část disentu kolem Václava Bendy a podobně. Určitě i z jeho analytických schopností, které zase měl třeba lépe než různí umělci v disentu a podobně. Takže z toho důvodu se asi jevil jako vhodný kandidát v té době pro určitou část lidí. Myslím si, že mu to osobně určitě neprospívalo, že jako doma je u svých knih, které tvoří.
0: Jako kantor má jistě názor na školství a školství se už 11. rokem, jako ne, že by předtím nic, ale se jeví jako problém. Hovoříte někdy na tohle téma, nebo to je mimo sféru vašich zájmů?
1: Určitě na to téma někdy hovoříme, ale zároveň se necítím zase kompetentní sdělovat, nějakým způsobem interpretovat jeho názory. Jenom vím, že sleduje se znepokojením návrat starých struktur na ministerské posty, na posty na ministerstvu a podobně. To znamená, že to, co pracně vlastně čistil, že se zase postupně zanáší.
2: V době, kdy váš tatínek, pane Vopěnko, se měl stát a pak skutečně stal ministrem školství, jste ještě bydlel s ním, neboli s rodiči?
1: Ne, už vlastně jsem bydlel ve své garsonce.
2: Nicméně zajímá mě, jestli tatínek to dlouho zvažoval, nebo jak to vůbec nesl, než přikývl.
1: Rozhodně to do našeho života tenkrát zasáhlo velmi výrazně. A ty odezvy tenkrát byly mnohem ještě emocionálnější než dneska, jak ty pozitivní, tak ty negativní. Takže jsem to leckdy schytal.
2: Odezvy přátel nebo známých? Nebo...
1: A nepřátel. A učitelů a učitelek zejména. Teda. Takže jsem to leckdy schytal za něj.
2: Co vám bylo do učitelů a učitelek?
1: Mně samozřejmě nic. Já jsem teda, je pravda, že jsem učil občanskou výchovu. Ten první rok ještě jsem si říkal, proč ne, když teď nevědí, co učit, nějaký základy parlamentní demokracie nebo něco. A čistě jenom pro zábavu, ale samozřejmě, že jsem byl vnímán jako nějaký špion ministerstva školství.
0: No jak jste se cítil jako ministerský synek, který mizerně?
1: No tak nebyla to vždycky příjemná role, ale myslím, že to přišlo v době, kdy už jsem nad to byl nějakým způsobem povznesen, že jsem věděl, že mám vlastní život a vlastní cestu. Oni mě zase různí známí a tak celou dobu předtím tvrdili, že vlastně jen na principu, jakým freudovském, chci dělat něco jiného než otec. Že bych vlastně správně měl dělat matematiku, ale protože jsem s tím svému otci, tak
2: píšu. Tak jde to někam jinam.
1: Jo.
2: Tatínek asi šel s nějakou představou do té vlády. Byl hodně sfrustrován nebo se naučil brát politiku jako řemeslo, které je velmi obtížné?
1: Byl úplně vyřízený, protože to skutečně všechno bral vážně a zásadně a bojoval navíc na všech frontách, protože neznal nic, co by se dalo nazvat nějakou politickou taktikou. Prostě to, co se mu nelíbilo, tak se snažil odstranit vždy a všude. A
2: tím pádem, s odkrytým hledím.
1: Tím pádem si všechny znepřátelil velmi záhy. A to jak tedy z okruhu svých kolegů, že jo, na vysokých postech, tak i směrem dolů, ať už to byli učitelé nebo akademie věd a podobně.
0: Vyplývá z toho něco pro vás?
1: Já myslím, že určitě ano, že to mám ještě o něco jasnější, než bych to měl, kdybych to neviděl.
2: Padla tady zmínka o té tatínkově knížce, která teď vyšla a která
0: v souvislosti
2: je...
0: s těmi 700.
2: Jistě, tak. 770 přesně. A která je opravdu velkolepým pokusem o jakousi syntézu. O co vlastně jde?
1: Tak skutečně,
2: oborovou,
1: skutečně si myslím, že to výchozí hledisko je hledisko matematika.
2: Vlastně mimochodem název té knížky.
1: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, ovšem podtitul souborné vydání rozprav z geometrií. Takže ten úhel pohledu je geometrický, to znamená pohled matematika, ale ukazuje se, že když je brán důsledně, tak souvisí s historií, s teologií, s filozofií velmi úzce.
2: Jak je to aplikovatelné?
1: Je to v tom, že ta geometrie byla takovým předvojem myšlení. Vlastně ta antika, která myslela v těch čistých ideích, tak skrz tu geometrii mohla tu svoji filozofii znázorňovat.

0: Já bych si to troufal hodnotit jako zcela vlastně novou věc, která nemá obdoby v tomto smyslu.
1: Jak dlouho to táta psal?
0: No, to
1: bude, je objemná věc.
0: To je tak skutečně dílo, které nevznikalo se záměrem vydat ho takto souborně třeba a vznikalo 15-20 let postupně. Bylo také důkladně prozkoušeno tím, že ho vlastně to, co čerstvě napsal, tak potom přednášel na takovém polotajném filozofickém semináři, který založil na matematicko-fyzikální fakultě pod rouškou jaksi běžného semináře. A tam vlastně posluchači mohli zakoušet vznikání toho díla, že ta kapitola třeba měsíc předtím byla dopsaná, už byla přednášena, tím se zase ozřejmovaly další věci a zase se ukazovalo, kudy dál třeba v tom psaní.
2: Vydal jste to vy, je to nakladatelský počin úspěšný?
0: Trošku překvapivě, ale ne pro mne, překvapivě pro odborníky. Je to kniha, která se prodává i v běžnějších knihkupectvích, není jenom prostě na ty odborná knihkupectví zúžen.
2: A kdo to čte?
0: Právě, že se ukazuje, že kdokoliv. Prakticky ten průřez není dán vzděláním, ani oborovým vzděláním, ale je dán prostě asi zájmem právě o tu syntézu, o ten pohled na tu historii souborný, tedy nejenom jedním oborem.
1: Čili tomu může rozumět zvídavý a chytrý člověk, který vůbec se nevyzná v geometrii nebo v matematice?
0: To určitě,
1: nebo není odborníkem?
0: Samozřejmě to vyžaduje od něj určitou čtenářskou energii, protože je potřeba se soustředit na každé slovo a na každou větu, protože ty věty a slova tam nejsou náhodou. Tam skutečně každé slovo má svůj důvod, že tam je a čtenář musí být pozorný a musí být aktivní.
2: Vy jste to osobně redigoval?
0: To bych nezvládl při svých dalších povinnostech. V té době, když vznikaly ty první rozpravy z geometrii, tak jsem jazykově nějakým způsobem se mnou otec konzultoval. No, ale dneska už profesně bych to nezvládl.
1: Dokdy ten dějinný přehled, vy jste mluvil o návratu k antice, v té knížce trvá, jakým datem, jakou dobou končí?
0: Tak ono se to trošku prolíná, tak jako ty jednotlivé ideje odumírají třeba delší dobu i v těch dějinách, takže je to vlastně do novověku, ale vlastně to končí vznikem neuklidovské geometrie, to znamená ve chvíli, kdy se ten antický pohled definitivně zlomí, kdy se zrelativizuje a kdy se odevřou úplně nové geometrické světy.
1: Mluvíte dneska s tatínkem jinak, než když vám bylo 18. V podtextu je rozumíte si víc nebo míň?
0: Já bych řekl, že ta komunikace není nijak optimální. Je to poměrně pořád, bych řekl, že bychom si mohli popovídat více. Pořád tam doznívá, co si z toho mého útěku, dalo by se říct.
2: Ano?
0: Asi ano. Ta komunikace skutečně může být až velmi konfliktní. Já si myslím, že jsem člověk komunikativnější určitě. Zároveň nemám tak ostré ani morální kritéria ostrá, protože hodnotím spíš podle konkrétního případu a situace, nemám a priori tato kritéria, tudíž jsem poměrně tolerantní, takže si myslím, že se mnou dohodnou dá vždy a ovšem.

0: dráhu ve svém vydavatelství za těch 10 let vydal knížek?
1: Teď zrovna se připravuje, myslím, 140.
0: No, 14 za rok v průměru, neboli
1: a myslím si, že to tak
0: jedna za měsíc.
1: Je, že ta odchylka od těch 14 je velmi malá, že to je skutečně ročně od těch 12 do 18 knih.
0: Která knížka byla prozatím komerčně nejúspěšnější, která vám nejvíc umožnila se rozlétnout a kterou máte vy nejraději?
1: Tak nejúspěšnější pořád ještě je knížka Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Hmm. Vlastně populární psychologie, jak komunikovat mezi muži a ženami. To je knížka, která už 7 let se neustále dotiskuje a v posledních letech jakoby nabírala ještě větší tempo. No a z těch nejmilejších bych neváhal, konec konců i ten Uhelný kámen, jako je to kniha, který jsem dal hodně.
0: Věřil jste v nějakou knížku, že zaujme a ona prošla úplně nepovšimnuta?
1: To se stane samozřejmě, zejména pokud se sází právě na komerci, protože tam to riziko je mnohem větší. Tam máte sice větší šanci vyhrát, ale taky větší pravděpodobnost toho, že se úplně spletete. Zatímco u těch knih, které v sobě něco mají a jsou pro určitý okruh už předznamenány, máte takovou tu střední jistotu, že to nebude úplný průšvih, že třeba těch 1000 lidí si tuhle knížku koupí, protože chtějí, protože je to jejich zájem.
2: Kolik máte zaměstnanců?
1: No já pracuji na dohody, ale mám trvalé vždycky jednu asistentku, jako spolupracovnici, která pracuje jenom pro mě vlastně a vedle toho zadávám obálky, sazbu, korektury, všechno zadávám. Externě.
2: Je to těžké živobytí?
1: Tak rozhodně se někdy nenudím, že bych neměl co dělat až do noci. Z toho hlediska je potřeba někdy pracovat, ale já jsem spokojený, protože někde dělat na píchačkách nebo pod nějakým zlým šéfem bych určitě nechtěl. Mě to dává svobodu, dává mě to možnost si uspořádat čas. Nemusím vydávat kontinuálně, těch 14 knih můžu vydat na podzim a na jaře můžu mít volněji. A konec konců je to i ekonomická činnost, která se mi daří provozovat ziskově a úspěšně, takže mě to umožňuje žít podle svých představ.
2: Takže když odletíte do Antarktidy na měsíc, tak se nic neděje?
0: Tady na 4 neděle, ne na...
1: Tak ono to celkem, ta cesta byla ještě delší, protože jsem další 3 týdny ještě cestoval po Chile, takže to byly skoro 2 měsíce.
0: Mm. Mluvíme o loňském roce,
2: ne, o letošním roce.
0: Tam byl.
1: Letos leden a pak jsem se vracel až koncem února. Dá se to udělat tak, aby se toho tak moc nedělo.
2: Vy jste byl na základně, na české základně vědecké, poněkud v uvozovkách, které tam vládne Jaroslav Pavlíček, náš někdejší host, asi před 5-6 lety.
0: Pamatujeme možná ho. Sporý houževnatý chlapík v nejlepším věku.
2: Vy jste se znali předtím už?
1: Už jsme se vlastně znali asi 5 let. Nejprve nějak skoro okolností přes tu jeho knížku Člověk v drsné přírodě, kde potřeboval něco poradit s nějakým dotiskem. A potom mě vlastně zorganizoval do značné míry cestu do Chile, do Chilských hor a tam jsme i týden trávili společně. A vlastně už 4 roky jsem měl určitou takovou nevyslovenou nabídku se dostat na Antarktidu, kterou jsem teda zvažoval a vnitřně jsem se na to připravoval.
2: To bylo třeba?
1: Nepovažoval jsem to pro sebe za samozřejmé, protože přestože do těch hor jedu, tak to není trvalá součást mého života. Přece jenom spíš píšu a pracuju tady, a takže vždycky to znamená překonat ty civilizační návyky a nepohodlí. A v tomhle případě jsem navíc cítil zodpovědnost vůči němu, protože jsem si na jednu stranu vážil jeho důvěry a na druhou stranu jsem ji nechtěl zklamat, protože vím, jaký situace můžou vzniknout a že člověk se na ně musí vnitřně připravit.
0: Jak na takovou základnu člověk, který tam putuje na pozvání, vlastně dopluje? Kdo vás tam vzal? Jaká byla ta poslední část té cesty?
1: No tak ono, vlastně já jsem vyrážel sám, což na tom bylo asi nejtíživější, přece jenom jako řešit všechny situace, které mohou vzniknout bez jakékoliv konzultace. To jsem považoval na té přípravě vlastně za nejnáročnější. Zase z druhé strany, když už se to pak povedlo, tak jsem za to byl velmi vděčný, protože tím pádem jsem si nevezl tolik toho odsud. Kdybych jel s někým, tak se bavíme zase o nějakém nakladatelství a moje hlava by vlastně nebyla tak rychle čistá a připravená přijímat nové věci než takhle. Až do Punta Arenas se teda letí běžnými prostředky dopravou. Bylo to krátce po Silvestru, všechno bylo takové, jak to po Silvestru bývá, že se to teprve tak zvolna roztáčí, všude ještě leží nějaké ty kelímky a láhve prázdné a lidi se tak jako velmi neradi zvedají.
0: Ještě magické datum 2000.
1: Je to docela takový Kosovina. Ten splín po silvestrovský. A i v Punta Arenas to tak vypadalo. A tam jsem, vlastně to byl takový nejhorší bod toho celého, jsem měl skontaktovat s chilskou armádou a dopravit se bombardérem chilského letectva vlastně na ostrov King George, který sousedí s ostrovem Nelson. V ruce jsem měl akorát plány, kde byly nakresleny, jak jdou vracáky v úžině mezi ostrovem King George a Nelson. Pokud bych došlo k tomu, že bych sám na člunu přeplouval, tak abych věděl, jak se tím vracákem vyvíst co nejvíc, protože tam proudí silný proud mezi těmi ostrovy, což mě skutečně překvapilo, je to proud jako možná víc než Dunaj v Bratislavě. A na jednu stranu se prý dá ještě dlouho přistát a na druhou stranu už byste měli smůlu, kdybyste se neudrželi prostě mezi těmi ostrovy.
0: A tím jste dokládal svou žádost o vojenské přepravení, ano?
1: Tam je takový styčný důstojník, jeden taxikář, vysloužilý voják v Punta Arenas, který vlastně pracuje, dalo by se říct, pro tu českou základnu, že zprostředkovává tento kontakt a jmenuje se Marquez.
0: Ještě ke všem.
1: Ten mě řekl, že nejspíš poletím nějak asi za 2 dny v 10 ráno. Nakonec se objevil v té ubikaci, kde jsem bydlel, v 8 večer, nebo tak nějak, že za hodinu letím, takže že se změnilo počasí, takže jsem letěl na noc a na ostrově King George jsem přistál přesně o půlnoci, téměř na minutu, v takovém podivném šeru. Tam není úplná tma, ale nebylo tam ani zas tak moc světlo. Bylo pošmourno a mžilo, foukalo.
0: A to je od základny jak daleko?
1: To je pořád spousta hodin cesty, spíš na ty hodiny, protože vzdušnou čarou to je třeba, nevím, 10-12 kilometrů. Ale já jsem měl tedy za úkol se nějak vymotat z toho letiště, z té přistávací plochy, aniž bych žádal někoho o nějakou pomoc a podobně. Pro ostatní tam přijeli jeepem, samozřejmě z nějaké stanice. To je taková oblast, kde není led, říká se tomu oázy, že je to oblast, kde je spíš takový bahno, štěrk, různý zbytky sněhu a tak dále. Tak jsem se tam chvíli motal kolem těch hangárů, než jsem teda chytil ten správný směr a pak jsem obcházel chilskou stanici a posléze na čínské stanici jsem měl za úkol si vyzvednout vzkaz, jestli tam náhodou není, ale zároveň v žádném případě nepřijmout žádné jejich pohostinství, nebýt nikomu na obtíž. Což v jednu, tam jsem dorazil asi v 1:30 v noci, tak bylo poměrně obtížné vzdorovat jejich nabídkám na přespání, ne, protože já jsem věděl, že to nechci, protože skutečně v té chvíli vám to uleví, ale ráno už prostě jste zase zajatci vlastně jejich zvyků a já jsem v té chvíli byl šťastný, že už mám za sebou ten kontakt s tou chilskou armádou a pro mě bylo mnohem příjemnější bivakovat někde v přírodě. To už byla skutečná svoboda. Takže jsem pokračoval po pobřeží a tam byl takový vyřazený kontejner někde tam stál, tak v tom jsem přespával.
2: Čili tam už jste si tak trochu osahal, jak bude vypadat česká základna.
1: Svým způsobem to byl takový fragment. Z takovýchto fragmentů česká základna vznikala.
2: Já jsem před chviličkou, když jsme se k tomuto tématu dostávali, tak jsem učinil optické uvozovky nad tou vědeckostí. Teď se vynořil nějaký polemický článek, nevím, jestli v Respektu nebo někde, který vysloveně tedy načrtl otazník nad smyslem celé té české základny na tom Nelsonu.
1: No já hlavně čertám, a to i v té knize velký otazník nad smyslem jakékoliv základny v Antarktidě, protože mám pocit, že tam prostě skutečně se vědecká činnost víceméně předstírá, že se tam čeká na to, jestli jednoho dne se ten krajíc prostě té země začne nějakým způsobem mocensky dělit. A nějaký ten vědec tam teda musí být, aby se to odůvodnilo. A kromě toho tam vznikají stejně jako asi v celé vědě dneska studie až absurdní, třeba na měření délky hoven tučňáků a podobně. A o tom skutečně pak ten člověk je asi světovým odborníkem, že ona výkali tučňáků a může o tom přednášet potom na univerzitách a podobně. Navíc ty stanice poznamenávají tu krajinu a nějakým způsobem ji devastují, ať si počínají sebe lépe. Takže z toho hlediska mně už přijde vlastně celá ta otázka položená mylně, protože bych řekl, že ta česká stanice je ze všech těch antarktických nejméně škodlivá a to bych řekl, že je velmi prospěšné, že ukazuje i těm ostatním, že by mohly být méně škodlivé.
0: Myslíte si, že ta česká základna, nebo řekněme to rovnou, český stát má také nějaké úmysly?
1: Tak jo,
0: kdyby se jednoho dne ráčilo parcelovat?
1: Myslím si, že to parcelování nás asi nestihne, nebo my ho nestihneme, ale jsou tady nějaké úmysly, pokud vím, na budování nějaké stanice, a spíš mě to přišlo takové to, jak musíme všechno dělat stejně jako ostatní. Mm. Že? My tam máme stanici zcela originální, která skutečně je tam i známá, protože prostě je to rarita určitá.
0: V čem?
2: V té primitivnosti.
1: V té primitivnosti, ale zároveň v určité jako důslednosti, jak je ta jednak ten ekologický přístup a jednak ten drsný přístup uplatňován. A z toho hlediska má respekt, protože tam nikdy nedojde k porušení těch principů, které jsou tam dány vlastně. Myslím si, že bychom se mohli pyšnit tím, že máme něco jiného, ale my samozřejmě se budeme snažit mít to též, co mají Poláci, a tudíž zase nějakou takovou stanici, která tam přinese jenom zase trošku devastace do místní krajiny.

0: principu jde o to, že se tam pokouší účastníci, ti klienti, hosté té základny, prostě v mezních podmínkách přežívat.
1: Takhle, já bych řekl, že princip je žít spolu s přírodou a minimálně ji ovlivňovat. Třeba tam skutečně se chodí i po kamenech, aby se nezanechávaly stopy. A ono, tam teprve si uvědomíte, co to je taková lidská stopa, když tam nikde žádná není. A potom odcházíte a po vás tam ta jedna stopa v tom blátě zůstane. A ona tam zůstane půl roku, rok. Takže najednou to cítíte velmi silně, co to je ovlivňovat tu krajinu nebo ne. Při těch procházkách, kdy já jsem tam většinu času trávil sám na těch vycházkách po pobřeží, tak uvědomoval jsem si, že kdybych tam nebyl já, tak tam není nikdo, že tudíž ta krajina mě nepotřebuje, je tam beze mě. Tyhle prožitky na těch ostatních stanicích nemůžete mít, tam máte internet, máte tam splachovací záchod, kuchaře, všechno a vlastně jste stejně oddělení jako ve městě od té krajiny.
2: Tohle člověka vybaví nějakým názorem, ovšem co s ním? Představme si hypoteticky, že cestou zpátky byste měl v New Yorku možnost oslovit přes televizní obrazovku těch 6 miliard lidí. Co byste jim vlastně sdělil? Co z toho vyplývá, z toho, co jste tam poznal?
1: Určitě bych to bral po té, co jsem to tam poznal, jako příležitost něco ovlivnit, kterou bych se snažil využít. Nemyslím si, že by měly vítězit nějaké vize či ideje, ale pokud bych mohl svým konáním nějakým způsobem přivést lidi k větší pokoře vůči přírodě, tak bych to určitě využil. V té Antarktidě jsem si skutečně, teda což je zázrak, protože jsem tomu nevěřil předem, že by to šlo, skutečně si tam ty myšlenky utřídit a sformulovat lépe než tady.
0: To jste chtěl, nebo co jste si chtěl dokázat?
1: No, já jsem tam byl zařazen pracovně, že tam jedu jako filozof, což teda jsem se trošku bránil tomuto
0: označení. Protože to není pro turisty.
1: Jistě, no. A skutečně teda to spočívalo v tom, že tam většina lidí má hlavní úkol vlastně, aby se nerozpadla ta stanice. Čili tam je nejúžitečnější tam šikovný řemeslník, který umí opravit střechu, když se vylomí okno.
2: Co aby... s filozofem v té chvíli?
1: Tak, no. Na filozofa musí makat ostatní. Prý tam musí být nejméně 4 řemeslníci zruční na to, aby tam mohl jeden jet, jenom tak přemýšlet. Já teda musím říct, že jsem nevydržel jenom přemýšlet, že jsem občas i něco udělal. Ostatně Pavlíčková teorie je, že bez té práce člověk velmi rychle začne upadat. Což má pravdu. To se dá uplatnit téměř všude, bych řekl. Byla to pro mě výzva, jestli se mě podaří sformulovat smysl té stanice. Myslím, že to ode mě Pavlíček očekával. Já jsem mu v tom směru žádné naděje velké nedával, protože to musí, když tak... přijít samo, ale stalo se to, že to skutečně nějakým způsobem přišlo, takže jsem rád.
0: Dobře, ale tady začíná ta polemika s kýmsi v novinách u vás.
1: Já jsem tu jeho polemiku četl, já jsem mu dokonce teď tam vlastně vyšla i taková krátká odpověď, protože bohužel jako to, co, nebo bohužel, jeho nelze brát vůbec vážně, protože ale já nejsem kompetentní o tom mluvit, to by musel Pavlíček. Já jsem to tam napsal v té odpovědi něco jako česká stanice v pověstech a bájích, že se tam říká pověst o jednom člověku, který tam byl a všechno dělal jinak, než se mělo a nectil ty zásady, co tam byly. A to je vlastně případ tohle člověka. Já to takhle mám podáno, ale protože jsem u toho nebyl, tak to nechci nějak dál.
0: Ale jiná otázka. Vy se tam zmiňujete v té knize o dvou lidech, zřejmě tedy z té české základny, kteří zmizeli. Já si pamatuji, když jsme tady měli Jaroslava Pavlíčka před těmi lety, takže o tom nepadla jediná zmínka a on odjel a já jsem se to teprve dověděl, že tam nějaký člověk zmizel. Co je na tom pravdy?
1: No já o tom v té knize nepíšu. To bylo zmíněno v té polemice, v té odpovědi právě. Na ten, a je to věc křehká, o které já jsem něco zase slyšel. A myslím, že Pavlíček o tom nemluví z určité piety k příbuzným a pozůstalým, takže vím jenom to, že by se uměl a mohl obhájit velmi lehce v té věci, že to není jeho zodpovědnost, ale to, že o tom nemluví, respektuji.
0: Takže ano, samozřejmě, ale vyplývá z toho všeho, že se tam hazarduje nejen se zdravím, ale i s lidskými životy.
1: Člověk ví, do čeho jde. To jsem samozřejmě určitou zodpovědnost na sebe vzal, že tam jdu. A nevím, proč by tam mělo být za mě nějak zvlášť ručeno, protože tam skutečně za sebe musí ručit každý sám. Ale to, že on tam se pohybuje už těch 10 let a nic se mu nestalo, není náhoda, protože on skutečně s tou přírodou je zžitý, s tou drsnou přírodou. A myslím si, že kdo tam přijede a dbá jeho pokynů, tak zas tak moc nehazarduje. A ukazuje se mě tam, že vlastně v té jednoduchosti, kterou on razí, je vlastně mnohem víc bezpečí než v nějaké složité technice. To se dá třeba demonstrovat právě na těch člunech, kdy třeba ty jiné stanice jezdí na takových velkých člunech, kde když ten motor vysadí, narazí do něčeho a rozbije se, tak už ten člun vůbec neovládnou pádlama a ta vichřice je může odehnat na volný moře a tak dále. Pavlíček používá vždycky na tu konkrétní plavbu takové plavidlo, které přesně za všech okolností je schopen dopravit na nějakou pevninu i vlastní silou. Tím pádem je v menším ohrožení, akorát je to méně pohodlné. Ale v té Antarktidě skoro téměř přímá úměra platí, že čím méně pohodlí, tím více bezpečí.
2: Pane Vopěnko, vy jste se zmínil o něčem, co po mém soudu potřebujeme slýchat, o pokoře, lidské pokoře ve vztahu k přírodě. Tam jste si na to hamátl naplno. Pak jste se vrátil do velkoměsta jménem Praha, kde člověk díky svému okolí a svému spěchu žije určitým způsobem. Jak má v takovém velkoměstě, aspoň v základních konturách, žít, pokud by k přírodě opravdu byl pokorný, cítil to v duši, ale byl obklopen zubními pastami, automobily a tak dále?
1: Já myslím, že to začíná tím pocitem, že to není samozřejmé. Že jako je naší povinností alespoň to vnímat, že když do toho auta sedám, to jako první. Vnímat to, že nedělám věc, která by měla být samozřejmá a že tím způsobem se podílím na té devastaci. Samozřejmě, že dokud člověk zcela neodmítne žití zde, tak se na tom podílí a je toho součástí. A zase naopak, dokud nevznikne dostatečně velká skupina, aby mělo smysl žít zcela jinak, aby to bylo už významné, tak ten individuální vzdor také nic vlastně nevyřeší. Dokud se nestane masovou záležitostí odmítnutí tohoto, tak ten jednotlivec příliš nezmůže. Já bych cítil jako své poslání to sformulovat v té knize a nastolit ty otázky, protože odpovědi nikdo nemáme. A já jako, když budu chtět odpovědět, jak si nejspíš myslím, že to bude, tak nevidím žádné ani optimistické odpovědi. Já se mohu pokoušet o nějaké řešení, které považuji za dobré, když si myslím, že je to bitva předem prohraná.
2: Pokud byste viděl optimistické odpovědi, když, jak uvádíte v předmluvě, jste rozený pesimista, který, když mu nepřijede batoh na letišti, už ví, že je totálně ztracený.
1: Ano,
2: je to pravda?
1: Jsem pesimista, ale žijící radostně, abych řekl, nemračím se na život. Mám život rád a umím si ho užít, ale když jde o tyhle otázky, tak nenacházím moc optimismu.
0: Obrácení jaderného fyzika. Má to tak být. Děkujeme za návštěvu.
2: Děkujeme pěkně.
0: Jste laskav.
1: Děkuji, naschválení.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Na Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Písnička, která dnes zazní na úvod, tak trochu předznamená téma, které jsem pro dnešek vybral. Petr Zkoumal, autor hudby i textu, navíc hraje na klávesové nástroje a zpívá. Starý pán sedí a poslouchá jazz.

Dnes si poslechneme několik jazzových standardů. Ten následující je z muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly. Premiéra byla ve 64. roce, tedy v období, kdy už svět byl 10 let okouzlen rock'n'rollem. A přesto vznikaly muzikály, které hudebně vycházely z jazzu a swingové muziky. Titulní píseň Hello Dolly nám zaspívá Laďka Kozderková.

Píseň Hello Dali dospívala Laďka Kozderková. Je u nás asi jen málo lidí, kteří si při poslechu téhle písně nevybaví její interpretaci v podání jednoho z nejslavnějších jazzmenů, Louis Armstronga. A když už jsme ho v této souvislosti vzpomněli, poslechněme si ho v písni o bouřlivém počasí Stormy Weather.

20. léta minulého století byla nazvána jazzovým věkem. A jako se dnes točí akční filmy, krimi a thrillery, tehdy se začaly točit hudební filmy a muzikály. V roce 1928 měl premiéru film The Singing Fool, zpívající blout, a v něm zazněla píseň Sonny Boy. Stala se evergreenem, který byl mnohokrát natočen i u nás. My si dnes poslechneme nahrávku Evy Olmerové a jazzového orchestru Československého rozhlasu, který řídí rocker Michal Kocáb.

No a je tu závěr hudebních delikates, které jsem dnes sestavil z jazzových písniček, které nestárnou. Ta poslední je stará už 95 let. V roce 1911 napsal Irving Berlin píseň o Alexandrovu Ragtimeu. Alexander's Ragtime Band nám zaspívá Ella Fitzgeraldová a hezký zbytek víkendu přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás opět všechny zdraví Jan Rosák. Mým dnešním hostem je sympatická usměvavá žena, která díky jednomu ze svých talentů projela kus světa. Říkám jednomu ze svých talentů, protože ona vládne hned několika můzám. Znáte ji jako zpěvačku, ale možná, a jestli ne, tak ji dneska poznáte jako malířku půvabných obrazů a obrázků. Vítám Vlastu Kahovcovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já si myslím, že začneme nějakým hitem, kde vás pochopitelně taky uslyšíme.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Tak to byla půvabná písnička, ve které se vyřádila jak Jitka Zelenková, tak i Vlasta Kahovcová a ještě někdo?
1: Jarmila Gerlová.
0: Jarmila Gerlová. Písnička, která je jednou z mnoha, které jste vy vlastně natočila s Jitkou Zelenkou, ale nejenom s ní. Ale k tomu vašemu zpívání se dostaneme samozřejmě za chviličku, protože my vždycky návštěvu našeho hosta na Tandemu rozjíždíme, tak říkajíc, přes jeho dětství. To znamená, zkuste zavzpomínat na to, kde jste se narodila, kde jste dětství trávila, jaké bylo, vy máte taky slavného bratra.
1: Ano.
0: No,
1: ano.
0: Tak to všechno můžeme teď ještě probrat. Tak.
1: Tak dětství. Narodila jsem se v Praze, jsem čistokrevná Praška. Narodila jsem se na Národní třídě 7, číslo 7, kde je tak kavárna. Viola, tam je ve Viole přímo.
0: Srdce Prahy přímo.
1: To je srdce Prahy přímo. Kde tam měl můj dědeček byt a tak dále. My jsme tam u něj bydleli. No samozřejmě, já jsem se narodila teda u Apolináře, jako skoro téměř všichni Pražáci. No, dětství jsem trávila v podstatě nejen v Praze, ale hlavně na osadě Kondor u Jílového. Tam byly začátky mýho zpívání, mýho a bráchovýho. Že můj tatínek byl muzikant, ten hrál na několik hudebních nástrojů, maminka taky, a tam se zpívalo, protože tenkrát, protože já jsem samozřejmě se narodila v minulém století, takže tenkrát nebyla ani rádio,
0: jako
1: ani
0: televize, zná,
1: jako většina z nás. Takže tam se zpívalo. Každý den se tam zpívalo v takový rokli.
0: Na té osadě.
1: Na té osadě. Na
0: a
1: té
0: víte,
1: osadě.
0: Že to je pravda v těch osadách, ale opravdu se zrodilo spousta dobrých zpěváků,
1: ano.
0: Protože tam se hodně dobře zpívalo.
1: Tam
0: taky.
1: Se hodně
0: sešlo
1: dobře,
0: se vždycky ano. Takových 5-6 kytaristů. Ano, ano. Hně,
1: ano. Harmoniky, harmoniky, housle. Ano, taky. Ano. Můj táta hrál na křídlovku, tak ještě na křídlovku. A to bylo uprostřed lesa, tam to krásně znělo. A tam vznikly, tam byly ty počátky toho mýho jakože zpívání, tam jsem mě jako načuchla. Já i brácha.
0: Někdo vám pravděpodobně řekl, tam Vlastičko, tobě to jde. Nějak, ty by se s tím měla zabývat trošičku hlouběji, je to tak?
1: Já myslím, že ne, tam se to takhle neřešilo. Ne, tam se to neřešilo, tam to bylo tak, jako kdo co uměl, kdo zpíval. Jo. Samozřejmě byli vyloučeni ti, co neuměli zpívat.
0: Jasně,
1: ale
0: jasně.
1: Tam tenkrát nebyl nikdo, kdo neuměl, že všichni uměli zpívat, tak nějak.
0: Tak někdy dělali jenom Brumendo takový, ano.
1: Tak.
0: No, ale tím pádem, když teda, jak si vám nikdo neřekl, Vlastičko, běž okamžitě na konzervatoř, protože to umíš, tak jste možná měla touhu dělat něco jiného. Možná, že už jste tehdy i kreslila málo.
1: Já jsem tenkrát jako nejenom trošku zpívala, protože jsme jako ve škole a tak dále, ale já jsem hlavně taky malovala, teda ono to tak jako šlo ruku v ruce, takže jsem malovala a maminka v těch nějakých letech, když jsem ukončila základní 9letou školu, tak měla pocit, že bych měla teda malovat a tak mě přihlásila na, tenkrát se to jmenovalo Střední průmyslová škola bytové tvorby. A tak mě tam přihlásila a všichni jsme, já jsem říkala, máme, já nevím, ale já radši půjdu na kadeřnici a tak, jako. A říkala, mlč, tady budeš, tady, no já jsem prostě...
0: To byla rozumná maminka.
1: Rozumná maminka a my jsme 4 roky, udělala jsem talentovky a 4 roky jsme seděli s Věrou Křesadlovou v poslední lavici, pak se to přejmenovalo po roce na Střední umělecko-průmyslovou školu, no tu jsem prostě absolvovala a shodou okolností se mi to vrátilo, že můj syn tam taky maturoval, ještě tam maturoval, druhou maturitu si udělal a teď tam učí.
0: Poslyšte, jestli pak náhodou mě zaznělo to jméno Věra Křesadlová, tak mě cinklo mi tady tím semaforem. Jestli náhodou Věra nebyla za tím, že jste pak taky šla do semaforu?
1: No nebyla, ale náhodou, ne, ona tam byla po mně. Já jsem tam v podstatě po škole nezačala se malovat a nezačala jsem dělat to, co mě tam naučili, ale udělala jsem konkurs, protože tenkrát jsem chodila s Jirkou Štajdlem, velkou lásku, a ten mě řekl o konkurzu v semaforu, a protože my už jsme předtím měli školní divadlo a tam jsme zpívali právě s tou Věrou a s bráchou, kterýho jsem tam přitáhla. Takže jsem udělala ten konkurs a tenkrát jsem ho vyhrála a tenkrát mě řekli nádhernou věc. My vám to hned neřekneme, musíte se dívat na Ferman. A já jsem v těch letech netušila, co to je Ferman, jo. Jako, říkat, co to může být, jo. A pak mě někdo teda poučil, že to je takovej ten list, kde je napsáno kdo co, a já jsem tam přišla a večer bylo tam napsáno zkoušky na recital 64 Suchý Šlitr Kahovcová a tím začala moje pěvecká kariéra.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Kahovcová, můj dnešní host na tandemu, vyhrála konkurs do divadla Semafor, což v podstatě byly zkoušky, a to ne lede jaké, protože do Semaforu prostě přicházeli už hotoví zpěváci taky. Všichni si toho považovali, mám takový pocit, že jo?
2: Jo, určitě.
1: No. Čili vy jste tam se dostala do party s Jiřím Suchým, Jiřím Šliterem, a které bylo vaše první představení v Semaforu?
2: No to je právě, to byl recital, tenkrát taky málo kdo tušil, protože to recital slovo se neužívalo, že jo? Se užívalo koncert, nebo nevím. Nevím co, ale tenkrát se to jmenovalo Recital 64. A bylo to takový v podstatě představení jakoby dvou hlavních protagonistů. Potřebovali tam takzvanou Mici, neboli holku nějaká, která to tam bude, aby to nebyla nuda, ty dva chlapy. No takže to bylo takový představení písničkový, mluvený slovo, písničky a tak dále. A já jsem tam měla pár nějakých písniček, taky dueta. Krásný duet jsem tam měl, jmenoval se to Labutí píseň. Mba-a, s Jirkou Suchým.
1: Tohle to je, to se jmenuje Labutí píseň?
2: To se jmenuje Labutí píseň.
1: Jiří Suchý vynikal kromě jiných talentů taky tím, že pojmenovával svoje písně tak, že člověk neměl vůbec pocit, co přijde.
2: Co to je?
1: Pamatuju se Léta dozrávání a potom se zpívá úplně o něčem jiném.
2: No jasně, tak to bylo.
1: A vy jste tedy v tom recitálu, jste byla vlastně jediná jaksi zpěvačka. Čili rovnou v podstatě takový veliký sólový představení.
2: Ano.
1: Ale potom jste se zařadila po bok dalších pěti zpěvaček, krásných ženských, protože jste vystupovala taky v šesti ženách.
2: Ano.
1: A to bylo s Miroslavem Horníčkem.
2: To bylo nádherné.
1: To musela být hezká
2: to
1: škola,
2: byla
1: ne?
2: To byla nádherná škola. Ano, a kromě toho, že jsem se tam teda učila ty první krůčky na jevišti a takový to používání toho zpěvu v té divadelní hře, jsem se tam taky naučila kouřit. A to mě naučila tenkrát bohužel Eva Pilarová, která říkala, hele, všichni tady kouříme a ty budeš taky a hotovo. Tak já do Alfy nahoru jsem si šla koupit svoje první cigarety a bohužel mi to zůstalo.
1: No prosím, Pilarová, co způsobila?
2: Pilarová dneska, která když kolem ní jde jenom někdo, kdo trošku cítí, tak nadává.
1: Já vám něco řeknu, my vylečení kuřáci jsme nejhorší.
2: Jo, to je pravda.
1: A vy do dneška ještě máte ten
2: zlozvyk. Já tak málo šlukuju. No. Ale tak jako spíš udržuju oheň, což mě tak...
1: Pro zpěváka... udržuju oheň, to je hezky. Ale pro zpěváka to není nejlepší samozřejmě.
2: Není, ale tak já už tak zase moc nespívám. Já už tak jenom trošinku dělám takovej divadelní společnosti Pepíčka Dvořáka. Tam hrajou takovou plantážnici, zpívám tu roli, kterou kdysi zpívala v Karlínském divadle Liu Hermanová. Pak Hanka Talpová a teď já to zpívám takovou...
1: To je taková jaksi černoška, bych řekl.
2: Černoška, ano, to, nedostatek.
1: Tak, tam jste navixovaná.
2: Jsem navixovaná, ano.
1: No to je hezký, to jsme se teď dostali sice obloukem už k současnosti, ale myslím si, že to bude taky zajímavé, ale já bych ještě určitě nechtěl pominout alespoň vaše vystupování v divadle Apollo.
2: Ano.
1: Tam vás asi Jirka Štajdl vás tam přetáhnul, že jo? A tam jste zpívala spolu s Ivonou Přenosilovou, s Karlem Hálou, Mickym Volkem, Karlem Gottem a pozor, Karel Gott samozřejmě vás určitě nepominul potom, když dělal svůj pověstný sbor krásných a skvělých zpěvaček, takže jste, myslím, s Karlem potom vystupovala hodně dlouho.
2: No, to bylo tak, že my jsme nejdřív zpívali s Pepíkem Lauferem. Měli jsme takový pásmo, ten Pepík postavil takový zvláštní druh show, nebo jak bych to řekla, takový show, kdy na jevišti se nejenom hraje, ale i se tam něco odehrává, jakoby nějaký děj. A takže to jsme s ním začali dělat. S Jarmilou Gerlovou bylo to takový novum, že vlastně zboristky stály na úrovni solisty, neboli Pepíka Laufera. A tam začaly ty naše takový sbory převzatý a tak dále. A pak jsme obě otěhotněli. A v 74. se mě i Jarmile narodil každý jeden kluk. A v 75., když už klukovi bylo rok, tak jsme dostali, jak jsme dělali nějaký film, teď nevím, jak se přesně jmenuje, Helena Vondráčková tam hrála hlavní roli.
1: Nebylo to Romance za korunu?
2: Romance za korunu, mě se zdá, jo. Pídia.
1: Ano.
2: Takže tam nás angažovali, protože odcházela Jana Kociánová od Karla a zůstala Jitka Zelenková a oni původně chtěli jednu holku jenom, jako by místo tý Kociánový. Ale prostě nás tam nějak viděli a my jsme tak, jak už jsme byli, tak s tou Jarmilou sehraný.
1: Takové dvojjediné jste byli.
2: Takové dvojjediné a takový v podstatě stejně velký holky a docela pohledný jsme tenkrát byli. Takže nás angažovali a bylo to strašně bezvaný. Strašně bezvaných 5 let, který jsem si tam, bylo to jedno z nejkrásnějších období mýho života. Ještě navíc. To bylo v době, kdy se nejezdilo ven. Na západ, co si budeme povídat. A my jsme najednou prostě jezdili jsme po celé Evropě a tak dále a bylo to krásný zpívání. Je nutno říct, že prostě, když jste tam u něj mohl zpívat nebo musel zpívat, tak jste musel být dokonalý, protože se denně z toho koncertu dělali zvukové nahrávky. A to byly kolikrát trestní poslechy, kde velel Láďa Štajdl. Měl takovej málem bič. A když tam někdo ujel, tak prostě okamžitě nastal strašný průšvih. Takže my jsme byli opravdu donucený být naprosto dokonalí.
1: No a díky tomu jste také dokonalé byli.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Už jsme sice s Vlastou Kahovcovou, mým dnešním tandemovým spolujezdcem, jsme narazili na tu současnost a to vystupování po boku Pepika Dvořáka a jeho divadelní společnosti v Čuchtanovi. Vlastně,
2: ano,
1: kde
2: ano,
1: hrajete tu Belindu, tu černošku.
2: Víte, naprosto přesně, ano.
1: Pracovnici na plantáži.
2: Na plantáži.
1: To je ovšem pozor, to je nejenom zpívání, ale to je docela činoherní jaksi role, ne?
2: To je, no, to jsem se tak musela časem naučit. Já ne, fakt někdo říká, že jsem herečka, já nejsem, já prostě to, co tam požadujou, tak tam udělám a ono mě to strašně baví. Víte, když něco děláte s chutí, tak v podstatě překonáte nějaký takový ty obtíže.
1: To je jasný, no, ale tak taky zúročujete to, co jste se naučila v semaforu,
2: navíc,
1: že jo? No, ale to není jediné vystupování, já tady mám ještě poznamenáno, že s Jarmilou Gerlovou občas si taky ještě zaspíváte a ještě navíc s Milanem Černohouzem.
2: No.
1: Takové nějaké swingovky, jo?
2: Ano.
1: S tím občas někdy vystupujete
2: zborový
1: a jezdíte?
2: Zborový swingovky, jo, tak občas. Spíš to děláme tak jako pro radost, ale je to taková ta muzika, takové ty Manhattan transference pokoušíme dělat. Je to krásná taková jakoby týmová práce, protože tam nespíváme moc solo. Ten Milan Černohouz, jo, ale hlavně je to postavení celý na zborech a nás to strašně baví.
1: Ale to je skvělá muzika.
2: Je to
1: nádherná. Nádherně poslouchá.
2: Ano,
1: a občas je to možno zaslechnout i u Streců.
2: Ano, u Streců.
1: No, ale kromě toho zpívání, a teď se dostávám k té vaší druhé muze, kterou jste byla políbená už kdysi v dětství, a to je malování, kreslení. Vy to tady máte přímo napsáno na tom nádherném kalendáři, který, a moc za něj děkuju, jsem dostal. Je tady napsáno, už dlouho sedím na dvou židlích.
2: Ano.
1: To je hezké.
2: No, to je v
1: podstatě. Na které sedíte radši teď?
2: No teď už, prostě to nedá říct, teď jako ani ten je tak radši, jako častěji sedím na té malovací.
1: Na té malovací.
2: Protože na té zpívací to už je jenom takový bombónek a navíc tak mám na to věk, aby mě neodstřelovali, aby mě nepsali, že jsem zombie, já to nemám ráda.
1: Ale takže tak to si myslím, že na zombie máte ještě hodně tady. Ale chci se dostat k těm obrázkům. Mimochodem, kdo začal dřív malovat, vy nebo Karel Gott?
2: Já myslím, že Karel, no takhle, dřív, protože je starší, tak určitě začal on. Ale...
1: Tak on ale on začínal později, ne?
2: Ne, on maloval taky od začátku, už od jo, malinka, jo, jo, od mládí, jako jo. On tak jako, ale je fakt, že se tak jako ty
1: už na to olej, neprezentoval.
2: On to neprezentoval, on si maloval tak jako prosím, ale já taky ne. Já v podstatě taky ne. Já jsem začala malovat jakoby v uvozovkách profesionálně v roce, nevím, 85 nebo tak nějak a předtím jsem si malovala tak do šuplíku nebo tak něco, když mě někdo oslovil nebo tak jsem si čmárala spíš tak jako.
1: To,
2: a pak jsem si koupila ty olejové barvy a plátna a tak dále a k tomu mě přivedl Honza Kaniza, který něco jsme točili na Kavkách a on říkal, hele, proč ty nemaluješ, děti? A něco jsem si tam čmárala. No já říkám, no já to neumím, a jako co mám dělat? A on říkal, no musí si koupit tohle. Řekl mi, co si mám koupit, no a začala jsem v podstatě.
1: Tohle to, co tady vidím, tak třeba hned na leden je tady krásné zátiší se skleničkou koňaku, brýlemi a knihami. A mám takový pocit, to je tedy olej.
2: To je olej, ona.
1: Čili vy malujete rovnou už takovéhle, já bych řekl, že jsou to takové ty už propracované.
2: Já jsem začala dělat starou Prahu, jo, takový ty uličky a tak. Jenže pak se to najednou zavřelo, klíče dostali majitelé baráku, už se tam nesmělo na ty dvorečky a já jsem v podstatě upozadňovala to pozadí jako a začala jsem se věnovat tomu detailu. Jako popelnici a hrnku na stole a tak dále. A z toho vznikly ty mý zátěží a já prakticky nedělám už teď nic jiného než zátěží. Protože mě to baví, vždycky k tomu mám nějaký příběh, který si teď už vymýšlím, a protože jsem dřív chodila po smeťácích a hledala jsem různý ty starý nádoby a starý fajfky a tak dále. Vždycky jsem je vytahla z kopřiv a tak. A teď jsem to namalovala, protože jsem si k tomu říkala, jak to ta babka někdy koupila, někdy a tak to, jak to používali a jak to pak najednou vyhodili, že jo, ty věcičky různý, no já to tak jako oživuju.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mezi klasiky českého humoru si dnes Vlasta Kahovcová vybrala jiného Vlastu.
2: Vlastu Buriana.
1: Vlastu Buriana. Ale nebylo to jenom proto, pro tu schodu tedy křestních jmen, ale má to ještě takovou, ale velice zajímavou souvislost. To mě opravdu zaujalo.
2: No tak zaprvé Vlasta Burian byl geniální, že jo? To je samozřejmě. Ale můj dědeček, který bydlel na té Národní třídě, jak jsem zmiňovala, že jsem se tam narodila, tak on se jmenoval Burian. Moje maminka taky Burianová. A on šel po nějakých těch kořenech do minulosti a zjistil, že je s Vlastou Burianem v jakýmsi příbuzenském vztahu.
1: Vážně?
2: Ano. Tohle tvrdil můj dědeček Burian.
1: No mezi námi, Kahovcová není špatný jméno do showbiznisu, ale Vlasta Burianová.
2: To byla moje maminka právě, Vlasta Burianová.
1: Vážně, jo, to by byla bomba tedy, no, tak to nevadí.
2: Byla by to bomba, teď už se to asi, no, dalo by se to dohledat někde.
1: Dalo, no, tak víte co, nebudem dohledávat, my si Vlastu Buriana radši poslechneme.
3: No, a dál, já...

0: Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte. No, abstrouhejte, no to vy neznáte.
1: Abstrahujte.
0: Co?
1: Abstrahujte.
0: No když to vidíte, tak se se mě ptáte.
1: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
0: No.
1: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
0: Nenudím vás, pane?
1: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
0: No jo, pomalu, pač, já koukám, že špatně, chápete?
1: Dovolte.
0: No jo.
1: No a co bylo dál, co vám říkal?
0: No, abyste... no že jako, te, tedy... Zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím,
1: no.
0: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
1: Za co?
0: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
1: Počkejte, počkejte.
0: Kam?
1: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
0: No, on povídal, když mě odsvědčíte. Pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
1: Počkejte. Vy počkejte.
0: No, já čekal. No,
1: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
0: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. Ale
1: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
0: Ne. On... O nikom nemluvil a o sobě taky ne.
1: Podívejte se, pane Smutný.
0: Cože?
1: Podívejte se, pane Smutný.
0: Když vy odkaď mě znáte?
1: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
0: No jo, to jsem.
1: No tak.
0: No jo, to
1: tak,
0: je pravda.
1: Když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený, a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
0: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
1: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
0: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým, jeví k takovým věcem, mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
1: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
0: No nenaváděl.
1: No tak co vlastně chcete?
0: No. Jezus, Maria, já to věděl, že to bude těžký případ.
1: No.
0: No já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
1: No.
0: Radši rozumět.
1: No rozumím, no prosím.
0: Při vašem vzdělání.
1: No.
0: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
1: No to jste mi přeci řekl.
0: To už jsem vám říkal.
1: No ovšem.
0: To je zajímavý.
1: No.
0: Tak to by bylo všechno v pořádku.
1: No to je vyřízený.
0: Nehníváte se, že jsem vás držel.
1: Ale vůbec ne.
0: Ne, no tak to jste hodnej.
1: No.
0: No tak já, co jsem dlužen?
1: No to je bezplatná poradna.
0: No tak ona to bez toho za víc nestále.

0: Chanson d'amour, ve kterém kromě Jitky Zelenkové solisky zpívala taky Vlasta Kahucová, nás v podstatě tak trošku přenáší do světa. Chanson d'amour je francouzský výraz, že jo, píseň lásky. Vy jste si ve světě zaspívala, protože mám takový pocit, že jste nějakou dobu, dokonce vás budu citovat, někde jste to řekla, že jste měla za sebou také, nebo máte za sebou také zocelující zpívání po klubech západní Evropy. To je hezký.
1: To je škola života, jo. To vám teda povím, ano. To bylo v roce 68 a do té kapely jsem nastoupila nejen já, ale Franta Čech, velký Franta Ringo Čech.
0: Ringo, jo. No.
1: A Miloš Svoboda, to byl ještě jeden takový kluk. A nastoupili jsme tam do takový už kapely fungující, která jezdila po světě.
0: Český kapely.
1: Český kapely. Jmenovala se Vlado Rubeš. A s těma klukama a zažila jsem s nima neuvěřitelný opravdu srandy, to nebyly legrace. S tím Frantou, který blbiny, co vymýšlí dneska, tak už vymýšlel tenkrát, jo, což bylo naprosto senzační. Takže s tím jsem teda absolvovala 2 roky, 3 roky, možná jsme tam jezdili. A taky jsem tam teda poznala svého muže. Ten kapelník zakázal mi se všema muzikantama si tykat, že jako
0: prosím,
1: to nedělá dobře. No samozřejmě my jsme si s mým nastávajícím potom po roce jsme se vzali, začali tykat, oni hned vlastně, protože já jsem tam přišla, oni říkali, nazdar, tak já jsem ten. A maminka, když jsme odjížděli, protože my jsme neměli auta, my jsme odjížděli první kšeft hrát do Innsbrucku, kde právě tyhle ty všichni kluci přijeli a tenhle ten můj nastávající Honza Václavík, který je teď kapelníkem Golemu, tak ke mně přišel a dostal mě na starost od mý maminky, jako ona je ta holka moje taková neskušená, tak jí prosím vás dávejte na ní pozor, no dával, no. Pak jsem se...
0: Víte, jak se tomu říká? Kozel zahradník.
1: Takže mě tak ochraňoval bezvadně.
0: Ale jo, ochraňuje do dneška.
1: Jo, dodnes už 42 let.
0: Ale řeknu vám, to je 42
1: let.
0: To je ovšem pozor, v této branži to je unikum.
1: Že jo, ale spousta muzikantů je takhle jako pospolu, protože ono totiž takhle, ono když je někdo muzikant, jako muzikantská rodina, tak ten odjede a oni se tam sejdou potom třeba, takže čistýho času my jsme spolu třeba 2 roky, jo. Ale jako někdo, kdo je spolu od rána do večera.
0: Takže jste si vzácní.
1: Teď už ne, teď už je to jinak. Ale byli jsme si strašně vzácní, že jo? Protože já jsem třeba přijela na den a on jel druhý den pryč a přijel za 14 dní a tak dál. Takže to bylo takhle.
0: No ale to vám řeknu, to hraní po těch klubech muselo být opravdu řehole nebo tvrdá práce, protože tam se musí tedy hrát jaksi podle přání že jo, toho manažera klubu, případně hotelu a podobně.
1: 100 písní za večer. Taky.
0: 100 písní?
1: 100 písní. A to protože jsme jich neměli tolik, tak jsme jeli dojeli jsme těch 50 a od půlnoci jsme začali těch dalších jako znova.
0: No tak řeknu vám, která kapela má víc než 50 písní repertoáru, to nevím.
1: No ne, tak my jsme měli tenkrát, jo, to bylo, sehrálo všechno samozřejmě, ale je to opravdu, to je krutý, když stojíte těch hodin a v tom baru, jako někdo nad tím ofrňoval nos, jako to je opravdu, já se skláním před těma lidma, před těma muzikantama, teď navíc ten kouř, ten alkohol, že jo, to všechno. Takže to opravdu jsem zocelená. Dodnes mám teda hlasivky jak špagáty, jo. Mě tak jen tak něco nezastaví.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: O tom, jak krušné byly roky strávené na těch zájezdech v zahraničí, teď mám na mysli krušné v tom smyslu, že se musí zpívat až 100 písní za večer, tak jak Vlasta Kahocová před chvilkou zdůraznila, tak o tom jsme si už popovídali, ale jsou i chvíle, které jsou zdánlivě krušné a potom se o nich samozřejmě hezky povídá, protože se dávají k dobru jako veselé historky z natáčení, případně z jeviště. Máte takovou?
2: No tak já jich mám řadu samozřejmě, jo. Taková jako úsměvná spíše. S Karlem Gottem jsem si vzpomněla na jednu. Jsme hráli v nějakém nádherném takovém sále pro nějaký, opravdu vždycky tam seděl jako ty lidi, ty třpitivý brilianty a tak jako ty báby tam byly v těch kožichách a tak dále. A my jsme skončili představení, Karel se uklonil, ale lidi pořád tleskali. Ale pak to jako utichávalo a došatem to bylo výtahem. O patro, o dvě patra vejš. A my jsme celý ten koncert dělali na takovýchhle šteklích, strašně na 14 cm podpatkách.
1: Vlasta Kahocová ukazuje
2: 14 cm jehly. A my jsme teda říkali, tak to už je konec, to už nebudeme přidávat nic, Karel se tam klaněl pořád a my jsme prostě vlezli my tři do toho výtahu, vyjeli jsme ty dvě patra nahoru, sundali jsme si ty boty, které nám vohnuly ty nohy, takhle, dali jsme si je na stůl a najednou z toho odposlechu slyšíme ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta only you. A to už měl být sbor. A my takhle s těma nohama na stole, tak jsme si ten sbor odspívali v té šatně. Samozřejmě jsme pak dostali strašně vynadáno jako od Karla, protože na tom sboru, ten sbor tam byl nádherný, no, Rudla Rockl vždycky psal nádherný sbory. Takže to byla jedna z historik, já jich mám víc všelijakých.
1: Karel si musel sbor odspívat sám.
2: Karel si nebo ten jenom koukal, kde jsme to, a my jsme řekli, no hele, kdyby jsme byli jenom v zákulisí, tak to stihnem. Ale tím, že jsme tím výtahem, no tak jsme to prostě.
1: Ale no jo, vy jste zapomněli na to, že Karel je tam v těch zemích německy mluvících tak oblíbený, že ho nechtějí pustit z jeviště.
2: Strašně. A je fakt, že v té době ještě byl takovej ten jako opravdu, tam to byl úplně na tom vrcholu, na nejvyšším. On byl naprosto dokonalý. Ten Karel, s ním dělat, to je, já nevím jak teď jsem s ním nedělala dlouho, ale tenkrát to bylo v podstatě, až vás mrazilo, když jste vlez na to jeviště, tak to bylo prostě něco. Vlez na jeviště, my jsme měli husí kůži, všichni, a takže jsme
1: I my,
2: ten neuvěřitelný, ten tlak z toho sálu, vlastně ta energie, která, když ho viděli ty lidi, tak ono to přenášeli na nás a my jsme byli přesně tak nažhavený jako ty lidi, takže ono se to tak jako proti sobě vázalo, bylo to naprosto dokonalé.
1: A ono se to potom taky poznalo na tom výsledku.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

až se domů z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdo si chce poslechnout Vlastu Kahovcovou, tak mohl třeba dneska v našem tandemu, případně z CDčka, ale pozor, kdo chce vidět obrázky Vlasty Kahovcové, tak kromě toho, že se může podívat tak jako já teď na nádherný kalendář, tak nepochybně vás čeká taky nějaká výstava Vlasta, že jo?
2: Jo, teď připravuji jednu krásnou výstavu v Olomouci u pana Skácelíka. To je krásná galerie, navíc ten galerista Jura Skácelík je můj kamarád. My jsme si naplánovali, že si uděláme jakou, jako hezkou, pohodovou výstavu, že to nebude jenom taková jako někde třeba ve spořitelně nebo tak, ale že to je v krásné galerii, už se na to moc těším.
1: Čím se vyznačuje taková hezká, pohodová výstava?
2: Že jsou tam zaprvé, jsou krásný prostory, to jsou starý, krásný klenby a tak, je to hlavní třídě v Olomouci. Navíc tam přijdou stejně naladěný lidi, jo? Stejně pozitivně, jako opravdu takový ty prýmový, který tam nejdou jenom z povinnosti, ale jdou se tam podívat na mý obrázky a tak dále. Navíc za třetí, tam jdou za tím Jurou, který je báječný, to je senzační člověk, pije se výborné víno, jí se takový dobrý chlebíčky, nebo já nevím co, povídá se a je to takový strašně příjemný. Už jsem to tam měla jednou, asi před 5 lety, tak nějak, a už se na to teď zase strašně těším.
1: No a další výstava, protože malířské kovy nepochybně u jedné nezůstane za rok?
2: Pak mám výstavu v klášterním kostele v Ostrově nad Ohří. A to je taky někdy nějak, já nevím, květen nebo tak nějak. Hmm. A dál nevím, já si to bohužel tady nemám diář.
1: Budou tam třeba tyhle ty obrázky, které jsou na kalendáři, jo. Pohoda, klídek, koňáček. Kéž by se ten rok 2011 i pro vás, Vlasto, vyvíjel v tomhletom duchu. To by bylo úplně optimální, si myslím.
2: Moc děkuju.
1: Tak já přeju, ať se všechno daří, hodně inspirace, a to jak v malování, tak i ve zpívání. Vlasta Kahovcová byla dneska na tandemu, já věřím, že ne naposledy. Díky a nashledanou.
2: Děkuju taky, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Budeme společně poslouchat, jak nám troubí trumpety. Už nám veselka Ladislava Kubeše zahrála polku Antonína Ploce nazvanou Pro vás. A teď se vydáme společnou cestou. Právě tak nazval Karel Waldorf Valčík, který nám zaspívají Ivana Steinerová a Ivan Trnka. Doprovodí je Waldorfinka pod vedením samotného autora, tedy Karla Waldorfa. Tak pěknou pohodu.

teď nám několik pěkných melodií zahraje dechová hudba Keramička, vedená Františkem Koutenským. Nejprve uslyšíme polku Lidem pro radost. Složil ji William Béreš na text Josefa Zajíčka. Zaspívají Josef Zajíček, Ladislav Kryča a Drahomíra Vránková. Potom změňuje rytmus už proto, že nám Keramička zahraje Lidový valčík v tichém háječku. No a kdyby se jednalo o polku, už by háječek nebyl tichý. Zpívat budou Hana Záveská a Josef Zajíček. Nejprve ovšem bude ona polka Lidem pro radost. Tak snad bych vám měl také pro radost povědět dva vtipy, které mi někdo poslal mailem. Na dvě skladby dva vtipy, to snad není moc. Manželka slavila výročí a naznačovala, jaký by chtěla dárek. Víš, nejraději něco, co udělá za 5 sekund 150, aby holky záviděly. Manžel jí koupil osobní váhu. No, nechtěl bych slyšet tu hádku, která v té rodině určitě vypukla. Inu váha, nejen sportovní auto, dokáže pro někoho vytáhnout 150. Ale slíbil jsem ještě jeden vtip. Muž byl s manželkou na jejím srazu ze spolužáky ze školy. Žena neustále pokukovala po jednom úplně sťatém spolužákovi. Ty máš o toho opilce nějak moc velký zájem, poznamenal manžel. No víš, já jsem s ním kdysi chodila a když jsem ho nechala, tak se dal na pití a jak je vidět, pije stále. To jsem ještě neviděl, aby někdo tolik let oslavoval, prohlásil manžel. No tak doufám, že vás Keramička polkou Lidem pro radost pobaví víc.

Stále posloucháte Český rozhlas ve Praha a hraje nám keramička vedená Františkem Koutenským. Teď jsme díky hudbě byli v tichém háječku, tak si poslechneme další lidovou, kterou upravil William Béreš. Je to polka a jmenuje se Kdyby tady byla taková panenka. Zaspívají Drahomíra Vránková, Hana Závěská, Josef Dušek a Josef Zajíček. Ten také napsal text k další písničce Williama Béreše. Jmenuje se Prstýnek z lásky a zpívat budou Hana Závěská a Ladislav Krejča. A já se vás pokusím naladit ještě jedním vtipem ze života, který jsem od vás dostal. Manžel chtěl na ženě, aby koupila basu piv. Ona odmítla a za 160 korun koupila noční krém na vyhlazení vrásek. Zklamaný muž zoufale prohlásil. Po base piva, ale vypadáš rozhodně mnohem lépe než po tom krému. A zase v rodině určitě vypukla hádka. Z toho vidíte, že je někdy opravdu lepší hrát, než mluvit. Taky už hrajeme.

Dohrála keramička vedená Františkem Koutenským. Naštěstí vždycky, když něco končí, něco jiného začíná a nás teď nečeká žádná výjimka. Další písnička vlastně volně navazuje na manželské vtipy, kterými jsem se snažil vás pobavit. Jmenuje se Štěstí na rozcestí. Ono opravdu mnohdy je štěstí na dosah ruky, jenom si to uvědomit. Tuhle tu polku napsal Karel Vacek a to prosím opravdu celou hudbu i text. Však to milovníci dechové hudby znají. Zaspívá Karel Hála za doprovodu dechové hudby Suprafon, kterou vedl Jindřich Bauer. Ale teď už se s vámi loučí Vladimír Bernášek a čeká nás Štěstí na rozcestí. A když necháte rádio hrát, nemůžete ho minout. Myslím to štěstí a vlastně i to rozcestí. Tak se mějte.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Vojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Naši dnešní milí a vzácní hosté už sedí na jevišti. Po mé pravici ředitel centra Paraple David Lukeš.
4: Dobrý den.
3: A po mé levici v Ungeltu už po léta zdomácněli herec, zpěvák, skladatel, textař Igor Orozovič.
5: Dobré dopoledne.
3: Tahle sestava není náhodná, protože my 10. července zahrajeme na letní scéně našeho divadla na Hradčanském Novém Světě charitativní představení Brácha s Veronikou Kek-Kubařovou, Markem Němcem a přítomným Igorem Orozovičem. No a výtěžek z tohoto představení poputuje právě na konto centra Paraple. Paraple slaví 30 let své existence, k 30 nám se fofrem blížíme i my, takže to bude svým způsobem společná oslava. Jak se to vůbec zrodilo, to bratrství Ungeltu a Paraplete? Já jsem o Parapleti hodně četl a slyšel, a tak jsem se rozhodl, že ho chci spatřit na vlastní oči. A tak jsem tam dorazil, přátelé, a to, co jsem spatřil, mě ohromilo. Tolik pozitivní energie, tolik radostných, usměvavých lidí pod jednou střechou jsem dlouho neviděl. Ti vozičkáři hráli ping-pong, bavili se, smáli se, strefovali se do koše, takže hráli i košíkovou. No bylo to opojné pro mě. A řekl jsem si, Ungelce s Parapletem bude kámošit. A tak jsem se seznámil s Davidem Lukešem, opravdu jsme si, myslím, padli do oka. Mimochodem jsme oba bývali boxeři, viď? Takže jsme k sobě měli i respekt. No a tak se zrodil ten nápad na toho 10. července, na ten charitativní večer. Tolik úvodem, Parapleti zatleskejme za to, že vůbec jsou. Nicméně teď pozvu jiného, dalšího vzácného hosta na scénu, protože to Paraple, jak jsem pravil, budu si povídat hlavně s Davidem, ale vzniklo před 30 lety a u toho ještě David Lukeš nebyl. Zakladatelkou a první ředitelkou Paraplete je paní doktorka Alena Kábrtová. Já vás prosím, pojďte mezi nás. Paní doktorko, jak se zrodil ten nápad před 30 lety? Co bylo vaší nebo je vaší profesí a co vás k tomu motivovalo?
6: Ten nápad se zrodil postupně, on se zrodil už vlastně trošičku dřív. My jsme už někdy před rokem 1989, několik let, jako dobrovolníci pomáhali, já jsem klinický psycholog, a s kolegy, s manželem, který je technik na vozíku, a s kolegyní, která je fyzioterapeutka, ergoterapeutka, paní Faltinková, jsme pomáhali tenkrát lidem, kteří začínali na vozíku nebo byli na vozíku třeba už delší dobu po poranění míchy a kteří nechci nevyužili všech možností, které měli. Tenkrát, kdysi dávno, ono je už to strašně moc let, tak tenkrát to bylo trošku jiné v oblasti rehabilitace a spoustu toho, co se týká soběstačnosti, se prostě lidé učili od sebe navzájem. Byla samozřejmě taky rehabilitace pro lidi s poškozením míchy, ale byla na podstatně nižší úrovni, než je dneska, naštěstí. A naštěstí pro dnešek teda. No a tak my jsme nejdřív pomáhali, pak jsme dělali takový týdny, protože jsme všichni pracovali v oboru a jako psycholožka, kolegyně, jako rehabilitační a tak dále. No a potom jsme začali dělat takové týdenní soustředění pod různými hlavičkami a po roce 89 jsme založili organizaci spolu s kamarády na vozíku, organizaci lidí s poškozením míchy. Tenkrát se jmenovala Svaz paraplegiků, dneska po řadě let se přejmenovala na CEPA, Česká asociace paraplegiků. My jsme ji založili v roce 1990, hnedka po, vlastně po revoluci. Taky s naším kamarádem Honzou Kašparem, na toho jsem zapomněla, ten v tom taky figuroval, herec, původně kulisák divadla Járy Cimrmana. Ten nás vlastně přivedl k panu Svěrákovi. No a pak už to běželo do roku 1994, kdy jsme postupně jaksi přidávali na těch aktivitách, až jsme zjistili, že k tomu potřebujeme, kromě toho svazu paraplegiku, prostě místo, adresu, právě kontakty.
3: Najít prostory, najít finance, najít personál. A to všechno se rodilo ve vaší hlavě. A...
6: No, v našich společných hlavách. Já jsem byla takový tahoun, který posléze z části, ne úplně, ale z části musel odložit psychologii a velmi klopotnou cestou se ze mě stala manažerka a posléze ředitelka centra Paraple. Ale postupně díky, tenkrát byly takové, po roce 89 byly takové doby, kdy vznikala řada takových subjektů, postupně my jsme byli jedni z prvních, a tak jsme postupně na to velmi složitě získávali jak ten prostor, tak ty peníze. Ten prostor jsme získali jednoznačně kvůli Zdeňku Svěrákovi. Protože bez něj tenkrát prostě v konkurenci toho, že v tomhle prostoru bude soukromá prádelna, v tomhle prostoru se bude prodávat, v tomhle prostoru bude tohle. Snažili jsme se 3 roky.
3: A nešlo to a přišel pan Svěrák.
6: Pak jsme poprosili o pomoc právě toho kamaráda Honzu Kašpara. Říkali jsme: Honzo, my máme velký problém, prosím tě, pomoz. Jo. Jeho první vlastně pomoc taková nám byla. My jsme nacvičovali vlastně s lidmi novými po poranění míchy pořád dokola velmi podobné věci. Přesuny z vozíku, přesuny z lůžka na vozík, přesuny z vozíku do auta. A Honza nám jednou říkal: prosím vás, proč to nenatáčíte? Vy to těm lidem můžete nejdřív promítnout a pak to s nima budete trénovat, ale oni už budou vědět, co a jak. Jo, a my jsme říkali tenkrát kamery v roce 1990, to jsme nikdo neměl, a Honza, vlastně to bylo ještě, pardon, v roce 89, tak před revolucí. A Honza tenkrát říkal: no, já vám to natočím, ale nesmíte nikde říkat, kdo to točil, nebo budete v průšvihu. My jsme samozřejmě nevěděli, že to je kamera videožurnálu. Honza nám skutečně přijel na takový týdenní soustředění, tam nám poctivě všechno natáčel, my jsme byli nadšený. A pozval tam Zdeňka Svěráka, aby prostě na 2 dny, že pozve kamaráda, kamarádem byl Zdeněk Svěrák.
3: A to už byl skrytý záměr, jak pomoc parapleti přidáme k parapleti pana Svěráka. No a jak se stal následně z pana Svěráka přímo prezident? No,
6: stalo se to tak, že opět koncem roku 1993, kdy jsme získali... Předtím na jaře jsme získali pronájmem nějaké malé prostory, kde jsme chtěli provozovat centrum informací a pomoci pro lidi s poškozením míchy. A v létě jsme si to vlastně vlastními silami a za vlastní peníze soukromí upravili. A na podzim nám řekli, že tam bude prádelna. Že to, co nám slibovali, že bude na dlouhá léta, tak už nebude na dlouhá léta, že tam bude prádelna. My jsme se tenkrát obraceli, kam jsme mohli. A nešlo, nic nevyšlo, tak jsme se dali dohromady zase hlavy s Honzou Kašparem a sezvali jsme společně několik přátel, tenkrát 17. prosince 1993 to bylo. A s těmi jsme se sešli, byla tam, Honza pozval Olgu Havlovou, pozval Zdeňka Svěráka, já jsem pozvala nějaký svý takový přátelé, takový trošku jako co měli jaksi možnost, nebo jsme si mysleli, že by mohli poradit, pomoct. No a tenkrát se ta myšlenka ujala, Olga Havlová nám pomáhala vlastně už několikátým rokem nějak jako drobně, když jsme potřebovali, ale Zdeňkovi ta myšlenka tím, že asi s námi byl na tom týdenním pobytu, ty 2 dny tedy, tak mu asi nějak utkvěla v hlavě a on pak mi volal někdy v lednu, začátkem roku 94, a říkal, že už to má vymyšlený, že uděláme centrum Paraple, že to nazvem Paraple, to naše centrum informací a pomoci, a že prostě se domluví v České televizi, že už to nějak jako začal předjednávat, že požádá, jestli by tenkrát ještě nebyly charitativní pořady, možná byly adventní koncerty, to nevím jistě, ale jinak ne, a že požádá, aby se udělala takový, jako takový pořad, kterým bude provázet a ke kterým udělá scénář, a ten pořad se bude jmenovat Dobročinná akademie, a požádá prostě lidi o sounáležitost, o podporu lidí s poškozením míchy. A stalo se, skutečně se nám sešel 1 000 000 korun, tenkrát obrovská částka pro nás. A se Zdeňkem Spirákem jsme poctivě obcházeli různé Prahy, Prahu 10, Prahu 9 a tak, až jsme získali nový prostory na pronájem. Za ty peníze jsme je upravili a v roce 1994 v září jsme otevřeli Centrum Paraple.
3: No to je nádherný příběh. Ale paní doktorko, neodpověděla jste mi na dotaz, jak se z pana Spiráka stal prezident. Koho to napadlo, že ho takhle pojmenujete, otitulujete?
6: Tenkrát se to nosilo. Tenkrát kde jaká organizace neměla předsedu, ale měla prezidenta. A tak nám se to zalíbilo. No a vzniklo to tak, že my jsme úplně původně, když jsme prostě věděli, že bude ta dobročinná akademie, tak jsme se obraceli na jednu velkou nejmenovanou agenturu, PR a prostě takovou tenhle typ agentury a radili jsme se s nimi, jak to udělat, že bychom potřebovali založit nějaký konto účelový a oni nám tenkrát řekli, fajn, my založíme nadaci. A tam půjdou ty peníze a my vám je budeme dávat. A my jsme řekli, že respektive já jsem tenkrát jako pípla, protože jsme byli ještě malí, začínající a byli jsme vděční za každou pomoc. Já jsem říkala, no tak jo, ale my to založíme my. A teď najednou vznik rozpor. Tím o nás ta agentura ztratila zájem. A my jsme si řekli, my máme občanské sdružení, nebudeme zakládat nadaci, založíme účelové konto. A to účelové konto mělo správní radu a my jsme do čela té správní rady, tam bylo několik lidí, jako pan Uhlíř, pan Svěrák, pan profesor Pavko a několik takových lidí. A my jsme do čela té správní rady se domluvili a postavili Zdeňka Svěráka a nazvali jsme to hrdě prezident správní rady a on se pak teda stal prezidentem Centra Paraple.
3: No. Za to, že jste nám takhle precizně zpřítomnila minulost a vlastně začátky Centra Paraple, to moc děkujeme. Paní doktorka Alena Kábrtová, děkujeme.
6: Děkuju.
3: Děkujeme. V součástí této rozhlasové hodinky jsou obvykle 3 písně. My tady máme Orozoviče, takže 3x nám zapěje právě Igor. Tady je první song Orozoviče.
4: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

co jste, člověče, tvore, šelmo a klíště. Nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splácej.

0: Tleskáme Igoru Orozovičovi, který je zároveň autorem hudby a textu. Jak se zrodil Holubý muž? Je součástí alba a o tom nám taky pověz.
1: Ano, ano. Tak album se jmenuje Když chlap svléká tmu, což je taky jedna z takových písních titulní pro nás, protože už vlastně 2 roky děláme koncerty s tímhletím podtitulem Když chlap svléká tmu, tak to všechno začalo tady tím jako sloganem. Ale vlastně Holubýho muže jsem napsal přímo pro to album jako takovou otvírací pozitivní písničku, protože ta píseň Když chlap svléká tmu je taková trochu artovější a mohla by leckoho třeba odradit až možná, nebo vystrašit. Tak jsme chtěli takovou veselější, do které jsem si vlastně i zakomponoval takový odkazy na ty písničky, které vlastně tam zazní.
0: To album je důsledně autorské, tam...
1: Kromě tady...
0: Pár textů napsal i někdo.
1: Kromě jiný, písně jo. Deště, kde napsal text pan Halas, tak to jsou moje písničky, no. A tu jsem zhudebnil takovou básničku krásnou, takže a vlastně i na koncertech máme pár dalších básní, které jako jsem zhudebnil.
0: Takže, Igore, děkujeme. Teďka dáme slovo Davidovi. Davide, řekněme všem, že ty jsi vystudovaný právník, také se tomu věnoval profesionálně. Nicméně, promiň, začnu velmi osobní otázkou, jak ses odsnul na vozíčku?
2: Tak ještě jednou zdravím teda v poledne a všechny ty, co vaří, nejenom teda ženy, ale i muže, co vaří, nechávají ženy odpočívat.
0: Takových moc není asi, víš?
2: Já myslím, že jich je čím dál tím víc, určitě. Já zrovna vařím třeba, takže, ale moje žena vaří taky. Takže jak jsem se dostal na vozík, tak byl takový krásný letní den. Bylo to 4 dny po narozkách, který mám shodou okolností 10. července, kdy je představení Brácha. Takže kdybyste mi chtěli popřát a já tam budu taky shodou náhodou. Takže jsme to takhle...
0: Který budeš slavit, prozradíš?
2: Bude mi 43 a z toho právě 23 let jsem na vozejku. Takže 4 dny po narozkách jsem si skočil do vody, když jsme byli na fotbalový...
0: 20-letý kluk, jo?
2: 20-letý kluk, no ještě taková skoro tabula.
0: Tak si hodil, skákal si do vody, to je nejčastější.
2: Přesně tak. Přijde. Já jsem byl fotbalový turnaj a během toho jsme se šli osvěžit do teda zakázaného místa, protože to je zásobárna pitné vody.
0: Nějaký lom nebo něco, ne?
2: Byl to potok. Potok. Teď, když jsem tam byl pár lidem jsem to teď ukazoval a říkali, že tam je vody po kolena, ale přísahám, že tenkrát tam byly 2 metry, jako, ale ono té vody je míň a míň. Takže jinak ta voda potom je zásobárna pitné vody pro vlastně celý západní Čechy, protože to teče do Nýrský přehrady a dokonce občas taky dělám taky básničky, říkám tomu smíchy z míchy, protože je to taky ten absolutní rým, tak tam jsem měl básničku při skoku do řeky Uhla zlomil jsem se u hlavy.
0: To je na potlesk. To souvisí s tím, co jsem zažil v tom parapleti. Opravdu tolik usměvavých lidí, co se rádi baví a mají dar sebeironie, to bylo mimořádné, takže teď nám to...
2: Já děkuju, protože to je poprvé, co jsem to mohl říct na pódiu. Jako, no, já jich mám jako víc v zásobě, takže...
0: Třeba je uplatníš, prosím
2: no, možná, tě.
0: Prosaď
2: se. Lehce se jim říkám, vangaž má tady.
0: Že... Hošík... Jak tenhle hošík na vozíku začal studovat práva?
2: No to byla blbost, no to. To já jsem teď koukal na J.K. Tlusťocha, jako malý, jako jestli víte, co to je, takový ten seriál, já mám moc rád psy a on měl takovýho roztomilýho buldoka. A mně se líbilo, jak to tam všechno se odehrává. Ještě předtím jsem s Bobičkou koukal na Dallas, kde se mi líbilo, jak vyjíždějí do té kanceláře a jsou ředitele, což se mi taky splnilo, takže já jsem trošku odkojený seriálama, ale ta právničina, já jsem chtěl být soudce a z pohledu vozejku, i když máme jednoho kolegu na vozejku, co dělá soudce, tak jsem pak poznal, jak je to komplikovaný a hlavně vzhledem k tomu, jak je ten náš systém práva, tak i kdyby ty důkazy prostě nebyly dostateční, tak musíte osvobodit i někoho, o někom bokom prokazatelně víte, že vlastně to udělal. A když tam jsou takový trestný činy, jakože se ubližuje dětem, ženám, starým lidem, tak to bych asi nedal. Takže postupem času přes nějaký komerční prostředí jsem se víc začal věnovat třeba marketingu, tomu, co mě jako baví, focení a tak dále. No a pak jsem se až přes to všechno a díky tomu samozřejmě sám, že sám jsem na vozíku dostal k parapleti.
0: No, mezi tím se David Lukeš oženil, je otcem 13-letého dnes.
2: To jsem stihl dvakrát dokonce.
0: No vidíš, 13-letého syna.
2: To je jenom jeden ten. No.
0: Nevzdává život, je aktivní sportovec. A víte, čemu holduje? Rugby na vozíčku. To vůbec existuje, mě to šokovalo.
2: Existuje.
0: Asi box, ten náš box na vozíčku.
2: Box na vozíku je taky.
0: Prosím tě,
2: no, jo, vypadá to trošku směšně, protože se snaží na sebe dosáhnout. Co se takhle jako zakloníte a on nemá šanci, takže to je trošku, ale jako to je jako jo. Ale na rugby se řeším taky. Někdo to trošku tak jako, že mu to připomíná autička na autodromu, když do sebe jako narážíme. Ale můžete se na to podívat na YouTube, tam jsou takový ty nejvíc akční záběry a pak, když to někdo vidí v realitě, tak ono třeba není takový, ale je důležitý říct, že vlastně je to jediný kolektivní sport pro lidi, kteří mají stejný handicap jako já, tudíž nemají jenom nohy postižený, když to tak řeknu jednoduše, ale částečně handicapy i v rukou, protože já třeba nehýbu prsty, nemám jako inervovaný tricepsy, takže je to prostě šance, jak my můžeme i kolektivně se zapojit do sportu.
0: A obecně vzato, jak David Lukeš vidí kvalitu služeb pro vozičkáře dnes obecně ve společenských prostorech?
2: Celkově si myslím, že se máme, a teď nejenom z pohledu na vozíku v České republice, fakt dobře. Mm-hmm. Jako už jenom to, že si tady svobodně můžeme povídat, je zázrak, protože kdyby to bylo před 89., tak já jsem zavřený někde v ústavu, ty možná taky. A
0: já pro jinou jinakost, ano. Já jsem to tajil, tu homosexualitu. Když sedíš na vozíku, se utajit
2: já to
0: nedá.
2: I když bych před sebe hodil nějakou deku. Ale, no, takže určitě tohle je základ, jinak si myslím, že se to postupně mění k lepšímu, jsou tady nějaký závazky, vlastně hodně se to tlačí, pořád jsme samozřejmě hodně bariéroví, jak v našich hlavách, tak v okolí, stačí jenom, když tady odsaď vyjdete, ať půjdete doleva, doprava, tak všude narazíte na architektonické bariéry, ale na druhou stranu je tady fakt spousta skvělých lidí, dobrých lidí a já, když třeba cestuju takhle po městě a potřebuji pomoc několikrát, tak se mi nikdy nestane, že by mě někdo odmítl. A díky tomu si tak hezky popovídáme a tak, takže je to fajn.
0: A kdo u vás hledá útočiště? Já jsem se tam minule potkal, rádi jsme se viděli s Potměšilem, kolegou hercem. Ten ovšem tam nebyl dlouhodobě, v podstatě jednorázově přišel se léčit. Takže jaká je struktura těch vašich klientů, smím se zeptat odborně?
2: Je to vlastně různé. Nejčastěji jsou to lidi, kteří se do té situace dostanou nově, to znamená, že buď po tom úrazu nebo po tom poranění míchy jako následkem nemoci jsou úplně v nové situaci, jsou čerstvě, jdou třeba z toho rehabilitačního ústavu. Ale i spousta lidí, kteří právě v průběhu života, stejně jako Honza, se jim změní situace, že najednou se stane buď úraz po úraze, nebo se životní situace změní, já nevím, zemře vám pečující osoba a tak dále. A řeší teď najednou, co dál, prostě je to pro ně taky nová situace. Takže my vždycky reagujeme na nějaký nový situace a snažíme se tou službou i preventovat to, aby když se taková nová situace stane, aby na to lidi byli co nejvíc připravení.
0: Možná hloupý dotaz, ale teď mě napadá, ti lidi si platí něco za to, že pobývají v centru Paraple?
2: Platí si to, co my můžeme vlastně i nám umožňuje zákon o sociálních službách, v rámci kterého jsme vázeni, protože naše služba je sociální služba, sociální rehabilitace a vychází to na ty 3 týdny, záleží podle toho, jak kdo potřebuje, jaké množství péče, to mezi 12 a 15 tisíci a měl by to pokrýt příspěvek na péči, který ty lidi většinou pobírají.
0: Tak to zní taky povzbudivě. Tak já ti v tuto chvíli děkuji, Davide.
2: Já taky.
0: Igor teď nebude zpívat, Igor je prvotřídní herec, takže on nám zahraje, protože součástí této rozhlasové hodinky je také ukázka z archivu Českého rozhlasu a tam jsme objevili rozhlasovou hru Bezruký František. O ten pak Igor poví.
3: Nemůžu pracovat, když nepracujete vy, to znamená bez světla a topení. Mohl bych si svítit a topit svíčkou, ale to se mi nechce. Napadá mě spousta jiných věcí, který bych tou svíčkou teď rád udělal. Ale ubezpečuju vás, že vy nechcete, abych to udělal. Děkuji, naschledanou.
4: Dobrý den, děti. Víte, co to je?
5: To je svíčka.
4: Geniální. Ale tohleto není obyčejná svíčka. Tohleto je kouzelný váleček, ve kterém je ukrytý celý svět. Oheň, bez kterého by neexistovala naše vyspělá civilizace. Vosk od včel, jejich společenství funguje daleko lépe než to lidské. Včely nikdy nespí. Dokáží vyprodukovat zázračné tekutiny, které vyléčí každou nemoc. A jak to, že vosk sám o sobě nehoří, a knot sám o sobě nehoří a dohromady hoří. Jinak svíčkou taky můžeme změřit čas, vytvořit pečeť nebo voskem napustit papír, takže lodička z něj se nepotopí. A dneska se naučíme svíčku vyrábět, protože důležité není jenom věcem rozumět, ale také je umět a tím pádem umět se o sebe postarat. Kdo s námi vyrábět nechce, nemusí. Ale nebude si s námi večer číst příběh o tom, jak člověk pravěký vynalezl oheň.
6: Dobrý den, já to klidně zkusím.
7: Já taky, jestli to nevadí.
6: Taky,
8: já klidně taky.
4: Tak já taky. Jmenuji se František Bakule a jsem váš nový učitel. Vítejte v Jedličkově ústavu, ve vašem novém domově.
0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte rozpravy Milana Hajna z divadla Ungelt. Mými hosty jsou David Lukeš a Igor Orozovič. Igor Orozovič teď připomněl rozhlasovou hru Bezruký František, nicméně původně měla divadelní podobu. A ty jsi byl iniciátorem vzniku takové hry, tak povídej.
1: Ano, ano, to je hodně dlouhý povídání.
0: Tak ho zkrač.
1: Právě. No, to vzniklo takovou náhodou, když jsem kdysi s kamarádama seděl v hospodě, tam vzniká většina velkých věcí. A kamarád kamarádky mi vyprávěl, že pochází z vesničky Jamné nad Orlicí, kde končí silnice v horách, takový poetický místo a všichni se tam jmenou Černohous nebo Filip, opravdu, když jsme tam byli, tak tam na hřbitově jsou opravdu ty náhrobní desky a tam jsou fakt jenom Černohousové a Filipové. I nynější starost je, myslím, Filip dokonce a že o tom tak pochází Bezruký František a já jsem říkal, jaký Bezruký

0: k nám dostal do té naší party, ten zase mu udělal sochu a dokázal, že se po něm pojmenoval v Jamném nad Orlicí Tekonc Park Bezrukého Frantíka.
1: No, to je krásné.
0: Takže ten příběh pokračuje dál a bylo to hrozně krásné setkání, opravdu. A tak vlastně já jsem ten příběh měl dlouho v hlavě, protože to je takový, my tomu říkáme český Forrest Gump, to byl vlastně jeden z prvních chovanců Jedličkova ústavu právě a stal se z něj takový úspěšný podnikatel, dokonce byl v Americe s tím sborem Bakulčata, potřásl si nohou s prezidentem bývalým i současným americkým tehdy teda. Dokonce byl na audienci v Lánech u Tomáše Garrigua Masaryka. Od Henryho Forda dostal Fordku, kterou řídil nohama. Existují z toho videa a právě dělal přednášky o tom, co se dá všechno dokázat vlastní pílí. Oni tam měli v té jedličkárně heslo Chci a proto umím, které vymyslel ten učitel František Bakule, kterého hraju já. A je to prostě strašně krásný příběh, pořád se to hraje. A dokonce...
1: Hraje se to v divadle.
0: Pod Palmovkou.
1: Pod Palmovkou.
0: Ano. V divadle
1: no
0: Pod Palmovkou.
1: A v rozhlase se ta hra natočila se stejným obsazením?
0: Jo, víceméně. Tak Pod Palmovkou tam nehrajou děti, divadlo snese mnohem větší stylizaci, takže tam to všechno hrál Jakub Albrecht. Teď to tam hraje Vojta Filip, Kuba si s tím taky zničil záda trošku, takže plotínky, ale tam v zásadě je to ta samá hra. Hudbu jsme dělali s Ivanem Acherem dohromady a právě dokonce jsme to spojili v tom to představení v divadle Pod Palmovkou právě zase s Umunem, což je uskupení lidí, malíři malující ústy a nohami. Je to mezinárodní uskupení vlastně také lidí na vozíčku. Nevím přesně, jak tam je, jaké mají postižení, ale je to prostě mezinárodní organizace a já jsem jim dal přečíst ten životopis, protože Bezruký František o sobě napsal dva životopisy, napsal knížky, jako fakt strašně zajímavá osobnost. A já jsem jim nechal přečíst ten jeho životopis nebo knížku o něm a oni na základě toho namalovali obrazy a ty tam vždycky měli tam výstavu a při tom představení vždycky jsou ve foaje ty obrazy od těchto těch lidí malujících malířů, malujících ústy a nohami.
1: Kolika let se dožil?
0: Myslím, že mu bylo nějakých 57 nebo přes 50. Mně se to plete s tím, že myslím, že to bylo v roce 50.
1: Mohl mít potomky?
0: Měl, tak tam byla právě jeho dcera, kterou jsme konečně, já jsem jí tehdy nedohledal, jinak jsme se dohledali ledasco, ale tak tam byl, jo, měl dvě manželky a myslím, že...
1: Jako Lukáš.
0: Myslím, že dokonce tři děti a opravdu fakt...
1: To tě předstí.
0: No ale ještě, že jo, se dá.
2: Není všemnu konec.
0: Ledasco stíhnout.
1: No a Igore, teď tě vyspovídám, nebo spíš si připomenu, že Podamu si začal v Ostravě, tam měl Orozovič velkou éru, tři figury mladistvého krasavce ostravské činohry, připomeň.
0: Nějaký ostravský ty, jo.
1: Jaké důležité mít Filipa, to jsme hráli spolu mimochodem.
0: Jaké důležité mít Filipa, ano.
1: Tu roličeka.
0: Amadea jsem tam třeba hrál, ano. To jsem měl rád. Baladu pro banditu, Nikola Šoho.
1: No, všechno titulní role.
0: No, krásný. Donaha, to se ještě, já už tam moc nejezdím, teda Holé dupy, takový muzikál, tak to tak tam taky jsme hráli, ještě se to hraje do dneška.
1: A pak dostal nabídku do Národního
0: vlastně
1: divadla.
0: A tím to začínalo vlastně ještě.
1: No, další titulní role. Tomu se nedalo odolat, nebo si zvažoval, jestli půjdeš do Národního divadla?
0: Do
1: nebo...
0: Prahy, jako. No, zvažoval. Já vždycky všechno hned nejdřív odmítnu. Já jsem takový, vždycky vidím na všem spíš ty negativa, ale pak jsem si to rozmyslel a šel jsem rád. Protože jsem si říkal, že když už do Prahy, tak aspoň, že to je hezký návrat a že přece jenom mi to zajistí nějakou jako jistotu, protože člověk nikdy neví, jak v tom hereckém světě uspěje nebo neuspěje. Ale nechtělo se mi, protože jsem tam měl zrovna, že to bylo zrovna v té ostatě takový pěkně rozjetý. Hrál jsem, ani se mi nechtělo je opouštět, protože jsem měl nějakou zodpovědnost za ten repertoár, ale zase takovýhle nabídky se úplně neodmítají. A zároveň jsem viděl, že do té Prahy zpátky chci, protože přece jenom jsem rodilý Pražák a
1: se srbskými kořeny.
0: Ano, částečně jsem Pražák a stýskalo se mi po Praze.
1: Takže Igor dorazil do Národního divadla. Nějaká stěžejní role, která se ti teď je...
0: Jo, tam je říká Švanda Dudák, ano.
1: To ale... jsem taky hrál, teda. Taky, no, Rozovič mi kradl role.
0: My máme spoustu stejný repertoár.
1: Ale já v Českém Těšině, on v Národním divadle.
0: Ale teď mám velikou radost. Hraju Klaudia v Hamletovi, co dělali skutři nynější šéfové. A to mě baví, to je pěkná role, pěkný záporák, zábavný. No.
1: No nicméně do nejširšího povědomí tě samozřejmě uvádí média, televize, film, takže Polda. No tam si překvapivě vycouval, všichni se drží takové šance
0: ale
1: a Igor
0: to je pravda,
1: dokázal říct, to stačí.
0: To jsem tehdy měl takový pocit, že...

0: že už jsem tam si odehrál, co jsem potřeboval a já nemám rád úplně ty natahované seriály, protože prostě mám hodně představení večerních a nemám úplně od Boha baterky, abych nemusel se stávat třeba ve 4-5 ráno na ty natáčení a pak se běží napřed. Mě to trošku přestalo dávat smysl jako energetický, prostě jsem si neužíval ani to natáčení, ani ty představení. Tak
1: no a kromě
0: se
1: toho
0: stačilo.
1: Všestranný umělec potřebuje skládat,
0: no,
1: psát
0: žít
1: texty,
0: trošku, no. Já jsem právě vždycky říkal, že jsem v té době neměl ani čas
1: počinu,
0: ani na sex, ano. Právě. Jako, že,
1: na
0: že
1: co bys
0: fakt,
1: neměl
0: že
1: čas?
0: Že jsem neměl tehdy čas ani na sex, jsem vždycky říkal. A to mi přišlo, že to fakt
1: strádá. To snešidil Igore, promiň.
0: To pak strádá jako smysl, ten život, podle mě. Takže ne, ale právě jsem spíš chtěl dělat projekty, které by mě posouvaly dál, že přišlo mi blbý jenom kvůli slávě a penězům se zakotvit v seriálu, což byla fajn práce, pak jsem se tam i vrátil na posledních 8 dílů teď, ale vlastně díky tomu jsem mohl udělat toho Bezrukýho Frantíka, což byl můj životní projekt, nebo Lazaruse, což je muzikál Davida Bowieho, ten se hraje zase v divadle Komedie a to je taky věc, která mě posunula světelný
1: let. A nezapomněl jsi ještě na jedno divadlo?
0: Ano. Ale tam bych bral ten vrchol teď až po Poldovi, který úplně skončil, což je představení Brácha, které hrajeme teď a je to moje největší taky divadelní radost, aniž bych ji chtěl nějak jako tady, jak to říct, no, pochlebovat tomu, prosazovat Ungeld vůbec samozřejmě, ale ne, je to opravdu veliká radost, režisér Pavel Ondru.
1: Je to veliké představení, ano.
0: Je to fakt krásné.
1: Režíroval náš
0: umělecký šéf. Se dá udělat veliká věc, jako je to takový důkaz s Veronikou Kubařovou, Kek Kubařovou a s Markem Němcem.
1: Igor se ovšem objevil v Bráchovi už ve svém třetím představení v Ungeltu, připomeňme Kurtizánu. To byl tvůj vstup do Ungeltu a pak vlastně náš komorní muzikál Touha jménem Einaudis, Martou Kubišovou, Anetou Langerovou. Tak teď se rozespíval hlavně, máš před sebou turné velké také, že jo?
0: Ano. Jo, tak
1: nerve se to v tobě, neuvažuješ o tom, že se staneš třeba šanzoniérem a občas si zahraješ, jako zatím?
0: To uvidíme, tak přece jenom to divadlo je moje hlavní práce nebo herectví zatím, ale teď se snažím dělat na 100% oboje, no, takže je to trošku náročný to vecpat do toho života, ale zároveň se to navzájem doplňuje energeticky, že prostě ta hudba člověka nabije, o to více pak těším na představení v divadle, takže já mám trochu výhodu a můžu si to tak jako mixovat, což mi přijde dobrý. Já vždycky říkám, že umění je jenom jedno prostě, takže proč to nedělat všechno dohromady.
1: Tak můžeš si to namixovat i teď, povídal si dost, zase zpívej.

0: Dozněl duet, poznali jste hlasy Igora Orozoviče a Anety Langerové, nicméně tento duet, je to dávno, já znám v jiném podání a mimochodem z rozprav a zpíval si naživo dvakrát, poprvé tuším s Táňou Dykovou a podruhé s Veronikou Kubařovou.
1: Ano.
0: Pokaždé to bylo jiné.
1: Tak já cestuju sám takhle po těch akcích a vždycky potřebuji někoho, kdo to se mnou zaspívá, takže vždycky někoho ukecáme a Venunka to se mnou ještě zpívá, Kubařová ještě jednou v Jazz Doku na koncerty, a protože Aneta Langerová nemá čas pořád jezdit kvůli jedný písničce se mnou na koncerty, tak to vždycky nějak vyřešíme. No.
0: Igore, co tě čeká v herecké oblasti? Něco, na co se výrazně těšíš? Třeba v Národním divadle nebo nějaký filmový nebo televizní projekt?
1: Jeden televizní projekt teď zvažu, protože fakt je to časově tak všechno dohromady s těma koncertama náročný, a tak jsem si vlastně dal takový necelý půl rok od divadla od zkoušení Voraz, protože kolem toho alba je to fakt strašný fičák a hodně práce, ale příští rok budu dělat v Národním divadle dvě věci, takže tam si zase odskočím zpátky k divadlu. No. Docela jedna věc bude zajímavá na nové scéně, to bude o privatizaci, téma privatizace a devadesátky a tak dále, nebo devadesátky a teda spíš to, co následovalo, tak to bude hodně zajímavý.
0: Současná česká hra
1: s mladými režiséry, tak na to se těším, že rád potkávám nový lidi a už mi to trochu chybělo teď potkat někoho nového.
0: Ty nepotřebuješ omlazovat ještě.
1: No, ale je to dobrý, si třeba, protože se to všechno strašně rychle mění, i ty pohledy na svět, tak je dobrý si to osvěžovat. A potom budeme dělat, a teď si nespomenu na to jméno, ale s významným ruským režisérem, teda který žije teď v Americe, tak budeme dělat představení Tři mušketýři, což je ale teda fúze něčeho ještě 20 000 mil pod mořem. Nějaká taková zajímavá věc o fantazii, tak to bude hrozně hezký, to bude rodinný představení, ale ten režisér sám o sobě je dost takový experimentální.
0: Igore, díky. Davide, jaká je současnost Paraplete? S čím se potýkáš, eventuálně co tě hřeje a povzbuzuje, na co se těšíš?
2: Těšíme se na léto, protože i díky panu Svěrákovi jsme spojeni s divadlem a letos už máme za sebou dvě charitativní divadla, právě s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana a s Davidským divadlem, a těšíme se na vás na letní scénu a máme jedny shakespearovské slavnosti. A byl jsem i rád, že jsem tady slyšel, že Alena Kábertová říkala, že už se někdy v minulosti zvažovala nadace, protože my nad tím přemýšlíme teď podobně, protože jak rosteme, jsme opravdu velký, tak to jsou věci, které nás čekají jako hodně strategické povídání. A z těch akcí, krom těch divadel, tak v létě máme třeba charitativní golf. Na podzim nás čeká právě 30 let, to bude spojený s nějakým kulturním představením a aukcí charitativní.
0: Stardance.
2: A bude právě v listopadu potom, nebo respektive začne Stardance a v listopadu 23. listopadu
0: celý jeden
2: je
0: večer Stardance. Je vždycky věnován vozičkářům, kde ten vozičkář trénuje. Musíte ho vozit na Kavčí hory, nebo přijdou trénovat k vám do centra?
2: No, my máme u nás jako gumu v tělocvičně a na tom ten vozek jezdí hůř, takže oni jsou radši, když jdeme do studia nebo se najde prostor, kde jsou parkety, protože tam ten vozek sviští víc, ale je to tak, že vlastně ten večer předtím, ten šestý, protože my jsme tuším sedmý večer, tak jak to potom je, tak ty lidi přijedou v neděli a vlastně mají týden na to nacvičit to úvodní představení, což jako je fofr, ale myslím, že i pro všechny ty lidi kolem a nejenom ty, co se podílejí, jako ty tanečníci a ty VIP osobnosti, co tam jsou, ale celý ten ansábl lidí kolem, co kmitají, to je neuvěřitelný.
0: No, Davide, a je otorvačka, aby ten vozičkář byl ve Stardance, nebo naopak je musíte přemlouvat?
2: Jak se to vezme? My vybíráme lidi tím způsobem, že vlastně to pošleme do služby a každý se k tomu vyjádří.
0: Jak do služby?
2: Do služby, kterou my jako provozujeme vlastně, takže všem těm odbornostem, který pracují s lidmi, ergoterapeuti, fyzioterapeuti a tak dále, aby každý nominoval ty lidi, kteří procházejí u nás.
0: Velká demokracie.
2: Tak se snažíme fungovat my u nás, no. Proto tam nám visí na zdi prezident Svěrák.
3: Jako teď už možná by to nebyl takový problém, ale v určitou chvíli.
2: Takže teď s nima pracujeme, s těma lidma, tak jakože právě jsou ty nominovaný a pak samozřejmě i to konzultujeme, aby jsme ty lidi nějak jako nezachytili v nějaký blbý třeba životní situaci, to se může stát. Pak jim zatelefonuju, nechám jim nějaký čas, ať se rozmyslí, ale už na letošek máme 5 lidí vybraných. Ale třeba jeden z těch lidí zrovna mi teď psal předevčírem, že to vypadá, že bude muset na velkou operaci, tak teprve uvidíme, jestli to pro českou televizi je zkousnutelný nebo ne.
0: Já občas hraju, tak ne každý večer Stardance má možnost vidět. Lukáš se objevil jako na vozíčku, jako tanečník v tom pořadu?
2: Ne, já jsem tam v jiný roli a si nemyslím, že by to bylo jako v pořádku. Mám rád taky spousty rolí různých, rád dělám spousty věcí, ale je dobrý vědět, kde v tu chvíli je toho člověka místo a nějak rozložit síly. Nicméně jsem začal teď před pár týdny, měsíci tancovat právě s Katkou Bartůněk Hrstkovou, která tancovala s Vávrou Hradílkem. A to jsem vždycky si, mě to vždycky přišlo strašně postižený, jako vidět ten tanec na mozaiku. A teď si jako po těch 7-8 lekcích už to vidím jinak. A jako je to obrovská dřina a říkal jsem, i kdyby z toho bylo jenom to, že získám nějakou kondici, fyzičku navíc, tak to je jedině dobře.
0: Tak Lukáši, do toho. Díky Stardance jsem měl pocit, že peněz máte dost a už žádné nepotřebujete, ale to je asi velký omyl myslet si tohle, že jo?
2: No, myslí si to hodně lidí a my v podstatě to ani nemáme možnost jako komunikovat jinak v tu chvíli, protože zase je pravda, že ta Česká televize tomu věnuje hodně úsilí. Vlastně samotný je to něco stojí a i ten přínos, který ten samotný večer má, a vlastně i Paraplay existuje, nějakým způsobem funguje dlouhodobě díky České televizi, takže sice tu částku, co my tam zveřejňujeme, neznamená, že bychom vybrali ten večer a pak po zbytek roku jsme dovybrali to, co musíme vybrat, protože v průběhu toho večera my komunikujeme částku třeba kolem 25 milionů a aktuálně máme rozpočet 80 milionů, z toho více 40 milionů potřebujeme sehnat od dárců individuálních nebo firemních a je to práce celý rok. Ale to, že můžou vlastně zveřejnit ten šek, tu podporu v rámci Stardance, je takový nějaký poděkování pro ně a samozřejmě, aby oni to mohli pozitivně odkomunikovat.
0: Držíme palce.
2: Děkujeme.
3: Chodí deště, češte, deště, češte, mé prstíčky deště, naši paní.

0: Partnerkou v tomto duetu byla Igorovi Kateřina Marie Tichá. No a ty si vlastně zhudebnil báseň Františka Halase. Co tě k tomu přimělo?
1: Ano, vlastně za tuto písničku může Ungeld.
0: Prosím tě.
1: Já to teda všude vždycky tak tajím to jméno, ale...
0: Netaj to.
1: Ale, ne, nemyslím Ungeld.
0: No,
1: ale
0: Ungeld
1: jako,
0: jsem měl na mysli
1: Ungeld,
0: já.
1: Ungeld, ani já, ne. Ale vlastně to byl jeden z těch večerů, co jsme tady zpívali. A zpívali jsme tady, je to dávno právě s Táňou Dykovou. A ještě jsem pro ní chtěl nějakou písničku, chtěli jsme pro ní ještě jednu písničku, ona si pak vybrala nějakou jinou, ale on, Pavel Ondruch mi právě říkal, že ona má ráda Boženu Němcovou a vybral tady ten text, který jsem zhudebnil pro ten večer právě. Ale bylo to v takový pomalejší verzi ještě trošičku a posílali jsme to Táně a tý se to úplně nepozdávalo, nechtělo se jí to do toho zpívat, tak pak zpívala něco jiného, já jsem to hodil do šuplíku, to byla, a pak vlastně, když jsem měl kapelu, tak jsem si na to vzpomněl a tady tu písničku, trošku jsme tomu dali to tempo a zase znovu ožila, no.
0: No tak kluci, říkám vám, oběma kluci, začíná léto, jak s ním naložíme? Davide, máš rád léto?
2: Mám rád léto. Záleží na tom, jak moc teplý to léto je, protože lidi s poraněním jichy, obzvlášť ty krční léze, jako jsem já, co znamená, že to poranění je jako v krku, tak mají poruchu termoregulace. To znamená, že jakmile v létě jsou tyhle vedra, tak já se nepotím, což všichni říkají, to máš super, ne? Jako, říkám, no, jako, možná to mám super, že nesmrdím, ale uvařím se zevnitř. Takže jako v tu chvíli se musím jako nějak mechanicky ochlazovat, což ne, že by všechny plovárny byly bezbariérové a dalo by se na ně jednoduše dostávat. Ale jinak obecně mám léto rád, protože tak jako voní od toho jara, prostě už teď je tam ten nástup, voní to. Lidi mi přijde, že mají jako lepší náladu s tím přílivem toho sluníčka. Mám narozeniny. Je Ungeld, letní scéna.
0: Takže máš rád jako, moře?
2: Mám rád se na moře koukat spíš, než se v moři cákat, protože když takže... vylesu, tak nemám rád, jak od té soli, tak jak v obale.
0: S ženou a s klukem k moři ne.
2: Jezdíme, ano, jezdíme, ale spíš je to tak, jako, že třeba strávíme nějaký den u moře, aby samozřejmě si to Venda nebo manželka užili, ale potom rád cestuju. Takže spíš poznáváme tu krajinu, poznáváme lidi, poznáváme místní gastronomii a vždycky, když někam jedeme, tak spíš třeba autem, ale i vylítáme.
0: Chalupaření, zahrádka, to není tvoje hobby.
2: I tohle může bejt, ale nemám chalupu ani zahrádku.
0: Ale bejt to může, dobře. Igora nepodezírám, že by měl chalupu a zahrádku. Ne, ani to, si tě to, neumím představit na zahrádce,
1: to
0: Igore.
1: To já časem třeba jako za 20 let třeba, jo. Ale,
0: no ale rád cestuješ. Takže léto ve znamení cest.
1: Jo. Já vždycky jsem trošku jako ve stresu vlastně z léta, protože se snažím ten čas, jak ho máme docela málo, jako toho volného času, tak se ho pak snažím tak strašně využít, že jsem z toho celý ve stresu. Takže trošku se dostávám do vlastních pastí.
2: A pak onemocníte, ne?
1: A pak většinou přesně se to všechno úplně stane jinak, ale taky hraju už na letní scéně, taky mám narozeniny v létě, vy máte ty třicátiny, já mám čtyřicátiny letos a chytře jsem si tam dal zrovna hraní bráchy na ten den.
0: Hraješ na svůj narozeninový den bráchu?
1: No, všichni říkají, že jsi úplně zbláznil.
2: A kolikátýho to?
1: Sedmýho.
0: Já si to napíšu, abych to
1: prostě. Ano.
0: Já se snad dočkám a v srpnu oslavím kluci 78. To byla, doufám, optimistická tečka. Já jsem moc rád, že jste přišli, že jsi přijel. Takže přijel k nám David Lukeš.
3: Děkuji za pozvání.
0: Říkáš tomu, přijel jsem, přijedu?
2: My říkáme přišel, což spousta lidí se diví, říkáme já přejdu třeba silnici nebo tak, protože pro nás je to jako chůze, ale zase na druhou stranu, když se mi někdo zeptá, vejdete se tam, tak řeknu, jo, projedu. Jako neřeknu, projdu, jako, protože by na ně tak jako, jo, jako, takže říkáme obojí a nějak mě to vůbec neuráží.
0: Takže děkuju, že jsi přišel.
2: Tak děkuju.
0: David Lukeš a děkujeme, že přišel, přiběh vlastně přímo Igor Orozovič.
1: Já jsem přijel
2: na skutru.
1: Já jsem přijel na skutru. A ještě jsem si, můžu si udělat reklamu, že vlastně mám v létě koncert, ještě jsem zapomněl, takže to budu mít ještě letní koncert. Takže já
0: no vidíš,
1: ještě
0: když to nevystřihnou, tak to tam bude.
1: Nevystřihávejte to.
0: a nevystřihněte ani to, že se rozloučil Hein. Loučí se principál divadla Ungeld a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hein. Naviděnou, naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, ano, je to přesně tak, jak řekl Honza Rosák, bylo 8 hodin a to znamená ve všední den na Pohodě jediné, že startuje pohodové ráno. Někdo si z cest vozí magnetky, někdo fotografie. Pavel Novák si přivezl stovky příběhů. Jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu poznal svět opravdu zblízka, a to od Spojených států přes Balkán až po místa, kam se turisté často ani nepodívají. No a právě teď je na dovolené v Řecku, kam už za chvíli budu volat a zeptám se ho třeba na to, kam se nejraději vrací, kde zažil chvíle, na které se nezapomíná a proč jsou často nejkrásnější právě ta neplánovaná setkání. Tak se posaďte do pomyslného cestovatelského křesla, protože v pohodovém ránu vyrážíme na cesty.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Říká se, že člověk může procestovat celý svět, ale nakonec si stejně nejvíc z toho pamatuje lidi, které na cestě potkal. Náš dnešní host jich potkal opravdu hodně. Zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák procestoval velkou část světa a my jsme ho teď zastihli na jeho vlastní dovolené v Řecku, kam mu přeji dobré ráno, Pavle.
3: Dneska ráno.
2: Když jste tentokrát vyrazil bez mikrofonu, daří se vám být jen obyčejným turistou?
3: Daří, nemám tu ani mikrofon, ani notebook, vlastně ani nahrávadlo a když mám někdy takové cuky, takové řekněme chutě, si říkám, to bylo hezké téma, tak mi teda říká, seš na dovolené. Takže ne, netočím tu nic, vždycky je člověk připravený, kdyby náhodou něco, díval jsem se to na řeckou televizi, říkám, hele, tam něco spadlo. Spadl tady dům při nějakých stavebních pracech v Aténách, 4 lidé tam zahynuli. Ne, tam nemusím být, jsem mimo Atény. Kdyby tady asi bylo něco, lesní požáry, zemětřesení, tak vždycky jsme rádi, my rozhlasáci, Český rozhlas, jsme rádi, pokud na místě náhodou máme nějakého kolegu, tak ten se samozřejmě hned zapojí a reportuje o tom. Není to můj případ teď v tuto chvíli.
2: Nicméně prostě jsme takoví, asi se to nedá vypnout na jeden týden v rámci léta. Prostě člověku tam samozřejmě hnedka nabíhají ty momenty, jakože aha, tohle to by bylo fajn. Nicméně je potřeba si odpočinout, tak já jsem ráda, že si odpočíváte. Doufám, že jsme vás tím jako nevytrhli, že vám vlastně z práce jakoby voláme, ale já doufám, že to bude příjemné povídání a že to nebude nic moc pracovního pro vás. Ale pojďme na tu vaši pracovní cestu. Vy jste opravdu procestoval spoustu zemí. Máte to spočítáno?
3: Spočítáno ty země ne. Teď jsem si jenom počítal americké státy, které jsem ne procestoval, ale navštívil, dá se říct, v některém jsem třeba zatočil jenom jednu reportáž, takže z těch 50 jsem jich za necelé 3 roky navštívil 32. Tak některé dokonce víckrát, samozřejmě stát New York několikrát, stát Virginie několikrát, který byl hned vedle státu Maryland, kde jsem bydlel. Ku podivu jsem byl i dvakrát na Aljašce a to během jednoho měsíce. Což bylo tak, že jsem tam nejdřív jel na takový press trip, což jsou vlastně takové výlety, exkurze organizované někým, co to bylo organizované ministerstvem zahraničí Spojených států. Chtěli ukázat zahraničním novinářům, jak se tam těží nerosty, jak je to strategicky důležité. Hodně nám opakovali, že vlastně letecky se o tam tu dá do nějakých 8-9 hodin dosáhnout čehokoliv na severní polokouli. To byl asi ten vzkaz, který jsme měli poslat do světa, hlavně vůči Číně, Rusku a tak dále. Že o tam tu cokoliv doletí tam k ním za nějakých 8 hodin, včetně vojáků.
2: A v jakém ročním období jste tam byl?
3: Byli jsme tam v létě, byli jsme tam v červenci nejdřív a bylo krásně, opravdu slunce tam téměř nezapadalo. No a pak jsme si říkali my novináři, no jasně chystá se ten summit Putin-Trump, to bude někde na Blízkém východě, Spojené arabské emiráty, bác ho Aljaška. Takže my jsme se vrátili a za týden jsme zase balili, abychom se znovu vrátili na Aljašku na ten summit Putin-Trump.
2: Vy jste nedávno také psal o Albánii. Ta se za poslední roky opravdu hodně změnila. Myslím si, že se z ní stává, nebo stala už vlastně za možná 2 letní sezóny. Poslední opravdu oblíbená turistická destinace. Co vás na ní baví a čím se vás Albánie získala?
3: Rozhodně mě na ní baví to, jak dělá mílové kroky dopředu. Já jsem tam byl poprvé v roce 1999, zažil jsem i exodus vlastně kosovských Albánců v 98., když prchali do Albánie přes hranice. A potom jsem tedy viděl, jak vypadala v roce 99. No, a bylo to docela strašné, tam byly výpadky proudu, tam to nepěkně vonělo, bylo tam strašně zanedbáno. A pak jsem tam byl o nějakých 6 let později, pak jsem tam byl o 10 let později. No a dělá to opravdu, ta země dělá obrovský pokrok. Dneska je to aspoň tedy města jsou kvetoucí, byl jsem i na jihu Albánie v Korče a v Gjirokastře, tam opět je to asi lákavé. Zatím tam není úplně dobudovaná infrastruktura, to znamená silnice nebo vodovody nebo řekněme nějaké ty služby, ty ještě nejsou úplně na úrovni. Nicméně ta země je krásná, pokud si ji sami nezničí, jakože tam vládne taková trošku mafiánská vláda, která se nedává moc pozor na přírodu. I o tom tam teď vlastně jsou stále trvají protesty, kdy chtějí postavit nějaký velký resort s podporou amerických a katarských firm na jihu Albánie a de facto tam poničit takovou skoro rezervaci nebo přírodní oblast, kde někdy hnízdí plameňáci. Tak pokud se to nezničí, tak to bude opravdu krásné a pokud budou postupovat ve výstavbě těch hotelů a i dalších komplexů uvážlivě, tak má Albánie dost velkou perspektivu stát se takovou perlou Jadranu.
2: Tak budeme držet palce, aby se to opravdu stalo. Samozřejmě, že člověk, ať už cestuje hodně, anebo i málo, tak určitě k nějakému místu tíhne víc. Vy samozřejmě jste jich spoustu procestoval pracovně, to znamená, že jako jste tam byl vyslán, nebyla to primárně vaše volba, ale je tedy nějaká země, nějaké místo, které jako je vašemu srdci opravdu hodně blízké a to třeba právě i po pracovní stránce, i po té soukromé?
3: No, po pracovní i soukromé stránce to může být Varšava. Jednak to bylo první místo, kam jsem byl vyslaný. A taky, že se nám tam narodilo první dítě, narodil se nám tam syn, což bylo zvláštní tehdy v roce 2024. Varšava nebyla tak rozvinutá, ještě jsme nebyli v Unii. Ona potom vůbec Polsko dokázalo velice dobře vykořistat, ano, to je polština, využít ty peníze z unijních fondů a hodně se rozvinulo, i vesnice se hodně rozvinuly, postavilo dálniční síť, kterou předtím nemělo, to bylo hrozné tam jezdit po silnicích. No nicméně, tehdy byla Varšava taková opršelá, ošuntělá, šedivá. No a když se nám narodil syn a já jsem večer jel z té porodnice, tak tam svítila ta světla a najednou byla tak strašně krásná. Což bylo dano těmi hormony.
2: Adrenalin, přesně.
3: Adrenalin a tak. Ale ano, teď je, dá se říct, krásná, hodně opravená i taková čtvrť Praga, která je závislou, která byla hodně zanedbaná, tak teď se také opravuje. Je taková, řekněme, fancy nebo hipsterská čtvrť. Takže je to tam pěkné, tak to je něco, kam se rád vrátím, protože prostě tam mám vzpomínky na velmi krásné chvíle mého života.
2: Pavle, když vás tak poslouchám, napadá mě, kolika jazyky vlastně mluvíte?
3: No, mluvím, to je něco jiného, než třeba, že je umím, že umím i psát. Jo. Psát v těch jazycích často neumím, ale umím mluvit, dokážu se domluvit 8 až 9 jazyky.
2: Tak to je neuvěřitelné. Kdybych měla klobouk, tak ho smeknu. Je to obrovská výhoda, samozřejmě trošku závidění hodná je vidět, že jste svůj čas i v dospívání nepromarnil jako my ostatní, kteří máme jako angličtinu. A je nějaký jazyk, který byste třeba ještě chtěl ovládnout?
3: Já jsem se pokoušel, teď už po 50 jsem se pokoušel naučit vietnamštinu. Ale přišel toho covid, takže jsme měli vlastně jenom online hodiny. A to úplně nejde. Vietnamština je dost tónový jazyk, což na to potřebujete mít vedle sebe toho učitele, učitelku, aby to předváděla. To úplně nejde přes tu obrazovku. A zapisuje se, říkám, nemůžu v těch jazycích třeba psát. Jo. Takže zapisuje se s celatínkou, což je velká výhoda. Ale kolem těch písmenek jsou různé značky, které říkají, jestli to je krátce, dlouze, vlnovkou, nahoru, dolů, jo, uzavřeně, otevřeně. No a to já už jako s Bílem jsem to moc neviděl v té knížce, takže se to jako úplně nedalo naučit. Pamatuju si nějaká slovíčka, dokážu se představit, dokážu říct, co dělám, ale něco je něco říct a něco je porozumět. Takže já něco řeknu a oni reagují a já už jim nerozumím. To samé tady, když řeknu jako Kalimera, miláte Anglika, dobrý den, mluvíte anglicky a oni řeknou ne, miláo a začnou něco dál, ale řecky. A já ne, prosím anglicky, jo.
2: Tak já vám popřeji, ať si tu řeckou dovolenou s rodinou opravdu užijete, ať vám pořád práce dělá radost a budu se těšit na nějaké vaše další reportáže z míst, kam nás přenesete přes éter Českého rozhlasu. Mějte se moc hezky, děkuji za to, že jste si i o dovolené udělal čas a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
3: Já také a doufám, že těch reportáží bude hodně a budou hezké a zajímavé ze zajímavých koutů světa. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. To byl zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák.

S naším dnešním pohodářem, zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu Pavlem Novákem jsme se před chvílí podívali do spousty zemí, ale nenavštívili jsme společně Japonsko. Tak tam vyrazíme v pohodovém ránu právě teď. Zemědělci totiž v západním Japonsku zahájili tradiční dodávku hranatých melounů. Do poloviny července dodají zákazníkům až 400 netradičně tvarovaných melounů, ze kterých každý přijde, a teď se možná posaďte, v přepočtu asi na 1300 korun. Hranaté melouny jsou specialitou města Senzuči v prefektuře Kagawa. Díky svému nezvyklému vzhledu si získali oblibu jako letní dekorace. Svůj tvar získávají, tedy tvar těch zhruba 18 cm velké kostky, díky tomu, že po dosažení určité velikosti zůstávají v průhledných hranatých kontejnerech s kovovým rámem. Skupina místních pěstitelů začala s touto produkcí hranatých tykvovitých plodů lubenice obecné, jak zní botanický název vodního melounu, zhruba před 50 lety, a to ve snaze vyprodukovat melouny, které by se snáz vešly do lednice. Hranaté plody tak v současnosti pěstuje 7 farem. Ovšem paradoxem je, že nejsou vlastně nějak zvlášť sladké a ani se nehodí moc ke konzumaci. Tak nevím, jak vy, já bych se radši koupila krásně kulatý a sladký meloun, navíc za nesrovnatelně nižší cenu. Ale jak se říká, proti gustu žádný dišputát.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Kdo se těšil na to, až se ochladí, tak ten se dnes probudil do velmi příjemného rána, protože Pavel Karas v pondělí v pohodovém ránu sliboval, že skutečně k tomu ochlazení dojde a měl pravdu. Tak jaké dnes bude počasí? I o tom si s meteorologem České televize Pavlem Karasem budeme právě teď povídat. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Tak jak moc se tedy ochladilo?
2: Tak ochladilo se docela výrazně po těch teplotách, které se dostávaly i nad 40 stupňů Celsia, tak dnes už čekáme v Čechách teploty jenom mezi 20 a 25 stupni. Morava bude ještě o něco teplejší, i ve Slezsku se teploty budou pohybovat mezi 26 a 31 stupni. No a na jihovýchodě musíme ještě počítat s teplotou kolem 33 stupňů Celsia, tam se ochladí výrazně až během zítřka. Teplota v 1000 metrech na horách bude kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech o něco tepleji kolem 22 stupňů. No a čekáme velkou oblačnost, zpočátku ale může být i polojasno. Zejména v Čechách se objeví občasný déšť, přeháňky, místy i bouřky a ty můžou být i silné a odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Až později večer bude od záporu oblaku ubývat a bude ubývat samozřejmě i srážek. No a v těch silných bouřkách může zase napršet až kolem 50 litrů vody na metr čtvereční, můžou padat i kroupy o velikosti kolem 2 cm a samozřejmě zesilovat bude vítr a nárazy větru se budou pohybovat mezi 70 a 90 km v hodině.
1: Říká o dnešním počasí meteorolog České televize Pavel Karas. Děkujeme za to a naslyšenou zítra.
2: Rádo se stalo, přeju krásné dny.

i ti, co rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu může říct.

0: Po pokaté Twist dospívala Eva Pilarová v pohodovém ránu 7,5 minuty po půl deváté. Znáte bergamot? Dá se popsat jako citrus na pomezí pomeranče a citronu s tvarem hrušky. Olej z jeho kůry uklidňuje pocuchané nervy a hojně se pěstuje v Itálii. Zajímavosti o bergamotu pro nás má kolegyně Eva Bucharová.
1: Naši předkové pěstovali bergamot na výrobu vůní, hlavně kolínské vody. První taková voňavka vznikla někdy v 18. století. Bergamot patří do rodiny s pomerančem, citrónem i limetkou. Jíst se sice nedá, ale z jeho kůry se za studena lisuje aromatický éterický olej. Pro představu, ze 100 kusů plodů se získá jenom 8 gramů oleje. Olej používají lidoví léčitelé při vysoké horečce, při léčbě střevních parazitů a dříve i při léčbě malárie. Velmi oblíbený je v aromaterapii. Osvěžuje a chladí, má povzbuzující účinky. Jeho citrusová vůně je užitečná při stresu, napětí nebo bolesti hlavy. Skvěle působí proti lupům, zvláčňuje vlasovou pokožku. Taky výborně působí na celulitídu. Bergamotový olej používejte vždycky naředěný a jenom po poradě s odborníkem na bylinky. Olej zvyšuje citlivost kůže na sluníčko, takže po použití na sluníčko nechoďte. A ještě zajímavost z jiného soudku. Bergamotové silice ucítíte taky ve vůni a chuti čaje Earl Grey.
0: Neuvěřitelné množství blahodárných účinků na naše tělo má bergamot. No a právě o nich teď v bylinkové lékárně mluvila Eva Bucharová.

Když se dnes řeknou Karlovy Vary, většině lidí se vybaví filmový festival. Právě tam se před 130 lety odehrála i jedna filmová premiéra, první promítání v českých zemích. O okamžiku, který u nás změnil dějiny zábavy, uslyšíte v pohodovém ránu už za chvíli.

0: Dnes už stačí pár kliknutí a film si pustíme i v telefonu. Před 130 lety naopak stačilo několik vteřin pohyblivého obrazu a publikum žaslo. Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy, no a začal příběh domácí kinematografie. A vrací se k němu dokonce i letošní Karlovarský festival.
1: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
2: Tak jsem třeba točil hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
1: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
3: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
4: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
1: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
4: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
5: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
1: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
6: U Hřídla jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
1: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
7: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
1: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

To byl v pohodovém ránu Jaromír Majer. Před námi ještě Věna Špinarová a taky Milan Chladil a jeho Vždy ti léto. No a poté už se můžete těšit na tandem Honze Rosáka. Z roku 2018 jeho pozvání tehdy přijala dvojice. Dostihový jezdec Václav Chaloupka a také dramaturg Petr Feldstein. Nenechte si to ujít, já vám přeji o něco chladnější dnešní den. No a budu se na vás těšit zase zítra v 8 hodin v pohodovém ránu. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Jan Rosák zdraví všechny posluchače, kteří si naladili naši stanici a rozhodli se poslouchat Tandem. I když dnes to tak úplně tandem nebude, spíš bych řekl možná tříkolka. Budeme tady totiž tři. Dramaturg a spisovatel Petr Feldstein a dostihový jezdec, trenér, chovatel koní a čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Václav Chaloupka. Pánové, já vás tady vítám a zdravím. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak proč jste se zrovna vydali dohromady, na to se zeptám za chvilku. Nejprve si jako vždycky dáme na úvod zahrát.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Takže měl bych představit naše hosty trošku víc. Petr Feldstein mimochodem v rádiu není poprvé. Že?
2: Je to pravda.
1: Chodil jste sem načítat vaše fejetony. To znamená, že už máte něco za sebou. Vy jste, jestli se nepletu, pocházíte z rodiny skutečně literárně velmi činné, je to tak?
2: Je to tak, po otci.
1: Ano. A co máte za sebou? Myslím si, že docela dost cenu Otty Pavla, jestli se nepletu.
2: Taky ji mám, taky, ano.
1: Za co to bylo?
2: Bylo to prostě za v podstatě televizní dokumenty, které měly sportovní námět a bylo jich celá řada, mimo jiné třeba celá řada 60 dílů seriálu, který se jmenoval Sláva vítězům a bylo to o českých sportovcích, kteří se prosadili významně ve 20. století.
1: No tak, to jste mi teď nahrál, protože jedním z těch významných sportovců je vedle sedící Václav Chaloupka. Takže co Václava představovat? Myslím si, že pořád, přestože už nějakou dobu sedle koně, myslím teď jaksi závodně nesedí, i když se určitě projedete občas.
3: No určitě se projedu, naposledy jsem seděl teda na dostizích ve Slušovicích, kde jsme měli takový dosti veteránů na Haflincích a skončil jsem druhý.
1: No tak to je krásný umístění. No, ale jinak, jak říkám, to už jsem teda zmínil, 4-násobný vítěz Velké Pardubické, 18-násobný účastník Velké Pardubické a jste žokej v těch překážkových dostizích v rovinových jezdec. Je v tom nějaký významný rozdíl?
3: Je v tom rozdíl ten, že jako aby člověk mohl být žokej, který musí vyhrát minimálně 50 dostihů v tom, buď na překážkách nebo na rovinách. A já jsem na rovinách začínal jako amatérský jezdec, vyhrál jsem teda i rovinový šampionát amatérských jezdců, ale těch 50 vítězství jsem nedocílil, protože moje tělesná hmotnost byla trošku vyšší a musel jsem se přeorientovat na překážky.
1: No, mimochodem, my jsme se potkali, jestli se nepletu, taky na úplně jiné sportovní dráze, a to bowlingu,
3: jo,
1: kde vy jste, Václave, přímo mistr republiky v družstech, ale k tomu se možná taky dostaneme. Každopádně musím navázat na to, co jsem teď řekl úplně v úvodu, že vy dva jste se dali dohromady. Jak to vzniklo a co z toho vlastně vzniklo? Tak.
2: Vzniklo to tak, že jsme se seznámili před 41 lety, to v roce 1977, takhle strašně dlouho už se známe a bylo to těsně před Vaškovým čtvrtým vítězstvím v pořadí ve Velké Pardubické, kterou vyhrál tehdy s koněm Václavem. Já jsem se v roce 77 stal zaměstnancem státního závodiště a pro mě už to byla veliká kariéra, protože 7 let předtím jsem, nebo 8 let předtím jsem musel vykonávat různé dělnické profese pro svá v úvozovkách provinění v roce 68 a 69. Takže když jsem přišel na státní závodiště jako propagační referent, tak jsem byl spoluorganizátorem i Velké Pardubické a tam jsem se setkal právě s Václavem Chaloupkou poprvé.
1: No a jak říkám, výstup z toho je, kromě jiného, tahle ta knížka, která tady leží přede mnou, ještě úplně voní novotou, má krásný název Dávat koním křídla. Kdo z vás to vymyslel, ten název?
2: Já se přiznám, že ani jeden z nás.
1: Vážně?
2: Já mám vždycky největší problém s tím, abych vymyslel hezký název. Někdy se mi to povede, ale většinou až potom, co je ta knížka napsaná. A tentokrát jsem taky si lámal hlavu a vymyslel to teda, musím přiznat, někdo úplně jiný. Václav, řekne kdo?
3: No, já ho představím teda. Současně je to kamarád, spolupracujeme, dělám u něho trenéra losových koní na Podolí, na statku Podolí a je to režisér magister Petr Kršák.
1: No tak prosím, tak ten má na svědomí tenhle ten krásný název, ale jinak všechno ostatní už je vaše dílo. Nese to podtitul Splněné a nesplněné sny Václava Chaloupky. To znamená, že to vzniklo, předpokládám, takovým neformálním rozhovorem, který si Petr zaznamenával a až z toho vznikl tenhle ten krásný soubor povídání. Myslím si, že si o některých těch splněných a nesplněných snech za chviličku popovídáme.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Hosty dnešního tandemu jsou spisovatel Petr Feldstein a dostihový jezdec, tedy bývalý dnes už chovatel koní a trenér Václav Chaloupka. A před námi je jejich společné dílo, knížka Dávat koním křídla. Já předpokládám, že velice významnou kapitolu v tom jste věnovali slavnému Korokovi. Je to tak? Bylo to, Václave, pro vás, nebo byl to pro vás opravdu kůň vašeho života?
2: Ano, to můžu jednoznačně říct. Korok byl kůň mého života. Nejenom to, že jsme vyhráli třikrát velkou, ale vyhráli jsme dalších 25 velkých dostihů, většinou kvalifikace na Velkou Pardubickou, ale hlavně také proto, že ten kůň byl trošku jako handicapovaný, už teda měl defekt na pravé přední noze, přikleklej a vytočenou v karpálním kloubu doprava. To znamená, že ty jeho, i když měl fantastický původ, překážkovej, tak jeho předpoklady, že bude skákat, těžký skoky byly takový jako neskoro na 50%, jo, ještě míň. Ale Korok dokázal svoji inteligenci a vůlí tenhle handicap překonat a stal se z něho fantastický překážkový kůň a hlavně můj přítel, když to tak řeknu.
1: Čím byl ojedinělý proti ostatním koním, teda když samozřejmě si odmyslíme ten jeho handicap, který ho diskvalifikoval pouze v očích, jak si třeba přihlížejících, ale čím byl jiný ten kůň?
2: Měl úžasné srdce a měl mimořádnou inteligenci. Jenom příklad toho, přijeli jsme do Pardubic jako a hnedka věděl, kde je, přišel na závodiště, rozlít se, zařechtál a těšil se na ty Pardubice.
1: Fakticky se těšil?
2: Těšil se. Měl rád lidi. Já vím, že když už potom byl slavný, tak jako mu chybělo střetnutí s lidma, protože když byl špalír po vítězství, když jsme šli do padoku, lidi tleskali, tak on dokázal i na ně zařechtat. Jako tohle. On se z toho těšil, on miloval lidi. A taky jsme ho vzali jednou na pohárový turnaj ve fotbale, protože byl opravdu takovou osobností v tom mém kraji moravském. A Korok přijelo auto a bylo tam skoro, zastavil u rampy, to už takový nezrovna převoz, asi 3/4 metru a ten vyloženě skočil na tu korbu. Přivezli jsme ho a teď jsme ho prováděli potom před tím zápasem a on tak chodil pyšně a těšil se a byl z toho neskutečně šťastný.
1: Já bych řekl, že měl větší úspěch než vy jako fotbalisti, co?
2: No, určitě.
1: No, to nepochybně, ale nejenom Korok byl ve vašem životě významným koněm. Už jste zmínil Václava třeba, se kterým jste taky vyhrál. Není to tak jako třeba, že pořád na toho Koroka vzpomínáte a srovnáváte ty koně, tak si říkáte, Korok to není prostě.
2: No, Václav byl zase jiným koněm. Václav měl i úspěšnou rovinovou kariéru. Byl dokonce čtvrté derby, jako byl to úspěšný jako rovinový kůň. Ale zase ten byl problém ho naskákat. Jo? Ten se bránil překážkám. Ten nechtěl překročit ani polní cestu. Prostě ten tomu měl úžasný odpor. Ale můžu říct, když tak jsme se trošku střetli v názorech a když jsem ho přesvědčil, takže se stal fantastickým skokanem. A prakticky tu velkou jsme vyhráli start cíl.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Kromě Václava Chalupky je dnes hostem i spisovatel, dramaturg Petr Feldstein a já se právě, Petře, vás zeptám. Když jste dávali tuhletu knížku Dávat koním křídla dohromady, na co jste se hlavně soustředil? Co vás ze života Vaška nejvíc zaujalo? Co jste si tak jako chtěl vychutnat?
2: No, mě z Vaška nejvíc zaujalo ani ne to, nebo samozřejmě to taky, ty jeho úžasné úspěchy ve Velké Pardubické a v dalších významných dostizích. Ale mě na Vaškovi zaujalo hned od první chvíle, jak mimořádný člověk to je, neuvěřitelně skromný, neuvěřitelně příjemný. Jemu ta sláva ani tehdy, když byl už čtyřnásobným vítězem Velké Pardubické, nestoupla do hlavy. A já jsem přesvědčený, že mu nestoupla do hlavy ani teď, nebo vím to, že mu nestoupla do hlavy ani teď. Vašek je prostě mimořádný člověk. Fakt je, že v dostizích je spousta velmi zajímavých lidí. Já jsem dokonce už o jednom z nich napsal knížku před 5 lety a to bylo o Františku Vítkovi, který vyhrál Velkou Pardubickou na rozdíl od Vaška v uvozovkách jenom 2x, ale to je taky úžasný člověk. Takže pro mě, já jsem vlastně, když se to tak veme, tak jsem byl na tom závodišti, na státním závodišti, taky v uvozovkách z trestu, ale pro mě to bylo těch 20 let, mimo tu profesi žurnalistickou, neuvěřitelně inspirativních a neuvěřitelně příjemných. Takže já jsem, když jsem tu knížku dával dohromady, tak jsem hlavně chtěl prezentovat Václava jako mimořádného člověka.
1: No, myslím, že se to povedlo, že ta knížka bude mít i v tomto smyslu veliký úspěch, ale zajímalo by mě, jestli pak tam taky je něco, Václave, z vašeho dětství, protože mě vždycky zajímá, u svých hostů se ptám na to, kdo byl hrdinou jejich dětství, jestli pak u vás to byl někdo opravdu z toho oboru, kterému se potom věnujete celý život, anebo to byl někdo úplně jiný?
3: Je to i z dětství, myslím, že Petr mě provází, jako jsme si povídali, celým mým životem, takže tam mám řadu, jako myslím si, hezkých příběhů, o kterých jsme si povídali. A můj hrdina z dětství, já překvapím všechny, byl D'Artagnan. Takže já by měl smysl pro takovou čest a já už jako ve škole jsem byl takovej ten ochránce těch jako utiskovaných a to mě provázelo až na vojnu, kde jsem ještě musel i na vojně zasáhnout. Já byl takovej typ, že jsem...
1: Tam jsem nebyl u jízdy, ale...
3: U jízdy bohužel jsem nebyl.
2: U tankistů.
3: To vlastně taky více koní pod kapotou. Ale jako myslím si, že já jsem byl takovej romanticky založený a takovej trošku snílek a vysnil jsem si řadu věcí a takže takhle nějak... Jinak jsem měl vzory ve více jako jezdcích, jako...
2: Můžu říct jednu zajímavost. To já jsem samozřejmě nevěděl do chvíle, než jsme začali tu knížku dávat dohromady. Václav Chaloupka pochází z Těšan. To je vesnice na jižní Moravě, poměrně nedaleko Brna. A z Těšan nepochází jen Václav Chaloupka jako slavná osobnost, ale z Těšan pocházela také paní Marie Horáková, což byla předloha pro bratry Mrštíky, postava Mariši. Ale nejen, že pocházejí ze stejné vesnice, ale oni jsou dokonce sice hodně vzdálení, ale přece jenom příbuzní. Takže Václav Chaloupka je vzdálený příbuzný Marie Horákové, která se stará pro bratry Mrštíkovi předlohou pro postavu Mariši v jejich slavném dramatu.
1: To je hezký tohle, to jsem nevěděl. Je to v knížce, doufám,
2: je,
1: taky.
2: Samozřejmě.
1: To je nepochybně veliká zajímavost a zajímá mě, Václave, jestli jste náhodou neměl takové nějaké choutky třeba i k divadlu. Když pochází, no, pocházela paní předloha tady Mariši z Těšan, tak jestli pak jste si nezahrál někdy třeba v Mariši.
3: Jako v Legraci mě říkají, že bych mohl být hrát na Rudní divadle, když povídám jako moji kamarádi, ale neměl jsem tyhle ambice.
1: Ne, tak to ne. No, tak já si myslím, že úplně stačí to, v čem jste se proslavil a tam jste se proslavil opravdu hodně bohatě.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Myslím si, že to nebude ani velké překvapení, když si teď poslechneme od Václava Chaloupky, kterou písničku si nechá od nás dneska v Tandemu zahrát, protože i on má tuhletu exkluzivní příležitost, aby si vybral píseň, kterou si díky vám, Václave, poslechneme i my. Tak bude to asi něco o koních, tak typuju. Jo, je to tak?
2: Je to tak.
1: A co to bude?
2: Jsou to Oči koní a bude zpívat můj kamarád Vašek Neckář.
1: Jak jste se spřátelili s Vaškem?
2: No, už hodně dlouho. Dokonce Vašek Neckář si vyzkoušel Ikoroka.
1: Ikoroka?
2: Ikoroka, ano. Měl koncert v Židlochovicích a přijeli právě za mnou na farmu Šinkvice. Ještě Honza Munzer, jeho manažér. A ten ochutnal zase kvalitní mlíko od mé kravičky. Pak převážnou část strávil tam na toaletě. Ale Vašek Neckář jsme vyjeli, já, brácha a Vašek. Vašek dostal tu, si sedl na koroka, vyjeli jsme do terénu, svezli jsme se a potom, jak jsme se vraceli, tak jsme se otočili a postavili jsme se všichni tři vedle sebe. A korok to brál jako impuls startu. Teď najednou vyrazil, jo, a prostě napřed Václavovi ulitla čepice, potom sluneční brýle a teď se řítil nahoru a teď jsem se začal děsit, protože tam stál obrovský pluh, který se používal v Vinohradu. A teďka korok se řítil na ten pluh. Já o koroka se neměl strach, jsem říkal, tento včas vyhne, jenom aby Vašek ustál tu plutkou zatáčku a nešel do toho. Takže bravurně vyhlí pluh. Zastavili, rozhlídli se a korok to zase vzal za ráma, přiběh za ráma a zase v pohodě jsme odjížděli do stáji. No.
1: No moment, to vypadá, že Vašek to umí.
2: No, on ještě byl kamarádem Ferdy Mynaříka, takže se posadili na koni v Chuchli, takže...
1: To není jen tak, a ještě navíc na Korokovi,
2: Takže měl krásný zážitek.
1: To má zážitek, no. A teď ho hezky může splatit vám, tím, že si poslechneme písničku od něj, která je velice stylová.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Přede mnou leží knížka Dávat koním křídla, jejímž autorem je Petr Feldstein, ale taky Václav Chaloupka, protože ten Petrovi, tak říkajíc do pera, spíš asi do počítače, sděloval své vzpomínky, dojmy a podobně. Probíhalo to takhle, že jste se scházeli a Václav vám, Petře, jak si sděloval ty vzpomínky, abyste si je zaznamenával?
2: Ano, scházeli jsme se, já nevím, 10x, 15x jsme si povídali, možná i víckrát, většinou na statku u pana Kršáka, u Petra Kršáka, nedaleko Olbramovic, za Benešovem na Benešovsku, a vždycky jsme si tak 3-4 hodiny prostě povídali. Já musím ale říct, že myslím, že to by mi úplně nestačilo. Já jsem měl velkou průpravu tím, že jsem právě pracoval celá ta léta na státním závodišti, a kromě jiného, že jsem měl na starosti propagaci, tak já jsem psal takový komentáře do dostihových programů o dostizích, které proběhly právě tu třeba tu dotyčnou neděli, tak v pondělí jsem musel psát komentář, takže já jsem měl skutečně o Vaškově kariéře povědomí velmi, velmi konkrétní a velmi, velmi bych řekl dobrý, a dokonce jsme si mohli i jako v tom dialogu některé věci vzájemně připomínat, takže samozřejmě gro bylo to ty Vaškové vzpomínky, ale musím říct, že i ta moje průprava nebyla zanedbatelná, kdybych ji neměl, tak by to pro mě bylo mnohem obtížnější.
1: Já myslím, že ten mustr, o kterém teď mluvíte, to znamená, jeden vypráví, druhý zaznamenává a z téhle komunikace vznikne potom knížka, jste si vyzkoušel třeba v případě Pepika Masopusta, jestli se jste napsal Fotbal jménem Masopust.
2: Fotbal jménem Masopust, teďka shodou okolností dokončujeme dokument v televizi stejnojmenný, který se také bude jmenovat Fotbal jménem Masopust. A já chci říct, že pro mě právě ta průprava, i když jsem, to byla vlastně moje první knížka, kterou jsem napsal o nějaký osobnosti, sportovní osobnosti. Ten Pepík Masopust bohužel už teda není mezi námi, ale to pro mě byla taky úžasná zkušenost a hrozně moc mi pomohla i při psaní knížky o Václavovi a předtím ještě o Františku Vítkovi.
1: Václave, je to snadné se takhle otevřít někomu? Mám takový pocit, že se s ním asi musíte napřed trošičku zkamarádit, protože vyprávět někomu cizímu někdy přímo intimnosti ze svého života není je tak?
3: No, myslím si, že to pro mě bylo snadnější tím, že já jsem Petrovi odoloval asi, já nevím, 5-7 let, kdy mě přemlouval, aby jsme tu knížku napsali. A opravdu řekl jsem mu tehdy, pan Peťo, jestli tu knížku svolím napsat, tak to budeš opravdu jenom ty, protože jsme se znali těch 41 let a myslím, že vzájemně máme k sobě dobrý vztah.
1: No, já si myslím, že taková věc, takový ten dobrý vztah a to souznění se potom projeví na tom, že ta knížka není jenom zaznamenáváním nějakého rozhovoru, ale že je tam i cit prostě obou dvou.
3: No, určitě. Já jsem totiž ani nechtěl, když Petr řekl, přijel se mnou můj syn, může u toho být, já pan Peťo, nezlob si, ale ne. O tom si povídáme my dva a já nechci nikoho, jako i když je mu nejbližšího u toho, aby někdo byl.
1: Tak tomu rozumím.
2: Vyloučil i mýho syna z účasti. Ale já jsem to naprosto chápal.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, tak Václav Chaloupka, kromě toho, že je vynikajícím bývalým jockeyem, jezdcem, tak je také, a teď nevím, Václav, jestli už bývalým hráčem bowlingu, nebo ještě pořád se tomu věnujete?
2: Ne, už bývalým, ale i když si někdy, protože bydlím ve Všenorech, a tak někdy žena chodí, jako pravidelně si ještě takhle hodit, a já někdy, tak když mám náladu, tak si hodím s ní, jako, ale už nehraju bowling.
1: A co kromě bowlingu a občasného, pochopitelně, protože jste pořád trenér, tak svezení se na koni, tak co patří mezi vaše sporty ještě?
2: No, tak já jsem měl širokou škálu jako sportu, hrával jsem fotbal, potom jsem svoji kondici udržoval tím, že jsem běhal, jo, běžel jsem taky maraton v Babičině údolí, běžel jsem Kladensko 50, běhal jsem nesčetnou řadu terénních jako závodů. Takže já jsem hodně běhal, mám dokonce, jako bych řekl, pátý vítězství Velké Pardubické, protože jsem vyhrál takzvaně kurz Velké Pardubické, když to bylo tehdy běh lidí.
1: Vavřínová
2: podkova.
1: Ale teď přesně. Jsem o tom chtěl začít mluvit, protože já to mám třikrát za sebou taky.
2: A jinak jsem můj švagr je velký sportovec, horolezec, tak mám za sebou jako i horolezení. Když jsem jako i tu kondici, tak jsem 3 roky boxoval. Ano. A docela jsem se potkal, jsem se tam se zajímavýma lidma i s olympijským vítězem jsem si tam trošku zatrénoval. Jo, v Brně na Celu. Takže jsem tak nějak ten sport miluju. Já tak sport miluju a hlavně miluju atletiku, miluju dostihy.
1: Žádné... I v televizi se koukáte
2: televizi,
1: na sport?
2: V televizi. Ano. Atletiku v televizi. A...
1: Ano, ale s tou Vavřínovou podkou jste mě nadchli, jste si na to vzpomněl, protože to je i pro mě úžasná vzpomínka. A myslím si, že pro jezdce, který to absolvuje na koni dokonce několikrát, dokonce to vyhraje, je potom docela zajímavé, když si to proběhne jaksi po svých, tak říkají. Je to trošku jiný.
2: Je to trošku jiný, ale je pravda to, že dříve jsme jezdili třeba na tu Velkou Pardubickou, že ještě když měla ty obtížné skoky a všechno tohle, my jsme jezdili třeba i měsíc nebo 6 týdnů dopředu a připravovali jsme se v Pardubicích. Tak to znamená, součástí toho bylo i moje běhání po závodišti a skákal jsem velkou vodu, haďák. Já to měl, jak se říká, natrénováno.
1: Velkou jako, vodu jste přeskočil?
2: No i haďák. Jako,
1: kolik
2: jako,
1: to je metrů?
2: No velká voda byla 5 metrů a haďák, myslím, 5,5 metrů. A já mám dokonce přeskok na těch skalách. Já mám přeskok ve výšce, já nevím, nějakých těch 70-100 metrů ze skály na skálu, kterou jsem skočil jako druhý v životě. To jako švagr říkám, já to trénuji, ještě tak budu asi 3 měsíce trénovat, si to skočit. On to předem skočil nějaký vymatlený dederon, to nebylo pod přísmyslem. A já ho dostal tím, že já jsem to skočil před ním, ten mohl být na mrtvici. Tak jsem ho vyvěcoval tak, že to skočil ještě ten den jako třetí.
3: Já bych k tomu jenom dodal, že samozřejmě Korok a potom Václav, že byli strůjci těch vítězství Václavových, ale stejným strůjcem byl i Václav Chaloupka, protože on měl tak dokonalou fyzickou průpravu tím, že dělal celou řadu těch sportů, že to bylo nesrovnatelné s ostatníma jezdcema, kteří tuto průpravu určitě neměli.
1: No to já bych opravdu chtěl vidět, kdo z toho pole startovního by tu velkou vodu přeskočil teda vážně, a nebo skočil v té výšce těch skal prostě ze skály na skálu. To bych chtěl vidět, kolik by vás bylo.
2: Tam by to bylo asi náročné, ale možná, že kluci jsou šikovní, že někdo by skočil tu vodu a ten, jo. Já ještě dělal jako kluk za školu, tak jsem soutěžil v gymnastice, že jo. Takže já tím pádem jsem se nelámal. Já mám výhodu proti opravdu ostatním rajťákům, že já nemám z tohohle svého sportu žádnou zlomeninu.
3: Mimochodem, můžu ještě jednu věc říct. Chtěl jsem říct, že o té horolezecké epizodě Václavově je v té knižce taky zhruba asi půl kapitola, nebo vlastně celá kapitola. A že dokonce Václav se tam dostal do takové trochu kritické situace. Jeho švagr Petr Prachtl, zkušený jaksi lezec, mu doporučoval, aby radši to neskákal, Vašek to přesto skočil. Nicméně tam byla jedna taková trošičku kritická chvíle a pan Prachtl, s kterým jsem taky o tom mluvil, mi říkal, ono jednu chvíli moc nechybělo, protože Václav se připravoval na Velkou Pardubickou v roce 72 a na svoje vlastně 3. vítězství moc nechybělo, že by možná ta velká pardubická 72 nebyla a možná, že by ani nebyl Václav, řekl s humorem velmi šibeničním. Vašek byl opravdu odvážný člověk.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Dneska už Václav Chaloupka kouká na ty vrcholové dostihy samozřejmě jenom v televizi, anebo jako trenér třeba z Ochozu. A tudíž, ale nejenom Václav, já si myslím, že i Petr k tomu mají co říct, se opět po poslední Velké Pardubické rozvinula taková diskuse, co s taxisem, jestli by se náhodou neměl zrušit, jestli by se neměl nějakým způsobem přebudovat. Jak vy se na to koukáte, Václav?
2: No, já se na to koukám, jako musím to říct takhle tvrdě, jako na nesmysl. Já si myslím, že Velká Pardubická má svoji historii a myslím si, že pro ty dnešní jezdce a koně se udělalo maximum. To, kdybychom my tu Velkou Pardubickou i ten tas ještě zlehčili, tak už bych se styděl za to, že tady máme významný evropský těžký dostih. Jo? Prostě tam už se nedá ustoupit ani vopít. Jo? A myslím si, že ta diskuse, že koně, aby jsme zůstal kůň tak nádherný, jaký je sportovec, to je špičkový sportovec, ten dostane to nejlepší krmení, ten nejlepší trénink, ten kůň má to v sobě, bojovat o to vítězství. Když ať se jdou teda podívat tyhle ti kritici na Hříbata, já nevím, do Hřebčína někde, jak si hrají, jak bojují, jak závodí, jak se perou, jak se koušou, prostě jak chtějí soutěžit, jo? On to má v krvi a kdyby tuhle tu soutěživost neměl v krvi ten kůň, tak se budeme dívat na zavšivěnýho koně v zoologické zahradě, zdegenerovanýho, takže prostě tohle je naprostý nesmysl. Musí soutěžit, musí skákat parkoury, biadosti a Velká Pardubická je pro něho prostě ten nejvyšší u nás.
1: Čili vy byste to nezlehčil, jak si ten kurz, nebo konkrétně teda taxis?
2: V žádném případě už ne.
1: Vy máte za sebou dokonce dvakrát účast ve Velké národní v Liverpoolu, takže můžete srovnávat. Je těžší Pardubická?
2: No, Pardubická je v každém případě krásnější. Je zasazena do nádherného parku, do přírody. A záviděná mu všude na světě to prostředí. Já když přijel poprvé do Liverpoolu, tak prostě já jsem tam byl měsíc dopředu, no a koukám a viděl jsem prakticky hřbitov. To je louka, a kde byly natlučeny jenom ty kůly, ještě se tam nic nedělo a teprve začali vozit to chvojí a proplítat, jo, co do krásy se nedá srovnat s Velkou Pardubickou. Je velmi obtížná. Jo, prostě tam chyba se platí pádem a všechno. Je daleko rizikovější než naše Velká Pardubická. A přesto, když ten kůň je dobře připraven, já tam přes Essexem a prostě ten ty skoky skákal lehce. Já když jsem tu velkonárodní viděl jenom z videa znal, když jsem se s tím seznamoval, než tam pojedu, tak jsem si postavil tehdy ve Slušovicích obrovský skok, pevnej, jo, a když jsem ho poprvé skočil, tak Essex byl zvyklý skákat ty živý ploty, o to vzal, udělali jsme salto, já vyskočil, prohlíd, že zdravý sel znovu, najel znovu, on to skočil, ale s takovou rezervou, že by snad udělal rekord skoku do výšky, hledal po čumáku, lezel, než se srovnal, ale potom jsme nali po třetí a pak to skákal jako hirdu, jak se říká. A já když přijel do toho Liverpoolu, mě se ty skoky zdály malý. A když jsem si prostě vybral 10 skoků, skočil těch 10 skoků, tak jenom sám jednotlivě a on doskakoval 5-6 metrů za skoky. Tehdy mě zavolali do toho, do kanceláře, napřed vám, pane Chaloupka, musíme složit obrovskou poklonu. Jako. To jsme nevěděli, aby kůň takhle sám skákal tyhle překážky. Ale je tady kousek tréninkový středisko Hejdok, tady se nesmí skákat, zajďte si tam. A potom noviny psali o Essexovi, že přišel kůň z východu, který dokáže skočit berlínskou zeď. takže s tím ještě ženu tam navštívili jako doma, měla problém.
1: Václave, máte teď v práci nějakého dobrého koně, o kterém uslyšíme?
2: My máme hodně naděje. Mám tam mladý koně, jako, který budou příští rok dvouletý, mám tam koně, který budou příští rok tříletý, po dva dvouletý, dva tříletý, potom tam mám dva čtyřletý, který budou příští rok a potom tam už je koník na překážkový dostih, ten Segerton, teď měl na posledním startu v Pardubicích smůlu, bojoval, dostal se do, na poslední skok, kde bojoval jako o vítězství, ale ještě já dávám šanci mladému, ještě neskušenému, jestli tady začal, tak udělali chybičku, tak upadli na posledním skoku, ale myslím, že to bude velmi perspektivní koník pro start ve Velké Pardubické.
1: Máme si zapsat jméno Segerton.
2: Ano.
1: Tak jo. Dneska si znamenáme to, že se nám velice líbil tandem s našimi hosty Václavem Chaloupkou a Petrem Feldsteinem. Pánové, díky za vaši knížku, kterou si s radostí přečtu, a myslím si, že se naši čtenáři, ale i posluchači a diváci mají na co těšit. Díky, ať se daří vám.
2: My děkujeme taky.
3: Děkujeme, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Vy jste, pane docente, trochu cestovatel a přitom je vaším oborem geografie. To je práce nad mapou. Vlastně docela dobré spojení.
3: Vždycky, když dostanu do ruky nějakou mapu nebo družicové snímky a letecké snímky, tak si říkám, že vlastně v dnešní moderní době stále jsou ještě místa na zemském povrchu, který neznáme. Jsou to místa, stále jsem o tom přesvědčen, jsou místa, kam ještě nevkročila lidská noha. A to mě fascinuje. Třeba v té Jižní Americe, třeba v té Amazonii, kde mnohokrát jsem se dostal do míst, kde mě průvodci moji říkali, tady ještě nebyl žádný cizinec. Stalo se mě to ale i třeba na Sibiři, na Bajkale a v Zabajkalsku, kde jsem byl údajně prvním cizincem, který prošel nějaká horská údolí za Bajkalem. O to nejde být někde první nebo nějaká ta nej, ale dostat se do míst, kde skutečně se člověk může podívat na svět, jak vypadal třeba před tisíci lety, to mě fascinuje.
2: To znamená, pane docente, promiňte, že vás přerušuji, do míst, kde svět je neponičen civilizací?
3: Ano, přesně tak. Kde i v té Amazonii, kterou vidíme na satelitních snímcích, třeba, že tam současně hoří 30 velkých požárů, tam je, tak jak se v Brazílii třeba vypalují deštné lesy, tak přesto stále ještě na té ploše 5 milionů čtverečních kilometrů jsou místa, kam dokonce, nejen, že tam nepřišel cizinec, ale nedostali se tam ani zástupci domorodých vlád. Prostě žijí tam dosud nekontaktované skupiny lidí.
2: Víte, co mě připadá vždycky fantastické, že my, když letíme přes ten oceán a třeba přes tyhle kraje, tak se koukáme na tu velkou mapu světa a teď se šíleně nudíme, jak to letadlo se tak po těch milimetrech pohybuje, ano, k tomu cíli. Trvá to 10-12 hodin. A 10 tisíc metrů pod námi se dějí obrovské věci, obrovské dobrodružství a možná tajemné civilizace. A my to tak jako v té totální nudě a jíme to kuře, my to prostě přeletneme a nic.
4: Tam, co jste řekl, je skryta obrovská arogance západního člověka této doby.
3: Já řeknu takový příklad. Na univerzitě v Heidelbergu jsem měl přednášku. Seznámil jsem se s jakýmsi profesorem archeologie a tento profesor odjel do Peru někdy v roce 92. Nalezl tam údajně pozůstatky inské civilizace, dosud nenalezené, ne na horách, nahoře, tam, kde bylo jádro říše Inku, ale dole v tom deštném lese a od té doby se nevrátil do Evropy. Stále tam je, dává o sobě zprávy, tedy žije, ale v dnešní době nalézáme věci, které nebyly nalezeny po celou dobu koloniální, po celou novou dobu od vzniku těch států tam od počátku 19. století a my na prahu tohoto 21. století nalézáme věci, které tam jsou uchovány 500-600 let.
2: A o tom to dneska tedy bude. Naším hostem je pan docent Bohumír Jánský,
3: proděkan geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Vítejte u nás.
3: Děkuji.

0: Pane docente, hříšná otázka, která navazuje na to, co jste před chvílí řekl. Dobrá, my poznáváme teď na přelomu tisíciletí věci, které lidstvo předtím nebylo schopno rozpoznat nebo se jich dopátrat. K čemu to lidstvu je? Víme tím o sobě víc, jsme schopni si nastavit nějaké zrcadlo, abychom přežili dál, nebo je to jenom informace pro hrstku odborníků vašeho typu?
1: Vždycky, když odborníci dojdou k nějakému novému poznání, tak za nimi jdou další. To poznání se v dnešní době velice rychle rozšiřuje. Když si člověk vezme, co znamenaly třeba plavby Thora Heyerdahla nebo jeho takové retrospektivy, kdy se snažil vysvětlit nějaké osídlení nějaké části světa, odkud se tam vzali lidé, tak co to znamenalo? Znamenalo to, že lidé se o to začali zajímat, že teda vznikaly následně knihy a podobně. A člověk poznává nejen to, jak žili nějaké dávné civilizace, ale já doufám, že si z toho bere i ponaučení.
0: Právě jaké?
1: Mě třeba fascinuje tato věc, která je přímo z mého oboru, týká se vody. Viděl jsem mnoho zavlažovacích systémů v různých částech světa, na území třeba Turkmenistánu, Uzbekistánu, těchto bývalých sovětských republik, v Jižní Americe, v Severní Africe a podobně. A když si člověk prohlédne, jak tyto věci stavěly lidé v Peru od 12. století, a naopak vidím, co postavili Sověti v době rozmachu své moci někdy v 50. 60. letech v poušti Karakum, kde vytvořili 10 metrů široký kanál a chlubili se, že je to největší zavlažovací kanál světa, který protéká celou pouští Karakum. Ale už se neříkalo nikdy, že se ztratí 90% té vody, než se dostane na to pole. Prostě bylo to gigantické dílo, které odvedlo část řeky Amudary někam do pouště. A sice umožnilo rozšíření ploch bavlny.
0: Čím se ztratí mimochodem? Průsaky nebo odpařováním? Nechci zabývat.
1: Ta voda se obrovskou intenzitou odpařuje, vsakuje se, je to nekvalitně uděláno, není to zakryto. Já jsem viděl podzemní zavlažovací kanály v Peru, které vybudovala kultura Nazca někdy ve 13. století.
0: Dobrá, a ta komparace je vám k čemu?
1: Komparace je taková, že my se stále máme co učit.
0: Čili měly by ty objevy naučit lidstvo jisté pokoře?
1: Jistě.
0: Že nejsme teď vládci
1: všeho. Měli bychom se umět chovat k té přírodě, měli bychom jí být vděční za to, že tu vůbec jsme, že tady můžeme existovat.
0: A teď jste řekl velkou věc.
1: Že jestliže lidé ve 12. 13. století v naprosto nehostinném kraji, někde náhorní planiny Nazca nebo na poloostrově Paracas, kde jenom poušť a nic než poušť, zjistili, že vlastně ta voda je tak vzácná věc, že se k ní musí podle toho chovat. Oni si ji přivedli ze vzdálenosti 300 kilometrů. Ta voda jde v horách, kde samozřejmě po povrchu, ale tam, kde se dostane do té suché oblasti, kde je obrovský výpar a velké teplo, tak tam už jde pod zemí. Zatímco teda v tom bývalém Sovětském svazu se jí 90% ztratí, tak tady se jí ztratí tak maximálně 10%. My jsme tam zkoušeli teda, jak ty ztráty.
0: Vy přece víte mimochodem, kolik vody se ztratí v Praze, než to
1: přesně
0: jde ke spotřebě, tedy nemusíme ani za Sovět.
1: Právě minulý týden jsem na přednášce studentům, kdy probíráme téma zásoby vody ve světě, tak jsme se dostali k situaci v České republice a studenti nechápou, jak je možné, že si zaplatíme výrobu vody, že ji dovedeme z 53 kilometrů ze Želivské nádrže a z 25 kilometrů z Káraného a dovolíme jí, aby se v Praze 1/3 ztratila. Samozřejmě, že napojí zásoby podzemní vody a třeba...
0: Čili ten širší kontext, pane docente, průzkumu nebo výzkumu vašeho typu by mohla měl sloužit lidstvu, to znamená každému z nás, potažmo politikům, k tomu, aby přehodnocovali svoji píchu nad dnešní civilizací?
1: Určitě bychom neměli přeceňovat roli vyspělých technologií a vlivu člověka teda v přírodě, která nás obklopuje. Samozřejmě, že jsou oblasti, kde je ta příroda citlivá více, jinde je třeba méně a tomu je třeba se také přizpůsobovat. Jsou oblasti, kde stačí nepatrný zásah do nějakého koloběhu přírody, do nějakého ekosystému a může to vyvolat nevratné záležitosti, které třeba trvají desetiletí, než se vrátí do původního stavu. Viděl jsem třeba věci zase, a se omlouvám, že zase vzpomínám na Sovětský svaz, ono je to možná proto, že v době teda minulé jsem jezdil v podstatě pouze na východ. jsem byl 15krát v bývalém Sovětském svazu a zůstalo málo koutů, které bych nenavštívil. A bylo to veliké poučení. Já teď vyjímám ze skříní staré diapozitivy, třeba 15-20 let staré, a stále zařazuji do přednášek a ukazuju třeba, jak vypadají ropná pole v západosibirské nížině, kde vytekla ropa z nějakého ropovodu a už tam zůstala a dneska vyplňuje močály. To nedá už dohromady nikdy nikdo. Takové východosibirské moře je celé na ropě. Moře laptěvů, obrovské zásoby ropy. To, co činí Američani na Aljašce při pobřeží Aljašky a tím transaljašským ropovodem dopravují na jih do Aljašského zálivu, tam to nakládají na tankery, to též chtějí činit Rusové. Ovšem, budou-li se chovat tak, jako se chovají v západní Sibiři, nedovedu si představit, co se stane ze Severním ledovým oceánem.
0: To znamená, že to vytěží, ale tu krajinu to pohřbí, ten proces.
1: Tam jsou možné věci takové, že oni to těží a někde jim ropa uniká, třeba po celou dobu těžby. Spousta lidí ve světě se snaží, aby k těmto věcem nedocházel. Ale rovnou říkám, že zase na druhé straně nejsem proto, aby jsme postupovali takovým tím extrémním způsobem, že všechno zakážeme a budeme omezovat výkonnosti ekonomiky a průmyslu a podobně. Všechno je hra nějakých kompromisů, stále je třeba hledat tu správnou cestu. A takové ty krajně levicové iniciativy mě dráždí zase, naopak musím říci, nejsem proto. Na druhou stranu musím připustit, že některé akce třeba organizací jako Greenpeace, Děti země, pomohly dobré věci, to je třeba říci.

0: Kde je třeba na celém světě, hovoříme o celé planetě, takový extrémní jev? Samozřejmě víme o nejvyšší horstvech, víme o největší prohlubni v moři. A kde se tohle střetá? Kde je nejdramatičtější kontrast mezi tou výškou a hloubkou?
1: To mě nahráváte krásně tedy.
0: Nechci vám nahrát, ptám se.
1: No vidíte, ale nahráste mě hezky, protože je to v Jižní Americe. V mém milovaném kontinentě, kterým se tedy zabývám už léta. Je to vlastně místo, kde, kdybychom chtěli v horizontální vzdálenosti určit, kde je nejvyšší bod této planety a naopak nejhlubší místo světového oceánu na co nejkratší vzdálenost, sečetli bychom tyto největší hloubku a největší výšku, tak bychom došli někam k 15 kilometrům výškového rozdílu a ta horizontální vzdálenost, dejme tomu, že je to nějakých, teď řeknu číslo, které se třeba bude zdát velké, ale z pohledu celé planety a kontinentu je velice malinké, 450 kilometrů, dejme tomu.
0: To je strašně málo, to, samozřejmě. No.
1: Může to být vrchol Aconcagua, považované za nejvyšší vrchol Jižní Ameriky a kousek odsud je teda to nejhlubší místo Atakamského příkopu. Vůbec celá tahle ta pacifická strana Jižní Ameriky je strašně zajímavá tím, že vlastně je tam velmi hluboký oceán a přímo ze břehu se zdvihá západní kordiléra And, která dosahuje těch výšek 6 tisíc, 6,5 tisíce metrů až k 7 tisícům.
0: Kam jste byl?
1: Já jsem nevylezl dosud na Aconcagua, což je teda, cítím to jako trošku handicap, respektive jestliže mám tento kontinent tady na starosti a přednáším ho, tak asi bych měl všechna ta místa.
0: Ale vy jste profesor, vy nejste horolezec, nebo jste horolezec?
1: Já si myslím, že jsem trošku tak všechno.
0: Sněžný muž české geografie.
1: No, je spousta nadšenců, nejsem sám, spousta dalších nadšenců, který v oblasti geografie dělají podobné věci jako já třeba v té Latinské Americe. Mým výškovým rekordem je zatím vyhaslá sopka Čačany v Jižní Peru, kde jsem se dostal do výšky asi 6012 metrů.
0: Pane docente Odbočka, vy působíte jako útlý intelektuál v brýlích. Rozhodně na mě nepůsobíte dojmem člověka, který vezme bagl o váze 50 kilo a teď šplhá po skalách. Byl jste utajeným sportovním typem od jakživa, nebo ta vaše profese vás donutila jít i do terénu?
1: Musím říct, že jsem venkovan z takové menší výsky na sever od Plzně, jmenuje se Mladotice.
0: Jaké převýšení?
1: A tam jsem asi dostal takové ty dispozice tělesné a takovou tu odolnost jsem získal tam, protože jsem od útlého dětství pomáhal svým rodičům, bylo to nutné, my jsme byli tři děti a pracoval jsem v zemědělství. Pak jsem hrál mnoho let fotbal, takže jsem pobíhal po trávnicích na Plzeňsku.
0: Na jakém postu, to mě zajímá.
1: Byl jsem záložník a takový jakoby tvůrce hry. Hodně jsem toho naběhal a tam se zrodila taková ta kondice. Pak jsem získal kondici při cestách do toho bývalého Sovětského svazu. Tam jsem se hodně nachodil. Třeba jsem tři týdny byl úplně sám někde za Bajkalem.
0: To znamená, vy jste působil v limnologickém institutu.
1: Ano, tam je limnologický institut Ruské akademie věd přímo na břehu Bajkalu u výtoku Angary a tam jsem byl celkem 7 měsíců, z toho 4 měsíce jenom na lodi.
0: Byl jste se podívat v tom gulagu pro ženy, myslím, Sliuďanka se to jmenuje. To byl takový slídový důl u Bajkalu.
2: A to šlo se tam podívat?
0: Ne, tak on už dávno neexistuje, ale
2: dobrá,
0: prostě
2: ale
0: pozůstatky.
2: To území, že je otevřené návštěva, mě překvapuje.
1: Ten můj dlouhodobý pobyt byl rok 81. Já jsem byl nejváženější host limnologického institutu. Se mnou tam byly dva západoevropané, dokonce dva lidé z bývalého NDR, které ti Rusové skoro nikam nepustili. Já jsem se dostal úplně všude. I ty gulagy mě ukázali, třeba na ostrově Olchon jsem viděl. A tam od té doby teď skoro obrok se dostávám. Tam je tábor, který tam byl do roku 69, skutečně velice těžký, takových těžkých podmínkách ty vězni tam byly. A podařilo se mi tam se setkat se ženou, která tam byla kuchařkou v tom gulagu. A jí říkám babka Katarína. A od té doby už jsem ji asi třikrát navštívil. Prostě zůstala v tom gulagu, jaksi nostalgicky. Ona říkala, že se jí tam strašně líbí. Takže uprostřed pouště na ostrově, uprostřed Bajkalu žije babka Katarína sama, která tam předtím 20 let vařila vězňů.
0: Jedl jste omula?
1: Samozřejmě byly doby, kdy jsem nejedl nic jiného.
0: To je ryba, která se jí syrová.
1: Pravý bajkalský rybář jí tak, že jí obalí solí, utrhne nějaký jutový pytel, obalí provázkem a pověsí na ráhno lodi. třetí den v poledne už jsme ji měli k obědu. Nesmí se vykuchat, to je zásadní věc. Pokud se někde nasolují ryby a kuchají se, tak to už ztrácí nějakou tu šťávu. Takže takový bajkalský rybář jí omula tak, že kousne do hlavy, kterou vyplivne, a pak od té ryby kouše. Když přijde na ty vnitřnosti, ty také vyplivne. Ty mu třeba visí takhle po bradě, že jo. A byly týdny, kdy jsem se nedostal k jiné potravě než k těm rybám, a pak, když už jsem se teda trošku zbouřil a říkal jsem, že určitě tajga plná zvěře, a proč teda nezajdeme ke břehu a něco si neulovíme, tak mě pak tedy vyhověli a mohl jsem si zastřelit tam nějakou kabargu. Dokonce jsem ho sám připravil, dělal jsem z něj řízky klasicky a dělali jsme nějakou změnu. Takže na tom Bajkale jsem si užil strašně moc a hlavně potkal jsem tam úžasné lidi.

0: Pořád, pane docente, odkládáme ten top výkon, který jste podali v loňském roce se skupinou studentů. Vidíte, vy jste objevili prameny Amazonky. Je to sportovní výkon, anebo je to spíš výzkumný výkon? Je to objev velký?
1: Nebo obě?
2: Objevování pramenů trvalo velmi dlouho.
0: Proč?
2: Nejsme jediní. Jenom ve století 20. od roku 35 počínaje bylo celkem 11 výprav všech možných států světa, které hledaly prameny Amazonky. Samozřejmě k tomu přispěla především moje první návštěva Peru, těsně před tou naší revolucí. Jsem přijel v září 89 do Peru a seznámil jsem se s člověkem, který napsal knížku Všeobecná geografie Peru a tam na jednom místě píše, že se domnívá, že žádný z dosud udávaných pramenů Amazonky není ten pravý a že on typuje, a teď tam uvedl říčku Karua Santu, kterou si našel podle tehdy nově vydaných peruánských map. Oni totiž tyhle andské země neměli podrobné mapy, to byl celý ten problém. Nejpodrobnější mapa byla Milionka, ještě v 50. letech, jedna ku jednomu milionu. A na takovéhle mapě se těžko objevují nějaké malé potůčky. Že?
1: Ta opravdu podrobná je v jakém měřítku?
2: V těch 60. letech vydali jedna ku 100 tisíců.
0: U nás je nejpodrobnější? Ano.
2: Pracovní náš nástroj je 10 tisíc.
1: Čili ten pohled tam byl příliš obecný na to,
2: a takový generalizovaný.
1: Rozlišit se, jednotlivosti.
2: Přesně tak, třeba za pramen se udává od dob jezuity českého původu Samuela Frice a rovnou říkám, že to byl vlastně hlavní motiv pro mě. Proč jsem se k té Amazonce dostal a proč mě tohle téma strašně přitáhlo? Jezuita českého původu je autorem druhé nejstarší mapy Amazonky, která vyšla tiskem v roce 1707. Rodák Strutnova, že jo? Vystudovaný tady na Karlově univerzitě a on sám se dobrovolně přihlásil, že chce do misijní služby do Amazonie. Byli takový dva kamarádi, ten Samuel Fritz a Václav Richter, který pochází z Jižní Moravy a tady v Praze se setkali na té univerzitě a dohodli se, že tedy jdou do té misijní služby. Loď připlula do přístavu Cartagena v Kolumbii. Ti lidé šli pěšky, asi tak skoro 1000 kilometrů na řeku Magdalénu, na kánojích proti proudu, když narazili na peřej, vzali kánoji, obešli peřej, pokračovali dále, až pramenů té Magdaleny, pěšky přes celou náhorní planinu do dnešního hlavního města Ekvádoru Kita. Tam se nějakou dobu zdrželi, pak znovu nějaký vor stloukli a nechali se unášet po říčce Pastása do řeky Napo a na Velkou Amazonku. Tam se dostali do nějaké jezuitské misie, strávili tam celý zbytek života. Jednoho z nich tam zabili, domorodci toho Václava Richtera. Ten Fritz všechno tam překonal a stal se z něj vrchní velitel španělských misí v Amazonii. To je jméno, které u nás málo známe. Možná, že je to největší český cestovatel všech dob.
1: Jistě.
2: Španělé mu dali takovou důvěru, že z něj udělali svého vrchního velitele přímo podřízeného místo králi v Limě. Tam jezdil skládat účty, vždycky musel do hor a pěšky a do té Limy se dostat po svých vlastně. A při jedné takové cestě se zastavil na břehu ledovcového jezera Lauricocha a řekl, tady pramení Amazonka. To řekl v roce 1692. Od té doby toto platilo a všechny světové encyklopédie přepisují tento názor českého jezuity.
1: Který byl podložen čím vlastně? Čím mohl být tehdy podložen?
2: Podložen tím, že on asi třikrát absolvoval plavbu po Amazonce od toho jezera. On poznal horní tok, poznal celý ten Maraňon, kde působil misi, řeku Maraňon, kterou udal za hlavní pramenný tok Amazonky. A dostal se až na dolní tok, kde Amazonka se vlévá do Atlantiku. Tam byl 18 měsíců v zajetí Portugalců, protože tam neustále Portugalci bojovali se Španěli o tu Amazonii, dostal se zpátky a stále si kreslil tu Amazonku, kreslil si přítoky. Takže on, když doplul někam k soutoku dvou řek, tak si změřil ten úhel, pod kterým se vlévá a pak už se jenom domníval. Když tu mapu dostanete do ruky, to je naprosto neuvěřitelné dílo, které je velmi podobné dnešním mapám. On na těch přítocích nebyl, ale on je nějak odvodil, intuitivně odhadl. Takže to je tedy motiv úžasný samozřejmě, no a hlavně celá ta léta od toho roku 90 jsem scháněl podklady, mapy.
1: Promiňte, než půjdete dál k té cestě, o které se zmínil Ota, dopovězte třemi větami osud tohoto jezuity. On dožil v této oblasti, vrátil
2: dožil,
1: se nikdy,
2: on
1: jako věku se dožil?
2: Nikdy se nevrátil. Zemřel, je pochován v osadě, víme pouze, je pochován v osadě, která se jmenuje Cheveros.
1: Tam jste nebyl?
2: Tam jsem nebyl, ale všechno chceme dohnat. Mám takového velkého přítele, který si sám sobě říká, že je dobrodruh, bez stálého pracovního poměru, jmenuje se Láďa Šimek, Vladimír Šimek. A s tímhle Vladimír Vladimírem jsme se potkali kdysi na Bajkale a od té doby pořád se mnou někam jezdí teď. A ten je teď jaksi po naší dohodě vyslán do nížiny Amazonie s cílem objevit poslední místa Fritzova. Já doufám, že budeme schopni na podzim předložit materiály docela detailní o těchto českých misionářích.

0: Vy jste tedy tou výpravou zrušili původně udávaný pramen?
1: New Encyclopedia Britannica v roce 1998 píše, že Amazonka pramení v jezeře Lauricocha a tou zdrojnicí pravou je Maraňon.
2: Přejímá
1: Fritzův názor. A my říkáme teda po těch letech, že ne, že je to jinak. Nicméně, samozřejmě, že nejsme první.
2: Takže Češi přijeli po letech opravit Čecha.
1: Asi tak, vypadá to hezky samozřejmě, ale aby jsem zase nepřeháněl tu naši roli. Všechno je to nějaké postupné poznávání a to poznávání probíhalo celé 20. století a my jsme teď na konci toho řetězce expedic. Největší plus té naší akce je to, že jsme první vzali do ruky přesné přístroje a všechno jsme změřili a máme důkazy. Na rozdíl od těch, kteří byli před námi, což bylo mnoho různých dobrodruhů a byli to novináři, byla to obrovská výprava, kterou financoval americký National Geographic v roce 72. Novinář, který to vedl, McIntyre se jmenuje, to byl v té době velmi slavný člověk.
2: Slavné jméno, samozřejmě.
1: To prošlo celým světem, všemi novinami, časopisy. Prostě on byl uznáván jako objevitel pramenů Amazonky. Oni se dostali také do těch míst, kde jsme se my pohybovali, ale nikdo z nich tam nic nezměřil. Oni nemají žádné důkazy pro ta svá tvrzení. Navíc přejali teorie, které byly napsány předtím v nějakých publikacích. Takže ten náš přínos vidím v tom, že je to seriózní prostě vědecká práce a navíc je to práce, která teprve začala.
2: Je to tedy definitivní, že tady to vytéká ze země?
1: Slovo definitivní použiji, až se vrátím na konci července z další měsíční výpravy. Zbyla tam nějaká malá pochybnost. Je tam ještě jedno sousední údolí, které před 3 lety navštívila výprava, kterou vedl jakýsi polský novinář Palkiewicz. Oni vlastně první použili přístroje, ale úplně špatné. Oni všechno měřili pomocí satelitních pozičních systémů, pomocí toho GPS. Přičemž ten typ, který použili, dělá veliké chyby. Američani tam vnášejí umělou chybu. Já jsem dokonce viděl ten přístroj, kterým to měřili, v Limě mě ho ukázali. A stejným přístrojem jsme tam změřili třeba 100-metrový úsek a dělá to chyby od 120 metrů po 70, jo, takovéhle rozky. Ono to měří délky přes družici, že jo. A to nelze, tam se musí to dělat seriózně pomocí geodetických metod.
2: Promiňte, mezi otázka, pane docente, proč Američané vnášejí umělé chyby, aby si některá přesná měření ponechali třeba pro své vojenské účely?
1: Přesně tak, protože tyhle ty nejmodernější satelitní přístroje se jaksi nemůžou pustit do světa s tím, aby nebyly zneužity pro vojenské účely.
0: Ještě jsem odbočil. Závěrem tohoto tématu mi ještě popište, jak vypadá vlastně to místo, kde Amazonka pramení a kde to prostě vybírá ze země.
2: Je to nějaký potok, říčka, která se jmenuje jinak ještě než Amazonka?
1: Ano, ano. Já bych teď mohl vyjmenovat za sebou kolik, dejme tomu 12 názvů řek.
2: Než se stane Amazonkou.
1: Byli jsme tam v době nejnižšího stavu vody, v době největšího sucha jižní polokoule. Jestliže chce člověk objevovat nějaké malé potůčky nebo něco takového, musí tam jít v době, kdy tam skutečně existují, kdy jsou po celý rok, aby se nestalo, že třeba v létě vyschnou. Takže je třeba tam jet v červnu. Navíc v době, kdy močály, kterými ty říčky protékají, jsou zamrzlé a kdy člověk může chodit po močálech. Kdybych tam přijel v prosinci, lednu, únoru, tak se tam utopíme v bažinách. Takže je to náhorní planina ve výškách kolem 4300 až 4500 metrů. Je tam jediná osada, která se jmenuje Kailoma a na jih od této osady je spousta říček, potoků, které je třeba proměřit. Těch výprav jsem říkal, že bylo 11 a střídavě určovali pramen už v téhle oblasti. Od roku 35 už se tedy vrhly různé světové expedice do této oblasti na jih Peru. Už ne Maraňon, protože v 60. letech, já jsem to vlastně nedopověděl, se objevily ty mapy.

0: Jedna ku 100 tisícům a zjistilo se, že řeka Ucayali, Amazonka vzniká soutokem Maranhonu a Ucayali. Ta Ucayali, protože protéká nížinou, tak má tok plný zákrut, meandrů. Změříme-li tyto meandry, a to se stalo vlastně po vydání map někdy v roce 62 v Peru, tak se zjistilo, že ta Ucayali je delší. Já jsem to změřil potom dodatečně a zjistil jsem, že je delší o 537 kilometrů než Maranhon. Na to místo, kde vzniká Amazonka. No a teď třeba je jít dále do té pramenné oblasti a říci, který z těch toků teda je ten hlavní.
1: A co je rozhodující? Výška nadmořská?
0: To je ta pravá otázka. Hydrologicky se za pramenný úsek bere ten, který je delší a má vyšší nadmořskou výšku pramene. Za prvé. Za druhé má větší plochu povodí, tedy té odvodňované oblasti. A za třetí množství protékané vody. Jestliže ta první dvě kritéria jsou zhruba stejná. Toto všechno jsme tedy vzali v úvahu. Šli jsme proti proudu těch řek. Vlastně všechno je to v pramenné oblasti řeky Apurímac. Pak je tam celá řada názvů, jak se ten horní Apurímac mění. Ty dva prameny, které jsme tedy zaměřili, jedno je jezero a minivodopádek. To je nadmořská výška 5233 metrů. Jsme všude určovali nadmořské výšky také. Velká euforie, že jo, to byl vlastně první tedy objev a první vyměření. Já jsem ovšem věděl podle leteckých snímků, že musíme měřit ještě tu druhou zdrojnici říčky, která se jmenuje Carua Santa. A už po takové dílčí oslavě prvního pramene jsem klukům ráno řekl, pánové, ale musíte změřit ještě ten druhý pramen. No a u toho druhého pramene jsme zjistili o 5 metrů vyšší nadmořskou výšku, si představte, o pouhých 5 metrů, 5238. Ale zase daleko vydatnější, 20 litrů za vteřinu, tam to bylo 9. Takže ta Carua Santa má levý a pravý pramen. Ten pravý je výše položený a má větší vydatnost, je ale o 50 metrů, pouhých metrů kratší. To ale nevadí, to je samozřejmě naprostý detail. Důležité je, že je to tedy ta Carua Santa, která se pak ten název mění na Rio Yoqueta, pak se mění na Rio Chalamayo, Rio Hornillos. Soutokem Rio Hornillos, Rio Santiago vzniká Rio Apurímac. To na dolním toku dvakrát mění název na Rio Tambo a Rio Ene. A soutokem tohoto vlastně Apurímacu nebo Rio Ene na dolním toku s Urubambou, ta teče z Kuska, z posvátného údolí Inku, ta Urubamba, vzniká Ucayali. Ta se setká s Maranhonem a vytvoří velkou Amazonku.
2: Nevidím to před očima však.

0: Připustme, že za pár měsíců nastane ta chvíle skutečné euforie vašeho týmu. Vy se dopátráte z těch dvou variant té pravé, nebo si ji potvrdíte. Ano, ano. Teď co dál? Celý ten výzkum financují české zdroje. Je možné ten objev, protože je to informace svého druhu, aspoň na vědecké bázi někomu prodat, je možné ho zúročit?
1: Samozřejmě, že bych byl rád, aby nejen moje jméno, ale jméno téhle země bylo na konci dlouhé řady a už se nikdy nezměnilo. Já bych chtěl, aby první byl Čech a poslední zůstanou Češi. To je velký motiv, který mě žene dopředu. Ale co se týká financí, to je krásná otázka. Tyhle akce pořádám většinou pro studenty a se studenty dohromady. Studenti, kteří mají zájem a zaujmuje nějakým tématem, mě navštíví, já jim řeknu, není problém. Můžeme jít kamkoliv na tomto světě. Máte to všechno ve svých rukách. Takže přátelé, ta cesta bude stát zhruba 300 tisíc korun. Tadyhle máte anglickou verzi expedice, španělskou, německou a tak dále. Běhejte po Praze, běhejte po republice, schánějte sponzory. Při expedici Peru 95 se nám podařilo sehnat asi 400 tisíc korun, tím, že všechno sehnali studenti. Nyní to byla akce 99, která byla ovšem financována úplně jiným způsobem. To udělal ten můj přítel Vladimír Šimek, který říkal, hele, máš toho moc, tak já ty finance zařídím. Když takhle zdíme třeba po republice s přednáškou, tak on občas jde se mnou, anebo mě dá nějaký letáček a ten letáček tam leží na stolku. Chcete vidět také něco podobného, zajímavého? Můžete se zúčastnit, ale je třeba, abyste spolufinancovali výpravu. Takže jsme vymysleli termín FF jedinci, což jsou jedinci fyzicky a finančně zdatní. V minulé akci byli 4 takoví účastníci té naší výpravy, který můžu říci, že z jejich peněz se zaplatila třeba doprava.
0: Jejich finanční zdatnost ověřil výpis účtu, ale jak jste si byli jisti tou fyzickou a pozor, ano, taky psychickou odolnost.
1: Přesně.
0: To přece musí být vážná věc.
1: To je docela problém. Právě jsem z toho měl obavy, z té psychické odolnosti, protože jsem ty kluky vlastně neznal. Ten Vladimír dostal za úkol, aby je během půl roku tady prověřil v Praze, takže pro ně organizoval nějaké akce. Dokonce jezdil někde kolem Slapské přehrady na kolách a zjišťoval, jak jsou výkonní. Přihlásilo se nám totiž 12 lidí.
0: Aha.
1: A z nich jsme si teda vzali 4, přičemž teda ten výběr fyzicky udělal on, já jsem si s nimi párkrát sešel a pohovořil. Všichni se osvědčili, nikdo neonemocněl, dopadlo to naprosto excelentně z hlediska těchto účastníků. Špatně to dopadlo pro mého kolegu, z fakulty se mnou jel můj kolega Luděk Šefernál, což je pedolog, odborník na půdy, a ten teda nezvládl nadmořskou výšku. Nicméně letos jede znovu a znovu to zkouší, jestli tedy tentokrát se to vydrží. Ono všechno to chce prostě aklimatizaci, chce to v nějakých 10 dnů být v těch nadmořských výškách kolem aspoň 3 500 metrů, předtím, než se jde na ty 5000.
0: Pane docente, trošku jiné téma. Vy chtě nechtě sedíte u stolu se dvěma lidmi, kteří se živí novinařinou. Možná se stane, že ten pramen Amazonky opravdu objevíte a pak jiní novináři zase udělají nějakou anketu o nejcennější nebo nejzajímavější Čechy století. Na prvním místě bude nějaký hokejista, který umí dotlačit puk do malé branky a o vás nikdo ani neškrtne. Neříkáte si, je to šílený svět, který média zavlekla do bezvýchodné situace? Protože žebříček hodnot byl zcela rozmetán.
1: Víte, čeho je mě nejvíc líto? Jestliže si vychováme skvělé absolventy, a já bych je mohl teď jmenovat, a on mě jeden z nich, kterýmu jsem dokonce připravil pozici na fakultě, že bude teda dostane místo asistentské a že bude budovat nějakou kariéru vědeckou. Přijel se na mě podívat bavorákem jako zástupce bankovního domu Skala, nyní už snad zkrachovalého. Nyní dělá v jiné bance.
0: Ty se to přetavilo do Skala Group. Já jsem tam tuhle kolem, nevěděl jsem, co si o tom myslel. A nebo věděl?
1: Tenhle chlapec mě říkal s velkým nadšením, představte si, já vydělávám, to nemá ani náš pan děkan, co mě řekl. Koupil jsem si tamhle nějaký domek za Prahou, to je dobře, to vám přeju, mladí lidé, to je skvělý, ale proč tenhle člověk, kterýho jsme 5 let něco učili, dělá úplně někde jinde úplně něco jiného, když by této společnosti mohl být daleko prospěšnější, třeba v té ochraně vod a v hydrologii?
0: Čili je to expert, kterého ta země neumí zaplatit.
1: A neumí zaplatit.
0: Tady zběhne někam jinam.
1: Jiný vynikající absolvent z mé doby, kdy jsem byl ještě mladým asistentem, ale byl mým diplomantem, odjel po revoluci do Anglie, vystudoval univerzitu v Londýně, udělal si tam doktorát a stal se předním představitelem anglické firmy Northwest Water. Dneska je hlavním představitelem této firmy pro střední Evropu, což je kariéra skvělá, on zůstal v oboru, ale udělal jí přes nějakou jinou zemi. Tam si ho vážili, tam zjistili, že něco umí a tam ho teda zaplatili. Tohle je všeobecný problém, udržet tady ty schopné.

0: Vy jste, pane docente, o sobě hovořil jako o zemědělském synkovi, ale kdybyste zůstal v té své rodné obci nebo tam v těch končinách, myslíte, že i tam byste objevil něco zajímavého?
1: Já si myslím, že
0: tam existuje totiž nějaké velice zajímavé jezero v těch končinách na sever od Plzně.
2: Končinách.
0: Vy objevujete prameny Amazonky. Jestli prostě rozlišovací schopnost docenta na přírodovědecké fakultě je také toho druhu, že si všimne něčeho takového marginálního u nás doma.
1: Pane direktore, já už jsem říkal, že se strašně rád vracím. I když přijedu z té Amazonky, tak tam rád zajedu mezi své bývalé spoluhráče fotbalové a popovídám si s nimi u piva o tom, jak se žije na druhém konci světa.
2: A to jezero?
1: Je to jezero, které vzniklo při obrovské povodni, která byla na Berounce v roce 1872 v květnu. Je to vůbec největší historická povodně na Berounce všech dob. Tehdy to byl rok nebo květen plný katastrof. Teď právě jsem se dostal do období, kdy mě strašně přitahuje nejen český zeměpis, ale vůbec česká vlastivěda. I historie těch různých zapomenutých koutů naší vlasti. Momentálně mám v počítači takovou vlastivědu tohoto kraje mezi městečkem Plasy, takové to Plasko na okrese Plzeňcevé, kde v souvislosti s touhle katastrofou se sesula stráň Potvorovského vrchu o ploše 30 hektarů, zahradila údolí potoka Mladotického a vzniklo jezero, které tehdy bylo daleko větší zřejmě než dnes. V různých materiálech, obecních kronikách, pročet jsem všechno možné k tomu. Je to úžasné počtení teda. Když si čtete třeba v kronice Rozálie Kozové lidové písmačky z Potvorova, která píše, jak se to událo, celá tahle událost, takovou tou staročeštinou krásnou. Tam se dovídáte, že se tam třeba utopil pár koní i s žebřiňákem v tomhle jezeře. Se popásali na břehu jezera, ten žebřiňák je tam stáhnul. Že se tam lámal kámen od 13. století. A plaský klášter 1144 je z toho kamene z Potvorovského vrchu a románský kostelík v Potvorově, nejstarší vůbec v západních Čechách, je také z kamene z toho Potvorovského vrchu. A já jsem vlastně měl vysvětlit, proč k tomu sesuvu došlo. Takže jsem vzal na pomoc i historii a snažil jsem se teda říci, že nejen deště a přírodní katastrofa, ale i člověk už svojí činností od 12. století zapříčinila podmínky pro tenhle sesuv. Tohle jezírko, který mu říkají místní Odlezelské a v literatuře je popisováno jako Mladotické, je nádherný přírodní výtvor, který je dneska národní přírodní památka. A teď bych chtěl napsat takovou brožůrku nejen o tomto jezeře, ale i tam se protrhl rybník, který měl 92 hektarů, o obrovské povodni, která zaplavilo městečko Plasy. Tam se stavila trať Plzeň-Žatec v té době a italští dělníci, kteří stavili tuhle trať, spali v noci z 25. na 26. května v osadě Nebřeziny na břehu řeky Střely v hospodě.
2: Kterého roku?
1: 1872. Tu hospodu to odneslo, všichni zahrnuli, 55 lidí.
2: Poslední otázka pro dnešek, pane docente. Kde jste pil nejčistší, nejchutnější vodu?
1: Teď bych měl asi říci, že ta dobrá voda je vlastně všude, kde se člověk cítí dobře. Vlastně i v Praze máme skvělou vodu. Záleží na tom, kde ji pijeme. Třeba káranská voda je jedna z nejlepších vůbec u nás. Ale můžu se pochlubit, že jsem pil vodu z Bajkalu, která byla nabrána v hloubce 300 metrů. Tato voda byla třeba poslána na první hry dobré vůle, které byly ve Spojených státech, nebo takové střetnutí Američanů s Rusy. A Rusové tam poslali tuhletu vodu, kterou nabíral limnologický institut z hloubky 300 metrů. Takže to byla skvělá voda. Ale mimochodem pil jsem vodu 24. června 99 jsem pil vodu z pramene Amazonky.
2: Já jsem viděl, že se tomu vrátí.
1: A byla vynikající.
2: Děkujeme za návštěvu.
0: Děkujeme.
1: Děkuji vám za pozornost.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Dobré dopoledne, na pohodě, dámy a pánové. Než se náš kolotoč dnes několikrát otočí, tak vám nabídneme například výlet na Věhlasný Hubertův kámen na Rakovnicku. Budeme přemýšlet ekologicky, ale pozor, se slovníkem spisovné češtiny v ruce. Připít si dnes můžeme třeba sirupem z hlohu a taky vysvětlíme, že životnost a záruka není vůbec totéž. Od toho je tu naše dobrá rada. A věděli jste, že název populární dechovkové kapely Šumavanka může znamenat něco úplně jiného. Tak to je ve stručnosti dnešní kolotoč. No a já už jen přeju, jak se říká, ničím a nikým narušený příjemný poslech.
1: Kolotoč a Robert Tamchyna.

0: To byl docela symbolický začátek dnešního kolotoče. Manželé Miluška Oborníková, Petr Spálený, je to trest. Doufám, že pro vás poslech kolotoče není za trest, ale naopak, jak se říká, v pohodě na pohodě. Pojďme na výlet. V lesích na Rakovnicku, nedaleko Jesenice, stojí půvabný lovecký zámeček Svatý Hubert. Pyšní se vám korouhvičkou ve tvaru jelena, která kdysi prý lovcům ukazovala, kam se mají vydat za zvěří. No a nám dnes ukáže, kam vás pozveme na výlet.
1: Výlet k zámku Svatý Hubert můžeme pojmout jako okružní výlet okolím města Jesenice. My jsme začali přímo před vlastivědným muzeem v Jesenici. Kam jsme to teď došli?
2: Díváme se na unikátní stavbu loveckého zámečku Svatý Hubert. Je to barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba a sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
2: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
2: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
2: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
2: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku, někdo tomu říká kaple, ale spíš je to takový altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
2: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Vydáváme se po modré značce, po pravé straně necháváme vypuštěný rybníček. Lesy kolem nás jsou opravdu malebné.
2: Jsou velmi krásné, hluboké a plné hub.
1: Přestože místo není nějak označené, tak Hubertův kámen okamžitě poznáte.
2: Poznáte ho určitě podle svého tvaru a také podle toho, že nad ním stojí tady ten krásný strom a kámen upoutá tím svým vzhledem připomínajícím sedátko.
1: K tomu kameni se váží hned dvě pověsti.
2: Ano, jedna z nich praví, že se na něj posadil sám svatý Hubert a proto tam zůstal otisk v místě, kde si sedl.
1: Já si na kámen teď opatrně vylezu. Je to takové celkem pohodlné sedátko. Jaká byla ta druhá pověst?
2: Tu druhou by si určitě měli přečíst všechny slečny vdavek chtivé, neboť praví, že slečna, která si na něj sedne a není provdaná, se do roka vdá.
1: Proto svého času býval tento kámen hojně navštěvovaný právě mladými dívkami z města Jesenice.
0: Tak pokud nás právě poslouchá nějaká nezadaná dáma, je to určitě tip na výlet třeba právě pro vás. To byla Bára Kvapilová, naše reportérka. Jen doplním, že okružní trasa z Jesenice k zámku svatý Hubert, nebo taky se tam říká na Hubertě, a zpět měří zhruba kolik 11 kilometrů. Cestu zvládnete pěšky i na kole. Místy však počítejte s trochu náročnějším terénem po lesních stezkách. A ještě pohled na hodiny, 11 hodin a 11 minut. Za všechno může čas.

0: Tak si tak říkám, že v dnešním kolotoči to máme samý typ na výlet. Nejprve Jesenice a svatý Hubert, teď zase procházka na Boubíně. Ekologie, vidíte, příroda, to je odvětví, které nabývá na významu a tak se zkrátka eko v našem jazyce objevuje stále častěji. Lingvisté si ale všímají spojení, kde bychom to zmíněné eko vůbec nečekali. Slovo si teď už v našem jazykovém koutku berou na slovo vzatí kolegové Vladimír Števíček a odbornice na češtinu Helena Chýlová.
1: I dnes jsme pozvali Helenu Chýlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co vás inspirovalo tentokrát?
2: Tentokrát mě inspiroval dotaz, zda ekopeníze označují nový druh peněz, které vznikají při nějakém ekologickém výrobním procesu, nebo zda jde o peníze na ochranu životního prostředí. A tak bych dnes chtěla pohovořit o tom, jak velká je frekvence části eko a ekoskutečností kolem nás.
1: Chápu-li to dobře, část slova eko je zkrácené slovo ekologický nebo ekologie?
2: Chápete to dobře, a nebo může eko označovat prostředí. Tato část složených slov pochází z řečtiny, můžete mít třeba i ekosvadbu neboli svatbu v přírodě. A abych se vrátila k těm ekopenězům, samozřejmě správně je druhá možnost, takže můžeme číst, že ekoministr rozhodl o ekomiliardách.
1: Mluvila jste o vysoké frekvenci, co všechno kolem nás tedy může být eko?
2: Obliba ekoskutečností stále stoupá. Můžete bydlet v ekodomě, užívat ekoenergii, nevím jistě, zda v ekokomíně. A za likvidaci ojetého auta zaplatíme ekopoplatek, tedy ekologický poplatek nazývaný také ekodaň. Ve slovníku cizích slov najdeme například ekocidu, vymezenou jako porušování životního prostředí s cílem zničit nepřítele. Mohl by se jí zúčastnit ekoterorista nebo ekoextrémista, možná i ekofanatik. V běžném životě si v ekofarmě koupíme ekojídlo a dáme si je do ekotašky, nebo si v obchodě vyberete výrobek s ekoznačkou.
1: No a tak bychom mohli pokračovat asi poměrně dlouho.
2: Určitě. Připomeňme si tedy jiný problém. Slova z části eko se vyznačují v češtině rozkolísaným způsobem zápisu. Píší se dohromady, ale můžeme zaznamenat i zápis se spojovníkem. Měli bychom preferovat zápis dohromady. A tím bych dnešní ekokoutek ukončila.
1: A co třeba Umberto Eco? Zase někdy příště. Tolik Helena Chýlová. Děkujeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Vladimír Števíček mi to vzal doslova z pusy toho Umberta Eka. Chystal jsem se na tenhle fóreček. Jeho romány jsou totiž všechno jiné. Čtivé, populární, zajímavé, obsažné. Jenom tedy v tom pravém slova smyslu ekologické asi opravdu nejsou.

přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják,

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro se nechce říct, když se lidi nemají rádi, tak to neprospívá tulipánům. Dvě semaforské trvalky. Výrazný keř, který na jaře obletují nejen včelky, ale i bylinkářky a bylinkáři, samozřejmě to je hloch. A právě o něm teď bude řeč se sběratelkou lidových receptů, etnoložkou Vladimírou Jakoubijovou. Na ozdravný syrup nebo syrop pro naše srdce se jí zeptal Jaroslav Hoření.
2: My si dnes připomeneme trochu opomíjený keř, který dřív byl velmi rozšířený a rostl prakticky u každého stavení. Je to hloch. Nakvítá krásnými, vonavými, bílými nebo červenými květy. A naše babičky hloch považovaly za takzvanou sílu srdce. Byl znám pod názvy pluháč, hložek, hlohyně či srdeční chléb. V květnu a červnu se z tohoto keře sbíraly květy a později také plody. Čerstvé či sušené se používaly jako lék na nemoci takzvaného stařeckého srdce. Proti srdeční slabosti, arytmii, při poruchách prokrování, na zlepšení průchodnosti cév a tepen, ke snížení vysokého tlaku, třeba i proti infarktu. Také při nervovém vypětí a nespavosti. Staré kultury hloch používaly v rituálech spojených s milostnou magií. Zdobily se jí májky, kolem kterých se v průběhu května konaly tancovačky. Podle jedné z legend byl hloch pleten do trnové koruny Ježíše. V praktickém životě se používal nejenom k léčení, ale i v lidové kuchyni jako přísada do vomast, nádivek či polévek. My si dnes připravíme z hlohu syrup neboli syrop, jak říkali naše babičky, podle starého receptu.
3: Hlohu bývalo opravdu všude dost. Já pamatuju, že to byly obrovské keře a dneska to opravdu už zase tak moc nevídáme.
2: Ona to není tak úplně jako divoká rostlina. My třeba hloch máme na zahradě, ale sázel ho tam už můj dědeček. My ho tak jako opečováváme, ale spíš opečovávám já, protože on má přece jenom trny a ne všichni tenhle ten keř mají úplně rádi. Ale je to nádherný keř a nádherně kvete, ať už je bílý nebo červený, a byl vždycky takovým keřem, který patřil k tomu stavení. Už z toho důvodu, že ta magická moc tam nějaká byla, lidé tomu věřili a těch vlastně rostlin s tou ochranou mocí si sázeli hodně. No a samozřejmě na ten syrop je to velice vhodná bylinka.
3: Tak kolik toho hlohu budeme potřebovat?
2: No, budeme potřebovat půl kila čerstvých plodů hlohu, které odšťavíme, rozmačkáme nebo rozlisujeme a do šťávy postupně nasypeme 3/4 kila surového hnědého cukru nebo stejné množství medu. Vše zahříváme až do rozpuštění. Musí to být skutečně jakoby hodně rozmělněné, ale nesmíme to převařit, protože ty vlastně účinné látky z toho hlohu by se tím převařením ztratily. Výsledný syrup nebo syrop nalijeme do láhve a uskladníme v chladu. Používáme ho při potížích 3x denně, takže si ho buď dáme do čerstvé pramenité vody a nebo do nějakého horkého nápoje, ale nesmíme to převařit.
1: Hle, hloch a syrup nebo syrop? To je spíš otázka pro odbornici na češtinu Helenu Chýlovou. No uvidíme, třeba se někdy dočkáme i jazykového koutku na stejné téma.

0: Výdrž baterie mobilního telefonu, to je tedy častý důvod, proč nám píšete do naší rubriky Dobré rady Josefa Černého. A dnes se tedy ptá pan Bohuslav.
1: U mobilu, který je v záruce, mu začala zlobit baterie. Chtěl ji reklamovat v záruční době, ale obchodník mu řekl, že na baterii se 2 roky nevztahují, protože je to spotřební zboží. Neměla by na ní platit záruka jako na mobil, když je jeho součástí? Pane posluchači, záruční doba na baterie je samozřejmě 2 roky, ovšem nelze zaměňovat záruku a životnost, což jsou 2 rozdílné pojmy. Takže záleží, co znamená váš výraz, že baterie zlobí. Pokud to, že je potřeba ji po roce dobíjet častěji, než tomu bylo na začátku, potom je to běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje. Jestliže ale baterie přestala fungovat úplně, potom máte nárok na její výměnu.
0: No, řekněte sami, věděli jste, že není totéž životnost a záruka? Díky naší dobré radě a Josefu Černému už to víte. A dobrá rada, to je dobrá rada ode mě, na vás čeká v Kolotoči na Pohodě každý den.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tohle byli Plavci, samozřejmě skupina Rangers, ale pozor, Šumavanka. Šumavanka to není jen známá dechová kapela, ale taky slepice se zlatým peřím a slušnou užitkovostí. Olga Vonková se pustila do jejich chovu a redaktorka Slávka Brádlová se rozjela zjistit, jestli ten chov stojí za to.
1: Šumavanka z hlediska užitkovosti nebo vůbec z hlediska toho plemene je zajímavá tím, že se jedná o plemeno nenáročné, schánlivé. Plemeno vlastně, které je nenáročné na chov i na krmení.
2: No ale něco přece jenom asi by tam ten chovatel rozhodit měl.
1: Samozřejmě, jako každý zvíře musíme i slepice přikrmovat, zvlášť pokud pod ní chceme tu užitkovost jako takovou. Že jo? Jinak šumavanka je středně těžké plemeno, což znamená, že se dá použít jak na vajíčka, tak i vlastně odchovaná drůbež se dá zužitkovat v kuchyni.
2: Co vajíček se týká, tak vím, že slepice v zimě tak trošku stávkují, odpočívají. Jak je to se šumavankou? Je to plemeno otužilé?
1: Přesně tak. I díky svému hřebínku, který není listový, ale růžicový a nenamrzá, ten hřebínek nenamrzá, tak jsou vlastně vhodné do horších klimatických podmínek. A zmínila jste naprosto přesně, šumavanka byla i dříve vlastně šlechtěna s tím, že má přes zimu snášku, že snáší i v zimě. Což samozřejmě není úplně stoprocentní, každá slepice musí a má před zimou pauzu. Souvisí to i se žrádlem, právě s kvalitním krmením, souvisí to i se světlem. Pokud tu slepici nebudete krmit a nebudete ji přisvěcovat v zimě, tak vám samozřejmě neponese. Ale mohu potvrdit, že po podzimní pauze, kdy slepice přepeřují, tak moje slepice třeba zase začínají míst a mají vajíčka.
2: Jinak jejich vajíčka, říkala jste, že to plemeno je středně veliké, takže předpokládám, že i ta vajíčka budou tak ve středních velikostech. A jakou mají barvu? Jdou také do zlata jako peří?
1: Do zlata nejdou, už jsou světle hnědá. A co se týče velikosti, mají střední velikost, hmotnost vajec 58-59 gramů, taková ta střední velikost. Samozřejmě některé vajíčka jsou menší, některé můžou být i větší.
2: Co bychom šumavance měli dopřát, abychom se dočkali opravdu té dobré užitkovosti? Jak velký výběh třeba potřebuje? To přikrmování tak samozřejmě všechno na zahradě nenazbírá.
1: Přikrmování jako u každých jiných slepic, de facto je to nějaká směs pro slepice, kterých je možno v současné době koupit spousta. V zimě samozřejmě potřeba přikrmovat víc. V létě, pokud ta slepice má odpovídající výběh, tak samozřejmě se dá přikrmovat méně. No a jinak v zimě samozřejmě jabka, sušenou trávu, zelí můžeme přidávat. Prostě všechno, co vlastně slepice mohou.
2: Takže klasická slepice, není potřeba tam vymýšlet nějaké složitosti. Ještě k tomu výběhu, ono se říká, že slepice potřebuje přece jenom nějaký prostor, i když třeba pak tu travičku si tam zlikviduje úplně, ale ten volný pohyb asi taky má nějaké své kouzlo.
1: Samozřejmě u těch šumovanek si myslím, že je poměrně důležitý, protože tím, že je opravdu původem ze Šumavy a byla zvyklá vlastně na prostor a umí si tu potravu najít na tom prostoru, tak šumavanka se neúplně hodí do malých prostorů a do malých kurníků. A u ní je výhoda i ta, že i tím, že je to středně těžké plemeno a bude mít dostatečně velký výběh, tak vám nebude lítat. Není to slepice poděs, která prostě lítá po všech stromech.
0: Kdo jste někdy scháněl a lovil slepičí uprchlíky, tak asi se mnou budete souhlasit, že taková spokojená a nelétající šumavanka i spokojeného chovatele značí.

Iveta Simonová, Milan Chladil a taky Vlachovci takhle krásně hráli a hráli teď na Pohodě. Jak to máte s létem? To je otázka, vidíte. Jste spíš pro Fráňu Šrámka a to jeho léto budíš pochváleno? A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské? Tento způsob léta zdá se mi být poněkud nešťastným. A vůbec, jaké léto máte rádi? Někde na horké pláži nebo spíš ve stínu stromů plné hub, malin a borůvek? Jste spíš lázenští povaleči nebo aktivní výletníci? Vidíte, přemýšlím o létu a kolik jen barev má. Přijde mi, že snad ze všech ročních období si to léto můžeme užít na nejvíc způsobů. Zatímco třeba zima nás prostě buď zavře domů do tepla, nebo na chalupě, anebo na druhou stranu hajdy na lyže. Víte, zdá se mi, že tím dneškem přece jenom 1. červenec otevíráme nejenom dva krásné letní měsíce plné brzkých rán a dlouhých pozdních večerů, ale možná víc než kdy jindy otevíráme i náruč plnou vzpomínek. Na letní lásky, co už se nevrátí, na prázdniny u babičky a dědy, na první cesty bez rodičů za kamarády a s kamarády pod širák, co se toho jenom do léta vejde. No vidíte, vzpomínky. A pro vzpomínky taky máte nás každodenně, vaši Pohodu. Tak dobré dny a v pátek v Kolotoči zase naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Dnes naposledy otevřeme stránky románu Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Se skloněnou hlavou vešel Fabius v poutech do obrovského prostoru Juliovy baziliky. Sál byl plný nehybných bílých tóg, usazených v mramorových křeslech. U stolu proti Fabiovi seděli čtyři muži. Předseda soudu konzul Poncius, vpravo druhý konzul Claudius, císařův strýc, vlevo Lucius Curio a zapisovatel. Ke křeslu pro obhájce přicházel Seneca, nahrbený, pokašlávající. Před dvěma hodinami vstoupil do Fabiovy kopky a poradil mu, jak se chovat před soudem. Fabius na Seneku vděčně pohlédl. Předseda soudního tribunálu vítá císaře provázeného hromovým potleskem, zahajuje soudní řízení proti členu hereckého stavu Fabiovi Scaurovi, původem otroku, dnes občanu římskému. Lucius Curio přednáší žalobu ústící v jasný závěr.
1: Hra o Falarisovi je průhledný jirotaj, útok na vladaře. Fabius Scaurus jim zneuctil císařovu osobu, pobouřil proti němu lid, vyvolal krvavé demonstrace. Pro potupení císaře zřejmou a záměrnou analogií s tyranem Falarisem, pro pobuřování lidu, žádám jménem senátu a národa římského pro obžalovaného nejvyšší trest.
0: Předseda tribunálu se obrací k obžalovanému.
2: Fabie Scaure, slyšel jsi obžalobu. Táži se. Doznáváš se k tomu, co se ti v ní klade za vinu?
3: Ne.
2: Proč ty, autora, herec, mimu a frašek, si napsal tragédii?
3: Řím je přesycen naivními fraškami. Chtěl jsem přinést něco jiného než bezmyšlenkovitou hříčku.
2: A proč jsi vybral právě Falarise?
3: Proč jsem si vybral Falarise? Tragédie zobrazují silné vášně, to diváci chtějí. To chtěli vždycky, to prožívají sebou.
2: Jak je možné, obžalovaný, že při hře došlo k otevřené vzpouře proti císaři?
3: Nevím, pane. Já za to nemohu, že diváci vzali to jinak. To není má vina. Nemohu přece ovládnout takový dav.
1: Tvrdíš tedy, že tvá hra nebyla jinotaj? Že nebyla záměrnou analogií našeho císaře?
3: Tvrdím to.
2: Nemá už nikdo otázku k obžalovanému? Dávám tedy slovo obhájci.
0: Seneca vstal, oslovil uctivě císaře i porotu a začal.
4: Vyslechli jste obžalobu, která viní herce Fabia Scaura z toho, že záměrnou analogií s neblaze proslulým tyranem Falarisem potupil našeho císaře a pobouřil proti němu římský lid. Vyslechli jste i výpověď obžalovaného, který to popírá. Nuže držme se faktů. Žádám Lucia Curiona, aby z textu hry o Falarisovi, který má před sebou, citoval jediný výrok, jediné slovo, které by mluvilo o vznešeném císaři a ne o akraganském tyranu Falarisovi.
1: Pravda? Řeč je o Falarisovi? Ale ne slova, nýbrž obsah a duch tragedie bije do císaře. Ne slova, nýbrž jejich provokační vyzývavý tón volal potom, aby smysl hry o dávném Akragantu byl převrácen na dnešní Řím a aby každý divák srovnával milovaného císaře s hanebným tyranem.
4: I ty, Lucie Curione, si tedy srovnával císaře s Falarisem? Já nikoliv.
1: Já miluji císaře nad svůj život. A právě proto jsem s úzkostí sledoval, jak hra i herci rafinovaně mířili na Gaia Cezara mluvíce o Falarisovi. Od počátku jsem měl podezření, že autor hry napsal záměrný jinotaj.
4: Podezření není pro soud argument. Ostatně hra byla povolena cenzurou beze změny. Proč si tedy podezíral autora hry ze zločinu už od počátku, jak pravíš? Proč si byl proti němu předem zaujat? Římské právo vyžaduje, aby porota slyšela objektivní a doložené soudy a ne osobně zahrocené domněnky.
1: Povím, jak jsem dospěl ke svým domněnkám, které mají podle mého názoru hodnotu pádného svědectví. Den před nastoupením našeho milovaného císaře na trůn jsem se setkal náhodou u dcereřina chrámu s Fábiem Skaurem. Žádal jsem ho, aby napsal oslavnou hru na Gája Cezara. A on? Na tom vidíte jeho vztah k císaři? To příkře odmítl!
4: Má žalobce svědky svého rozhovoru s obžalovaným u dcereřina chrámu?
1: Může obhájce dokázat, že jsem lhal?
4: Římské právo je železná stavba. Konstatuji, že jsem dosud nezažil, aby někdo operoval před soudem tvrzením svědecky nedoloženým. Aby s naším právem zacházel tak...
1: Jak?
4: Tak svévolně.
1: Svévolí nazval obhájce mé tvrzení. Ale sami zvažte, zda vývoj ve Skaurových činech nedává mému podezření za pravdu. Podívejme se na život obžalovaného. Už před lety, za vlády Tiberiovi, byl Fabius Scaurus s ostatními herci vyhnán z vlasti pro buřičství a prostopášný život. Trest ho nepolepšil. Urážka člena senátorského stavu mu vynesla další rok vyhnanství. Vrátil se a znovu pokračoval ve svém podvratném díle. Ve frašce o pekařích zesměšnil vysokého magistráta a majitele pekařských dílen. Nyní jeho buřičská činnost vyvrcholila. Dovolil si ve hře o Falarisovi zaútočit na samého císaře. Doufaje, že historický námět skryje jeho zločinný záměr.
4: Slavná poroto, patres conscripti. Obracím se na vás jako na duchovní elitu národa římského. Dovolte mi otázku. Podezříváte všecky tragické básníky, že kreslíce obraz dávno mrtvého tyrana chtěli útočit na vladaře? Chcete vytáhnout z hrobu Aeschyla a Sofokla? Chcete je soudit za to, že psali Odiovi či Oidipovi? A dále. Pohnali před soud mne, když jsem za Tiberiovy vlády psal tragédie, v nichž skoro každý verš odsuzuje tyrana? Nikoliv. Císař Tiberius mé tragédie četl, ba je i chválil. Nenapadlo ho, aby tyrana vztahoval na sebe. A Lucius Curio chce tvrdit, že náš velkorysý císař by byl tak malicherný, že by vztahoval na sebe podobenství o netvoru Falarisovi.
0: Obdivný šum od hlasů se rozvlnil sálem. Žák prohrál boj se svým učitelem. Habet dostal 100 kurione.
4: Jen malí duchové, povaleči a klevetníci mohou připustit tak pošetilé analogie. A to je nevzdělaná chátra. Lůza, tento svrap na těle Říma, obrátila smysl hry. Otcové vznešení. Ne na Fábia Skaura a jeho herce. Ne na počestný římský lid. Nýbrž na prodejnou chátru žaluji, že zneužila tragédie o Falarisovi ke svým rejdům. Ta nechť stane na místě obžalovaného, který je nevinen.
1: Je věru snadné omývat Skaurův zločin živelností lidu. Je snadné svrhnout vinu na anonymní dav a volat na soud tisícihlavý zástup. Jak obhájce říká, chátry. Dříve nazýval ten dav lidem a často stával jako obhájce na jeho straně proti šlechticům, ač sám šlechtic. Ani píť neustoupím ve svém tvrzení. Každý verš v závěru Falarise byla provokace. Každý verš útočil na císaře slovem i vášnivým Skaurovým tónem. Jen hluchý to nemohl slyšet, jen Skaurův spoluvník to mohl nevnímat.
0: V prostoře baziliky bylo bezhlesné ticho a v něm se přesouvala sympatie porotců na Luciovu stranu. Seneca věděl, že si hraje s ohněm, když na sebe vzal Fábiovu obhajobu, ale nebál se. Věřil v sílu svých argumentů, ve svůj rétorský um. Spoléhal na nepohnutelné římské právo. Neuvážil však, že když obhajuje Fábia, obžalovaného ne pro malichernou krádež, nýbrž pro velezradu, postavil se nejen proti císaři, ale i proti senátorské aristokracii, k níž patřil. Pomalu se mu do mysli začala vkrádat obava, ba úzkost. Fábius zneklidnil. S nadějí hledal Senekovi oči, ale Seneca tiskl šátek k ústům a přemáhal kašel. Caligula pozoroval Seneku se záští. Spřáhl se s bývalým otrokem, šlechtic. Pichlavé oči přelétly na Fábia a střetly se s jeho zrakem. Fábius neuhnul. Jaká drzost od toho chlapa. Lucius v několika vteřinách ticha vycítil, že zvítězil.
1: Slavná poroto, jádro přeje objasněno, všecky body žaloby jsou doloženy. Ptám se vás, ctihodní otcové, jak dlouho ještě chcete trpět řádění nenapravitelného buřiče Fábia Skaura? Demonstrace v Pompejově divadle a ve městě stála život 700 lidí. Příští vzbouření může ohrozit celý Řím. Zde běží o mnoho. Nejen o císaře, ale i o vlast, o celou říši. Patres illustrissimi. Vrátíte Římu bývalý řád? Nebo necháte bez příkladného trestu zločinný živel, který už zítra opět začne podvracet vládní moc císařovu i vaší?
0: Juliova bazilika zadunila bouří rozhořčených hlasů. Z té vřavy vycházelo jednotné nikdy. Konzul Pontius nedbaje na Senekovu ruku, která žádala o slovo, formuloval otázku, zda porota shledává vinným Fábia Skaura zločinem buřičství, ohrožování státu, urážky veličenstva. Zvedly se ruce všech porotců. Potom se tiše radili.

0: Porada byla krátká. Všichni povstali a konzul Pontius ohlásil rozsudek.
1: Jménem senátu a národa římského. Fabius Caurus, občan římský, člen herckého stavu, se projmenované zločiny odsuzuje k smrti katovým mečem.
0: Okamžik bylo ticho. Všechny zraky utkvěly na odsouzenci. Na to vybuchl souhlasný jásot. Fabius stál přibit k zemi, ochromen, jako by neslyšel, neporozuměl. Pak pochopil. Otevřel ústa a z nich vyrazil křečovitý smích a křik.
2: Falaris! Falaris!
0: Fabius se nepohnul, ale všem se zdálo, že se přibližuje k císaři.
2: Falaris! Falaris!
0: Strážní se vrhli na Fábia, ucpali mu ústa roubíkem, sevřeli mu pouty ruce a nahými meči ho postrkovali k východu. Caligula seděl přikrčen v křesle. Díval se na Seneku. Teď si to vyřídím s tebou. Seneka rovnal poznámky chvějícíma se rukama. Konečně zvedl hlavu. Baziliští zřítelnice ho přimrazili. Císařův pohled nesl smrt. Rétorova ruka zatápala po svitku. Vykročil pomalu. Senátoři před ním ustupovali, jako by tudy procházel malomocný. I oni věděli, že Seneka zemře dříve než odsouzený Fabius.

0: Blížila se už noc, když Seneca se odebral do pracovny. Kolik času mu zbývá? Hodina? Dvě? Celá noc? Vrazi chodí až k ránu. Ještě je čas. Čas k čemu? Kloučení. S kým? Kdo mu zbývá? Komu by chtěl napsat poslední dopis? Jen ten, před nímž nedávno stál v ponížení zbabělce, senátor Ulpius. Seneca usedl a vzal do ruky pisadlo. Noc zvolna přicházela. Je čas se loučit.
1: Jistě mi přiznáš, drahý Ulpie, že touha je jedním z hlavních hnacích motivů života. Za čím se žene touha římského šlechtice? Je-li náš život bez morálky? Je-li náš život bez vyhlídek, bez zítřků? Jen za ziskem, ohlušením, z pocitů malosti, které zakrýváme arogancí a krutostí, zátopa demagogie, teroru, ziskuchtivosti, falše a hysterie, toť obraz našeho vznešeného Říma. A přece, povím ti podivnou věc, můj Ulpie. Poprvé v životě jsem jako obhájce prohrál svou při. Vlivem okolností, jimž začíná tento dopis tobě, a protože Řím je majestát síly bez ducha, jsem se sporem prohrál i život. Ale poznal jsem přitom Římana. Považ, můj milý, opravdového Římana, který tisícům řekl, co si myslí, i když znal nebezpečí této hry. Tento Říman byl, ne, dosud je, herec Fabius Scaurus, bývalý otrok. Stnul jsem, když jsem si to uvědomil. A řekl jsem si, zanikají římské ctnosti s tímto člověkem? Nebo snad žije vedle našeho světa jiný svět? Druhý římský národ, tam za Tiberou, kam ani nezabloudí náš povýšenecký pohled. Národ života schopnější, zdravější, lepší, který rodí lidi, jako je Fabius Scaurus, a ne jako Lucius Curio. Není nakonec tam za řekou záruka věčnosti Říma? Nevzejde za staletí z těchto plebejských kořenů, z tohoto nízkého plemene vzdělanství a velký duch? Humánější svět? Je mi teprve 42 let. Ač churav, chtěl a mohl jsem udělat ještě kus práce, kterou jsem miloval. Lítost mi svírá srdce. Přiznám se ti, strach ze smrti nám nepadá. A já tolik toužil po budoucnosti. Náš vznešený Řím po ní netouží. Žije pouze pro tuto chvíli, ne pro budoucnost. A uvaž, můj drahý, má právo na budoucnost národ, který o ní nestojí, říše, která o ní neusiluje. Římský svět se začíná pomalu kácet, pomalu klouže po srázu k jícnu propasti, kdy se do ní zřítí, nelze předvídat. Ale stane se tak. Končím se vzpomínkou na návštěvu u tebe. Dnes už, můj Ulpie, se tím mohu dívat do očí s dobrým svědomím. Nejsem zbabělec. Tváří v tvář šelmě jsem hájil pravdu. I za cenu života. Loučím se s tebou. Z večera jsem se procházel alejí cipřišů. Nyní půjdu alejí stínů. A je-li stínům dána paměť, zůstane ve mně tvé jméno, drahý Ulpie, vždy jasné, vždy zářící.

0: U Avioli se toho dne sešli na obědě senátoři monopolisté s císařem. Účel uzavřít s císařem mír, aby mohla začít válka. Oslavit pevné zbratření dvou největších mocí. Aviola právě ujišťoval císaře oddaností své a přítomných senátorů, když zvenčí se ozval cvakot kopyt a hned na to rychlé kroky. Do Triclinia vběhl Lucius Curio. Nepozdravil nikoho ani císaře. Letěl k němu, obličej zrudlý vzrušením, a něco císaři šeptal. Šeptal dlouho, ale v bezedném tichu bylo slyšet jeho zprávu.
1: Víc než 20 000 bojovníků. Mezi Lencí a Lauriakem překročila už část Germánů Dunaj. Elius Probus ustoupil. Je obava, že barbaři vpadnou i do Panonie.
0: Senátoři se znepokojeně pohnuli. Caligula sípavě dýchal, koulel bezradně očima popřítomných. V tu chvíli tmu úzkosti v císaři prozradilo světlo, náhlé jako blesk. Rozřešení, jediné a dokonalé, zazářil. Napil se vína a vstal. Vzpřímili se všichni tušíce slavnostní okamžik.
2: Rozhodl jsem se. Vypravím své legie na sever. Rozmnožím územní dědictví po předcích, získám Římu nové provincie a nové bohatství.
0: Senátoři propukli v jásot. Konečně byli u cíle mít a žít. Konečně se tu spojily dvě největší síly říše. Nastane zlatý věk ne Říma, ale římských magnátů. Jejich chytré zlato si ochočí figurínu na trůně a povede ji, kam bude chtít.
2: Nade vše drahý je mi Řím. Neopustím věčné město, zůstanu s vámi, carisimi. Odtud budu řídit válečné operace a vrchním velitelem vojsk na severu jmenuji...
0: Caligula těkal očima po přítomných, jako by se rozmýšlel. Senátoři sledovali s napětím každý jeho pohyb.
2: A vrchním velitelem jmenuji Lucia Geminia Curiona.
0: Lucius sebou trhl, mimoděk se napřímil. Konečně. Caligula pozoroval Luciovu rozzářenou tvář. Věděl.
1: Nesklameš mne. Znám tě naopak. Uděláš ještě víc, než od tebe chci. Jsi ctižádostivější, než byl Julius Caesar. Chceš triumf. Chceš můj trůn. Po vítězství na Dunaji budeš chtít vést legie proti mně, ale já to zařídím jinak. Zvítězíš-li. Barbary zničíš, snad i provincie dobudeš. Ale do Říma se už nevrátíš. Najdu někoho, kdo půjde s tebou krok co krok a ve vhodnou chvíli tě pošle do hádu k tvým předkům.
0: Senátoři blahořečili císaři k jeho rozhodnutí. Jásali. Museli jásat. Ačkoliv jejich záměr se podařil vlastně jen z poloviny. Vyhráli válečné dodávky a zisky, ale císař, ten Damoklův meč nad jejich hlavami, zůstane v Římě. Caligula cítil uspokojení. Luciovu věc vyřešil. Na tyto chytráky vyzrál. Žel, že také jen na polovic. Naplní mu pokladnu po okraji a bude je mít stále v ruce, ale také se stále bude bát jejich záškodnictví. A tak bylo uzavřeno příměří mezi šelmami, pro obě strany výhodné, pro obě strany nebezpečné, protože žádná z nich nebude znát dne ani hodiny, kdo z koho. Ačkoliv se tyto dvě strany na smrt nenávidí, nemůže jedna existovat bez druhé. Oni i on jsou obklopeni nebezpečím, lidem, otroky, barbary. Císař a jeho senátoři jsou spojité nádoby. Jsou si všichni navzájem nepřáteli. Nikdo nikomu nevěří, každý každého nenávidí, ale musí jít společnou cestou, musí táhnout za jeden provaz. A za nimi se plíží stín. Strach. Bestie se navzájem požírají. Jedna se zahryzla do druhé, jsou zpožírána třetí. Kdosko? Připíjeli císaři na věčnou slávu Římské říše. Věčnou. Věčnou. To veliké slovo probudilo slovo menší, neméně však závažné. Co s věčností? Aspoň dnešek. Carpe diem. Dnes, hned. Okamžitě se zalknout zlatem, vínem, rozkoší. A po nás potopa.

0: Dnes naposledy jsme společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Sirovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová a nebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Haló?
1: Haló? Haló, c'est moi. Bonjour, oui, je suis seul. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlepte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon?
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci a začínají tradiční rozpravy. Na konci roku 2018 jsme vysílali vánoční díl a mými hosty byl velice pozoruhodný umělecký pár, životní umělecký pár. Ten vánoční díl měl mimořádný ohlas, přišla mi spousta dopisů a mailů dorazila také do rozhlasu s přáním všech pisatelů, abych zmíněné hosty pozval do rozprav znovu. Takže slovo plním, uplynulo 2,5 roku, došlo k malé změně. Tehdejšími hosty byly herečka Táňa Vilhelmová a herec a zpěvák Vojta Dyk. Dnešními mými hosty jsou manželé Dykovi. V tom vánočním díle jsme samozřejmě rodině vzpomínali na dětství, mimochodem na vaše dětství, na dětství malé Táničky a malého Vojtíška. No ale mezi tím je tu úplně nová rodina, tady Táňa s Vojtou vychovávají 3 kluky, denně zkouší v Ungeltu a já jsem ty 2 mladší tady zaznamenal a byl to pro mě šok, s jakou energií jsem ti kluci vtrhli, ta vitalita, ta zvídavost, všechno tu prošmejdili, no byli v tom divadle fakt jako doma. Takže mě hned napadlo a ptám se nahlas, jste asi smíření s tím, že z nich budou umělci?
4: A oni budou?
3: No tak jak se tu hned zabydleli?
4: No oni se právě jako zabydleli, že jim to vůbec nic neříká.
3: Ne?
5: Milane, musím ti upřímně říct, že naše rodina se dokáže zabydlet během 5 minut úplně všude.
4: Ať i ve výzkumném ústavu.
5: Ať se jedná o výzkumný ústav biologický, anebo prostě literární ústav, knihovna, divadlo, autobus, odpadkový koš. Je to úplně jedno.
3: Tam se vyjde
5: prostě
3: celá rodina.
5: Vyjde, no jasně. Nebo do popelnic, klidně, to je jedno. Prostě naše rodina se opravdu během chvíle zabydlí úplně kdekoliv, takže to, že zrovna tady si vybrali tvoje divadlo, tak prostě
3: no, ale
5: to zase není
3: taková. No tady fakt úplně všechno a byli hnedka všude doma. No mimochodem, postřehli jste nějaké neumělecké dovednosti u těch 3 kluků, že by třeba někdo miloval šroubovák a rád zatloukal hřebíky i tohle, jak si lze očekávat? No po Vojtovi to asi nelze předpokládat, že někdo z dětí. Nebo jo, ty zatloukáš hřebíky?
5: Já miluju šroubovák, jako jediný z rodiny miluju šroubovák. Jinak kluci podle mě zas tak moc nešroubuju. Ale musím říct, že když už jsme se bavili o tom biologickém ústavu, tak nás teďka překvapil náš prostřední syn, který měl na chalupě kamaráda a Táňa ho zastihla, když odcházel ze stodoly se sadou nožů, který normálně používáme na krájení chleba, na krájení cibule, prostě na vaření. A on říkal, my jsme pitvali myšičku, maminko. Takže těma nožíčkama, který prostě používáme, bohužel pitvali i tu myšku, kterou chytla naše kočka. No tak to podle mě posvědčí o nějakým nějakou, jestli to bude veterinář nebo něco takového.
4: Ne, on řekl, tady ten teda prostřední Cyril, tak ten řekl, protože on ten dar má, teda jako velký improvizace, má obrovský pohybový nedání, jako pobaví tady celou společnost okamžitě z fleku a řekl, že kdyby jako bylo úplně nejhůř, tak by jako když tak byl herec, ale
3: kdyby bylo
4: jako
3: nejhůř.
4: Jenom úplně v nejhorším případě.
5: A já mám pocit, že už nejhůř je, ne?
4: To nevím, tak zatím herec není, tak asi ještě ne.
3: Aha. A proč říkáš, že už herec je už byl povolán jaksi ne, k nějakému hereckému úkolu ve filmu nebo někde?
5: To, ano,
3: i to
5: ano.
3: Jo, to nevím.
5: Jako
3: netuším.
5: Jediný z naší rodiny točil na Netflixu, ale jinak
4: tam prorazil,
5: ale jinak já jsem to spíš myslel tak jako obrazně, že teďka jsme v takové zvláštní situaci, nejhůř spíš myslím pro divadlo momentálně asi, no, nevím.
3: Nebudeme tu situaci rozebírat, držme se klučíku. Měli bychom prozradit, že jsou geniálně věkově rozvrstvení. Ten nejstarší už je asi trošku solista. Ten má 16, nebo patří rovnoceně do party těch mladších, kterým je 13 a 8. Zúčastňuje se stejných klukovin?
4: A tak já nevím, tak prostě už má samozřejmě svoje kamarády a svoje party a zájmy, ale
5: a
4: tak...
5: Hlavně svoji holku na rozdíl
4: a už má přítelkyni, takže už má trošku jiný, ale zároveň si myslím, že on je takovej tolerantní a takovej nadvěcí, že rád i jako věnuje svůj čas třeba Lojzíkovi, tomu nejmladšímu a něco si s ním zahraje. Neříkám, že úplně už tomu propadne, to asi ne, ale jako dá mu laskavě prostě svoji pozornost. A ještě když jsme se bavili o tom, jestli tady se něco potatilo nebo pomamilo a umění a tak, tak já si myslím, že třeba František, ten nejstarší, mě překvapil tím, že vlastně teďkon dělal přijímačky na gymnázia. Vybral si takový ty jako opravdu nejtěžší, takže já ho teda s obdivem sleduju. A
3: jak se poctivě připravuje.
4: Jak se poctivě připravuje, jak ho baví učit, jak ho baví se prostě dozvídat nový a nový věci. A jako z úplně jiného světa, než ve kterým se třeba pohybuju já i úplně z jiných jako oblastí, které mě třeba zajímají. Takže já si myslím, že si jde prostě takovým svým směrem a je to zajímavé to sledovat, ne?
3: Držím jenom palce, aby to rodinné klima jaksi bylo takhle setrvale soudržné a krásné, protože jako starý člověk můžu říct, a vy to víte už taky, že to je velmi zásadní životní období, to dětství. Takže jaksi dětství u Díku předpokládám, nebo vlastně vnímám, prožívají krásně.
5: Jo, jo, já doufám, že jo, já mám pocit, že tak my jsme takový, jako že jim vlastně všechno celkem jako povolujeme.
3: No to mě napadlo, promiň, že ti skáču do řeči, že vy asi nejste rodina, že by Táně řekla, kluci, pokud nebudete poslouchat, přijde táta, já mu všechno řeknu a ten to srovná. Neumím si představit, že přijde přísný Dick a postaví chlapce do latě. Neumím si představit.
5: No ale tak jako taky se občas taky snažím, jo. Ale oni se na mě občas i to vykašlo. Prostě no. Tak asi mi to trošku připomíná i třeba moji výchovu nějak, že lépe řečeno nevýchovu v uvozovkách, protože já si taky nepamatuju, že by naši byli nějaký takový velmi jako akorátní nebo velmi přísný. Někdy bylo potřeba jako zakřičet a nebo vzít prostě plyšovýho šášulu a zmlátit nás, ale jako jednou udělá moje máma, ale jinak vlastně ne. Ale takže si myslím, že to máme tak celkem podobně, že se spíš snažíme jim dávat nějaký snad dobrý příklad.
3: Tak úplně volno myšlenkáři nejste, to nějaké rodičovské metody asi volíte, ale...
5: Já nevím, jestli... A já myslím, že celkem jsme volno myšlenkáři, no... Tak jako každý ten syn potřebuje totiž trošičku něco jiného. To je na tomto vlastně nejsložitější, protože třeba ten prostřední potřebuje, když nějaké hranice jsou viditelné, protože on osobně, jako jeho energetický pole, je obrovský. To znamená, že on, když prostě nevidí žádný hranice, tak je vlastně paradoxně trošku ztracený. Ten náš nejmladší naopak, ten by byl furt jako... takovej uhraničený, tak mu naopak jako dodáváme občas sebevědomí, aby se nebal říct svůj názor a projevit se. No a nejstarší František, to je takovej, to teda vnímám obecně u prvorozených, hlavně teda synů, že jsou takový jako prorážitelé, že vlastně prorazí to, co ty druhý, potom už ten chvost generační, tak ty už tam prostě jenom si tak jako v tom plujou, ale ten František má v sobě takovou klidnou moudrost. Mm-hmm.
3: No promluvil otec Vojta Dick. Mimochodem, ale já jsem zaznamenal na té zkoušce, co byli kluci, byli také tví rodičové v úctyhodném věku. Ano. Pan Radko Pitlík, literární historik a spisovatel, nakladatelka maminka, tvoje, tedy babička. Kluku a měli krásný vztah, jak si pan Pitlík.
5: To si takhle stačilo vypozorovat během jedné zkoušky.
3: Opravdu, jak si to pro mě byla zkouška ve znamení, jak si synu od Dicku.
5: Trpělivosti. Já jim už teďka doma nesvítím, jo, ale taky to určitě bude normálně, jako normálně všude, prostě občas se pohádej, ale musím říct, že jako jak já to vnímám, takže prostě furt jsou oba dva natolik trpěliví, aby se furt v lásce měli rádi, no.
3: Tak hezčí tečku za tím prvním vstupem neuděláme. Součástí...
5: Můžeme udělat ještě takovou fórovou, protože když jsi zmínil mýho tátu, ano. Tak tady byl náš prostřední syn, má kamaráda Vašíka a ráno jsme snídali, on u nás spal taky, takže nás tam bylo víc a ten Vašík, ten kamarád toho našeho prostředního, seděl a já jsem říkal, Vašíku, víš, jak se jmenuje můj táta? A on říkal, jo, počkej, Cirna mi to nějak říkal. koule. A já, ne, pytlík.
3: Ale byl na stopě.
5: Byl na stopě, no. Zvolil obsah místo formy. No.
3: Tak a teď už zalovíme v tom archivu Českého rozhlasu a dáme si herce Vojtu Dyka.
6: Tmavě červená hlína, věže na vinicích. Slunce ostrý, bílý. Výstražnej cypřiš jako prst. Do El přijíždím vlakem z Paříže s přestupem v Marseille. Nádraží voní rozpáleným železem a prachem. Klementína a Michel na mě už čekají. Michel hodně kulhá. Výjíždíme po úzký silnici mezi vinicema, pak zabočíme a zastavíme na plácku mezi stromy před bílým zámečkem s kovanou mříží a s cestou vysypanou štěrkem. Zatímco Michel parkuje a taháme z auta můj batoh, Klementýna mi vysvětlí, že moje rodina nebydlí v tomhle zámku, ale v bývalém domě prosluhy. Což nic nemění na tom, že majitel zámku je zbohatlík z Paříže, zatímco moje rodina jsou skuteční šlechtici, co přišli do Provence už ve 12. století. Takže jen doufám, ty kluku, že se umíš chovat u stolu a nejsi pošahanej vyznavač Robespierra, řekla Klementýna. Klementýna mi našla tuhle rodinu, protože ji o to poprosila babička. Klementýna, Michel a babička jsou kamarádi. Jezdívala za nima každý rok, než prodali byt v Paříži a přestěhovali se na venkov. Teď už k ním nejezdí. Vymlouvá se, že je to daleko. Babi nesnáší pospávání ve stínu a důchodcovský vejlety po okolí.
3: Aha, zabere Vojta Dyk, tuší, o co jde, v kterém roce to natočil.
4: To jsme se ještě neznali.
5: To jsme se určitě ještě neznali.
4: Úplně jiný hlas?
5: No ne, protože jsem měl rýmu. Ale
3: to
5: jsem poznal. To
3: jste
5: jediný.
3: Se neznali v roce 2009, ne?
4: Ne.
3: Ne.
4: No možná, on tam mě znal.
3: No. Znal tě určitě. Vy jste se fakt poprvé potkali až při Blázněvém Petříčku.
4: Ne, předtím už jsme se viděli, jo. Ale jako to ještě neměl tak vykřičený hlas. Vy?
5: No, jako teď.
3: Kritický.
5: Co? Kritický, tak. Jako teďka, nebo jako předtím? Předtím jsem měl právě rýmu, no.
3: Ne, Cesta na jih, byla to solová četba Vojty Dyka ze sbírky Recyklovaný muž. Jiří Vondráček, úprava, režie Markéta Jahodová.
5: No.
3: Celý ten cyklus se jmenoval Moderní povídka. No a budeme se chvilku, Táňo, držet Vojty, protože teď bude následovat hudební ukázka.
5: Chvilku, ať se drží celý život už, to
3: ne,
5: už nemá cenu měnit.
3: Mimochodem, náš pořad budou rámovat písně z tvého nejnovějšího alba, takže nám, než zasní ta první, prozrať, jak se album rodilo a co pro tebe vlastně znamená. Co od něj očekáváš?
5: Co od něj očekávám? No takhle, rodilo se to. No právě peníze od něj, to je ne? Asi to jediné, co neočekávám. Protože jsem si zvolil trošku trnitější cestu a jel jsem ho natočit do New Yorku za mým kamarádem Ondrou Pivcem, který tam domluvil i tamnější muzikanty. Takže co se týče peněz, tak jsem stále v červených, ale to nevadí. Myslel jsem si, že si aspoň trošku vydělám tím, že budu hrát ty koncerty, ale nemůžu je hrát momentálně. Tak doufám, že co nejdřív budu moct a že už ta situace, o které ty nechceš mluvit, ale prostě je, tak já, že už to co nejvíc pomine.
3: Mluví oni všichni, co nejdřív, pojďme lidi potěšit.
5: No, teď jo, teď samozřejmě, ježišmarja.
3: Jak se to album jmenuje?
5: Jmenuje se ku podivu DYK, což je vyspelovaný moje jméno, protože já jsem říkal, že nemůžu prostě nikde tam v té Americe bohužel říct Dick, protože prostě to znamená v té americké angličtině trošku něco jiného než moje jméno. Co?
3: Já to nevím.
4: Já koukám na výraz Milana, on to neví.
3: Ne.
5: No ale
3: Dyk
5: já
3: je
5: nevím.
3: Tlustý taky, ne? Nebo ne?
5: Ne.
4: No
5: ne.
4: Může být i tlustý.
3: Jo, já mám pocit, jako, a to by se vyloženě Dyka tohohle našeho netýkalo.
5: No ale když to Milane...
3: Může být Dyk taky tlustý. Ne?
4: Já neznám, já znám spíš umený, ale...
3: Tak mě poučte, co je Dyk.
5: Já, tak Milane,
4: to,
5: já ti
4: to... U pytlíka.
5: Já ti řeknu. No.
3: Až takhle.
5: Tak jako můžu ti říct, že to je pindjour, ale takže prostě já vždycky, když jsem přišel na hotel a řekl jsem, že mám prostě rezervaci na Dyka, tak se mi nejdřív zasmáli a potom mi dali ten klíč od pokoje. Takže jsem říkal, že to nesmím nazvat jako moje jméno, tak jsem to jako udělal mezi tím tečky, jmenuje se DYK. No. A znamená to pro mě hodně, protože jsem se odstřihnul od českého prostředí a natáčel jsem to všechno tam. A já budu jenom doufat, že se někdy podaří prostě dovést ty muzikanty, kteří to tam nahrávali, i sem. One, two.

0: Dozněla píseň Mr. Beat, natočená jako celý album v Americe. Táňo, ty jsi vyhrála velkou soutěž, pěveckou soutěž na jedné televizní stanici. Laškuješ trošku s představou, jak si i pěvecké dráhy?
1: Ne.
0: Ne. Není to škoda, Vojto?
2: Že s ní nelaškuje? No je, protože krásně zpívá. Ale ono je to hrozně u Táni složitý, protože tak, kdyby laškovala i s čímkoliv, tak stejně bude v tom dobrá. Takže je to takový těžký. Ona může laškovat s kýmkoliv. S čímkoliv.
0: A je vdaná, už ne?
2: No, nevím. Ale ne, tak ona krásně zpívá. No. Jako určitě myslím si, že kdyby si začala psát texty, tak já bych tomu dělal muziku a ona by to zaspívala.
0: Vidíš, to je hozená
1: rukavice. Tak jo, tak zítra na to skočíme.
2: Na zítra na to určitě skočíme.
0: Ano, rodinko. Prosím tě, Vojto, a ty píšeš někdy texty ke svým písním?
2: Píšu, no, píšu, taky. Ale je pravda, že frekvence úspěšnosti dokončení je tak někdy kolem 6 až 7 měsíců. No. Je to těžký, je to fakt těžký.
0: Tak to je opravdu.
2: Že mám v sobě takovou autocenzuru, že mi potom po týdnu všechno přijde hrozně blbý, ale potom si musím tomu od toho dát trošku odstup a proto to trvá tak dlouho. No.
0: Já pokud otáňu, tak jak si už jsem proslulý tím, že mluvím o ní jako o herečce jen v superlativech, ta autentičnost je zcela mimořádná, vydělává na tom pak kamera, film, televize, ale já tě přesto bytostně považuji za divadelní herečku. Jak to vnímáš ty?
1: No, to by mě těšilo. No, protože tak je to logický, že přece jenom je pohodlnější, nebo i prostě všichni, co mají doma televizi, tak samozřejmě je to, tam se objevují a nemusíte ani nikam jít. Takže ještě furt spousta lidí, kteří jsou překvapení, že mě někdy můžou vidět v divadle. Mě to taky jako překvapuje, protože přece jenom to divadlo dělám už vlastně skoro hned od začátku, co jsem začala studovat na konzervatoři, tak potom vlastně mě objevil díky svému synovi Filipovi Raimontovi, jeho tatínek, pan Raimont do Národního divadla, tam mě vlastně dal příležitost teda zkoušet asi 2 nebo 3 věci. Takže tam to celé tak začalo a vlastně furt a celkem intenzivně v tom divadle pracuju.
0: Držíš.
1: Ale je pravda, že nejsem nikde zakotvená v jedné stáji, byla jsem, a ne krátce, třeba 11 let v Davidském divadle, ale prostě mě baví to tak různě střídat. No.
0: Záleží na nabídce, na typu role, na tak. spoluhráčích,
1: ano, ano.
0: na režisérovi a teda.
1: Mhm.
0: Pokus se, já vím, že to je nejapný dotaz, sdělit asi nejoblíbenější divadelní roli. Že by to byla z poslední doby Božena Němcová?
1: No tak Božena Němcová, to je srdcovka celkově, protože za prvý je to teda jako naprosto teda žena opravdu s velkým, že a její život je, to jsou prostě hlubiny a stále neprobádaný a obrovsky inspirující. Pak teda ta hra, kterou napsal pan Miloš Horanský pro divadlo Viola, ta hra je přenádherně napsaná a vlastně furt odkrývá další a další a mě jako teda herečce, co stvárňuje Boženu Němcovou, to nabízí stále furt nový a nový pohledy a možnosti. A pak taky tím, s jakýma hercema to hraju, to je Tomáš Pavelka a Aleš Procházka, tak my jsme prostě takový trojlístek, který strašně rádi spolu trávíme čas a hrozně rádi zlobíme a různě to, ale zároveň, než jdem hrát představení, tak všichni tři cítíme nějakou úctu k tomu dílu a to je prostě obrovsky příjemný, jako nemusí člověk by nakládat energii, protože se prostě všichni sklouzneme na tom, že to představení chceme, aby se událo ten večer, to úplně to nejlepší, co jde.
0: Viděla jsi tu televizní podobu?
1: Seriál? Ne, ještě jsem to neviděla. Ale to teda upřímně řeknu, že já totiž, když to měli dávat, tak já jsem v sobě začala sledovat takový už trošku kritický jako pohled a bylo mi to hrozně líto, že už bych na to koukla. No tak to se teda ukažte, jak vy jste to udělali. Takže spíš jsem si řekla, že od toho potřebuju odstup a podívám se na to, ale nemám ráda, když už tam jdu s nějakýma předsudkama nebo na něco jdu, nebo se jdu na něco dívat. Je to škoda.
0: Vojta. A jeho cesta tedy k tomu herectví. Bylo to dilema, jestli tedy budu studovat herectví nebo budu studovat přímo hned zpěv. Pač dnes seš, řekl bych, špetku více v povědomí jako zpěvák než herec.
2: No, to ano, ale je pravda, že fakt jednou za čas se snažím s tím divadlem udržovat kontakt, protože to si myslím, že pro to herce je prostě neuvěřitelně důležitý. Jak ten přímý kontakt s tím divákem, protože přece jenom u toho filmu člověk má prostě šanci na nějaký reparát, může natočit několik klapek a ten přímý kontakt, ta regulérní dráha srdce v tu chvíli toho představení je prostě hrozně důležitý, myslím, pro každého herce. Takže já se vždycky snažím jednou za čas zkoušet a vlastně zkoušel bych i víc, ale jelikož prostě mám hodně té hudby a dejme tomu toho natáčení, tak to je míň, ale se vždycky ptali, jestli jako jsem víc herec nebo zpěvák a já vlastně jako nedokážu na to odpovědět, prostě vždycky říkám, že jsem jako člověk a dělám to obojí a zároveň při zpěvu využívám herectví a při herectví zpěvu, takže to tak je.
0: Co očekáváte od režiséra? Trváte na tom, tedy tak vás cítím, aby byl chytřejší než jste vy, aby jaksi jste měli bezmeznou důvěru v jeho intelekt, v jeho pojetí a nemáte třeba potřebu, třeba u tebe jsem to Táňo postřeh, tak jako s ním polemizovat nebo jaksi aktivně mu třeba chtít narušovat jeho představu. To jsou herečky, které jaksi v tomto ohledu vynikají.
1: Jo, já nevím, to přiblížení teďko bude trošku takový, že se to říká, ale vlastně je to asi nejlepší to takhle přiblížit. Já si myslím, že ten režisér má být trošku jako rodič, jako rodičové teda, takže třeba otec, řeknu, jako jo. On by měl ve mně vzbuzovat nějakou autoritu, měla bych vědět, že má nějaké svoje zkušenosti napřed a tím pádem, že má nějakou představu o tom, jak teda chce, aby vypadal jeho dílo, nebo teda život, nebo výchova. Jo, když to takhle převezmu, co i očekávám od rodiče. Jo. A pak by měla dát přesně ty hranice, nějaký pravidla a vlastně říct vůbec, proč to děláme, nebo proč jako žijeme, nebo tohle, to, co očekávám i třeba, že rodiče, že někdy se doma takhle lidi třeba bavějí a je to zajímavý. Takže to a v tom on dává svobodu a má ty herce, i to divadlo, i tu hru rád.
2: No já to nemám úplně jako otce, protože jsem dělal i s režisérama, který jsou třeba mladší, ale spíš mě tam vždycky vábí, nebo mám to asi podobně, že začínám u tématu, jestli vůbec si dokážu představit, že můžu já tomu tématu něco přinést, anebo to téma, jestli může přinést něco mně. A u těch režisérů to prostě spíš mám jako... Já se teda taky hodně hádám a polemizuju, protože kdyby to tak nebylo, tak mám pocit, že takhle, zkrátím to. Když si uvědomím, že to představení potom v uvozovkách budu jenom hrát, tak vlastně na tom nejkrásnější je to zkoušení. Pro mě teda. Já to budu upřímnej. Jako to hraní, to prostě se nějak třeba vybičujete a prostě hrajete 2 hodiny, něco to, ale vlastně ta cesta k tomu, jak k tomu dojdete, je vlastně to nejzajímavější, protože se jedná o to setkání těch lidí. Jo. Setkání toho režiséra, toho dramaturga, toho scénografa, scénografky, kostymérů, prostě všechno. A najednou potom už to samotné představení je hezký, protože už je tam to pozlátko, třeba ty reakce těch diváků a ten potlesk a tak dále. No a skončí to a jdete domů a tak dále. Ale ty zkoušky jsou pro mě taková vlastně furt posvátnost, ten takový rituál vlastně, jo. Takže to já mám na tom nejradši. Takže potom se podle toho taky samozřejmě rozhoduju, abych to nejposvátnější, co na tom divadle vlastně zažívám, abych trávil s lidma, který mě nějakým způsobem třeba i někam posunou. No.
0: Měla Táňa v tomhle složitém čase, který nebudeme rozebírat, nějakou práci filmovou, televizní, nebo si byla úplně...
1: Ne, neměla. Neměla, ne. Nebo ne. To já nevím, o jaký dlouhý pauze se vlastně jako bavíme. Minulý léto jsem natočila film Večírek a vlastně potom už se teda nehrálo a já jsem nic nenatáčela. Vlastně začínám natáčet až teď.
0: Prozradíš co?
1: Co budu natáčet?
0: Teďko... Jo, ty Špunty.
1: Ano, Špunty na vodě, což je pokračování takového úspěšného filmu Špunty na vodě, tak teď Česká televize se rozhodla, že by chtěli natočit teda 13-dílný seriál, takže na to se moc těším, protože přesně kvůli hercům, jako je Pavel Liška, nebo Jirka Langmajer, nebo David Novotný, Anička Polívková, tak my jsme byli úžasná parta už předtím a hlavně s panem režisérem, s Jirkou Chlumským a s celým tím štábem. A to hlavně je to film pro celou rodinu a vlastně teď za té doby, o který ty se nechceš bavit, tak my jsme zjistili, jo, protože každý večer teď jako nic
0: já
1: se nedělo.
0: Já jsem napadán ze všech stran, ano.
1: Ne.
2: Já si myslím nakonec, že se o ní i chvíli bavit budeme.
1: Ne, my jsme totiž jako každý večer a že jako tak jdeme si pustit něco společně, že jo, i s dětma a přišli jsme, že je strašně málo filmů, na který se můžeme dívat společně. A furt jsme vlastně sahali do té filmografie vlastně starý, jako s tebou mě baví svět, jak vytrhnou velrybě stoličku.
2: Což takhle dát si špená.
1: No a to už naše děti znají, jako rádi se na to podíváme znova, ale jsem říkala, prostě musí se točit jako rodinný filmy. Bylo to trošku něco takového, jako že je to takový jako nuda nebo potůrově. Myslím si, že takových 20 let to tady prostě bylo. A teď se ukázalo, že takovýhle filmy prostě potřebujeme, protože třeba ještě taky někdy doma budem zase, že jo? Nebo taky třeba ne, jo, ale prostě je to prýma se podívat společně i s dětma na film, který teda vy u toho neusnete, protože je to nudný, a nebo oni tomu nerozumějí, protože je to zase pro dospělí. Tak tohle by mohlo být něco. No a pak bych měla točit film Mašíni, který se teda už dlouho připravuje, asi 5 let a teď konečně to teda vypadá, že v srpnu se bude točit a to mě zajímá, protože si myslím,
0: to
1: že...
0: To téma
1: je zajímavý, že jo, a velmi rozporuplný, tak to mě baví, když to takhle je.
0: Vojto, co osud myslivečka, taky bude myslivěček rodinný film.
2: On už umřel. Ale rodinný film
0: oživí ho, Vojta Dyk, ano.
2: Myslím, nebude, protože při prvním střihu měl 2 a 3/4 hodiny, ale ne, ale já nevím, hele, to bude takový trošičku, spíš si myslím, víc úzkoprofilový film. A to jsem teda musím říct, že ten minulý rok...
0: Takže umělecký počin pro vyvolené.
2: Ne, to nechci říct pro vyvolené, pro toho, kdo si to najde samozřejmě, ale nevím, protože se obávám, že třeba toho myslivečka vůbec tu nejenom práci, ale vůbec ten osud nebo toho člověka jako znám málo lidí. I já jsem ho neznal tak dokonale, já jsem věděl, kdo to byl, ale neznal jsem ho tak dokonale, abych mohl přesně jako říct to. Takže vlastně jsem i za to rád, že to bude takový jako i si myslím naučný film. Jo.
1: A hudebním skladateli,
2: ano. A tak já jsem ten minulý rok měl ve znamení takovýchhle trošičku, dalo by se říct, úzkoprofilových filmů, protože jsem ještě natočil s Vaškem Kadrnkou zprávu o záchraně mrtvého, což tam jsme hráli jenom vlastně 3. No akorát se to všechno odehrávalo v jedné nemocnici, v jednom nemocničním pokoji a byl to příběh vlastně tatínka toho režiséra, který upadl do komatu a tak dále. Je to fakt jako se Zuzkou Mauréry jsem hrál. A s Petrem Salavcem, který ale jenom ležel v posteli, v uvozovkách jenom, protože to vlastně byla nejtěžší role, protože on prostě 2 měsíce jenom ležel v posteli a měl zavřený oči a nic, on byl ten tatínek v komatu. Takže to bylo teda dost zvláštní. No a teďka bych měl...
0: Petra Nováka.
2: To je projekt, který asi bohužel nespatří světlo světa, protože tam jsou takový šílený handrkace o práva, že prostě to asi bohužel nevznikne a je to velká škoda, protože ten Petr Novák by se to 100% zasloužil a je to neuvěřitelný osud. A podle vyprávy, já jsem se už tenkrát, když to mělo vzniknout, scházel s Jirkou Černým a vůbec s lidma z jeho kapely bývalý a tak jsem si o něm zjišťoval a vlastně jsem zjistil, že on byl opravdu takový propojovatel obrovského spektra lidí, kterým všem půjčoval peníze. On sám skoro nic neměl, jenom na pivo a na cigára, na což potom taky teda dojel, ale prostě...
0: No Evu Jakubkovou jeho ženu by mohla hrát Táňa.
2: No, mohla.
0: Ano. No tak bohužel. No,
2: ta taky neskončila úplně nebude. Nějak tak no. Vesele. Tak radši něco veselější.
1: Ono, jak se to taky dlouho furt připravuje, oddaluje, tak mezi tím už bych spíš mohla hrát jeho maminku.
2: No a já jeho staršího bratříčka.
0: Ne, tak já jsem ti Petrem Novákem bohužel skočil do řeči.
2: Ne, bohužel.
0: A ty chtěl říct jiný film, který já, věříš, ne, že budeš točit.
2: Film, to asi teď, filmy se teďka nějak moje všechny odložily spíš, co se týče televizní práce, tak taky bych měl roztočit seriál o jednom takovým zvláštním bláznivým profesorovi, ale takovým vlastně frajírkovi, ale který prostě miluje ze všeho nejvíc na světě vlastně tu školu a je to vlastně, má to svoje povolání prostě jako takový poslání. No. Takže to je

0: a nadějné právníky a tak dále, jsem to začal odmítat, ty scénáře. A prostě jsem si přál něco, co by mě vyloženě naplnilo, jako třeba ta práce na tom divadle, protože tam jsem si toho užil jako do syta. A přišla ta zpráva ten film s Vaškem Kadrnkou a ten o tom Myslivečkovi s Petrem Václavem. A já jsem si říkal, no tak možná to funguje, možná si člověk opravdu nejdřív musí udělat místo, vyčistit si všechno, prostě říct si, OK, tak tohle to mám za sebou, tenhle ty prolí a teďka bych zase něco pokročil někam dál, no. Ale když člověk bude furt přijímat jenom a furt zároveň u toho pracovat,
1: recyklovat,
0: tak no to stejně někam neposune. No tak jsem zvědav, jestli to mělo nějaký význam v mojí herecké cestě.
1: Tak jsme lehce zmapovali televizní a filmové projekty Táni a Vojty, ale ty se stala Raněvskou v inscenaci Českého rozhlasu.
2: Mm-hmm. Ano.
1: To tě potěšilo určitě.
2: No. To mě potěšilo moc. No. Tak to jsem vlastně natočila třeba na podzim roku 20.
0: A to mě, při druhý vlně.
2: To mě totiž potěšilo, protože já jsem vlastně začínala právě
1: nedá
2: na divadle.
1: Ten
2: já jsem začínala na divadle jako Aňa. V Národním divadle právě jako Aňa ve Višňovém sadě. A paní Raněvskou hrála paní Jana Prajzová. A to prostě bylo...
1: Legendární představení.
2: No, jako, ale ona byla fantastická, úžasná, jo, prostě to bylo něco, jako, a protože jsem tam teda neměla vlastně žádného svého vrstevníka, jako Zuzka Stivínka, ale ta byla trošku starší a byla hlavně už taková opravdu už taková otřískaná herečka, já jsem byla holka prostě z druháku, že na konzervatoři, tak já jsem tam neměla co dělat, no tak jsem se chodila teda dívat do těch šál a znala jsem to, já jsem naprosto všechno, kdyby řekli, že paní Jana Prajzová onemocnila, tak jsem byla připravená to celý za ní zahrát.
1: A byl to tvůj sen jednou?
2: Byl to můj sen.
1: Si zahrát.
2: Byl to můj sen.
1: Český rozhlas.
2: No, takže opravdu já vůbec nemám žádný sny, že bych si něco chtěla zahrát, ale tohle jsem si říkala, že s tím bych ještě se chtěla setkat s touhle hrou. Přesně, v jakýkoliv podobě. A takhle mě to potkalo, tak jsem byla ráda. A ještě hlavně s takovýma úžasnýma hercema, který tam se mnou hrajou.
1: Teď zazní píseň z alba Vojty Dyka You Don't Know Who I Am. A tam se Táňa roztančí. Já jsem viděl ten klip, který natočil Honza Malíř s Olinkou, svou ženou, Malířovou Špátovou. Choreografii já tady mám napsáno, že dělal...
0: Jan Kodet.
1: Jan Kodet a já jsem byl přesvědčený, že choreografem musel být nejbližší přítel Honzy, pan Kilián, ale to by měl daleko asi k vám. Takže opravdu to nemám špatné podklady, byl to Jan Kodet.
0: Byl to Jan Kodet, ano, ano.
1: No, vy jste tančili v Lukách, obrovské pohybové dispozice.
0: Obrovské pohybové dispozice. Táni. Ne, Táňa tančila, já jsem se tak pohyboval.

0: dotančila Táňa Dyková, ty se tam tak si
1: děkuju,
0: pohybově
1: Milane.
0: Přičmrndáváš a celé to odspívá.
2: Ten harape jsem taky jenom zvedal, jo? Nosil, přesouval v podstatě ty baterie.
0: Kde je ten klip k vidění?
1: K vidění je na YouTube. No,
0: a já můžu říct, že stojí za vidění, opravdu. Se nesmírně vydařil.
1: Děkujeme.
0: Teď si dáme ale Táňu Dykovou, co by herečku, rozhlasovou.
3: Chtěla bych tu sedět a pít a poslouchat muziku tak dlouho, dokud neusnu a už se do toho všeho neprobudím. Jsem mrchá, Leši. Michalova smrt. To bylo pro mě vysvobození. Teď, když se má Honza vrátit. Ale proti peklu, který jsem udělala Michalovi ze života, byl ten konec úplnou propustkou do ráje. Přiměla jsem ho, aby se do mě zamiloval a potom jsem ho nechala stát v půli cesty. Michal, nejdřív to byl jen takový příběh jedné noci. Ani jeden z nás nechtěl víc, jenže já jsem založila požár, abych si měla kde ohřát svoje skřehlý ruce.
4: Jak umřel Michal, Renko?
3: Co? Co já vím? Zeptej se Borise nebo Klevara. Já to vědět nechci.
4: Tvůj muž je pro tebe tak důležitý?
3: Kdybych Honzu tolik nemilovala, kdybych tady nebyla tak sama, tak nešťastná, nikdy bych do toho nespadla. Ale byl tak daleko, nechal mě tady. Myslel si, že si umím poradit sama, se vším. Myslel si, že jsem taková ta ženská, která nechce, aby ji někdo opatroval. A já ho tolik potřebovala.
0: No, to byla charakterní herecká role. Říkám to z toho důvodu, že se psalo rok 2001, takže ty jsi byla velice mladička.
2: To už jsem žila.
0: No a mimochodem, promiň, Vojtovi bylo tenkrát 16, jako
2: takže mě bylo 23.
0: Ano, tak teď to upřesnila všem.
1: A taky si měla rýmu.
2: Rýmu?
1: A nebo nějaká šílený večírek, šla si rovnou.
2: To spíš.
1: Zatímco já přicházel o panictví, tak Táně už natáčela takovýhle klády.
0: Co?
1: Ne, to už já si to upřímně nepamatuju. Pardon.
0: Přišel náš syn, druhý. Ano, nejmladší synové přišli.
2: Nejmladší a nejstarší.
1: A nejstarší.
0: Ty jsi 16-letý, ahoj, ty jsi tady minule nebyl. Ty jsi po první Fungeltu, že jo?
2: Ne.
0: Už tady byl někdy. Jo, jo.
2: Takže víte.
0: Ano, milé, vítané osvěžení, já zase budu koukat na ty zdravé, vitální kluky, ale ano. Já se musím ptát.
1: Ne, už
0: ptát se budu akci na slepici na zádech, ano. Kterou tady denně teď v Ungeltu zkouší, ale hlavně to byla volba v určitém čase a jednoznačně vyhrála. Nabízeli jsme Táni po skleněném stropu krásné, charakterní, dramatické role a vyhrála jevištní groteska. Proč a proč s Dykem?
2: No, tak proč? No, protože vlastně my jsme ji vybírali na podzim, tenhle podzim. Tak nějak všecko, co nás provázelo, o čem nechceme se bavit, tak
0: nebylo... Mluvím v množném čísle, nechceme. Já jsem pocit, že jsem tady opuštěn.
2: No teda ty vlastně nechceš, promiň. Ano, jenom ty nechceš se bavit. Tak byla vlastně ta situace, byla smutná, nebo prostě nebyla veselá vůbec. A já jsem si řekla, že na charakterní herectví bude času dost ještě a že prostě moje touha byla diváka pobavit. Prostě aby si trošku prostě odpočinul od všech těch starostí, které nás ty kon provázely a aby prostě, a jo, a věděla jsem, že to představení je hlavně připravované pro letní scénu, i když se pak nadále samozřejmě bude hrát tady na kamenní scéně Ungeltu, ale že jsem chtěla zažít takový ty léta na tom novém světě, ty teplý večery, kdy prostě se lidi budou smát a nás bude bavit je bavit. To byla opravdu moje touha a je nadále a já si opravdu
0: takže
2: moc přeju.
0: Takže Táňa se trefila na slepici na zádech a pak propašovala asi velice
2: umě. Vůbec jsem to nepropašovala,
0: Dyka,
2: ne.
0: No musela se ho přesvědčit, ať to hraje.
2: Ne,
0: taky,
2: musela
0: nebo
2: jsem
0: hnedka ho. Na první dobrou si to Vojta přečet, co to tady máš, já to chci hrát.
1: Já to nečet ještě vůbec. Já to...
2: Ne, já prostě, no tak tohle, tak to mně se líbila ta hra a říkám, no tak ale jako to je přímo pro nás dva s Vojtou, protože to je o dvou, to je takhle, to není o dvou bláznech, to bych, ale musí to hrát naprosto dva herci, kteří se přišli znemožnit. Jo, před publikum.
0: No
2: a to my prostě s Vojtou máme rádi. My vlastně tohle, co tady dneska jdeme, děláme, jako jo, jakože tady mluvíme o nás a o našich dětech, tak tohle my úplně rádi nemáme a vždycky se trošku tak jako u toho kroutíme. Ale co máme rádi, jako na veřejnosti, nebo to, a to je právě si ze sebe dělat legraci spolu. Že jako mluvit o sobě, jak se hrozně máme rádi, jak je to prýmá, co všechno děláme doma, to vlastně se nám trošku, to nám nějak nejde. Nebo aspoň mě, nechci mluvit za tebe.
1: Já tě mám rád.
2: Já tebe taky mám ráda. Ale prostě jako takhle, no, tak...
0: Nemimochodem, pojďme prozradit, že to je stylizovaná jevištní groteska a tihle dva, Táňa a Vojta, jsou opravdu jaksi povoláni k tomuto hrát, pač jsou mimicky a pohybově taky velice zdatní, že to není jen o slovech verbálně, ale je to opravdu svého druhu klauniáda a pro mnohé lidi to bude šokující překvapení. Jak si opravdu, až do jaké míry jste ochotni
1: ty to tady líčíš opravdu, jak kdyby měl přijet Shakespeare.
0: Legraci.
2: My jsme to představení, ale začali zkoušet v únoru. Už v únoru, v těch příšerných jako dnech, jak byly furt ty strašné mlhy. Určitě si toho i ostatní všimli. A to bylo teda něco neuvěřitelného. Já se teda musím přiznat, že jsem takhle těžké zkoušení ještě nezažila. A nejenom proto, nebo ne, z důvodu, že by to bylo tak příšerně těžké, ta hra to vůbec ne, nebo i když náročná je. Ale jako opravdu v takovéhle atmosféře opravdu ze sebe dolovat nějakou legraci, to teda to, jako musím říct, že to teda bylo opravdu náročný. A teď vidím, že zase, jak už se blíží, ten divák už je blízko a ta premiéra už je blízko a všecko už se to teď uvolňuje, tak jak to najednou zase prostě jde. Tím chci říct, že ten divák je tak neskutečně důležitý, že jsem si to nikdy neuvědomila, a začala jsem si ho vážit ještě víc, než jsem si ho vážila předtím.
0: Možná děti přestanete být v bablnce, já přestanu být vstřícný a laskavý moderátor a proměním se v direktora, který si něco bude chtít ověřit. Mm-hmm. Nebyl jsem teďka pár dní na zkoušce a než vás pustím na letní scénu, tak si chci ověřit, jestli máte bez nápovědy v hlavě bezpečně usazený text. Takže já vás teď požádám, milí herci, abyste, bohužel neuvidíte jejich pohybovou výbavu, protože zůstanou sedět u stolu, ale do mikrofonu vám to odehrají. Začíná představení Slepice na zádech.
1: Počkej, promiň Milane, ještě než to začne úplně všel, já samozřejmě ten text ovládám brilantně, ale jenom bych chtěl pro diváky Českého rozhlasu říct, že Táňa se nalíčila. Jo.
2: A že dneska. No já si myslela, že to bude snímat kamera. I kamera.
1: No právě, no. Takže prostě jenom, že má takový třpitivý tváře, krásnou takovou nenápadnou rtěnku, má namalovaný i oči, myslím zvenku, ne zevnitř.
2: A jsem si šat.
1: A vzala si šaty a podprsenku. Tak jich můžeme.
2: Tu jedinou právě nemám, ale vypadá to, že mám.
1: No tak samozřejmě.
0: Pochlubila se, že nemá. Já jsem chtěl požádat našeho zvukaře, který nám pomáhá i při ozvučení tohohle rozhlasového pořadu a zároveň zvukařem a osvětlovačem toho představení, aby na začátku zazněl alespoň blesk a on řekl, že to nejde. Tak si ne. Představme blesk a na scénu vstupuje a jedná kdo?
1: Já udělám ten blesk. Dobrý večer, paní Kovaldová. Stalo se něco?
5: Hledám psa.
1: Jakýho psa?
5: Bílýho.
1: Vy máte psa?
5: S černýma flekama.
1: Proč?
5: Nevím.
1: Proč ho hledáte tady?
5: Ztratil se mi.
1: Ach tak.
5: Vy jste sám?
1: Ne, já mám 3 ženy.
5: Můžu dál?
1: Ne.
5: Tak nashledanou.
1: No a to byl konec té hry.
0: Ale tak to napsali snad.
2: To je jako kdyby pršelo.
0: Sami. Zkontrolujete si, jak to bude vypadat pak na letní scéně.
2: Prosím vás, o takový blbině to samozřejmě není.
1: Přesně, je to o kočce.
0: Takže přátelé, náš čas vypršel. Já děkuju.
1: Ale jako v rozhlase, ne, životní, ne?
0: Ne, to doufám. No, rád bych, aby se mě to taky týkalo.
1: Ne, protože kdyby to někdo poslouchal a najednou, rozumíš, někdo to poslouchá v neděli dopoledne a najednou náš čas vypršel, no tak třeba víš co, aby si to někdo nebral.
0: Takže já děkuju dnešním hostům, manželům Dykovým.
1: Ale stejně tak jenom na závěr, stejně ten covid svině, víš? No,
0: to mohu potvrdit. A mohu a chci pozvat na příští rozpravy. Vyjedeme z Ungeltu a zamíříme do Dráškova. To je krásná vesnička na Sedlčansku a existuje tam divadlo Hogo Fogo. A rozmlouvat budeme s principálkou toho divadla, Gábinkou Falcovou, a patronem toho divadla, který žije ve vedlejší vesnici. A tím je slavný herec Karel Roden. Tak to je pro dnešek všechno. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.
6: The number you have dialed is busy. You will not be connected.

0: hodiny plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Hezký poslech. U pořadu Hudební delikatesy vás opět vítá Saša Vébrová. Pro dnešní zastavení vybral hudební redaktor Vladimír Truc téma písničky a písničkáři. Myslím, že je to víc jak šťastná volba. Vždyť léto je před dveřmi a k tomuto času patří i toulání přírodou, kytara, nějaký ten ohýnek a hlavně chvíle stvořené pro rozjímání. A když se k tomu ozve příjemný hlas zpěvačky, která si říká Radúza, určitě spolu s ní zažijete nebe, peklo i ráj.

Určitě už někteří z vás plánují i nějaký ten výjezd do zahraničí. A tak se tam podíváme i my. A to spolu se zpěvákem a skladatelem Leonardem Cohenem. A na cestu nám zaspívá píseň o Zuzaně, tedy pardon, o Susan. Nahrávka sice pochází z roku 1967, ale myslím, že tuhle skladbu můžeme zařadit do kategorie nestárnoucích.

Kdybych si mohla vybrat, kam bych odjela v létě na dovolenou, určitě by to bylo do země, kde zní libozvučná francouzština. Tenhle jazyk ve mně vyvolává pocit všudy přítomné lásky, umění s nádechem bohémství a taky volnosti a zdáli znějící hudby, která dokresluje atmosféru. Tak my si tu hudbu pustíme teď pěkně zblízka a možná, že i vám připomene některou krásnou letní dovolenou. Pokusí se o to Georges Brassens v písni Je me suis tout petit.

I v létě může ovšem trošku sprchnout, jenomže tenhle déšť nemá nic společného se zimními plískanicemi. Je to déšť očistný, vlahý a inspirující. Alespoň pro Víta Sázavského a Zdeňka Vřešťála jistě. A písnička Samba v dešti, kterou skvěle naspívala Zuzana Navarová, je toho důkazem.

Ta další písnička je pro změnu o větru. Možná vám dnešní pořad trochu připomíná předpověď počasí, ale asi je to tím, že se písničkáři přírodou prostě rádi inspirují. Stejně jako Bob Dylan, jehož skladbu Blowin' in the Wind zaspívají Peter, Paul and Mary.

pořadu o písničkářích nemůže chybět Jarek Nohavica. Zvláště, když se spojí se souborem, který si získal nejedno romantické srdce, a tím je skupina Čechomor. Ve Strážnici si spolu na koncertě zaspívali nádhernou poetickou skladbu Kometa. Tak si představte večerní oblohu, hvězdy jako živé a něco si při té kometě přejte. Třeba abychom se za 14 dní opět sešli. Na shledanou se těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

jak kolem lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pokoj visí, obraz smutný slečny. Má ruce v klíně, oči neskutečný.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den. Tato schůzka s českou historií je 313. a zavede nás do takové zvláštní doby, i když která doba nebyla u nás zvláštní. Čas v první polovině 16. století, kdy si na českém trůně prohodil systemizované místo jeden cizí rod s druhým cizím rodem, ten čas byl však skutku velice podivný. Nežilo se nám špatně a přitom jsme se vyskytovali kdesi na periferii Evropy. Měli jsme své království, ale král nám panoval z Vídně. Byli jsme loajální, ale sem tam jsme si udělali převrat.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, to jsou ti, kteří se vás pokusí provést o němi kalnými vodami, kdy i u nás skončil středověk, ale novověku stále ještě pořádně nevidět.
4: Jaromír Ostrý.
1: Toť jméno muže vedoucího náš skromný kolektiv a dohlížejícího na to, aby se projekt rozhlasových toulek, vznikající na půdě Českého rozhlasu Brno pro druhý program Českého rozhlasu stanici Praha, nezastavil obdobně jako jejich knižní předobraz z pera Petra Hory Hořejše. Do záhlaví dnešního dílu jsme si vypůjčili jednu větičku z dopisu jedné z mnoha figurek na šachovnici oné doby.
5: Podtrhniš mu nohy, ať sám upadne.
6: Učení náčelníci jednoty bratrské Lukáš Pražský a Vavřinek, jinak Korek Krasonický, s dalšími 8 bratřími připravovali se pilně k náboženským hádkám a třeba i k podstoupení mučednictví. K uvítání jejich při příchodu do Prahy poslán byl od pánů staroměstských i od mistrů učení pražského mistr Jan Pašek.
1: Na rozdíl od jmen předchozích si toto třetí jméno dobře zapamatujme.
6: A ten je napomínal k mírnému a opatrnému chování, neb jako v moři ryby rozličné, tak i v Praze jsou lidé divní a rozličných úmyslů. A bylo prý proto se obávati, aby nepřihodilo se jim něco k lehkosti a k hanbě pánů, jak jeho, tak i jejich. Celý ten příběh byl pro lid pražský velikou událostí. Měli konečně spatřit tváří v tvář ony hrozné lidi, o nichž pověst i to nesla, že každý z nich mocen byl uhádati třeba z 20 kněží. Hned od rána plnily se ulice a náměstí, kudy bratří do radnice jíti měli diváctvem nedočkavým a zvětšeny nepřátelským. V hlučném davu ozývaly se hlasy výhrůžné, nepkřičeli jedni, když půjdou pikarti na radnici zbíti a rozsekati je, jiní, že do Vltavy s nimi a stopiti je, jiní zase, že mají upáleni býti, ještě prý jsou horší nežli sami čerti.
3: Za touto scénkou, která tak roztomile oživuje jeviště českých dějin, jsme se vydali až do roku 1504.
0: Tehdy poprvé se objevuje jméno Jana Paška.
1: Jan Pašek. Nebyl u jeho jména titul mistr?
3: Byl.
1: Tedy univerzitní učitel, kde ten se tady vzal?
3: Byl poslán, aby přivítal v Praze kacíře z jednoty bratrské.
1: Já myslím, kde se vzal u nás v hlavním městě a to na dost významném postu.
0: Byl předpovězen.
1: Jako počasí?
0: Skoro. V knize jistého pana doktora Jiřího Jensteinera z Naumburku.
1: A co pak, že se na něj autor ten vzpomněl?
0: On totiž uveřejnil takové jedno podivné proroctví.
1: Co to bylo za proroctví?
0: Neblahá zvěst.
1: Čím dál lepší. O čem?
0: O tom, že...
6: Student jakýsi přivede Prahu svými rozumy a chytráctvím ke zkáze.
1: Tak to byla tedy silně neblahá zvěst.
0: Pozdější kronikáři si dali Jensteinerovu věštbu dohromady s tím, co už věděli.
3: No a vyšlo jim, že jde o Jana Paška, tedy onoho studenta.
1: A přivedl Prahu tam, jak bylo řečeno?
3: Skoro.
6: Když se rozepře stavovská mezi šlechtou a městy o práva politická dostala do popředí veřejných záležitostí národa českého.
2: Teď jsme skočili o nějakých 10 let dopředu do doby, kdy si začali naši páni a naše města vzájemně vyřizovat svoje účty.
6: Tak jako každé hlubší hnutí ducha i každé vzbuzení nových potřeb a zájmů nachází časem své zástupce a tlumočníky, tak i postavení stavu městského a potřeba hájení jeho svobody splodili za sebe a našli ty osoby, které před jinými hodili se k dílu takovému.
2: A pozor, teď přijdou dvě jména, z nichž jedno nás zajímá.
6: Byly to zejména dva mužové. Jan Hlavsa?
2: Tak ten to není, ale zbývá ještě jeden.
6: A Jan Pašek?
2: Ano, opět se s ním setkáváme.
6: Kteří v té době, podle slov spisovatele Souvěkého, netoliko v Praze, ale i ve všem stavu městském, oba jako dvě světla vzešli, soudce od Boha obdařeni osvíceným rozumem a výmluvností nad jiné lidi, avšak na mysli byli ducha rozdílného. Jan Hlavsa byl rodem ze Stříbra, z poctivých a řádných rodičů stavu městského, prve chudý žák, pak i kantor na školách. Pak oženiv se vzhůru šel a erbu sobě za krále Vladislava dobil. V titulu měl z Liboslavě. I za osvíceného rozumu a vysokého vtipu býval volen na úřad konšelský, co jest dobrého králi pánu svému i stavu městskému činíval, to jest mnohým v zemi české i jinde vědomo.
2: Za času spisovatelů Souvěkých možná. My jsme na tom trochu hůř, ale o panu Hlavsovi si stejně povídat nechceme. Na řadě je osoba, která nás zajímá víc.
6: Jan Pašek byl rodem ze Starého Knína, od chatrných rodičů pošlý.
2: Jako, že byli chudí.
6: Býval také chatrným žákem po školách, rektorem i kantorem. Potom, oddav se do koleje pražské, byl učiněn bakalářem i mistrem. A tak stále vzhůru jída byl vzat od Pražanů staroměstských za nejvyššího písaře radního. Pracoval v tom několik let, se na slovo znamenitě vzat a když se zbavil písařství, po nedlouhém čase volen byl na konšelství.
2: Strmá kariéra chatrného synka chatrných rodičů.
3: František Palacký cudně zamlčel, že byl nejen chatrný, ale i nemanželský.
0: Narodil se místní hokyni jako pan Chart.
3: Na ty, co byli počati, ale zejména co se narodili v nemanželském loži, na ty čekal poněkud nezávidění hodný osud.
0: Byl to trpký osud vyděděnce.
3: Z toho bludného kruhu nebylo úniku.
0: Jen málo kdy se podařilo,
3: a to díky šťastné shodě okolností,
0: že si zajistili život podobný, jaký žili řádní potomkové řádných rodičů.
2: Užil si zřejmě během dětství a dospívání svoje.
3: Bez pochyby. Ale zatímco jiného něco takového poznamenalo, zranilo a třeba i zlomilo, Jana ne.
0: Lze se domnívat, že všechny ty ústrky v něm vypěstovaly vzdor a touhu po vyniknutí.
2: To je fakt nebo spekulace?
0: Spekulace.
3: Ale dohady o jeho touze po majetku a kariéře, jakože se u něj projevovala od raného mládí, ty potvrzuje na sobě nezávisle několik soudobých svědků.
0: Autor starých letopisů českých,
3: který líčí mladého Jana Paška jako potulného žebravého studenta,
0: zaznamenal jednu zajímavou epizodu.
2: Jakou pak?
0: Když ten otrhaný žák bloumal krajinou kolem Brandýsa nad Labem, tak najednou viděl před sebou vznosnou tvrz Toušeň a v hloubi své duše zatoužil jí vlastnit, tedy jednou. No a to přání se mu vyplnilo.
3: Mezitím ho ale čekalo dostudování.
0: Vystřídal několik škol, až nakonec zakotvil na Pražské univerzitě, kde dosáhl bakalářského a nakonec i magisterského gradu.
3: Gradus měl. Ale taky pověst.
2: Jakou?
3: Nevalnou.
2: Co se o něm říkalo?
3: Že se vyučil
6: na dobrého kumpána a bumbálka.
3: To o něm ovšem šířili jeho protivníci.
2: A neměli pravdu?
3: Když, tak jenom částečnou.
2: Kdyby to byla pravda úplná, tedy s tou jeho zálibou v alkoholu během univerzitních studií.
3: No tak to by mohl těžko dosáhnout až na funkci děkana artistické fakulty a hlavně na roli uznávaného odborníka ve věcech složitých právních předpisů.
6: Městská práva měl v malíčku a říkal často, že mají voskový nos, který můžeš ohnout, na kterou stranu chceš.
2: Typický advokát, pragmatik.
0: Ten původně bastard, poznamenaný nemanželským cejchem, se začal škrábat strmou cestičkou vzhůru.
3: Jako právník si získal dobré renomé.
0: Jako staroměstský písař povýšil postupně až na kancléře starého města pražského.
3: Roku 1514. pronikl mezi končely.
0: Jako člen městské rady začal prosazovat velice odvážný plán. Chtěl totiž spojit staré a nové město v jeden správní celek.
2: K tomu bylo zapotřebí odvahy?
0: Aby ne.
2: Proč?
0: Tak si to vezměme po lopatě. Jedno pražské město mělo jednoho purkmistra a jednu městskou radu. Druhé město taky jednoho purkmistra a jednu městskou radu. No a teď, když by se města spojila? Jeden purkmistr a jedna městská rada. Jenomže teď už pro celou Prahu.
2: Nějak by nám tím pádem ubylo funkcí.
0: Čehož se každý funkcionář hodný toho jména děsí jako čert kříže svatého.
6: Kněží v obou městech pražských to oznamovali přikázáních v kostelech a vyzývali všechny, aby přišli do Karolina, že uslyší věci, které už dávno neslyšeli. Z pověření obou purkmistrů, pánů radních a starších obou měst, promluvil mistr Pašek. Mluvil obšírně, začal od prvního českého knížete Přemysla, pak mluvil o králích a pokračoval až do současnosti. Před prvním knížetem nebylo v Čechách správce, řádu ani pokoje, až teprve za jeho vlády. Když pak bylo více knížat, přišly rozbroje, války a nepokoje, až si potom Čechové zvolili krále a jen toho poslouchali. Ale ani tehdy nebyl klid, protože když jim dal císař za pána nějakého cizince, ten chtěl vládnout v zemi podle svých zvyků a obyčejů, takže ho to museli odvykat a nakonec se ho, ač neradi, vzdali. Když to byl Němec, s tím se mohli Čechové sotva shodnout, až nakonec dosáhli od císaře toho, že jim svým majestátem povolil, aby si volili krále, koho budou sami chtít. O tom mluvil dlouho a pak přešel k tomu, jak císař Karel IV. Založil nové město a od té doby byl mezi starým a novým městem jen zřídka skutečný pokoj. V předešlých letech obě města jednala o nápravě, ale pán Bůh jim toho nepopřál, protože se našli lidé, kteří byli proti tomu a stavěli do cesty různé překážky, ale boží pomsta je neminula a oni různou smrtí sešli ze světa.
3: Proto, milí páni, když se teď změnily poměry a je k tomu vhodná doba, přistupme k čestné a svobodné jednotě, aby ze dvou měst stalo se jedno, když jsme jedné víry, máme stejná práva a jsme spojeni přátelstvím i pokrevním příbuzenstvím, protože na jedné straně jsou otcové a na druhé synové. A uvědomte si také, milí páni, že ještě nejsme skuteční měšťané. Neboť co je to město? Jedině jednota měšťanů. Kolik zla nám přineslo to, když jednota nebyla? Tvrdím, že dříve často jsme usilovali o něco a novoměstští usilovali o to též, ale vstoupil mezi nás někdo třetí a překazil to a ani jedni, ani druzí jsme nic neuměli zařídit. A co jsme vynakládali na různé obecní záležitosti, na všelijaké jízdy nebo na jiné věci, my zvlášť a vy také zvlášť, a zatím jsme to mohli zaplatit všichni společně z jednoho města. Takhle byly náklady však dvojnásobné. A mohl bych to dokazovat ještě na dalších věcech, ale pro nedostatek času už končím.
2: On už nakonec stejně řekl všechno a jeho argumenty zněly celkem rozumně.
3: Mimo jiné díky Janu Paškovi prožívá Praha významnou chvíli ve svých dějinách.
0: Z důvodů hospodářských, politických a hlavně v souvislosti s trvajícím konfliktem mezi městy a šlechtou dochází k administrativnímu spojení starého a nového města pražského.
3: V Karolínu se koná vlastní sjednocovací akt.
0: Bourají se některé brány.
3: Taky příkopy v centru města se zasypávají, například na Můstku.
0: Slučují se cechy.
3: A vzniká taky jedna konšelská rada.
0: Obchodním středem se stal z obou měst přístupný prostor Havelského tržiště a Koňského trhu.
6: Pak promluvil purkmistr.
3: Protože Bůh tomu chtěl a ráčil to způsobit, budiš navěky pochváleno jeho svaté jméno.
6: Pak dodal.
3: Páni obecní, jestli je mezi vámi někdo, kdo s tímto sjednocením nesouhlasí a má nějaký lepší návrh, ať to řekne nyní, dokud je ještě čas, a nemluví proti tomu potom někde potají. A my všichni prosíme pány purkmistry i konšely, aby takového člověka vypověděli z města nebo nějak jinak potrestali.
2: Čehož zřejmě nebylo zapotřebí, neboť všichni svorně volali
6: tak,
3: tak,
6: tak,
0: tak.
2: To poslední tak sem nepatřilo, ženy v městských radách nezasedaly.
0: Jako bych nic neřekla.
6: Tak tedy došlo k tomu sjednocení a žádný se neodvážil proti tomu něco říci. Pak začali zpívat píseň O ty svatý spasiteli, pak vyzváněli a zpívali Tédeum a na radnici také zvonili a zvonili i příštího dne ve všech kostelích i na radnici. Potom bylo dáno 7 staroměstských konšelů na novoměstskou radnici a 7 novoměstských konšelů na staroměstskou radnici. Pozvali také všechny cechmistry staroměstské na jejich radnici a novoměstské zase na novoměstskou a ty také navzájem spojili. Budou-li jednat čestně, jednota přetrvá. Ale jestli je v tom lest, podvody a neupřímnost, zhyne a nebude dlouho trvat. Však to potom také tak dopadlo.
2: Stěžuje si starý letopisec český a ví dobře, o čem mluví.
6: Roku 1521. podal Albrecht Rendl.
2: Pan Rendl, nebo také Rendlík z Oušavy, byl královský prokurátor a podkomoří.
6: Podal žalobu na Klatovské, protože bezprávně a bezdůvodně připravili pana Petra sudu o majetek. Pašek z Vratu mu dal odpověď.
3: Ty ses ke všem třem stavům zachoval špatně a všechny si zradil a proto věz, jestli to nevíš, že nemáš před žádným soudem co mluvit, ani se nemáš co ohánět nějakým právem.
6: On na to odpověděl, že je lepší než všechna města dohromady a Pašek mu zase řekl.
3: Já sám jediný jsem lepší než ty, Rendlíku.
6: A on zase, že ne, že on je lepší, až je museli okřiknout. Ale Pašek mu přesto ještě řekl.
3: Pamatuješ, jak jsi říkal Klatovským, aby oblehli Janovice? Že jim přitom pomůžeš?
6: A tak podobně a pak ještě.
3: Já jsem tě udělal pod komořím.
2: No, já si bláhově myslel, že žabomyší spory jsou vynálezem moderních politiků.
0: Kde pak? Všechno už tu bylo.
6: Toho roku 1521. přijel do Prahy jeden učený Němec od doktora Martina Lutera, mnich mistr Tomáš Mincer, ještě s jedním člověkem. Přijel z Cvikova nejprve do Žatce a odtud do Prahy. A tady podával prostému lidu obojího pohlaví tělo a krev páně pod obojí způsobou. Podával také v týnském chrámě a kázal německy a latinsky zde i v betlémské kapli a u božího těla. Páni ho na vlastní náklady vydržovali ve veliké univerzitní koleji mezi mistry.
2: Takže jeden z úhlavních lutriánů, Tomáš Mincer, byl v Praze.
3: Zpočátku moc velký úspěch neměl.
2: Co pak nezaujal?
3: Ani tenkrát nebyla jazyková vybavenost českého obyvatelstva na přílišné výši.
0: Pražané jeho němčině a latině nerozuměli.
3: Jeho kázání musela být do češtiny tlumočena.
0: Ale mladí patriciové,
3: kteří většinou německy uměli,
0: ti si začali uvědomovat, jaký je rozdíl mezi konzervativním kališnictvím,
3: jenom málo se lišícím od katolictví,
0: a radikálním luterovým učením.
3: Mnozí se od starokališníků odklonili a začali popřávat luterství sluchu.
2: Například?
3: Například Jan Hlavsa z Liboslavie, jeden z vůdců města.
2: A Jan Pašek z Vratu?
3: Ten byl opačného názoru. Někdejší přítel Hlavsa tím dal svému nyní úhlavnímu protivníkovi do ruky zbraň, o jejíž ničivosti neměl ani potuchy.
6: Roku 15.24. v pondělí po svatém Řehoři v 10 hodin dopoledne byla v Praze obnovena rada. První purkmistr Jan Pašek z Vratu, dále Mikuláš Šorf, Ziga Vaníčkovic, mistr Václav Lazar, Jan Karban, mistr Burian, Jan Erazim z Čerení.
2: A tak dále, až po...
6: Jiříka Švíka a soukeníka Blaška.
2: Kompletní přestavba na radnici.
3: Kompletní převrat.
0: Paškův převrat.
3: Paškův puč.
0: Ochotných spolupracovníků měl dost.
3: Ku příkladu kněze Havla Caheru, který Blesku rychle vyměnil radikální luteránství za věrnost konzervativnímu kališnictví.
0: Neocenitelným Paškovým pomocníkem byl řezník Ziga Vaníčkovic.
2: V Nové radě byl jmenován na druhém místě.
0: On to byl Paškův švagr.
2: Takže to zůstalo v rodině.
3: Ziga zorganizoval v srpnu roku 15.24. na staroměstské radnici zatčení posledních 4 členů městské rady, kteří se přikláněli na stranu konkurenčního Jana Hlavsy z Liboslavě.
0: A Jan Pašek mohl spustit v Praze represálie, jaké tohle město dlouho nezažilo.
6: Když byli páni radní pohromadě, zhluknul se tak veliký počet lidu obecného na radnici, že naplňoval všechny její místnosti. Ziga Vaníčkovic promluvil k tomu množství a zavázav je k pomoci vstoupil s nejodvážlivějšími do poradní síně a tam slovy diktátorskými ve jménu krále i obce jal se vyniti purkmistra i konšeli ze spiknutí a zrady, jež to ukládali prý obezživotí spoluměšťanů svých. Nejprve obořil se na městského kancléře Luterova přítele, lotrem, šibalem a zrádcem jej nazývaje. Kázal jej zatknouti a vzíti do vězení jeho milosti. Potom purkmistrovi ani mluviti nedal a odňal mu úřad. Donutil ho k vydání klíčů a pečeti městské a tu i s úřadem odevzdal svému švagarovi, mistru Paškovi, a purkmistra kázal do vězení dáti. Taktéž i končely, které do místnosti ve vyšším patře radnice na vězení ustrojených odvésti dal. Když pověst o tom roznesla se po Praze, ještě předpolednem bez meškání ze všech stran lidé u velikém množství běželi se zbraní na radnici a na náměstí, že bylo strachu se podívati. Ale ani v té zhovadilosti a skrvavilosti lidí jedněch proti druhým nestalo se žádné bitvy, ani útoky na domy, ani krve prolití nejmenšího. Protože v pochybení o tom byli mezi sebou, kdo by s kým byl, a z obojí strany byl znamenitý počet, ve kterém otec proti synu, bratr proti bratru i jiní přátelé proti sobě museli by povstati. Neboť vesměs se zhloučili, nevědouce, co činiti.
0: Jediný, kdo přesně věděl, co činiti,
2: byl Jan Pašek z Vratu.
0: Bezohledný primas vyštval z rady a taky z Prahy všechny své soupeře.
3: Ale nebyl to žádný improvizátor.
0: Velice dobře odhadoval v časovém předstihu, co bude následovat.
3: Věděl, že musí ospravedlnit své činy před lidmi, kteří ho činy i mocí předčili.
0: Proto se obrátil na krále Ludvíka, na stavy a na politické reprezentanty okolních zemí.
3: Ve svých listech vysvětloval, že on vlastně zachránil hlavní město před spiknutím luteránů.
6: Papež v psaních svých králi a králové velebil to nové potlačení Pikhartů v Čechách jakožto jedno z největších dobrodění, které za jeho času Bůh církvi svaté propůjčit ráčil.
0: Když měl Pašek papežovo uznání v kapse, opevnil se v Praze jako v pevnosti.
3: Svolal takzvanou velkou obec, tedy shromáždění všech plnoprávných obyvatel města, které mělo funkci jakéhosi pražského parlamentu.
0: Příslušníků velké obce bylo celkem 1868 měšťanů.
3: S tím parlamentem to ale byla šaškárna. Nebo tragédie?
0: Tragikomedie. Všech 1868 Pražanů muselo před svého primase předstupovat jednotlivě a prohlašovat, že mu zachovají loajalitu.
3: Městský písař zapsal jejich jména do městské knihy.
0: Vynucená demonstrace věrnosti se dočkala symbolického zvěcnění.
2: Nebyla první ani poslední v našich dějinách.
6: Roku 1529. Ferdinand, český král, sesadil radu nejprve na Starém městě a zanechal ze starých konšelů nežli 3. Jiné všecky nové volil, potom i na Novém městě. A tu Pražanům jednotu jejich, v kterou se byli před 10 lety sami o své újmě bez povolení královského spojili, zase roztrhl a rozdvojil a z Prahy 2 města a práva, jakož prve vždycky bývalo, udělal. Za to rozdvojení zejména mnozí ze staroměstských nebyli vděční, zvláště kteří z úřadů zvykli svých užitků vyhledávati.
2: Tak se mně zdá, že se v Praze radovali, když se spojovali, i když se trhali. Oni se v Praze zkrátka radovali za každého režimu.
3: Režim Jana Paška zvratu byl v té době už minulostí.
0: Jeho pád vlastně způsobili oslavy.
2: Jaké oslavy?
0: 10. výročí sjednocení Prahy. 2 dny předtím dal Pašek popravit 2 odpůrce a poté se v Praze konal na jeho popud průvod obyvatelstva.
3: Tato provokace ze strany vlastních poddaných přiměla Ferdinanda k činu.
2: Milého Paška sesadil.
3: Stalo se tak se stejnou rychlostí a nepředvídatelností, s jakou provedl Pašek o 4 roky dřív svůj půč.
0: Načež ho Ferdinand
3: pro jistotu
0: obvinil ze všech možných prohřešků, na které přišel.
3: A Pašek jako zkušený právník pochopil, že obrana nemá smysl a poprosil krále o milost.
0: A král mu ji dal. Jediným Paškovým trestem bylo vypovězení z Prahy.
3: Dožil na majetku v Toušeni, ze kterého si vybudoval impozantní sídlo.
0: Také tam roku 1533 zemřel, aniž zanechal jediného potomka.
3: Kvůli samému ženění a politice totiž neměl na děti čas.
2: Tak tady končí příběh cynického dobrodruha, který se dostal k moci.
3: Když byl mladým potulným studentem, rád si hrál na upřímného obhájce správné věci.
0: Když dospěl na vrchol kariéry, tato maska z jeho obličeje až příliš často padala.
3: Kristus. Prej Kristus. Tak jste již všichni skristovali, aby dobře nebylo.
2: Tak se nekontrolovaně obořil na kališnické měšťany a kněží, kteří si mu dovolili připomenout příklad Ježíše Krista.
3: Já nemohu tak dokonalý být křesťan, abych mohl odpustit nepříteli, co proti mně učiní.
2: A na tom vytrval až do své smrti. Nikomu nic neodpustil. Nejvíc všem neodpustil sám sebe. Ta slova, citovaná v titulu dnešních toulek, jsou z jeho dopisu.
3: Nikdá se s nepřítelem svým se slovy mnoho nesvař, ale dočka jeho, když přes lávku půjde, podtrhniš mu nohy, ať sám upadne.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Jan Rosák zdraví všechny posluchače, kteří se naladili naši stanici a rozhodli se poslouchat Tandem. I když dnes to tak úplně tandem nebude, spíš bych řekl možná tříkolka. Budeme tady totiž tři. Dramaturg a spisovatel Petr Feldstein a dostihový jezdec, trenér, chovatel koní a čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Václav Chaloupka. Pánové, já vás tady vítám a zdravím. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak proč jste se zrovna vydali dohromady, na to se zeptám za chvilku. Nejprve si jako vždycky dáme na úvod zahrát.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Takže měl bych představit naše hosty trošku víc. Petr Feldstein mimochodem v rádiu není poprvé, že?
2: Je to pravda.
1: Chodil jste sem načítat vaše fejetony. To znamená, že už máte něco za sebou. Vy jste, jestli se nepletu, pocházíte z rodiny skutečně literárně velmi činné, je to tak?
2: Je to tak, po otci.
1: Ano. A co máte za sebou? Myslím si, že docela dost cenu Otty Pavla, jestli se nepletu.
2: Taky ji mám, taky, no, ano. No.
1: Za co to bylo?
2: Bylo to prostě za v podstatě televizní dokumenty, které měly sportovní námět a bylo jich celá řada, mimo jiné třeba celá řada 60 dílů seriálu, který se jmenoval Sláva vítězům a bylo to o českých sportovcích, kteří se prosadili významně ve 20. století.
1: No tak, to jste mi teď nahrál, protože jedním z těch významných sportovců je vedle sedící Václav Chaloupka. Takže co Václava představovat? Myslím si, že pořád, přestože už nějakou dobu sedle koně, myslím teď jaksi závodně nesedí, i když se určitě projedete občas.
3: No určitě se projedu, naposledy jsem seděl teda na dostizích ve Slušovicích, kde jsme měli takový dosti veteránů na Haflincích a skončil jsem druhej.
1: No tak, tak to je krásné umístění. No, ale jinak, jak říkám, to už jsem teda zmínil, 4-násobný vítěz Velké Pardubické, 18-násobný účastník Velké Pardubické a jste žokej v těch překážkových dostizích v rovinových jezdec. Je v tom nějaký významný rozdíl?
3: Je v tom rozdíl ten, že jako aby člověk mohl být žokej, OK, musí vyhrát minimálně 50 dostihů v tom, buď na překážkách nebo na rovinách. A já jsem na rovinách začínal jako amatérský jezdec, vyhrál jsem teda i rovinový šampionát amatérských jezdců, ale těch 50 vítězství jsem nedocílil, protože moje tělesná hmotnost byla trošku vyšší a musel jsem se přeorientovat na překážky.
1: No, mimochodem, my jsme se potkali, jestli se nepletu, taky na úplně jiné sportovní dráze, a to bowlingu,
3: jo,
1: kde vy jste, Václave, přímo mistr republiky v družstech, ale k tomu se možná taky dostaneme. Každopádně musím navázat na to, co jsem teď řekl úplně v úvodu, že vy dva jste se dali dohromady. Jak to vzniklo a co z toho vlastně vzniklo? Tak.
2: Vzniklo to tak, že jsme se seznámili před 41 lety, to v roce 1977, takhle strašně dlouho už se známe a bylo to těsně před Vaškovým čtvrtým vítězstvím v pořadí ve Velké Pardubické, kterou vyhrál tehdy s koněm Václavem. Já jsem se v roce 77 stal zaměstnancem státního závodiště a pro mě už to byla veliká kariéra, protože 8 let předtím jsem musel vykonávat různé dělnické profese pro svá v úvozovkách provinění v roce 68 a 69. Takže když jsem přišel na státní závodiště jako propagační referent, tak jsem byl spoluorganizátorem i Velké Pardubické a tam jsem se setkal právě s Václavem Chaloupkou poprvé.
1: No a jak říkám, výstup z toho je, kromě jiného, tahle ta knížka, která tady leží přede mnou, ještě úplně voní novotou, má krásný název Dávat koním křídla. Kdo z vás to vymyslel, ten název?
2: Já se přiznám, že ani jeden z nás.
1: Vážně? Tak to?
2: Já mám vždycky největší problém s tím, abych vymyslel hezký název. Někdy se mi to povede, ale většinou až potom, co je ta knížka napsaná. A tentokrát jsem taky si lámal hlavu a vymyslel to teda, musím přiznat, někdo úplně jiný. Václav, řekne kdo?
3: No, já ho představím teda. Současně je to kamarád, spolupracujeme, dělám u něho trenéra do svých koní na Podolí, na statku Podolí a je to režisér magister Petr Kršák.
1: No tak prosím, tak ten má na svědomí tenhle ten krásný název, ale jinak všechno ostatní už je vaše dílo. Nese to podtitul Splněné a nesplněné sny Václava Chaloupky. To znamená, že to vzniklo, předpokládám, takovým neformálním rozhovorem, který si Petr zaznamenával a až z toho vznikl tenhle ten krásný soubor povídání. Myslím si, že si o některých těch splněných a nesplněných snech za chvíličku popovídáme.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Hosty dnešního tandemu jsou spisovatel Petr Feldstein a dostihový jezdec, tedy bývalý dnes už chovatel koní a trenér Václav Chaloupka. A před námi je jejich společné dílo, knížka Dávat koním křídla. Já předpokládám, že velice významnou kapitolu v tom jste věnovali slavnému Korokovi. Je to tak? Bylo to, Václave, pro vás, nebo byl to pro vás opravdu kůň vašeho života?
2: Ano, to můžu jednoznačně říct. Korok byl kůň mého života. Nejenom to, že jsme vyhráli třikrát velkou, ale vyhráli jsme dalších 25 velkých dostihů, většinou kvalifikace na velkou pardubickou, ale hlavně také proto, že ten kůň byl trošku jako handicapovaný, už teda měl defekt na pravé přední noze, přikleklej a vytočenou v karpálním kloubu doprava. To znamená, že ty jeho, i když měl fantastický původ, překážkovej, tak jeho předpoklady, že bude skákat, těžký skoky byly takový jako ne skoro na 50%, jo, ještě míň. Ale Korok dokázal svoji inteligenci a vůlí tenhle handicap překonat a stal se z něho fantastický překážkový kůň a hlavně můj přítel, když to tak řeknu.
1: Čím byl ojedinělý proti ostatním koním, teda když samozřejmě si odmyslíme ten jeho handicap, který ho diskvalifikoval pouze v očích, jak si třeba přihlížejících, ale čím byl jiný ten kůň?
2: Měl úžasné srdce a měl mimořádnou inteligenci. Jenom příklad toho, přijeli jsme do Pardubic jako a hnedka věděl, kde je, přišel na závodiště, rozlít se, zařechtal a těšil se na ty Pardubice.
1: Fakticky se těšil.
2: Těšil se. Měl rád lidi. Já vím, že když už potom byl slavný, tak jako mu chybělo střetnutí s lidma, protože když byl špalír po vítězství, když jsme šli do padoku, lidi tleskali, tak on dokázal i na ně zařechtat. Jako tohle. On se z toho těšil, on miloval lidi. A taky jsme ho vzali jednou na pohárový turnaj ve fotbale, protože byl opravdu takovou osobností v tom mém kraji moravském. A Korok přijel auto a bylo tam skoro, zastavil u rampy, to už takový nezrovna převoz, asi 3/4 metru a ten vyloženě skočil na tu korbu. Přivezli jsme ho a teď jsme ho prováděli potom před tím zápasem a on tak chodil pyšně a těšil se a byl z toho neskutečně šťastný.
1: Já bych řekl, že měl větší úspěch než vy jako fotbalisti, co?
2: No, určitě.
1: No, to nepochybně, ale nejenom Korok byl ve vašem životě významným koněm. Už jste zmínil Václava třeba, se kterým jste taky vyhrál. Není to tak jako třeba, že pořád na toho Koroka vzpomínáte a srovnáváte ty koně, tak si říkáte, Korok to není prostě.
2: No, Václav byl zase jiným koně. Václav měl i úspěšnou rovinovou kariéru. Byl dokonce čtvrté derby. Jako, byl to úspěšný jako rovinový kůň. Ale zase ten byl problém ho naskákat. Jo? Ten se bránil překážkám. Ten nechtěl překročit ani polní cestu. Prostě ten tomu měl úžasný odpor. Ale můžu říct, když tak jsme se trošku střetli v názorech a když jsem ho přesvědčil, takže se stal fantastickým skokanem a prakticky tu velkou jsme vyhráli start-cíl.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Kromě Václava Chalupky je dnes hostem i spisovatel, dramaturg Petr Feldstein a já se právě, Petře, vás zeptám. Když jste dávali tuhletu knížku Dávat koním křídla dohromady, na co jste se hlavně soustředil? Co vás ze života Vaška nejvíc zaujalo? Co jste si tak jako chtěl vychutnat?
2: No, mě z Vaška nejvíc zaujal ani ne to, nebo samozřejmě to taky, ty jeho úžasné úspěchy ve Velké Pardubické a v dalších významných dostizích. Ale mě na Vaškovi zaujalo hned od první chvíle, jak mimořádný člověk to je, neuvěřitelně skromný, neuvěřitelně příjemný. Jemu ta sláva ani tehdy, když byl už 14. vítězem Velké Pardubické, nestoupla do hlavy. A já jsem přesvědčený, že mu nestoupla do hlavy ani teď, nebo vím to, že mu nestoupla do hlavy ani teď. Vašek je prostě mimořádný člověk. Fakt je, že v dostizích je spousta velmi zajímavých lidí. Já jsem dokonce už o jednom z nich napsal knížku před 5 lety a to bylo o Františku Vítkovi, který vyhrál Velkou Pardubickou na rozdíl od Vaška v uvozovkách jenom 2x, ale to je taky úžasný člověk. Takže pro mě, já jsem vlastně, když se to tak veme, tak jsem byl na tom závodišti, na státním závodišti taky v uvozovkách z trestu, ale pro mě to bylo těch 20 let mimo tu profesi žurnalistickou neuvěřitelně inspirativních a neuvěřitelně příjemných. Takže já jsem, když jsem tu knížku dával dohromady, tak jsem hlavně chtěl prezentovat Václava jako mimořádného člověka.
1: No, myslím, že se to povedlo, že ta knížka bude mít i v tomto smyslu veliký úspěch, ale zajímalo by mě, jestli pak tam taky je něco, Václave, z vašeho dětství, protože mě vždycky zajímá, u svých hostů se ptám na to, kdo byl hrdinou jejich dětství, jestli pak u vás to byl někdo opravdu z toho oboru, kterému se potom věnujete celý život, anebo to byl někdo úplně jiný?
3: Je to i z dětství. Myslím, že Petr mě provází, jako jsme si povídali, celým mým životem, takže tam mám řadu, jako myslím si, hezkých příběhů, o kterých jsme si povídali. A můj hrdina z dětství, já překvapím, že byl D'Artagnan. Takže já bych měl smysl pro takovou čest a já už jako ve škole jsem byl takový ten ochránce těch jako utiskovaných a to mě provázelo až na vojnu, kde jsem ještě musel i na vojně zasáhnout. Já byl takový typ, že jsem...
1: Tam jste nebyl ujízdy, ale...
3: Ujízdy, bohužel, jsem nebyl.
2: U tankistů.
3: To vlastně taky více koní pod kapotou. Ale jako myslím si, že já jsem byl takový romanticky založený a takový trošku snílek a vysnil jsem si řadu věcí, a takže takhle nějak... Jinak jsem měl vzory ve více jako jezdcích, jako...
2: Můžu říct jednu zajímavost, to já jsem samozřejmě nevěděl do chvíle, než jsme začali tu knížku dávat dohromady. Václav Chaloupka pochází z Těšan, to je vesnice na jižní Moravě, poměrně nedaleko Brna. A z Těšan nepochází jen Václav Chaloupka jako slavná osobnost, ale z Těšan pocházela také paní Marie Horáková, což byla předloha pro bratry Mrštíky, postava Mariši. Ale nejen, že pocházejí ze stejné vesnice, ale oni jsou dokonce sice hodně vzdálení, ale přece jenom příbuzní. Takže Václav Chaloupka je vzdálený příbuzný Marie Horákové, která se stará pro bratry Mrštíkovi předlohou pro postavu Mariši v jejich slavném dramatu.
1: To je hezký tohle, to jsem nevěděl. Je to v knížce, doufám,
2: je,
1: taky.
2: No.
1: To je nepochybně veliká zajímavost a zajímá mě, Václav, jestli jste náhodou neměl takové nějaké choutky třeba i k divadlu. Když pocházela paní předloha tedy Mariši z Těšan, tak jestli pak jste si nezahrál někdy třeba v Mariši.
3: Jako v Legraci mě říkají, že bych mohl být hrát na Rudní divadle, když povídám jako moji kamarádi, ale neměl jsem tyhle ambice.
1: Ne, tak to ne. No, tak já si myslím, že úplně stačí to, v čem jste se proslavil a tam jste se proslavil opravdu hodně bohatě.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Myslím si, že to nebude ani velké překvapení, když si teď poslechneme od Václava Chaloupky, kterou písničku si nechá od nás dneska v Tandemu zahrát, protože i on má tuhletu exkluzivní příležitost, aby si vybral píseň, kterou si díky vám, Václave, poslechneme i my. Tak bude to asi něco o koních, tak typuju. Jo, je to tak?
2: Je to tak.
1: A co to bude?
2: Jsou to oči koní a bude zpívat můj kamarád Vašek Neckář.
1: Jak jste se spřátelili s Vaškem?
2: No už hodně dlouho, dokonce Vašek Neckář si vyzkoušel
1: i Koroka,
2: ano. Měl koncert v Židlochovicích a přijeli právě za mnou na farmu Šinkvice, ještě Honza Munzer, jeho manažér, a ten ochutnal zase kvalitní mlíko od mé kravičky. Pak převážnou část strávil tam na toaletě. Ale Vašek Neckář, jsme vyjeli, já, brácha a Vašek. Vašek dostal tu, si sedl na Koroka, vyjeli jsme do terénu, svezli jsme se a potom, jak jsme se vraceli, tak jsme se otočili a postavili jsme se všichni tři vedle sebe. A Korok to bral jako impuls startu. Teď najednou vyrazil, jo, a prostě napřed Václavovi ulitla čepice, potom sluneční brýle, a teď se řítil nahoru a teď jsem se začal děsit, protože tam stál obrovský pluh, který se používal v Junohradu. A teďka Korok se řítil na ten pluh. Já o Koroka se neměl strach, jsem říkal, ten to včas vyhne, jenom aby Vašek ustál tu prudkou zatáčku a nešel do toho. Takže bravurně vyhli pluh, zastavili, rozhlídli se a Korok to zase vzal za ráma, přiběh za ráma a zase v pohodě jsme odjížděli do stáji. No.
1: No moment, to vypadá, že Vašek to umí.
2: No, on ještě byl kamarádem Ferdy Mynaříka, takže se posadili na koni v Chuchli, takže...
1: To není jen tak, a ještě navíc na Korokovi, ne.
2: Takže měl krásný zážitek.
1: To Václav má zážitek, no. A teď ho hezky může splatit vám, tím, že si poslechneme písničku od něj, která je velice stylová.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Přede mnou leží knížka Dávat koním křídla, jejímž autorem je Petr Feldstein, ale taky Václav Chaloupka, protože ten Petrovi, tak říkajíc do pera, spíš asi do počítače, sděloval své vzpomínky, dojmy a podobně. Probíhalo to takhle, že jste se scházeli a Václav vám, Petře, jak si sděloval ty vzpomínky, abyste si je zaznamenával?
2: Ano, scházeli jsme se, já nevím, 10x, 15x jsme si povídali, možná i víckrát, většinou na statku u pana Kršáka, u Petra Kršáka, nedaleko Olbramovic, za Benešovem na Benešovsku, a vždycky jsme si tak 3-4 hodiny prostě povídali. Já musím ale říct, že myslím, že to by mi úplně nestačilo. Já jsem měl velkou průpravu tím, že jsem právě pracoval celá ta léta na státním závodišti, a kromě jiného, že jsem měl na starosti propagaci, tak já jsem psal takový komentáře do dostihových programů o dostizích, které proběhly právě tu třeba tu dotyčnou neděli, tak v pondělí jsem musel psát komentář, takže já jsem měl skutečně o Vaškově kariéře povědomí velmi, velmi konkrétní a velmi, velmi bych řekl dobrý, a dokonce jsme si mohli i jako v tom dialogu některé věci vzájemně připomínat, takže samozřejmě gro bylo to ty Vaškové vzpomínky, ale musím říct, že i ta moje průprava nebyla zanedbatelná, kdybych ji neměl, tak by to pro mě bylo mnohem obtížnější.
1: Já myslím, že ten mustr, o kterém teď mluvíte, to znamená, jeden vypráví, druhý zaznamenává a z téhle komunikace vznikne potom knížka. Jste si vyzkoušel třeba v případě Pepika Masopusta, jestli se
2: ano,
1: ano. Jste napsal Fotbal jménem Masopust.
2: Fotbal jménem Masopust, ano. Teďka shodou okolností dokončujeme dokument v televizi stejnojmenný, který se také bude jmenovat Fotbal jménem Masopust. A já chci říct, že pro mě právě ta průprava, i když jsem, to byla vlastně moje první knížka, kterou jsem napsal o nějaký osobnosti, sportovní osobnosti. Ten Pepík Masopust bohužel už teda není mezi námi, ale to pro mě byla taky úžasná zkušenost a hrozně moc mi pomohla i při psaní knížky o Václavovi a předtím ještě o Františku Vítkovi.
1: Václave, je to snadné se takhle otevřít někomu? Mám takový pocit, že se s ním asi musíte napřed trošičku zkamarádit, protože vyprávět někomu cizímu někdy přímo intimnosti ze svého života není je tak?
3: No, myslím si, že to pro mě bylo snadnější tím, že já jsem Petrovi odoloval asi, já nevím, 5-7 let, kdy mě přemlouval, aby jsme tu knížku napsali. A opravdu řekl jsem mu tehdy, pan Peťo, jestli tu knížku svolím napsat, tak to budeš opravdu jenom ty, protože jsme se znali těch 41 let a myslím, že vzájemně máme k sobě dobrý vztah.
1: No, já si myslím, že taková věc, takový ten dobrý vztah a to souznění se potom projeví na tom, že ta knížka není jenom zaznamenáváním nějakého rozhovoru, ale že je tam i cit prostě obou dvou.
3: No, určitě. Já jsem totiž ani nechtěl, když Petr řekl, přijel se mnou můj syn, může u toho být, já pan Peťo, nezlob si, ale ne. O tom si povídáme my dva a já nechci nikoho, jako i když jemu nejbližšího u toho, aby někdo byl.
1: Tak tomu rozumím.
2: Vyloučil i mýho syna z účasti. Ale já jsem to naprosto chápal.
0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio.
4: Nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, a nebo jim můžete dát malý dárek.
4: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
4: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, tak Václav Chaloupka, kromě toho, že je vynikajícím bývalým jockeyem, jezdcem, tak je také, a teď nevím, Václav, jestli už bývalým hráčem bowlingu, nebo ještě pořád se tomu věnujete?
2: Ne, už bývalým, ale i když si někdy, protože bydlím ve Všenorech, a tak někdy žena chodí, jako pravidelně si ještě takhle hodit, a já někdy, tak když mám náladu, tak si hodím s ní, jako, ale už nehraju bowling.
1: A co kromě bowlingu a občasného, pochopitelně, protože jste pořád trenér, tak svezení se na koni, tak co patří mezi vaše sporty ještě?
2: No, tak já jsem měl širokou škálu jako sportu, hrával jsem fotbal, potom jsem svoji kondici udržoval tím, že jsem běhal, jo, běžel jsem taky maraton v Babičině údolí, běžel jsem Kladensko 50, běhal jsem nečetnou řadu terénních jako závodů. Takže já jsem hodně běhal, mám dokonce, jako bych řekl, pátý vítězství Velké Pardubické, protože jsem vyhrál takzvaně kurz Velké Pardubické, když to bylo tehdy běh lidí.
1: Vavřínová
2: podkova.
1: Ale teď
2: přesně.
1: Jsem o tom chtěl začít mluvit, protože já to mám 3x za sebou taky.
2: A jinak jsem švagr, můj švagr je velký sportovec, horolezec, tak mám za sebou jako i horolezení. Když jsem jako i tu kondici, tak jsem 3 roky boxoval. Ano. A docela jsem se potkal, jsem se tam se zajímám věma lidma i s olympijským vítězem jsem si tam trošku zatrénoval. Jo, v Brně na Celu. Takže jsem tak nějak ten sport miluju. Já tak sport miluju a hlavně miluju atletiku, miluju dostihy.
1: Žádné... I v televizi se koukáte
2: televizi,
1: na sport?
2: Ano, televizi. Ano. Atletiku v televizi. A...
1: Ano, ale s tou Vavřínovou podkou jste mě nadchli, jste si na to vzpomněl, protože to je i pro mě úžasná vzpomínka. A myslím si, že pro jezdce, který to absolvuje na koni dokonce několikrát, dokonce to vyhraje, je potom docela zajímavé, když si to proběhne jaksi po svých, tak říkají. Je to trošku jiný.
2: Je to trošku jiný, ale je pravda to, že dříve jsme jezdili třeba na tu Velkou Pardubickou, že ještě když měla ty obtížné skoky a všechno tohle, my jsme jezdili třeba i měsíc nebo 6 týdnů dopředu a připravovali jsme se v Pardubicích. Tak to znamená, součástí toho bylo i moje běhání po závodišti a skákal jsem velkou vodu, haďák. Já to měl, jak se říká, natrénováno.
1: Velkou jako, vodu jste přeskočil?
2: No i haďák. Jako,
1: kolik to je metrů?
2: No velká voda byla 5 metrů a haďák, myslím 5,5 metrů. A já mám dokonce přeskok na těch skalách. Já mám přeskok ve výšce, já nevím, nějakých těch 70-100 metrů ze skály na skálu, kterou jsem skočil jako druhý v životě. To jako švagr říkám, já to trénuji, ještě tak budu asi 3 měsíce trénovat, chci to skočit. On to předem skočil nějaký vymatlený dederon, to nebylo pod přísmyslem. A já ho dostal tím, že já jsem to skočil před ním, ten mohl být na mrtvici. Tak jsem ho vyvěcoval tak, že to skočil ještě ten den jako třetí.
3: Já bych k tomu jenom dodal, že samozřejmě Korok a potom Václav, že byli strůjci těch vítězství Václavových, ale stejným strůjcem byl i Václav Chaloupka, protože on měl tak dokonalou fyzickou průpravu tím, že dělal celou řadu těch sportů, že to bylo nesrovnatelné s ostatníma jezdcema, kteří tuto průpravu určitě neměli.
1: No to já bych opravdu chtěl vidět, kdo z toho pole startovního by tu velkou vodu přeskočil teda vážně, a nebo skočil v té výšce těch skal prostě ze skály na skálu. To bych chtěl vidět, kolik by vás
2: tam
1: bylo.
2: Tam by to bylo asi náročné, ale možná, že kluci jsou šikovní, že někdo by skočil tu vodu a ten, jo. Já ještě dělal jako kluk za školu, tak jsem soutěžil v gymnastice, že jo. Takže já tím pádem jsem se nelámal. Já mám výhodu proti opravdu ostatním rajťákům, že já nemám z tohohle svého sportu žádnou zlomeninu.
3: Mimochodem, můžu ještě jednu věc říct. Chtěl jsem říct, že o té horolezecké epizodě Václavově je v té knížce taky zhruba asi půl kapitola, nebo vlastně celá kapitola. A že dokonce Václav se tam dostal do takové trochu kritické situace. Jeho

Švagr Petr Prachtl, zkušený jaksi lezec, mu doporučoval, aby radši to neskákal, Vašek to přesto skočil. Nicméně tam byla jedna taková trošičku kritická chvíle a pan Prachtl, s kterým jsem taky o tom mluvil, mi říkal, ono jednu chvíli moc nechybělo, protože Václav se připravoval na Velkou Pardubickou v roce 72 a na svoje vlastně třetí vítězství, moc nechybělo, že by možná ta Velká Pardubická 72 nebyla a možná, že by ani nebyl Václav, řekl s humorem velmi šibeničním. Vašek byl opravdu odvážný člověk.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Dneska už Václav Chaloupka kouká na ty vrcholové dostihy samozřejmě jenom v televizi, a nebo jako trenér třeba z Ochozu. A tudíž, ale nejenom Václav, já si myslím, že i Petr k tomu mají co říct, se opět po poslední Velké Pardubické rozvinula taková diskuse, co s taxisem, jestli by se náhodou neměl zrušit, jestli by se neměl nějakým způsobem přebudovat. Jak vy se na to koukáte, Václav?
2: No, já se na to koukám, jako musím to říct takhle tvrdě, jako na nesmysl. Já si myslím, že Velká Pardubická má svoji historii. A myslím si, že pro ty dnešní jezdce a koně se udělalo maximum. To, kdyby jsme mi tu Velkou Pardubickou i ten tas ještě zlehčili, tak už bych se styděl za to, že tady máme významný evropský těžký dostih. Jo? Prostě tam už se nedá ustoupit ani vopít. Jo? A myslím si, že ta diskuse, že koně, aby jsme zůstal kůň tak nádherný, jaký je sportovec, to je špičkový sportovec, ten dostane to nejlepší krmení, ten nejlepší trénink, ten kůň má to v sobě, bojovat o to vítězství. Když ať se jdou teda podívat tyhle ti kritici na Hříbata, já nevím, do Hřebčína někde, jak si hrají, jak bojují, jak závodí, jak se perou, jak se koušou, prostě jak chtějí soutěžit, jo? On to má v krvi. A kdyby tuhle tu soutěživost neměl v krvi ten kůň, tak se budeme dívat na zavšivěnýho koně v zoologické zahradě, zdegenerovanýho, takže prostě tohle je naprostý nesmysl. Musí soutěžit, musí skákat parkoury, biadosti, a Velká Pardubická je pro něho prostě ten nejvyšší únav.
1: Čili vy byste to nezlehčil, jak si ten kurz, nebo konkrétně teda taxis?
2: V žádném případě už ne.
1: Vy máte za sebou dokonce dvakrát účast ve Velké národní v Liverpoolu, takže můžete srovnávat. Je těžší Pardubická?
2: No, Pardubická je v každém případě krásnější. Je zasazena do nádherného parku, do přírody. A záviděná mu všude na světě to prostředí. Já když přijel poprvé do Liverpoolu, tak prostě já jsem tam byl měsíc dopředu, no a koukám a viděl jsem prakticky hřbitov. To je louka, a kde byly natlučeny jenom ty kůly, ještě se tam nic nedělo, a teprve začali vozit to chvojí a proplítat, jo, co do krásy se nedá srovnat s Velkou Pardubickou. Je velmi obtížná. Jo, prostě tam chyba se platí pádem a všechno. Je daleko rizikovější než naše Velká Pardubická. A přesto, když ten kůň je dobře připraven, já tam přes SXM a prostě ten ty skoky skákal lehce. Já když jsem tu velkonárodní viděl jenom z videa znal, když jsem se s tím seznamoval, než tam pojedu, tak jsem si postavil tehdy ve Slušovicích obrovský skok, pevnej, jo, a když jsem ho poprvé skočil, tak Essex byl zvyklý skákat ty živý ploty, o to vzal, udělali jsme salto, já vyskočil, prohlíd, že zdravý sil znovu, najel znovu, on to skočil, ale s takovou rezervou, že by snad udělal rekord skoku do výšky, hledal po čumáku, lezel, než se srovnal, ale potom jsme nali po třetí a pak to skákal jako hirdu, jak se říká. A já když přijel do toho Liverpoolu, mě se ty skoky zdály malý. A když jsem si prostě vybral 10 skoků, skočil těch 10 skoků, tak jenom sám jednotlivě, a on doskakoval 5-6 metrů za skoky. Tehdy mě zavolali do toho, do kanceláře, napřeřekli, napře vám, pane Chaloupka, musíme složit obrovskou poklonu. Jako. To jsme nevěděli, aby kůň takhle sám skákal tyhle překážky. Hmm. Ale je tady kousek tréninkový středisko Hejdok, tady se nesmí skákat, zajďte si tam. A potom noviny psali o Essexovi, že přišel kůň z východu, který dokáže skočit berlínskou zeď. takže s tím ještě ženu tam navštívili, jako doma měla problém.
1: Václav, máte teď v práci nějakého dobrýho koně, o kterém uslyšíme?
2: My máme hodně naděje. Mám tam mladý koně, jako který budou příští rok dvouletý, mám tam koně, který budou příští rok tříletý, dva tříletý, potom tam mám dva čtyřletý, který budou příští rok, a potom tam už je koník na překážkový dostih, ten Segerton, teď měl na posledním startu v Pardubicích smůlu, bojoval, dostal se na poslední skok, kde bojoval jako o vítězství, ale ještě já dávám šanci mladému, ještě neskušenému, jestli tady začal, tak udělali chybičku, tak upadli na posledním skoku, ale myslím, že to bude velmi perspektivní koník pro start ve Velké Pardubické.
1: Máme si zapsat jméno Singleton.
2: Výborně,
1: tak jo. Dneska si znamenáme to, že se nám velice líbil tandem s našimi hosty Václavem Chaloupkou a Petrem Feldsteinem. Pánové, díky za vaši knížku, kterou si s radostí přečtu, a myslím si, že se naši čtenáři, ale i posluchači a diváci mají na co těšit. Díky, ať se daří vám.
2: My děkujeme taky.
3: Děkujeme, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Posloucháte pořad Trupte nám trumpety a všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Na úvod nám hudební redaktor Milan Kašpárek vybral polku Antonína Pechy Borůvka. To je hezký název. Hned bych si dal borůvkový koláč, anebo borůvky se smetanou. I borůvkový knedlík by se hodil, jenže potom všem se tloustne, zatímco borůvka v podání krajanky Václava Hlaváčka je naprosto dietní a dokonce, pokud by snad někdo u rádia tančil, je možné díky této borůvce i hubnout. Svůj podíl na to mají i Petr Herstka a František Kukla, solisté na trubky. A teď nás čeká valčík nazvan Šla holka cestou úzkou. I to souvisí s hubnutím. Kdyby holka držela dietu, zhubla, už by ta cesta tak úzká nebyla. Polku složili Dalibor Bárta na text Václava Bárty. Hrát nám bude dechová kapela Rustika, kterou vede sám skladatel, tedy Dalibor Bárta. A nejen to, on bude také zpívat, a to společně s Petrem Opatrným. No jen poslouchejte, že to je pravda. A pěknou pohodu.

teď nás čeká kapela, kterou mnozí milují a která hraje a zpívá tak, jak se to kdysi dělávalo. Doufám, že většinu z vás to pobaví. Hrají a zpívají? Ne, žádní plzeňáci, ale babouci. A babouci jsou z jižních Čech. Nejprve si poslechneme skladby, u kterých známe autory, no alespoň částečně. Jan Bašta složil svůj valčík vede chodníček na lidový text. To Václav Maněs mladší zkomponoval svoji polku Zvonění pravdy na text Jaroslava Hájka. Že budou hrát a zpívat babouci, to už jsem uvedl. Takže se do toho mohou pustit a my budeme se zájmem poslouchat. Bude to, jako kdybychom byli někde na venkovské zábavě. Jen doufám, že nikdo nebude zvědavě volat už se perou, jak by se mohli prát, když musí hrát.

Stále posloucháte Český rozhlas 2 Praha, hráli nám a budou hrát i zpívat Babouci. Zatím jsme hráli skladby současných autorů. Teď nás čekají v podání Babouků ještě dvě písničky lidové. Pro kapelu je upravil František Petrách. První se jmenuje Slavíček je malý ptáček. O tom by hodně věděl Karel Gott, ten má těch slavíků hodně. A druhá lidová písnička v podání Babouků se jmenuje Proč ten bledý měsíček? Takže chcete-li se dozvědět proč, poslouchejte, protože Babouci už hrají a taky zpívají, pochopitelně.

dohráli a dospívali populární Babouci. To je najednou ticho. Poslouchejte. Možná, že to bude tím, že už se Galánečka pod vedením Kamila Bartáka chystá zahrát valčík, který skladatel i autor textu Vladimír Pfeffer nazval Tichý večer. A když Tichý večer, nedivme se, že jsme slyšeli ticho. Teď ovšem kromě Galánečky uslyšíme zpěváky Alenu Konečnou a Jindřicha Kotka. Za to už neuslyšíte mě, protože já se s vámi pro dnešek loučím. Tak se mějte pěkně a za týden opět naslyšenou. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a Galánečka už hraje. Ať bude hrát nahlas, bude to každopádně Tichý večer.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Vy jste, pane docente, trochu cestovatel a přitom je vaším oborem geografie. To je práce nad mapou. Vlastně docela dobré spojení.
3: Vždycky, když dostanu do ruky nějakou mapu nebo družicové snímky a letecké snímky, tak si říkám, že vlastně v dnešní moderní době stále jsou ještě místa na zemském povrchu, který neznáme. Jsou to místa, stále jsem o tom přesvědčen, jsou místa, kam ještě nevkročila lidská noha. A to mě fascinuje. Třeba v té Jižní Americe, třeba v té Amazonii, kde mnohokrát jsem se dostal do míst, kde mě průvodci moji říkali, tady ještě nebyl žádný cizinec. Stalo se mně to ale i třeba na Sibiři na Bajkale a v Zabajkalsku, kde jsem byl údajně prvním cizincem, který prošel nějaká horská údolí za Bajkalem. O to nejde být někde první nebo nějaká ta nej, ale dostat se do míst, kde skutečně se člověk může podívat na svět, jak vypadal třeba před tisíci lety, to mě fascinuje.
2: To znamená, pane docente, promiňte, že vás přerušuji, do míst, kde svět je neponičen civilizací?
3: Ano, přesně tak. Kde i v té Amazonii, kterou vidíme na satelitních snímcích, třeba, že tam současně hoří 30 velkých požárů, tam je, tak jak se v Brazílii třeba vypalují deštné lesy, tak přesto stále ještě na té ploše 5 milionů čtverečních kilometrů jsou místa, kam dokonce, nejen, že tam nepřišel cizinec, ale nedostali se tam ani zástupci domorodých vlád. Prostě žijí tam dosud nekontaktované skupiny lidí.
2: Víte, co mně připadá vždycky fantastické, že my, když letíme přes ten oceán a třeba přes tyhle kraje, tak se koukáme na tu velkou mapu světa a teď se šíleně nudíme, jak to letadlo se tak po těch milimetrech pohybuje, ano, k tomu cíli. Trvá to 10-12 hodin. A 10 tisíc metrů pod námi se dějí obrovské věci, obrovské dobrodružství a možná tajemné civilizace. A my to tak jako v té totální nudě a jíme to kuře, my to prostě přeletneme a nic.
4: Tam, co jste řekli, je skryta obrovská arogance západního člověka této doby.
3: Já řeknu takový příklad. Na univerzitě v Heidelbergu jsem měl přednášku. Seznámil jsem se s jakýmsi profesorem archeologie a tento profesor odjel do Peru někdy v roce 92. Nalezl tam údajně pozůstatky inské civilizace, dosud nenalezené, ne na horách, nahoře, tam, kde bylo jádro říše Inku, ale dole v tom deštném lese a od té doby se nevrátil do Evropy. Stále tam je, dává o sobě zprávy, tedy žije, ale v dnešní době nalézáme věci, které nebyly nalezeny po celou dobu koloniální, po celou novou dobu od vzniku těch států tam od počátku 19. století a my na prahu tohoto 21. století nalézáme věci, které tam jsou uchovány 500-600 let.
2: A o tom to dneska tedy bude. Naším hostem je pan docent Bohumír Jánský,
3: proděkan geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Vítejte u nás.
3: Děkuji.

0: Pane docente, hříšná otázka, která navazuje na to, co jste před chvílí řekl. Dobrá, my poznáváme teď na přelomu tisíciletí věci, které lidstvo předtím nebylo schopno rozpoznat nebo se jich dopátrat. K čemu to lidstvo je? Víme tím o sobě víc? Jsme schopni si nastavit nějaké zrcadlo, abychom přežili dál? Nebo je to jenom informace pro hrstku odborníků vašeho typu?
1: Vždycky, když odborníci dojdou k nějakému novému poznání, tak za nimi jdou další. To poznání se v dnešní době velice rychle rozšiřuje. Když si člověk vezme, co znamenaly třeba plavby Thora Heyerdalla nebo jeho takové retrospektivy, kdy se snažil vysvětlit nějaké osídlení nějaké části světa, odkud se tam vzali lidé, tak co to znamenalo? Znamenalo to, že lidé se o to začali zajímat, že teda vznikaly následně knihy a podobně. A člověk poznává nejen to, jak žili nějaké dávné civilizace, ale já doufám, že si z toho bere i ponaučení.
0: Právě, jaké?
1: Mě třeba fascinuje tato věc, která je přímo z mého oboru, týká se vody. Viděl jsem mnoho zavlažovacích systémů v různých částech světa, na území třeba Turkmenistánu, Uzbekistánu, těchto bývalých sovětských republik, v Jižní Americe, v Severní Africe a podobně. A když si člověk prohlédne, jak tyto věci stavěly lidé v Peru od 12. století a naopak vidím, co postavili Sověti v době rozmachu své moci někdy v 50. 60. letech v poušti Karakum, kde vytvořili 10 metrů široký kanál a chlubili se, že je to největší zavlažovací kanál světa, který protéká celou pouští Karakum. Ale už se neříkalo nikdy, že se ztratí 90% té vody, než se dostane na to pole. Prostě bylo to gigantické dílo, které odvedlo část řeky Amudary někam do pouště. A sice umožnilo rozšíření ploch bavlny.
0: Čím se ztratí mimochodem? Průsaky nebo odpařováním? Nechci zabývat.
1: Ta voda se obrovskou intenzitou odpařuje, vsakuje se, je to nekvalitně uděláno, není to zakryto. Já jsem viděl podzemní zavlažovací kanály v Peru, které vybudovala kultura Nazca někdy ve 13. století.
0: Dobrá, a ta komparace je vám k čemu?
1: Komparace je taková, že my se stále máme co učit.
0: Čili měly by ty objevy naučit lidstvo jisté pokoře.
1: Jistě.
0: Že nejsme teď
1: měli bychom se umět chovat k té přírodě, měli bychom jí být vděční za to, že tu vůbec jsme, že tady můžeme existovat.
0: A teď jste řekl velkou věc.
1: Že jestliže lidé ve 12. 13. století v naprosto nehostinném kraji, někde náhorní planiny Nazca nebo na poloostrově Paracas, kde je jenom poušť a nic než poušť, zjistili, že vlastně ta voda je tak vzácná věc, že se k ní musí podle toho chovat. Oni si ji přivedli ze vzdálenosti 300 kilometrů. Ta voda jde v horách, jde samozřejmě po povrchu, ale tam, kde se dostane do té suché oblasti, kde je obrovský výpar a velké teplo, tak tam už jde pod zemí. Zatímco teda v tom bývalém Sovětském svazu se jí 90% ztratí, tak tady se jí ztratí tak maximálně 10%. My jsme tam zkoušeli teda, jak ty ztráty.
0: Mě přece víte mimochodem, kolik vody se ztratí v Praze, než to
1: přesně
0: je ke spotřebě, teda nemusíme ani zasovět.
1: Právě minulý týden jsem na přednášce studentům, kdy probíráme téma zásoby vody ve světě, tak jsme se dostali k situaci v České republice a studenti nechápou, jak je možné, že si zaplatíme výrobu vody, že ji dovedeme z 53 kilometrů ze Želivské nádrže a z 25 kilometrů z Káraného a dovolíme jí, aby se v Praze 1/3 ztratila. Samozřejmě, že napojí zásoby podzemní vody a třeba...
0: Čili ten širší kontext, pane docente, průzkumu nebo výzkumu vašeho typu by mohla měl sloužit lidstvu, to znamená každému z nás, potažmo politikům, k tomu, aby přehodnocovali svoji píchu nad dnešní civilizací?
1: Určitě bychom neměli přeceňovat roli vyspělých technologií a vlivu člověka teda v přírodě, která nás obklopuje. Samozřejmě, že jsou oblasti, kde je ta příroda citlivá více, jinde je třeba méně a tomu je třeba se také přizpůsobovat. Jsou oblasti, kde stačí nepatrný zásah do nějakého koloběhu přírody, do nějakého ekosystému a může to vyvolat nevratné záležitosti, které třeba trvají desetiletí, než se vrátí do původního stavu. Viděl jsem třeba věci zase, a se omlouvám, že zase vzpomínám na Sovětský svaz, ono je to možná proto, že v době teda minulé jsem jezdil v podstatě pouze na východ. jsem byl 15krát v bývalém Sovětském svazu a zůstalo málo koutů, které bych nenavštívil. A bylo to veliké poučení. Já teď vyjímám ze skříní staré diapozitivy, třeba 15-20 let staré, a stále zařazuji do přednášek a ukazuju třeba, jak vypadají ropná pole v západosibirské nížině, kde vytekla ropa z nějakého ropovodu a už tam zůstala a dneska vyplňuje močály. To nedá už dohromady nikdy nikdo. Takové východosibirské moře je celé na ropě. Moře laptěvů, obrovské zásoby ropy. To, co činí Američani na Aljašce při pobřeží Aljašky a tím transaljašským ropovodem dopravují na jih do Aljašského zálivu, tam to nakládají na tankery, to též chtějí činit Rusové. Ovšem, budou-li se chovat tak, jako se chovají v západní Sibiři, nedovedu si představit, co se stane ze Severním ledovým oceánem.
0: To znamená, že to vytěží, ale tu krajinu to pohřbí, ten proces.
1: Tam jsou možné věci takové, že oni to těží a někde jim ropa uniká, třeba po celou dobu těžby. Spousta lidí ve světě se snaží, aby k těmto věcem nedocházelo. Ale rovnou říkám, že zase na druhé straně nejsem proto, aby jsme postupovali takovým tím extrémním způsobem, že všechno zakážeme a budeme omezovat výkonnosti ekonomiky a průmyslu a podobně. Všechno je hra nějakých kompromisů, stále je třeba hledat tu správnou cestu a takové ty krajně levicové iniciativy mě dráždí zase naopak, musím říci, nejsem proto. Na druhou stranu musím připustit, že některé akce třeba organizací jako Greenpeace, Děti země, pomohly dobré věci, to je třeba říci.

0: Kde je třeba na celém světě, hovoříme o celé planetě, takový extrémní jev? Samozřejmě víme o nejvyšší horstve, víme o největší prohlubně v moři. A kde se tohle střetá? Kde je nejdramatičtější kontrast mezi tou výškou a hloubkou?
1: To mě nahráváte krásně tedy.
0: Nechci vám nahrát, ptám se.
1: No vidíte, ale nahráste mě hezky, protože je to v Jižní Americe. V mém milovaném kontinentě, kterým se tedy zabývám už léta. Je to vlastně místo, kde, kdybychom chtěli v horizontální vzdálenosti určit, kde je nejvyšší bod této planety a naopak nejhlubší místo světového oceánu na co nejkratší vzdálenost, sečetli bychom tyto největší hloubku a největší výšku, tak bychom došli někam k 15 kilometrům výškového rozdílu a ta horizontální vzdálenost, dejme tomu, že je to nějakých, teď řeknu číslo, které se třeba bude zdát velké, ale z pohledu celé planety a kontinentu je velice malinké, 450 kilometrů, dejme tomu.
0: To je strašně málo, samozřejmě.
1: No. Může to být vrchol Aconcagua, považované za nejvyšší vrchol Jižní Ameriky a kousek odsud je teda to nejhlubší místo Atakamského příkopu. Vůbec celá tahle ta pacifická strana Jižní Ameriky je strašně zajímavá tím, že vlastně je tam velmi hluboký oceán a přímo ze břehu se zdvihá západní kordiléra And, která dosahuje těch výšek 6500 metrů až k 7000.
0: Tam jste byl?
1: Já jsem nevylezl dosud na Aconcagua, což je teda, cítím to jako trošku handicap, respektive jestliže mám tento kontinent tady na starosti a přednáším ho, tak asi bych měl všechna ta místa.
0: Ale vy jste profesor, vy nejste horolezec, nebo jste horolezec?
1: Já si myslím, že jsem trošku tak všechno.
0: Sněžný muž české geografie.
1: No, je spousta nadšenců, nejsem sám, spousta dalších nadšenců, který v oblasti geografie dělají podobné věci jako já třeba v té Latinské Americe. Mým výškovým rekordem je zatím vyhaslá sopka Čačany v Jižní Peru, kde jsem se dostal do výšky asi 6012 metrů.
0: Pane docente Odbočka, vy působíte jako útlý intelektuál v brýlích. Rozhodně na mě nepůsobíte dojmem člověka, který vezme bagel o váze 50 kilo a teď šplhá po skalách. Byl jste utajeným sportovním typem od jakživa, nebo ta vaše profese vás donutila jít i do terénu?
1: Musím říct, že jsem venkovan z takové menší výsky na sever od Plzně, jmenuje se Mladotice.
0: Jaké převýšení?
1: A tam jsem asi dostal takové ty dispozice tělesné a takovou tu odolnost jsem získal tam, protože jsem od útlého dětství pomáhal svým rodičům, bylo to nutné, jsme byli tři děti a pracoval jsem v zemědělství. Pak jsem hrál mnoho let fotbal, takže jsem pobíhal po trávnicích na Plzeňsku.
0: Na jakém postu, to mě zajímá.
1: Byl jsem záložník a takový jakoby tvůrce hry. Hodně jsem toho naběhal a tam se zrodila taková ta kondice. Pak jsem získal kondici při cestách do toho bývalého Sovětského svazu. Tam jsem se hodně nachodil. Třeba jsem tři týdny byl úplně sám někde za Bajkalem.
0: Takže to znamená, vy jste působil v limnologickém institutu.
1: Ano, tam je limnologický institut Ruské akademie věd přímo na břehu Bajkalu u výtoku Angary a tam jsem byl celkem 7 měsíců, z toho 4 měsíce jenom na lodi.
0: Byl jste se podívat v tom gulagu pro ženy, myslím, Sliuďanka se to jmenuje. To byl takový slídový důl u Bajkalu.
2: To šlo se tam podívat.
0: Ne, tak on už dávno neexistuje, ale
2: dobrá,
0: prostě
2: ale
0: pozůstatky.
2: To území, že je otevřené návštěva, mě překvapuje.
1: Ten můj dlouhodobý pobyt byl rok 81. Já jsem byl nejváženější host limnologického institutu. Se mnou tam byly dva západoevropané, dokonce dva lidé z bývalého NDR, které ty Rusové skoro nikam nepustili. Já jsem se dostal úplně všude. I ty gulagy mě ukázali, třeba na ostrově Olchon jsem viděl. A tam od té doby teď skoro obrok se dostávám. Tam je tábor, který tam byl do roku 69, skutečně velice těžký, v takových těžkých podmínkách ty vězni tam byly. A podařilo se mi tam se setkat se ženou, která tam byla kuchařkou v tom gulagu. A jí říkám babka Katarína. A od té doby už jsem ji asi třikrát navštívil. Prostě zůstala v tom gulagu, jaksi nostalgicky. Ona říkala, že se jí tam strašně líbí. Takže uprostřed pouště na ostrově, uprostřed Bajkalu žije babka Katarína sama, která tam předtím 20 let vařila vězňů.
0: Jedl jste omula?
1: Samozřejmě byly doby, kdy jsem nejedl nic jiného.
0: To je ryba, která se jí syrová.
1: Pravý bajkalský rybář jí tak, že jí obalí solí, utrhne nějaký jutový pytel, obalí provázkem a pověsí na ráhno lodi. třetí den v poledne už jsme ji měli k obědu. Nesmí se vykuchat, to je zásadní věc. Pokud se někde nasolují ryby a kuchají se, tak to už ztrácí nějakou tu šťávu. Takže takový bajkalský rybář jí omula tak, že kousne do hlavy, kterou vyplivne, a pak od té ryby kouše. Když přijde na ty vnitřnosti, ty také vyplivne. Ty mu třeba visí takhle po bradě, že jo. A byly týdny, kdy jsem se nedostal k jiné potravě než k těm rybám, a pak, když už jsem se teda trošku zbouřil a říkal jsem, že určitě tajga plná zvěře, a proč teda nezajdeme ke břehu a něco si neulovíme, tak mě pak tedy vyhověli a mohl jsem si zastřelit tam nějakou kabargu. Dokonce jsem ho sám připravil, dělal jsem z něj řízky klasicky a dělali jsme nějakou změnu. Takže na tom Bajkale jsem si užil strašně moc a hlavně potkal jsem tam úžasné lidi.

0: Pořád, pane docente, odkládáme ten top výkon, který jste podali v loňském roce se skupinou studentů. Vidíte, vy jste objevili prameny Amazonky. Je to sportovní výkon, anebo je to spíš výzkumný výkon? Je to objev velký?
1: Nebo obě?
2: Objevování pramenů trvalo velmi dlouho.
0: Proč?
2: Nejsme jediní. Jenom ve století 20. od roku 35 počínaje bylo celkem 11 výprav všech možných států světa, které hledaly prameny Amazonky. Samozřejmě k tomu přispěla především moje první návštěva Peru, těsně před tou naší revolucí. Jsem přijel v září 89 do Peru a seznámil jsem se s člověkem, který napsal knížku Všeobecná geografie Peru a tam na jednom místě píše, že se domnívá, že žádný z dosud udávaných pramenů Amazonky není ten pravý a že on typuje, a teď tam uvedl říčku Karua Santu, kterou si našel podle tehdy nově vydaných peruánských map. Oni totiž tyhle andské země neměli podrobné mapy, to byl celý ten problém. Nejpodrobnější mapa byla Milionka, ještě v 50. letech, jedna ku jednomu milionu. A na takovéhle mapě se těžko objevují nějaké malé potůčky. Že?
1: Ta opravdu podrobná je v jakém měřítku?
2: V těch 60. letech vydali jedna ku 100 tisíců.
0: U nás je nejpodrobnější? Ano.
2: Pracovní náš nástroj je 10 tisíc.
1: Čili ten pohled tam byl příliš obecný na to,
2: a takový generalizovaný.
1: Rozlišit se, jednotlivosti.
2: Přesně tak, třeba za pramen se udává od dob jezuity českého původu Samuela Frice a rovnou říkám, že to byl vlastně hlavní motiv pro mě. Proč jsem se k té Amazonce dostal a proč mě tohle téma strašně přitáhlo? Jezuita českého původu je autorem druhé nejstarší mapy Amazonky, která vyšla tiskem v roce 1707. Rodák z Trutnova, že jo? Vystudovaný tady na Karlově univerzitě a on sám se dobrovolně přihlásil, že chce do misijní služby do Amazonie. Byli takový dva kamarádi, ten Samuel Fritz a Václav Richter, který pochází z Jižní Moravy a tady v Praze se setkali na té univerzitě a dohodli se, že tedy jdou do té misijní služby. Loď připlula do přístavu Cartagena v Kolumbii. Ti lidé šli pěšky, asi tak skoro 1000 kilometrů na řeku Magdalénu, na kánojích proti proudu, když narazili na peřej, vzali kánoji, obešli peřej, pokračovali dále, až k pramenu té Magdalény, pěšky přes celou náhorní planinu do dnešního hlavního města Ekvádoru Kita. Tam se nějakou dobu zdrželi, pak znovu nějaký vor stloukli a nechali se unášet po říčce Pastása do řeky Napo a na Velkou Amazonku. Tam se dostali do nějaké jezuitské misie, strávili tam celý zbytek života. Jednoho z nich tam zabili, domorodci toho Václava Richtera. Ten Fritz všechno tam překonal a stal se z něj vrchní velitel španělských misí v Amazonii. To je jméno, které u nás málo známe. Možná, že je to největší český cestovatel všech dob.
1: Jistě.
2: Španělé mu dali takovou důvěru, že z něj udělali svého vrchního velitele přímo podřízeného místo králi v Limě. Tam jezdil skládat účty, vždycky musel do hor a pěšky a do té Limy se dostat po svých vlastně. A při jedné takové cestě se zastavil na břehu ledovcového jezera Lauricocha a řekl, tady pramení Amazonka. To řekl v roce 1692. Od té doby toto platilo, a všechny světové encyklopedie přepisují tento názor českého jezuity.
1: Který byl podložen čím? Vlastně? Který čím mohl být tehdy podložen?
2: Podložen tím, že on asi třikrát absolvoval plavbu po Amazonce od toho jezera. On poznal horní tok, poznal celý ten Maraňon, kde působil v misi, řeku Maraňon, kterou udal za hlavní pramenný tok Amazonky. A dostal se až na dolní tok, kde Amazonka se vlévá do Atlantiku. Tam byl 18 měsíců v zajetí Portugalců, protože tam neustále Portugal bojovali se Španěli o tu Amazonii, dostal se zpátky a stále si kreslil tu Amazonku, kreslil si přítoky. Takže on, když doplul někam k soutoku dvou řek, tak si změřil ten úhel, pod kterým se vlévá a pak už se jenom domnívá. Když tu mapu dostanete do ruky, to je naprosto neuvěřitelné dílo, které je velmi podobné dnešním mapám. On na těch přítocích nebyl, ale on je nějak odvodil, intuitivně odhadl. Takže to je tedy motiv úžasný samozřejmě, no a hlavně celá ta léta od toho roku 90 jsem scháněl podklady, mapy.
1: Promiňte, než půjdete dál k té cestě, o které se zmínil Ota, dopovězte třemi větami osud tohoto jezuity. On dožil v této oblasti,
2: on tam
1: vrátil
2: dožil,
1: se někdy,
2: on
1: jako věku se dožil?
2: Nikdy se nevrátil. Zemřel, je pochován v osadě, víme pouze, je pochován v osadě, která se jmenuje Cheveros.
1: Tam jste nebyl?
2: Tam jsem nebyl, ale všechno chceme dohnat. Mám takového velkého přítele, který si sám sobě říká, že je dobrodruh, bez stálého pracovního poměru, jmenuje se Láďa Šimek, Vladimír Šimek. A s tímhle Vladimírem jsme se potkali kdysi na Bajkale a od té doby pořád se mnou někam jezdí teď. A ten je teď jaksi po naší dohodě vyslán do nížiny Amazonie s cílem objevit poslední místa Fritzova. Já doufám, že budeme schopni na podzim předložit materiály docela detailní o těchto českých misionářích.

0: Vy jste tedy tou výpravou zrušili původně udávaný pramen?
1: New Encyclopedia Britannica v roce 1998 píše, že Amazonka pramení v jezeře Lauricocha a tou zdrojnicí pravou je Maraňon.
2: Přejímá Fritzův názor.
1: A my říkáme teda po těch letech, že ne, že je to jinak. Nicméně, samozřejmě, že nejsme první.
2: Takže Češi přijeli po letech opravit Čecha.
1: Asi tak, vypadá to hezky samozřejmě, ale aby jsem zase nepřeháněl tu naši roli. Všechno je to nějaké postupné poznávání a to poznávání probíhalo celé 20. století a my jsme teď na konci toho řetězce expedic. Největší plus té naší akce je to, že jsme první vzali do ruky přesné přístroje a všechno jsme změřili a máme důkazy. Na rozdíl od těch, kteří byli před námi, což bylo mnoho různých dobrodruhů a byli to novináři, byla to obrovská výprava, kterou financoval americký National Geographic v roce 72. Novinář, který to vedl, McIntyre se jmenuje, to byl v té době velmi slavný člověk.
2: Slavné jméno, samozřejmě.
1: To prošlo celým světem, všemi novinami, časopisy. Prostě on byl uznáván jako objevitel pramenů Amazonky. Oni se dostali také do těch míst, kde jsme se my pohybovali, ale nikdo z nich tam nic nezměřil. Oni nemají žádné důkazy pro ta svá tvrzení, navíc přejali teorie, které byly napsány předtím v nějakých publikacích. Takže ten náš přínos vidím v tom, že je to seriózní prostě vědecká práce a navíc je to práce, která teprve začala.
2: Je to tedy definitivní, že tady to vytéká ze země?
1: Slovo definitivní použiji, až se vrátím na konci července z další měsíční výpravy. Zbyla tam nějaká malá pochybnost. Je tam ještě jedno sousední údolí, které před 3 lety navštívila výprava, kterou vedl jakýsi polský novinář Palkiewicz. Oni vlastně první použili přístroje, ale úplně špatné. Oni všechno měřili pomocí satelitních pozičních systémů, pomocí toho GPS. Přičemž ten typ, který použili, dělá veliké chyby. Američani tam vnášejí umělou chybu. Já jsem dokonce viděl ten přístroj, kterým to měřili, v Limě mě ho ukázali. A stejným přístrojem jsme tam změřili třeba 100-metrový úsek a dělá to chyby od 120 metrů po 70, jo, takovéhle rozky. Ono to měří délky přes družici, že jo. A to nelze, tam se musí to dělat seriózně pomocí geodetických metod.
2: Promiňte, mezi otázka, pane docente, proč Američané vnášejí umělé chyby, aby si některá přesná měření ponechali třeba pro své vojenské účely?
1: Přesně tak, protože tyhle ty nejmodernější satelitní přístroje se jaksi nemůžou pustit do světa s tím, aby nebyly zneužity pro vojenské účely.
2: Ještě jsem odbočil. Závěrem tohoto tématu mi ještě popište, jak vypadá vlastně to místo, kde Amazonka pramení a kde to prostě vybírá ze země.
3: Je to nějaký potok, říčka, která se jmenuje jinak ještě než Amazonka?
1: Ano, ano. Já bych teď mohl vyjmenovat za sebou kolik, dejme tomu 12 názvů řek.
3: Než se stane Amazonkou.
1: Byli jsme tam v době nejnižšího stavu vody, v době největšího sucha jižní polokoule. Jestliže chce člověk objevovat nějaké malé potůčky nebo něco takového, musí tam jít v době, kdy tam skutečně existují, kdy jsou po celý rok, aby se nestalo, že třeba v létě vyschnou. Takže je třeba tam jet v červnu. Navíc v době, kdy močály, kterými ty říčky protékají, jsou zamrzlé a kdy člověk může chodit po močálech. Kdybych tam přijel v prosinci, lednu, únoru, tak se tam utopíme v bažinách. Takže je to náhorní planina ve výškách kolem 4300 až 4500 metrů. Je tam jediná osada, která se jmenuje Kailoma a na jih od této osady je spousta říček, potoků, které je třeba proměřit. Těch výprav jsem říkal, že bylo 11 a střídavě určovali pramen už v téhle oblasti. Od roku 35 už se tedy vrhly různé světové expedice do této oblasti na jih Peru. Už ne Maraňon, protože v 60. letech, já jsem to vlastně nedopověděl, se objevily ty mapy 1:100 000 a zjistilo se, že řeka Ucayali, Amazonka vzniká soutokem Maraňonu a Ucayali. Ta Ucayali, protože protéká nížinou, tak má tok plný zákrut, meandru. Změříme-li tyto meandry, a to se stalo vlastně po vydání map někdy v roce 62 v Peru, tak se zjistilo, že ta Ucayali je delší. Já jsem to změřil potom dodatečně a zjistil jsem, že je delší o 537 kilometrů než Maraňon. Na to místo, kde vzniká Amazonka. No a teď třeba je jít dále do té pramenné oblasti.

0: Dva prameny, které jsme tedy zaměřili, jedno je jezero a mini vodopádek, to je nadmořská výška 5233 metrů. Jsme všude určovali nadmořské výšky také. Velká euforie, že jo, to byl vlastně první tedy objev a první vyměření. Já jsem ovšem věděl podle leteckých snímků, že musíme měřit ještě tu druhou zdrojnici říčky, která se jmenuje Karua Santa. A už po takové dílčí oslavě prvního pramene jsem klukům ráno řekl, pánové, ale musíte změřit ještě ten druhý pramen. No a u toho druhého pramene jsme zjistili o 5 metrů vyšší nadmořskou výšku, si představte, o pouhých 5 metrů, 5238. Ale zase daleko vydatnější, 20 litrů za vteřinu, tam to bylo 9. Takže ta Karua Santa má levý a pravý pramen. Ten pravý je výše položený a má větší vydatnost, je ale o 50 metrů, pouhých metrů kratší. To ale nevadí, to je samozřejmě naprostý detail. Důležité je, že je to tedy ta Karua Santa, která se pak ten název mění na Rio Yoketa, pak se mění na Rio Chalamayo, Rio Ornios. Soutokem Rio Ornios, Rio Santiago vzniká Rio Apurímac. To na dolním toku dvakrát mění název na Rio Tambo a Rio Ene. A soutokem tohoto vlastně Apurímacu nebo Rio Ene na dolním toku s Urubambou, ta teče z Kuska, z posvátného údolí Inku, ta Urubamba, vzniká Ucayali. Ta se setká s Maraňonem a vytvoří Velkou Amazonku.
1: Nevidím to před očima.

0: Připustme, že za pár měsíců nastane ta chvíle skutečné euforie vašeho týmu, vy se dopátráte z těch dvou variant té pravé, nebo si ji potvrdíte. Teď co dál? Celý ten výzkum financují české zdroje? Je možné ten objev, protože je to informace svého druhu, aspoň na vědecké bázi někomu prodat, je možné ho zúročit?
1: Samozřejmě, že bych byl rád, aby

0: Nejen moje jméno, ale jméno téhle země bylo na konci dlouhé řady a už se nikdy nezměnilo. Já bych chtěl, aby první byl Čech a poslední zůstanou Češi. To je velký emotiv, který mě žene dopředu. Ale co se týká financí, to je krásná otázka. Tyhle akce pořádám většinou pro studenty a se studenty dohromady. Studenti, kteří mají zájem a zaujmuje nějakým tématem, mě navštíví, já jim řeknu, není problém. Můžeme jít kamkoliv na tomto světě. Máte to všechno ve svých rukách. Takže přátelé, ta cesta bude stát zhruba 300 tisíc korun. Tadyhle máte anglickou verzi expedice, španělskou, německou a tak dále. Běhejte po Praze, běhejte po republice, schánějte sponzory. Při expedici Peru 95 se nám podařilo sehnat asi 400 tisíc korun, tím, že všechno sehnali studenti. Nyní to byla akce 99, která byla ovšem financována úplně jiným způsobem. To udělal ten můj přítel Vladimír Šimek, který říkal, hele, máš toho moc, tak já ty finance zařídím. Když takhle jezdíme třeba po republice s přednáškou, tak on občas jde se mnou, anebo mě dá nějaký letáček a ten letáček tam leží na stolku. Chcete vidět také něco podobného, zajímavého? Můžete se zúčastnit, ale je třeba, abyste spolufinancovali výpravu. Takže jsme vymysleli termín FF jedinci, což jsou jedinci fyzicky a finančně zdatní. V minulé akci byli 4 takoví účastníci té naší výpravy, který můžu říci, že z jejich peněz se zaplatila třeba doprava.
1: Jejich finanční zdatnost ověřil výpis účtu, ale jak jste si byli jisti tou fyzickou a pozor, taky psychickou odolnost.
0: Přesně.
1: To přece musí být vážná věc.
0: To je docela problém. Právě jsem z toho měl obavy, z té psychické odolnosti, protože jsem ty kluky vlastně neznal. Ten Vladimír dostal za úkol, aby je během půl roku tady prověřil v Praze, takže pro ně organizoval nějaké akce. Dokonce jezdili někde kolem Slapské přehrady na kolech a zjišťoval, jak jsou výkonní. Přihlásilo se nám totiž 12 lidí.
1: Aha.
0: A z nich jsme si teda vzali 4, přičemž teda ten výběr fyzicky udělal on, já jsem si s nimi párkrát sešel a pohovořil. Všichni se osvědčili, nikdo neonemocněl, dopadlo to naprosto excelentně z hlediska těchto účastníků. Špatně to dopadlo pro mého kolegu, z fakulty se mnou jel můj kolega Luděk Šefrna, což je pedolog, odborník na půdy, a ten teda nezvládl nadmořskou výšku. Nicméně letos jede znovu a znovu to zkouší, jestli tedy tentokrát se to vydrží. Ono všechno to chce prostě aklimatizaci, chce to v nějakých 10 dnů být v těch nadmořských výškách kolem aspoň 3 500 metrů, předtím, než se jde na ty 5000.
1: Pane docente, trošku jiné téma. Vy chtě nechtě sedíte u stolu se dvěma lidmi, kteří se živí novinařinou. Možná se stane, že ten pramen Amazonky opravdu objevíte a pak jiní novináři zase udělají nějakou anketu o nejcennější nebo nejzajímavější Čechy století. Na prvním místě bude nějaký hokejista, který umí dotlačit puk do malé branky a o vás nikdo ani neškrtne. Neříkáte si, je to šílený svět, který média zavlekla do bezvýchodné situace? Protože žebříček hodnot byl zcela rozmetán.
0: Víte, čeho je mě nejvíc líto? Jestliže si vychováme skvělé absolventy, a já bych je mohl teď jmenovat, a on mě jeden z nich, kterýmu jsem dokonce připravil pozici na fakultě, že bude teda dostane místo asistentské a že bude budovat nějakou kariéru vědeckou. Přijel se na mě podívat bavorákem jako zástupce bankovního domu Skala, nyní už snad zkrachovalého. Nyní dělá v jiné bance.
1: Takže to přetavilo do Skala Group. Já jsem tam tuhle kolem, nevěděl jsem, co si o tom myslel. A nebo věděl?
0: Tenhle chlapec mě říkal s velkým nadšením, představte si, já vydělávám, to nemá ani náš pan děkan, co mě řekl. Koupil jsem si tamhle nějaký domek za Prahou, to je dobře, to vám přeju, mladí lidé, to je skvělý, ale proč tenhle člověk, kterýho jsme 5 let něco učili, dělá úplně někde jinde úplně něco jiného, když by této společnosti mohl být daleko prospěšnější, třeba v té ochraně vod a hydrologii?
1: Čili je to expert, kterého ta země neumí zaplatit.
0: A neumí zaplatit.
1: Tady zběhne někam jinam.
0: Jiný vynikající absolvent z mé doby, kdy jsem byl ještě mladým asistentem, ale byl mým diplomantem, odjel po revoluci do Anglie, vystudoval univerzitu v Londýně, udělal si tam doktorát a stal se předním představitelem anglické firmy Northwest Water. Dneska je hlavním představitelem této firmy pro střední Evropu, což je kariéra skvělá, on zůstal v oboru, ale udělal jí přes nějakou jinou zemi. Tam si ho vážili, tam zjistili, že něco umí a tam ho teda zaplatili. Tohle je všeobecný problém, udržet tady ty schopné. Že?

0: Vy jste, pane docente, o sobě hovořil jako o zemědělském synkovi, ale kdybyste zůstal v té své rodné obci nebo tam v těch končinách, myslíte, že i tam byste objevil něco zajímavého?
1: Já si myslím, že
0: tam existuje totiž nějaké velice zajímavé jezero v těch končinách na sever od Plzně.
2: Končinách.
0: Vy objevujete prameny Amazonky. Jestli prostě rozlišovací schopnost docenta na přírodovědecké fakultě je také toho druhu, že si všimne něčeho takového marginálního u nás doma.
1: Pane direktore, já už jsem říkal, že se strašně rád vracím. I když přijedu z té Amazonky, tak tam rád zajedu mezi své bývalé spoluhráče fotbalové a popovídám si s nimi u piva o tom, jak se žije na druhém konci světa.
2: A to jezero?
1: Je to jezero, které vzniklo při obrovské povodni, která byla na Berounce v roce 1872 v květnu. Je to vůbec největší historická povodně na Berounce všech dob. Tehdy to byl rok nebo květen plný katastrof. Teď právě jsem se dostal do období, kdy mě strašně přitahuje nejen český zeměpis, ale vůbec česká vlastivěda. I historie těch různých zapomenutých koutů naší vlasti. Momentálně mám v počítači takovou vlastivědu tohoto kraje mezi městečkem Plasy, takové to Plasko na okrese Plzeňcové, kde v souvislosti s touhle katastrofou se sesula stráň Potvorovského vrchu o ploše 30 hektarů, zahradila údolí potoka Mladotického a vzniklo jezero, které tehdy bylo daleko větší zřejmě než dnes. V různých materiálech, obecních kronikách, pročet jsem všechno možné k tomu. Je to úžasné počtení teda. Když si čtete třeba v kronice Rozálie Kozové lidové písmačky z Potvorova, která píše, jak se to událo, celá tahle událost, takovou tou staročeštinou krásnou. Tam se dovídáte, že se tam třeba utopil pár koní i s žebřiňákem v tomhle jezeře. Se popásali na břehu jezera, ten žebřiňák je tam stáhnul. Že se tam lámal kámen od 13. století a plaský klášter 1144 je z toho kamene z Potvorovského vrchu a románský kostelík v Potvorově, nejstarší vůbec v západních Čechách, je také z kamene z toho Potvorovského vrchu. A já jsem vlastně měl vysvětlit, proč k tomu sesuvu došlo. Takže jsem vzal na pomoc i historii a snažil jsem se teda říci, že nejen deště a přírodní katastrofa, ale i člověk už svojí činností od 12. století zapříčinila podmínky pro tenhle sesuv. Tohle jezírko, kterýmu říkají místní Odlezelské a v literatuře je popisováno jako Mladotické, je nádherný přírodní výtvor, který je dneska národní přírodní památka. A teď bych chtěl napsat takovou brožůrku nejen o tomto jezeře, ale i tam se protrhl rybník, který měl 92 hektarů, o obrovské povodni, která zaplavilo městečko Plasy. Tam se stavila trať Plzeň-Žatec v té době a italští dělníci, kteří stavili tuhle trať, spali v noci z 25. na 26. května v osadě Nebřeziny na břehu řeky Střely v hospodě.
2: Kterého roku?
1: 1872. Tu hospodu to odneslo, všichni zahynuli, 55 lidí.
0: Poslední otázka pro dnešek, pane docente. Kde jste pil nejčistší, nejchutnější vodu?
1: Teď bych měl asi říci, že ta dobrá voda je vlastně všude, kde se člověk cítí dobře. Vlastně i v Praze máme skvělou vodu. Záleží na tom, kde ji pijeme. Třeba káranská voda je jedna z nejlepších vůbec u nás. Ale můžu se pochlubit, že jsem pil vodu z Bajkalu, která byla nabrána v hloubce 300 metrů. Tato voda byla třeba poslána na první hry dobré vůle, které byly ve Spojených státech, kde bylo takové střetnutí Američanů s Rusy. A Rusové tam poslali tuhletu vodu, kterou nabíral limnologický institut z hloubky 300 metrů. Takže to byla skvělá voda. Ale mimochodem pil jsem vodu 24. června 99 jsem pil vodu z pramene Amazonky.
2: Já jsem viděl, že se tomu vrátí.
1: A byla vynikající.
2: Děkujeme za návštěvu.
3: Děkujeme.
1: Děkuji vám za pozornost.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Dnes naposledy otevřeme stránky románu Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Se skloněnou hlavou vešel Fabius v poutech do obrovského prostoru Juliovy baziliky. Sál byl plný nehybných bílých tog, usazených v mramorových křeslech. U stolu proti Fabiovi seděli čtyři muži. Předseda soudu konzul Pontius, vpravo druhý konzul Claudius, císařův strýc, vlevo Lucius Curio a zapisovatel. Ke křeslu pro obhájce přicházel Seneca, nahrbený, pokašlávající. Před dvěma hodinami vstoupil do Fabiovy kopky a poradil mu, jak se chovat před soudem. Fabius na Seneku vděčně pohlédl. Předseda soudního tribunálu vítá císaře provázeného hromovým potleskem, zahajuje soudní řízení proti členu hereckého stavu Fabiovi Scaurovi, původem otroku, dnes občanu římskému. Lucius Curio přednáší žalobu ústící v jasný závěr.
1: Hra o Falarisovi je průhledný jirotaj, útok na vladaře. Fabius Scaurus jim zneuctil císařovu osobu, pobouřil proti němu lid, vyvolal krvavé demonstrace. Pro potupení císaře zřejmou a záměrnou analogií s tyranem Falarisem, pro pobuřování lidu, žádám jménem senátu a národa římského pro obžalovaného nejvyšší trest.
0: Předseda tribunálu se obrací k obžalovanému.
2: Fabie Scaure, slyšel jsi obžalobu. Táži se. Doznáváš se k tomu, co se ti v ní klade za vinu?
3: Ne.
2: Proč ty, autora, herec, mimu a frašek, si napsal tragédii?
3: Řím je přesycen naivními fraškami. Chtěl jsem přinést něco jiného než bezmyšlenkovitou hříčku.
2: A proč jsi vybral právě Falarise?
3: Proč jsem si vybral Falarise? Tragédie zobrazují silné vášně, to diváci chtějí. To chtěli vždycky, to prožívají sebou.
2: Jak je možné, obžalovaný, že při hře došlo k otevřené vzpouře proti císaři?
3: Nevím, pane. Já za to nemohu, že diváci vzali to jinak. To není má vina. Nemohu přece ovládnout takový dav.
1: Tvrdíš tedy, že tvá hra nebyla jinotaj? Že nebyla záměrnou analogií našeho císaře?
3: Tvrdím to.
2: Nemá už nikdo otázku k obžalovanému? Dávám tedy slovo obhájci.
0: Seneca vstal, oslovil uctivě císaře i porotu a začal.
4: Vyslechli jste obžalobu, která viní herce Fabia Scaura z toho, že záměrnou analogií s neblaze proslulým tyranem Falarisem potupil našeho císaře a pobouřil proti němu římský lid. Vyslechli jste i výpověď obžalovaného, který to popírá. Nuže držme se faktů. Žádám Lucia Curiona, aby z textu hry o Falarisovi, který má před sebou, citoval jediný výrok, jediné slovo, které by mluvilo o vznešeném císaři a ne o akraganském tyranu Falarisovi.
1: Pravda? Řeč je o Falarisovi? Ale ne slova, nýbrž obsah a duch tragedie bije do císaře. Ne slova, nýbrž jejich provokační vyzývavý tón volal potom, aby smysl hry o dávném Akragantu byl převrácen na dnešní Řím a aby každý divák srovnával milovaného císaře s hanebným tyranem.
4: I ty, Lucie Curione, si tedy srovnával císaře s Falarisem? Já nikoliv.
1: Já miluji císaře nad svůj život. A právě proto jsem s úzkostí sledoval, jak hra i herci rafinovaně mířili na Gaia Cezara mluvíce o Falarisovi. Od počátku jsem měl podezření, že autor hry napsal záměrný jinotaj.
4: Podezření není pro soud argument. Ostatně hra byla povolena cenzurou beze změny. Proč si tedy podezíral autora hry ze zločinu už od počátku, jak pravíš? Proč si byl proti němu předem zaujat? Římské právo vyžaduje, aby porota slyšela objektivní a doložené soudy a ne osobně zahrocené domněnky.
1: Povím, jak jsem dospěl ke svým domněnkám, které mají podle mého názoru hodnotu pádného svědectví. Den před nastoupením našeho milovaného císaře na trůn jsem se setkal náhodou u dcereřina chrámu s Fábiem Skaurem. Žádal jsem ho, aby napsal oslavnou hru na Gája Cezara. A on? Na tom vidíte jeho vztah k císaři? To příkře odmítl!
4: Má žalobce svědky svého rozhovoru s obžalovaným u dcereřina chrámu?
1: Může obhájce dokázat, že jsem lhal?
4: Římské právo je železná stavba. Konstatuji, že jsem dosud nezažil, aby někdo operoval před soudem tvrzením svědecky nedoloženým. Aby s naším právem zacházel tak...
1: Jak?
4: Tak svévolně.
1: Svévolí nazval obhájce mé tvrzení. Ale sami zvažte, zda vývoj ve Skaurových činech nedává mému podezření za pravdu. Podívejme se na život obžalovaného. Už před lety, za vlády Tiberiovi, byl Fabius Scaurus s ostatními herci vyhnán z vlasti pro buřičství a prostopášný život. Trest ho nepolepšil. Urážka člena senátorského stavu mu vynesla další rok vyhnanství. Vrátil se a znovu pokračoval ve svém podvratném díle. Ve frašce o pekařích zesměšnil vysokého magistráta a majitele pekařských dílen. Nyní jeho buřičská činnost vyvrcholila. Dovolil si ve hře o Falarisovi zaútočit na samého císaře. Doufaje, že historický námět skryje jeho zločinný záměr.
4: Slavná poroto, patres conscripti, obracím se na vás jako na duchovní elitu národa římského. Dovolte mi otázku. Podezříváte všecky tragické básníky, že kreslíce obraz dávno mrtvého tyrana chtěli útočit na vladaře? Chcete vytáhnout z hrobu Aeschyla a Sofokla? Chcete je soudit za to, že psali o Diovi či Oidipovi? A dále. Pohnali před soud mne, když jsem za Tiberiovy vlády psal tragédie, v nichž skoro každý verš odsuzuje tyrana? Nikoliv. Císař Tiberius mé tragédie četl, ba je i chválil. Nenapadlo ho, aby tyrana vztahoval na sebe. A Lucius Curio chce tvrdit, že náš velkorysý císař by byl tak malicherný, že by vztahoval na sebe podobenství o netvoru Falarisovi.
0: Obdivný šum od hlasů se rozvlnil sálem. Žák prohrál boj se svým učitelem. Habet dostal 100 kurione.
4: Jen malí duchové, povaleči a klevetníci mohou připustit tak pošetilé analogie. A to je nevzdělaná chátra. Lůza, tento svrap na těle Říma, obrátila smysl hry. Otcové vznešení. Ne na Fábia Skaura a jeho herce. Ne na počestný římský lid. Nýbrž na prodejnou chátru žaluji, že zneužila tragédie o Falarisovi ke svým rejdům. ta nechť stane na místě obžalovaného, který je nevinen.
1: Je věru snadné omývat Skaurův zločin živelností lidu. Je snadné svrhnout vinu na anonymní dav a volat na soud tisícihlavý zástup. Jak obhájce říká, chátry. Dříve nazýval ten dav lidem a často stával jako obhájce na jeho straně proti šlechticům, ač sám šlechtic. Ani píť neustoupím ve svém tvrzení. Každý verš v závěru Falarise byla provokace. Každý verš útočil na císaře slovem i vášnivým Skaurovým tónem. Jen hluchý to nemohl slyšet, jen Skaurův spoluviník to mohl nevnímat.
0: V prostoře baziliky bylo bezhlesné ticho a v něm se přesouvala sympatie porotců na Luciovu stranu. Seneca věděl, že si hraje s ohněm, když na sebe vzal Fábiovu obhajobu, ale nebál se. Věřil v sílu svých argumentů, ve svůj rétorský um. Spoléhal na nepohnutelné římské právo. Neuvážil však, že když obhajuje Fábia, obžalovaného ne pro malichernou krádež, nýbrž pro velezradu, postavil se nejen proti císaři, ale i proti senátorské aristokracii, k níž patřil. Pomalu se mu do mysli začala vkrádat obava, ba úzkost. Fabius zneklidnil. S nadějí hledal Senekovi oči, ale Seneca tiskl šátek k ústům a přemáhal kašel. Caligula pozoroval Seneku se záští. Spřáhl se s bývalým otrokem, šlechtic. Pichlavé oči přelétly na Fábia a střetly se s jeho zrakem. Fábius neuhnul. Jaká drzost od toho chlapa. Lucius v několika vteřinách ticha vycítil, že zvítězil.
1: Slavná poroto, jádro přeje objasněno, všecky body žaloby jsou doloženy. Ptám se vás, ctihodní otcové, jak dlouho ještě chcete trpět řádění nenapravitelného buřiče Fábia Skaura? Demonstrace v Pompejově divadle a ve městě stála život 700 lidí. Příští vzbouření může ohrozit celý Řím. Zde běží o mnoho. Nejen o císaře, ale i o vlast, o celou říši. Patres illustrissimi, vrátíte Římu bývalý řád? Nebo necháte bez příkladného trestu zločinný živel, který už zítra opět začne podvracet vládní moc císařovu i vaší?
0: Juliova bazilika zadunila bouří rozhořčených hlasů. Z té vřavy vycházelo jednotné nikdy. Konzul Pontius nedbaje na Senekovu ruku, která žádala o slovo, formuloval otázku, zda porota shledává vinným Fábia Skaura zločinem buřičství, ohrožování státu, urážky veličenstva. Zvedly se ruce všech porotců. Potom se tiše radili.

0: porada byla krátká. Všichni povstali a konzul Pontius ohlásil rozsudek.
1: Jménem senátu a národa římského. Fabius Caurus, občan římský, člen herckého stavu, se projmenované zločiny odsuzuje k smrti katovým mečem.
0: Okamžik bylo ticho. Všechny zraky utkvěly na odsouzenci. Na to vybuchl souhlasný jásot. Fabius stál přibit k zemi, ochromen, jako by neslyšel, neporozuměl. Pak pochopil. Otevřel ústa a z nich vyrazil křečovitý smích a křik.
2: Falaris! Falaris!
0: Fabius se nepohnul, ale všem se zdálo, že se přibližuje k císaři.
2: Falaris! Falaris!
0: Strážní se vrhli na Fabia, ucpali mu ústa roubíkem, sevřeli mu pouty ruce a nahými meči ho postrkovali k východu. Caligula seděl přikrčen v křesle. Díval se na Seneku. Teď si to vyřídím s tebou. Seneka rovnal poznámky chvějícíma se rukama. Konečně zvedl hlavu. Baziliští zřítelnice ho přimrazili. Císařův pohled nesl smrt. Rétorova ruka zatápala po svitku. Vykročil pomalu. Senátoři před ním ustupovali, jako by tudy procházel malomocný. I oni věděli, že Seneka zemře dříve než odsouzený Fabius.

0: Blížila se už noc, když Seneca se odebral do pracovny. Kolik času mu zbývá? Hodina? Dvě? Celá noc? Vrazi chodí až k ránu. Ještě je čas. Čas k čemu? Kloučení. S kým? Kdo mu zbývá? Komu by chtěl napsat poslední dopis? Jen ten, před nímž nedávno stál v ponížení zbabělce. Senátor Ulpius. Seneca usedl a vzal do ruky pisadlo. Noc zvolna přicházela. Je čas se loučit.
1: Jistě mi přiznáš, drahý Ulpie, že touha je jedním z hlavních hnacích motivů života. Začím se žene touha římského šlechtice? Je-li náš život bez morálky? Je-li náš život bez vyhlídek, bez zítřků? Jen za ziskem, ohlušením, z pocitů malosti, které zakrýváme arogancí a krutostí, zátopa demagogie, teroru, ziskuchtivosti, falše a hysterie, toť obraz našeho vznešeného Říma. A přece, povím ti podivnou věc, můj Ulpie. Poprvé v životě jsem jako obhájce prohrál svou při. Vlivem okolností, jimž začíná tento dopis tobě, a protože Řím je majestát síly bez ducha, jsem se sporem prohrál i život. Ale poznal jsem přitom Římana. Považ, můj milý, opravdového Římana, který tisícům řekl, co si myslí, i když znal nebezpečí této hry. Tento Říman byl, ne, dosud je, herec Fabius Scaurus, bývalý otrok. Stnul jsem, když jsem si to uvědomil. A řekl jsem si, zanikají římské ctnosti s tímto člověkem? Nebo snad žije vedle našeho světa jiný svět? Druhý římský národ, tam za Tiberou, kam ani nezabloudí náš povýšenecký pohled. Národ života schopnější, zdravější, lepší, který rodí lidi, jako je Fabius Scaurus a ne jako Lucius Curio. Není nakonec tam za řekou záruka věčnosti Říma? Nevzejde za staletí z těchto plebejských kořenů, z tohoto nízkého plemene vzdělanství a velký duch, humánější svět? Je mi teprve 42 let. Ač churav, chtěl a mohl jsem udělat ještě kus práce, kterou jsem miloval. Lítost mi svírá srdce. Přiznám se ti, strach ze smrti nám nepadá. A já tolik toužil po budoucnosti. Náš vznešený Řím po ní netouží. Žije pouze pro tuto chvíli, ne pro budoucnost. A uvaž, můj drahý, má právo na budoucnost národ, který o ní nestojí, říše, která o ní neusiluje. Římský svět se začíná pomalu kácet, pomalu klouže po srázu k jícnu propasti, kdy se do ní zřítí, nelze předvídat. Ale stane se tak. Končím se vzpomínkou na návštěvu u tebe. Dnes už, můj Ulpie, se ti mohu dívat do očí s dobrým svědomím. Nejsem zbabělec. Tváří v tvář šelmě jsem hájil pravdu. I za cenu života. Loučím se s tebou. Z večera jsem se procházel alejí Cipřišů. Nyní půjdu alejí Stínů. A je-li Stínům dána paměť, zůstane ve mně tvé jméno, drahý Ulpie, vždy jasné, vždy zářící.

0: U Avioli se toho dne sešli na obědě senátoři monopolisté s císařem. Účel uzavřít s císařem mír, aby mohla začít válka. Oslavit pevné zbratření dvou největších mocí. Aviola právě ujišťoval císaře oddaností své a přítomných senátorů, když zvenčí se ozval cvakot kopyt a hned na to rychlé kroky. Do Triclínia vběhl Lucius Curio. Nepozdravil nikoho ani císaře. Letěl k němu obličej zrudlý vzrušením a něco císaři šeptal. Šeptal dlouho, ale v bezedném tichu bylo slyšet jeho zprávu.
1: Víc než 20 000 bojovníků. Mezi Lencí a Lauriakem překročila už část Germánů Dunaj. Elius Probus ustoupil. Je obava, že barbaři vpadnou i do Panonie.
0: Senátoři se znepokojeně pohnuli. Caligula sípavě dýchal, koulel bezradně očima po přítomných. V tu chvíli tmu úzkosti v císaři prozradilo světlo, náhlé jako blesk. Rozřešení, jediné a dokonalé, zazářil. Napil se vína a vstal. Vzpřímili se všichni tušíce slavnostní okamžik.
2: Rozhodl jsem se. Vypravím své legie na sever. Rozmnožím územní dědictví po předcích, získám Římu nové provincie a nové bohatství.
0: Senátoři propukli v jásot. Konečně byli u cíle mít a žít. Konečně se tu spojily dvě největší síly říše. Nastane zlatý věk ne Říma, ale římských magnátů. Jejich chytré zlato si ochočí figurínu na trůně a povede ji, kam bude chtít.
2: Nade vše drahý je mi Řím. Neopustím věčné město, zůstanu s vámi, carisimi. Otud budu řídit válečné operace a vrchním velitelem vojsk na severu jmenuji...
0: Caligula těkal očima po přítomných, jako by se rozmýšlel. Senátoři sledovali s napětím každý jeho pohyb.
2: A vrchním velitelem jmenuji Lucia Geminia Curiona.
0: Lucius sebou trhl, mimoděk se napřímil. Konečně. Caligula pozoroval Luciovu rozzářenou tvář. Věděl.
1: Nesklameš mne. Znám tě naopak. Uděláš ještě víc, než od tebe chci. Jsi ctižádostivější, než byl Julius Caesar. Chceš triumf. Chceš můj trůn. Po vítězství na Dunaji budeš chtít vést legie proti mně, ale já to zařídím jinak. Zvítězíš-li. Barbary zničíš, snad i provincie dobudeš. Ale do Říma se už nevrátíš. Najdu někoho, kdo půjde s tebou krok co krok a ve vhodnou chvíli tě pošle do hádu k tvým předkům.
0: Senátoři blahořečili císaři k jeho rozhodnutí. Jásali. Museli jásat. Ačkoliv jejich záměr se podařil vlastně jen z poloviny. Vyhráli válečné dodávky a zisky, ale císař, ten Damoklův meč nad jejich hlavami, zůstane v Římě. Caligula cítil uspokojení. Luciovu věc vyřešil. Na tyto chytráky vyzrál. Žel, že také jen na polovic. Naplní mu pokladnu po okraji a bude je mít stále v ruce, ale také se stále bude bát jejich záškodnictví. A tak bylo uzavřeno příměří mezi šelmami, pro obě strany výhodné, pro obě strany nebezpečné, protože žádná z nich nebude znát dne ani hodiny, kdo z koho. Ačkoliv se tyto dvě strany na smrt nenávidí, nemůže jedna existovat bez druhé. Oni i on jsou obklopeni nebezpečím, lidem, otroky, barbary. Císař a jeho senátoři jsou spojité nádoby. Jsou si všichni navzájem nepřáteli. Nikdo nikomu nevěří, každý každého nenávidí, ale musí jít společnou cestou, musí táhnout za jeden provaz. A za nimi se plíží stín. strach. Bestie se navzájem požírají. Jedna se zahryzla do druhé, jsou požírána třetí. Kdo z koho? Připíjeli císaři na věčnou slávu Římské říše. Věčnou. Věčnou. To veliké slovo probudilo slovo menší, neméně však závažné. Co s věčností? Aspoň dnešek. Carpe diem. Dnes, hned. Okamžitě se zalknout zlatem, vínem, rozkoší. A po nás potopa.

0: Dnes naposledy jsme společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Sirovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová a nebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.

0: 3. Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Hezký poslech, u pořadu Hudební delikatesy vás opět vítá Saša Vébrová. Pro dnešní zastavení vybral hudební redaktor Vladimír Truc téma písničky a písničkáři. Myslím, že je to víc jak šťastná volba. Vždyť léto je před dveřmi a k tomuto času patří i toulání přírodou, kytara, nějaký ten ohýnek a hlavně chvíle stvořené pro rozjímání. A když se k tomu ozve příjemný hlas zpěvačky, která si říká Radúza, určitě spolu s ní zažijete nebe, peklo i ráj.
1: Ty jsi mi

Určitě už někteří z vás plánují i nějaký ten výjezd do zahraničí. A tak se tam podíváme i my. A to spolu se zpěvákem a skladatelem Leonardem Cohenem. A na cestu nám zaspívá píseň o Zuzaně, tedy pardon, o Susan. Nahrávka sice pochází z roku 1967, ale myslím, že tuhle skladbu můžeme zařadit do kategorie nestárnoucích.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Kdybych si mohla vybrat, kam bych odjela v létě na dovolenou, určitě by to bylo do země, kde zní libozvučná francouzština. Tenhle jazyk ve mně vyvolává pocit všudy přítomné lásky, umění s nádechem bohémství a taky volnosti a zdáli znějící hudby, která dokresluje atmosféru. Tak my si tu hudbu pustíme teď pěkně zblízka a možná, že i vám připomene některou krásnou letní dovolenou. Pokusí se o to Georges Brassens v písni Je me suis tout petit.

I v létě může ovšem trošku sprchnout, jenomže tenhle déšť nemá nic společného se zimními plískanicemi. Je to déšť očistný, vlahý a inspirující. Alespoň pro Víta Sázavského a Zdeňka Vřešťála jistě. A písnička Samba v dešti, kterou skvěle naspívala Zuzana Navarová, je toho důkazem.

Ta další písnička je pro změnu o větru. Možná vám dnešní pořad trochu připomíná předpověď počasí, ale asi je to tím, že se písničkáři přírodou prostě rádi inspirují. Stejně jako Bob Dylan, jehož skladbu Blowin' in the Wind zaspívají Peter, Paul and Mary.

V pořadu o písničkářích nemůže chybět Jarek Nohavica. Zvláště, když se spojí se souborem, který si získal nejedno romantické srdce, a tím je skupina Čechomor. Ve Strážnici si spolu na koncertě zaspívali nádhernou poetickou skladbu Kometa. Tak si představte večerní oblohu, hvězdy jako živé a něco si při té kometě přejte. Třeba abychom se za 14 dní opět sešli. Na shledanou se těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

na mě zmizela, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka, tentokrát se zdatem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu téma.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, mm-hmm. protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy mm-hmm. a tak dále. Tak já jsem si to vzala za své krédo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, uh-huh. což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: zvalila
1: jsem takový rameček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně.
0: Uh-huh.
1: Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano,
1: slepičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále. Takže jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme byli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: Zvířátka. No, protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení a pochopení.
0: Ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě, to ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A tak to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji, takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí.
0: Zmíjí
1: obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na preparáty prostě proti jedovi.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka, bachyně. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, lizmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, no ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď knučely ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do toho.
2: K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi 3 noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně Lipenské jezero.
2: Ano.
1: Úžasný, úžasný. Moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě naučila plavat, teda velice rychle a sama. No, ale prostě nezapomenutelné zážitky. Ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
2: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý třídě, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu.
2: No,
1: tak
2: ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vryje člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
2: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, že jsem byla fakt umořená v vedry. A plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
2: Výlety krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda. To mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka. V duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím. A na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
2: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám dospělejším.
2: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko žiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
2: Tak to je dobře.
1: A všem pohodičku.
2: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju se hezky, matka. Dobrou noc. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin 16 minut a na telefonu tentokrát je Františka ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko, já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu a odpoledne se teďka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svoju mlátičku, jo, a tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roků, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. a já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jindy zkoušet, než do letních prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta během té práce tam někam spadla.
0: Ježiš.
1: Do té fury. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odstřihli jsme to, ty kravičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejně ta stodola lehle popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodil blesk, no, takže stejně ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té kůru na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říkal, ve Skry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, že naše děci, nás je 5, tak myslím, jediné, co jsem tak zjel na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikdy nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím. Já nevím. Takže já jsem akorát, myslím, nejstarší jsou, takže si to dostával tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Takže tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky krabičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásly ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řeměny, aby je pásl. Tak se těšil taky, že se podívá na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak už jste byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no. A
0: no jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: Takže Tak, no, takhle moje takový prostě prázdní, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak jo, to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, Pondřičko, taky a děkuju vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou. Zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoraj, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4:15, tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anitušku.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napříjme.
0: Děkuju za všechny.
1: Jsem to zapomněla ani říct. A právě my jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna byla na náměstí a druhá u nás, teda,
0: jo.
1: A my jsme u nádraží, jo.
0: Uh-huh.
1: No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, taky krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak je dědeče honem, a my jsme se s krávou slezli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je vedle sousedí, to byly tři kluci, my dvě, my se taky hrávali s nima. Přijeli k nám, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On si to vymýšle. On si
0: no je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny. A ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšilo, to hezky, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny, a, no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, to určitě, no. To víte, že...
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: Mm-hmm. No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili

0: Pavel Žalman, Lohonka a spol. A divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince. A dovolala se k nám také Jarča z Frýdlantu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, prosím. A chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mm-hmm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let.
0: Uh-huh.
1: A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší.
0: Uh-huh.
1: Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme na šli jsme na koupaliště ve Frýdlantě, když tady jsme měli. A když jsme se na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No ale hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No mm-hmm. A oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zase starost, tak budete poslouchat vy mě a ne já vám.
0: Mm-hmm.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra jim řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí, když budete s ní.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem říkala lidi a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará jako ta 9letá neteř a povídá jim tak jako od sestry kamarádka, no vidíte holky, Jaruš má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout.
0: Mm-hmm.
1: Taky pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, a jsme jezdívali k babice na hartu, chodili jsme na seno, na louku, otáčet seno, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
0: ano,
1: tak honem se sbírat seno, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakařek. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda. Mm-hmm. U harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to zase dělali v Kunaticích. I na seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodit.

0: radši za nás, protože jsme chodili do školy, že jo? No tak mamka chodívali na Velikánskou louku k Frejdovi, tadyhle dolů v Kuřaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže na, aby byl na zimu do sena, aby se mohli krmit.
1: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
0: No, letos teda ne. Letos jedou, jako neteři pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo?
1: Jasně.
0: Mají si vnoučata.
1: Už je to
0: jiné.
1: Takže
0: já jako, už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím, no a pak se zase sejdeme příště. No. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi,
1: no.
0: Že mi dneska gratuloval, bylo 12.4, když jsem volala do noční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
1: Jejej, no a tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju, děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy,
1: ano.
0: Jedna má tady jako... bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano.
0: Potom jedna...

0: No, a přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tři děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuji za návštěvu, Jarčo, přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky, na

0: Marta Kubišová a písnička Hey Jude. Máme 28 minut po půlnoci, tolik minut už jsme si odebrali z nového čtvrtečního dne a na telefonu pozdravíme paní Marii do Uherského Hradiště. Krásnou noc, Maruško, vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji i vám, Jitko. A
0: děkuju.
1: Všem posluchačům, je to opravdu pěkné téma. Mm-hmm. Tak si vzpomínám, moje poslední prázdniny byly krásné, jako v konci 9. třídy. Já jsem měla kamarádky, které jezdily do naší vesnice k babičkám a k tetičkám. Já jsem měla, maminka měla všechny sestry a bratra v jednej vesnici, takže jsem neměla kam na prázdniny jezdit.
0: Jasně.
1: Mm-hmm. Tak jsem si našla ty kamarádky, jedna byla celoživotní, akorát, že před 9 lety zemřela ze Zlína. Mm-hmm. Ze Zlína, a s tou jsme opravdu prožili krásné roky hry a tu, ta druhá zase byla z Hané.
0: Ano.
1: A tu jsem zaspodnikala takové výlety. Tam byl u nás zámeček Pepčín, který v 80. letech zbořili, ale to bylo krásné na způsob, jak je zámek Hluboká, tak to bylo na takový způsob, to Kaunic dal postavit svoji manželce Josefíně, takové letní sídlo.
0: Aha, ano, ano.
1: No, tam jsme chodívali v lese, to bylo v oboře, to bylo 3 kilometry do lesa, tam jsme chodili co chvíle, jako i ve všední den jsme to oběhli, a kolikrát za týden jsme tam šli jako na, vždycky se podívat, to byla naše procházka. Mm-hmm. No a maminka pracovala v JZD a jako u mlátičky, to v tehdy byla mlátička, tam byly kraviny, mlátička, a ten rok zrovna byl takový deštivý a tam poslali z Uherského Hradiště z posádky vojáky na výpomoc. Mm-hmm. Oni museli ty mandely, jak byly to srostlé obilí, jak to bylo, pršávalo. Tak
0: ano, ano, ano, ano.
1: Zelené obilí, oni to museli od sebe otrhávat a oni to vozili k té mlatičce autama. No a my s kamarádkou jsme se tam vydali, že půjdeme se tam podívat jako mamka, jak tam pracuje, a tam byla váha, tam jedna sousedka byla na té váze, tak jsme se tam zdržovali. A zrovna tam byli ti vojáci, poléhali tam okolo silážních jam, mm-hmm, a dali se s námi do řeči a tak vtipkovali, to byli asi tak o 5-6 roků starší, to byli vojáci. No a já jsem tam dokonce dojela na kole a ten jeden mi vzal to kolo a že nás naučí na pospátku jezdit, že sedět na řídítkách a šlapat dopředu. No on to uměl, ale já jsem to zkusila jednou a spadla se hned, ten si odřela loket. Tak byla, jako, byli jsme z toho, jako, už jsme to pozdě zkoušeli a oni tam měli tranzistor, jak to bylo tehdy velice vzácné, vyhrávali si a takhle, takže to byly takové prázdniny, no, že maminka se to zvěděla, že chodíme za vojákama. No jo, tak to je, ta teta z té váhy řekla, protože oni tam jezdili s těma
0: fůrama. Jo, všechno se vědělo, no jo.
1: Tak se maminka mi to zakázala, že tam nesmím chodit, že už o nás mluví, že chodíme my 15 lety za vojákama. No. Takže ještě bych pozdravila ta kamarádka, nevím, jestli žije z té Hany, ona by měla žít v Jihlavě, Aneška.
0: Aha, aha, třeba, vidíte, třeba je napříjmu, nebo třeba jí to někdo vyřídí. Tak jsme,
1: potom už se ani si dopisovali, ale potom jak se vdala, mm-hmm, ona se rozvedla, ona bydlela jde si u Šumavy, u Lipenské.

0: jezera. A tam ma, keďže bydlí, bo potom sa odsiaľ do Ostravy, to vím, že mi poslala dopis a odtedy je oni nevím. A jej teta aj babičku zemřeli. Takže tak to byly opravdu prázdniny. Tak sme na ten zámeček chodili a ja som měla i povinnosti, ja som musela husám nosiť trávu a třeba aj něco uvažiť, nějakou polévku, anebo tak. Maminka došla třeba od té matičky a chtěla jako něco, aby jsme pojedli, takže měla jsem aj úkoly, ale vždycky jsem si mezi tím tu zábavu našla.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Takže tak.
1: Takže jste to stihla hodně a i tu zábavu.
0: Ano, a ty kamarádky to byly celé, každý rok jsem se na ně těšila. Opravdu to jsme si potom dopisovali a tak ta Aneška Sehané byla potom servírka, tak mi psala, jak jela servírku, jak se měla případy, kdyby jela třeba kávu nebo něco někomu nakryt. A takhle v Olomouci pracovala na ta ve Zlíně, ta dělala zase u telekomunikací, tehdy, když se přepojovali ty telefony ještě. Tam ano, něco takové. Velice mě mrzí, před 9 let, akorát v 70 zemřela. Takže tak.
1: Tak vzpomínáte aspoň, já vím. Dobře, tak paní Maruško, moc vám taky děkuju. Přeju vám krásnou noc, hezké letní dny a moc děkuju za telefon, za povídání a budu se zase těšit taky v noční lince. Mějte se hezky.
0: Takže
1: dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Radim Flender a Lucie Vondráčková a písnička Stanice Svět. A na telefonu teď máme paní Aničku ze Sokolovska. Krásnou noc, paní Ano.
1: No.
0: Moc vás zdravím.
1: Já taky zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju za ně.

0: A chtěla bych jenom o těch prázdninách.
1: Ano, povězte.
0: Jsem jezdila vždycky na Táborsko. Tam jsem měla sestřenice a měla jsem i babičky tam, ale chtěla jsem vždycky kamarádky a tam jsem se zkamarádila, jestli Radenině, a tam byla prostě kamarádka, to byla hrabinka z hraběcího rodu, prostě nějaká Františka Kolovratová, víte? No a já, když jsem tam, tak ona už věděla taky, že tam přijedu, ona byla starší, já

0: No, potom se vdala a už jsem jenom slyšela o těch, od Strejdy, ona k ním taky jezdila, jo, tak už jsem slyšela jenom takový, už to nebylo ono, no prostě. Chtěli jsme se sejít, vždycky ona tam byla třeba v letě u nich a to, a já jsem se na ní ptala, ona zase na mě, ale už jsme se nikdy nesetkali.
1: Už to pominulo no potom časem, já vím.
0: No.
1: Dobře, no, tak paní Aničko...
0: Hezký prázdniny jsem vždycky prožila opravdu takhle.
1: Tak to ráda slyším, že ráda vzpomínáte a že to stálo za to. Moc vám taky děkuju, přeju taky krásnou noc, hezké letní dny, moc si to užijte.
0: Děkuju.
1: A hodně dobré nálady a zdraví. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Ano, naschranou.
1: Naschranou, naslyšenou. No a teď už je nachystán Petr Kolář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: lhář navzdory hříchům, no a dovolala se k nám také do noční linky paní Vlastina Skrnová. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A posluchače.

0: a písničku Robertovi z Olomouce, protože on je pořád poslal písničky.
1: Dobře.
0: A jsem nemocná Janinko, jsem dostala na budoucí. Takže jsou to. A chtěla bych pozdravit pár posluchačů.
1: Dobře, taky všechny.
0: Všem to možné, je to možné.
1: A můžeme paní Vlastino trošičku k tomu tématu říct si něco malinko aspoň?
0: Ano, už jdu.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem jezdila na Valachy do Velkých Karlovic. Tam jsem se narodila, tak jsem tam jezdila na pouť.
1: Mm-hmm.
0: No. A tetinka Šuláková.
1: No.
0: Chodila tež na půl, že? A ona tam zpívala.
1: Jo.
0: A říkala, Vlastínko, pojď se mnou zpívat. Já říkám, teď já nejdu, protože já jsem se stydila jako Rom. A já říkám, já nejdu. Pojď a nekecaj. Já říkám, však máte serku, ale to je kopito. Jo? A říkala, no tak jak když jsem byla malá, tak jsem chodila, že?
1: Jo.
0: No, tak jsem tam ještě poznala kamaráda.
1: Mm-hmm.
0: On bývá kousek od tetičky.
1: Ano.
0: Ladiček, který nás ho spustil.
1: Mm-hmm.
0: Ježiš, nemůžu zase.
1: Mm.
0: No a tak jsme vždycky harmoniku, kluci.
1: Jo.
0: A na zápraží, jak byli vyšet na to posazení. No a tak se zešla partia, naproti byl domov důchodců.
1: Mm-hmm.
0: Tak ještě všichni z toho domova. Jo.
1: Tak jste měli veselé sešlosti.
0: A to bylo dogána veselo, jsme nešli na půj. Protože důchodci chtěli tancovat, zpívat.
1: Jasně.
0: No, tak jsme se ani nedostali na půd.
1: No vidíte to, jak jste to zvládli.
0: Ježiš, tam bylo tak krásně. Tetinka mě dávala práci, to jsem byla ráda, protože jsem ráda pracovala, jo, okopovala i brambory, zahrace, zeleninu, všecko, kravu rujila, všecko. Dneska už tam chleb není, okaři tam udělali světnicu, místo chleba, mají to tam krásně spravené, což mě to velice potěšilo. Tetiška ze strýce mi jim to dali.
1: Ano.
0: Dvom ugarom od bratránku synové.
1: Jo.
0: A tak jim to darovali a tak si to tam tak udrží.
1: Tak to je dobře.
0: No, asi pojedu tam, protože mám opatrovnici, která má auto.
1: Jo, že by vás tam vzala, tak to je dobře, že no, máte tak možnost. Moc přeju, aby vám to vyšlo, paní Vlastičko, a opatrujte se, hodně zdraví, přeju hezké dny a ať se vám zkrátka i tohleto letošní léto líbí, užijte si ho.
0: Hodně a všem posluchačům.
1: Děkuju za všechny a budu se moc těšit zase příště v noční lince. Mějte se hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc,
1: tak, zdravíme do Krnova, to byla paní Vlastina a popojedeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

kola pop music se točí dál a Karel Zich právě dospívává. No a jedna hodina hraní nebo noční, jak chcete, pomalu klepe na dveře. Pojďme ještě v rychlosti do pošty. Pan Mojmír píše třeba: o nádherných prázdninových dobrodružství jsem si četl hlavně v ABčkách a podobných časopisech. Nikdy jsem na ničem podobném nebyl. Byli jsme chudá rodina, příbuzné jsme neměli a od 6 let jsem trpěl dětskou obrnou, tak jsem jezdil do lázní Velké Losiny. Ano, a tam se mi líbilo. Kolem jsou nádherné jeseníky a maminka mě jednou vzala do Olomouce, kde je zoologická zahrada jako v Brně. Možná proto jsem jako dospělý až začal trampovat a jezdit po světě. Teď už jsem ale starý a nemocný a nikam nemůžu. Tak přeju všem dětem i dospělým, aby se jim léto vydařilo. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vám děkuju. Přeju také hodně, hodně zdraví, ať se vám daří a užijte si krásné dny. No a protože jsme se dostali na konec našeho společného povídání, na konec noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju hezkou noc, hezké sny. Budete-li bdít, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů a v noční lince zase brzy naslyšenou. Děkuju moc, dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tato schůzka s českou historií je 313. a zavede nás do takové zvláštní doby, i když která doba nebyla u nás zvláštní.

0: pražský velikou událostí. Měli konečně spatřit tváří v tvář ony hrozné lidi, o nichž pověst i to nesla, že každý z nich mocen byl uhádati třeba z 20 kněží. Hned od rána plnily se ulice a náměstí, kudy bratří do radnice jíti měli diváctvem nedočkavým a zvětšeně nepřátelským. V hlučném davu ozývaly se hlasy výhrůžné, neb křičeli jedni, když půjdou pikarti na radnici, zbíti a rozsekati je, jiní, že do Vltavy s nimi a stopiti je, jiní zase, že mají upáleni býti, ještě prý jsou horší nežli sami čerti.
1: Za touto scénkou, která tak roztomile oživuje jeviště českých dějin, jsme se vydali až do roku 1504.
2: Tehdy poprvé se objevuje jméno Jana Paška.
3: Jan Pašek. Nebyl u jeho jména titul mistr?
1: Byl.
3: Tedy univerzitní učitel, kde ten se tady vzal?
1: Byl poslán, aby přivítal v Praze kacíře z jednoty bratrské.
3: Já myslím, kde se vzal u nás v hlavním městě a to na dost významném postu.
2: Byl předpovězen.
3: Jako počasí?
2: Skoro. V knize jistého pana doktora Jiřího Jensteinera z Naumburku.
3: A co pak, že se na něj autor ten vzpomněl?
2: On totiž uveřejnil takové jedno podivné proroctví.
3: Co to bylo za proroctví?
2: Neblahá zvěst.
3: Čím dál lepší. O čem?
2: O tom, že...
0: Student jakýsi přivede Prahu svými rozumy a chytráctvím ke zkáze.
3: Tak to byla tedy silně neblahá zvěst.
2: Pozdější kronikáři si dali Jensteinerovu věštbu dohromady s tím, co už věděli.
1: No a vyšlo jim, že jde o Jana Paška, tedy onoho studenta.
3: A přivedl Prahu tam, jak bylo řečeno?
1: Skoro.
0: Když se rozepře stavovská mezi šlechtou a městy oprava politická dostala do popředí veřejných záležitostí národa českého.
3: Teď jsme skočili o nějakých 10 let dopředu do doby, kdy si začali naši páni a naše města vzájemně vyřizovat svoje účty.
0: Tak jako každé hlubší hnutí ducha i každé vzbuzení nových potřeb a zájmů nachází časem své zástupce a tlumočníky, tak i postavení stavu městského a potřeba hájení jeho svobody splodili za sebe a našli ty osoby, které před jinými hodili se k dílu takovému.
3: A pozor, teď přijdou dvě jména, z nichž jedno nás zajímá.
0: Byli to zejména dva mužové. Jan Hlavsa?
3: Tak ten to není, ale zbývá ještě jeden.
0: A Jan Pašek?
3: Ano, opět se s ním setkáváme.
0: Kteří v té době, podle slov spisovatele souvěkého, netoliko v Praze, ale i ve všem stavu městském, oba jako dvě světla vzešli, soudce od Boha obdařeni osvíceným rozumem a výmluvností nad jiné lidi, avšak na mysli byli ducha rozdílného. Jan Hlavsa byl rodem ze Stříbra, z poctivých a řádných rodičů stavu městského, prve chudý žák, pak i kantor na školách. Pak oženiv se vzhůru šel a erbu sobě za krále Vladislava dobil. V titulu měl z Liboslavě. I za osvíceného rozumu a vysokého vtipu býval volen na úřad konšelský, co jest dobrého králi pánu svému i stavu městskému činíval, to jest mnohým v zemi české i jinde vědomo.
3: Za času spisovatelů souvěkých možná. My jsme na tom trochu hůř, ale o panu Hlavsovi si stejně povídat nechceme. Na řadě je osoba, která nás zajímá víc.
0: Jan Pašek byl rodem ze Starého Knína, od chatrných rodičů pošlý.
3: Jako, že byli chudí.
0: Býval také chatrným žákem po školách, rektorem i kantorem. Potom, oddav se do koleje pražské, byl učiněn bakalářem i mistrem. A tak stále vzhůru jda byl vzat od Pražanů staroměstských za nejvyššího písaře radního. Pracoval v tom několik let, sa na slovo znamenitě vzat a když se zbavil písařství, po nedlouhém čase volen byl na konšelství.
3: Strmá kariéra chatrného synka chatrných rodičů.
1: František Palacký cudně zamlčel, že byl nejen chatrný, ale i nemanželský.
2: Narodil se místní hokyni jako pan Chart.

0: na ty, co byli počati, ale zejména co se narodili v nemanželském loži, na ty čekal poněkud nezávidění hodný osud.
1: Byl to trpký osud vyděděnce.
0: Z toho bludného kruhu nebylo úniku.
1: Jen málo kdy se podařilo,
0: a to díky šťastné shodě okolností,
1: že si zajistili život podobný, jaký žili řádní potomkové řádných rodičů.
2: Užil si zřejmě během dětství a dospívání svoje?
0: Bez pochyby. Ale zatímco jiného něco takového poznamenalo, zranilo a třeba i zlomilo, Jana ne.
1: Lze se domnívat, že všechny ty ústrky v něm vypěstovaly vzdor a touhu po vyniknutí.
2: To je fakt nebo spekulace?
1: Spekulace.
0: Ale dohady o jeho touze po majetku a kariéře, jakože se u něj projevovala od raného mládí, ty potvrzuje na sobě nezávisle několik soudobých svědků.
1: Autor starých letopisů českých,
0: který líčí mladého Jana Paška jako potulného žebravého studenta,
1: zaznamenal jednu zajímavou epizodu.
2: Jakou pak?
1: Když ten otrhaný žák bloumal krajinou kolem Brandýsa nad Labem, tak najednou viděl před sebou vznosnou tvrz Toušeň a v hloubi své duše zatoužil jí vlastnit, tedy jednou. No a to přání se mu vyplnilo.
0: Mezitím ho ale čekalo dostudování.
1: Vystřídal několik škol, až nakonec zakotvil na Pražské univerzitě, kde dosáhl bakalářského a nakonec i magisterského gradu.
0: Gradus měl. Ale taky pověst.
2: Jakou?
0: Nevalnou.
2: Co se o něm říkalo?
0: Že se vyučil
3: na dobrého kumpána a bumbálka.
0: To o něm ovšem šířili jeho protivníci.
2: A neměli pravdu?
0: Když, tak jenom částečnou.
2: Kdyby to byla pravda úplná, tedy s tou jeho zálibou v alkoholu během univerzitních studií.
0: No tak to by mohl těžko dosáhnout až na funkci děkana artistické fakulty a hlavně na roli uznávaného odborníka ve věcech složitých právních předpisů.
3: Městská práva měl v malíčku a říkal často, že mají voskový nos, který můžeš ohnout, na kterou stranu chceš.
2: Typický advokát, pragmatik.
1: Ten původně bastard, poznamenaný nemanželským cejchem, se začal škrábat strmou cestičkou vzhůru.
0: Jako právník si získal dobré renomé.
1: Jako staroměstský písař povýšil postupně až na kancléře starého města Pražského.
0: Roku 1514. Pronikl mezi končely.
1: Jako člen městské rady začal prosazovat velice odvážný plán. Chtěl totiž spojit staré a nové město v jeden správní celek.
2: K tomu bylo zapotřebí odvahy?
1: Aby ne.
2: Proč?
1: Tak si to vezměme po lopatě. Jedno pražské město mělo jednoho purkmistra a jednu městskou radu. Druhé město taky jednoho purkmistra a jednu městskou radu. No a teď, když by se města spojila... Jeden purkmistr a jedna městská rada, jenomže teď už pro celou Prahu.
2: Nějak by nám tím pádem ubylo funkcí.
1: Čehož se každý funkcionář hodný toho jména děsí jako čert kříže svatého.
3: Kněží v obou městech pražských to oznamovali přikázáních v kostelech a vyzývali všechny, aby přišli do Karolina, že uslyší věci, které už dávno neslyšeli. Z pověření obou purkmistrů, pánů radních a starších obou měst, promluvil mistr Pašek. Mluvil obšírně, začal od prvního českého knížete Přemysla, pak mluvil o králích a pokračoval až do současnosti. Před prvním knížetem nebylo v Čechách správce, řádu ani pokoje, až teprve za jeho vlády. Když pak bylo více knížat, přišly rozbroje, války a nepokoje, až si potom Čechové zvolili krále a jen toho poslouchali. Ale ani tehdy nebyl klid, protože když jim dal císař za pána nějakého cizince, ten chtěl vládnout v zemi podle svých zvyků a obyčejů, takže ho to museli odvykat a nakonec se ho, ač neradi, vzdali. Když to byl Němec, s tím se mohli Čechové sotva shodnout, až nakonec dosáhli od císaře toho, že jim svým majestátem povolil, aby si volili krále, koho budou sami chtít. O tom mluvil dlouho a pak přešel k tomu, jak císař Karel IV. Založil nové město a od té doby byl mezi starým a novým městem jen zřídka skutečný pokoj. V předešlých letech obě města jednala o nápravě, ale pán Bůh jim toho nepopřál proto, že se našli lidé, kteří byli proti tomu a stavěli do cesty různé překážky, ale boží pomsta je neminula a oni různou smrtí sešli ze světa.
0: Proto, milí páni, když se teď změnily poměry a je k tomu vhodná doba, přistupme k čestné a svobodné jednotě, aby ze dvou měst stalo se jedno, když jsme jedné víry, máme stejná práva a jsme spojeni přátelstvím i pokrevním příbuzenstvím, protože na jedné straně jsou otcové a na druhé synové. A uvědomte si také, milí páni, že ještě nejsme skuteční měšťané. Neboť co je to město? Jedině jednota měšťanů. Kolik zla nám přineslo to, když jednota nebyla? Tvrdím, že dříve často jsme usilovali o něco a novoměstští usilovali o totéž, ale vstoupil mezi nás někdo třetí a překazil to a ani jedni, ani druzí jsme nic neuměli zařídit. A co jsme vynakládali na různé obecní záležitosti, na všelijaké jízdy nebo na jiné věci, my zvlášť a vy také zvlášť, a zatím jsme to mohli zaplatit všichni společně z jednoho města. Takhle byly náklady však dvojnásobné. A mohl bych to dokazovat ještě na dalších věcech, ale pro nedostatek času už končím.
2: On už nakonec stejně řekl všechno a jeho argumenty zněly celkem rozumně.
0: Mimo jiné díky Janu Paškovi prožívá Praha významnou chvíli ve svých dějinách.
1: Z důvodů hospodářských, politických a hlavně v souvislosti s trvajícím konfliktem mezi městy a šlechtou dochází k administrativnímu spojení starého a nového města Pražského.
0: V Karolínu se koná vlastní sjednocovací akt.
1: Bourají se některé brány.
0: Taky příkopy v centru města se zasypávají, například na Můstku.
1: Slučují se cechy.
0: A vzniká taky jedna konšelská rada.
1: Obchodním středem se stal z obou měst přístupný prostor Havelského tržiště a Koňského trhu.
3: Pak promluvil purkmistr.
0: Protože Bůh tomu chtěl a ráčil to způsobit, budiš navěky pochváleno jeho svaté jméno.
3: Pak dodal.
0: Páni obecní, jestli je mezi vámi někdo, kdo s tímto sjednocením nesouhlasí a má nějaký lepší návrh, ať to řekne nyní, dokud je ještě čas, a nemluví proti tomu potom někde potají. A my všichni prosíme pány purkmistry i konšely, aby takového člověka vypověděli z města nebo nějak jinak potrestali.
2: Čehož zřejmě nebylo zapotřebí, neboť všichni svorně volali
3: tak,
0: tak,
3: tak,
1: tak.
2: To poslední tak sem nepatřilo, ženy v městských radách nezasedaly.
1: Jako bych nic neřekla.
3: Tak tedy došlo k tomu sjednocení a žádný se neodvážil proti tomu něco říci. Pak začali zpívat píseň O ty svatý spasiteli, pak vyzváněli a zpívali Te Deum a na radnici také zvonili a zvonili i příštího dne ve všech kostelích i na radnici. Potom bylo dáno 7 staroměstských konšelů na novoměstskou radnici a 7 novoměstských konšelů na staroměstskou radnici. Pozvali také všechny cechmistry staroměstské na jejich radnici a novoměstské zase na novoměstskou a ty také navzájem spojili. Budou-li jednat čestně, jednota přetrvá. Ale jestli je v tom lest, podvody a neupřímnost, zhyne a nebude dlouho trvat. Však to potom také tak dopadlo.
2: Stěžuje si starý letopisec český a ví dobře, o čem mluví.
3: Roku 1521. podal Albrecht Rendl.
2: Pan Rendl, nebo také Rendlík z Oušavy, byl královský prokurátor a podkomoří.
3: Podal žalobu na Klatovské, protože bezprávně a bezdůvodně připravili pana Petra sudu o majetek. Pašek z Vratu mu dal odpověď.
0: Ty ses ke všem třem stavům zachoval špatně a všechny si zradil a proto věz, jestli to nevíš, že nemáš před žádným soudem co mluvit, ani se nemáš co ohánět nějakým právem.
3: On na to odpověděl, že je lepší než všechna města dohromady a Pašek mu zase řekl.
0: Já sám jediný jsem lepší než ty, Rendlíku.
3: A on zase, že ne, že on je lepší, až je museli okřiknout. Ale Pašek mu přesto ještě řekl.
0: Pamatuješ? pomůžeš, jak si říkal Klatovským, aby oblehli Janovice? Že jim přitom pomůžeš?
3: A tak podobně a pak ještě...
0: Já jsem tě udělal pod komořím.
2: No, já si bláhově myslel, že žabomyší spory jsou vynálezem moderních politiků.
1: Kde pak? Všechno už tu bylo.
3: Toho roku 1521. přijel do Prahy jeden učený Němec od doktora Martina Lutera, mnich mistr Tomáš Mincer, ještě s jedním člověkem. Přijel z Cvikova nejprve do Žatce a odtud do Prahy. A tady podával prostému lidu obojího pohlaví tělo a krev páně pod obojí způsobou. Podával také v týnském chrámě a kázal německy a latinsky zde i v betlémské kapli a u božího těla. Páni ho na vlastní náklady vydržovali ve veliké univerzitní koleji mezi mistry.
2: Takže jeden z úhlavních lutriánů, Tomáš Mincer, byl v Praze.
0: Zpočátku moc velký úspěch neměl.
2: Co pak nezaujal?
0: Ani tenkrát nebyla jazyková vybavenost českého obyvatelstva na přílišné výši.
1: Pražané jeho němčině a latině nerozuměli.
0: Jeho kázání musela být do češtiny tlumočena.
1: Ale mladí patriciové,
0: kteří většinou německy uměli,
1: ti si začali uvědomovat, jaký je rozdíl mezi konzervativním kališnictvím,
0: jenom málo se lišícím od katolictví,
1: a radikálním luterovým učením.
0: Mnozí se od starokališníků odklonili a začali popřávat luterství sluchu.
2: Například?
0: Například Jan Hlavsa z Liboslavie, jeden z vůdců města.
2: A Jan Pašek z Vratu?
0: Ten byl opačného názoru. Někdejší přítel Hlavsa tím dal svému nyní úhlavnímu protivníkovi do ruky zbraň, o jejíž ničivosti neměl ani potuchy.
3: Roku 1524. v pondělí po svatém Řehoři v 10 hodin dopoledne byla v Praze obnovena rada. První purkmistr Jan Pašek z Vratu, dále Mikuláš Šorf, Ziga Vaníčkovic, mistr Václav Lazar, Jan Karban, mistr Burian, Jan Erazim z Čerení.
2: A tak dále, až po...
3: Jiříka Švíka a soukeníka Blaška.
2: Kompletní přestavba na radnici.
0: Kompletní převrat.
1: Paškův převrat.
0: Paškův puč.
1: Ochotných spolupracovníků měl dost.
0: Ku příkladu kněze Havla Caheru, který blesku rychle vyměnil radikální luteránství za věrnost konzervativnímu kališnictví.
1: Neocenitelným Paškovým pomocníkem byl řezník Ziga Vaníčkovic.
2: V Nové radě byl jmenován na druhém místě.
1: On to byl Paškův švagr.
2: Takže to zůstalo v rodině.
0: Ziga zorganizoval v srpnu roku 1524. na staroměstské radnici zatčení posledních 4 členů městské rady, kteří se přikláněli na stranu konkurenčního Jana Hlavsy z Liboslavě.
1: A Jan Pašek mohl spustit v Praze represálie, jaké tohle město dlouho nezažilo.
3: Když byli páni radní pohromadě, zhluknul se tak veliký počet lidu obecného na radnici, že naplňoval všechny její místnosti. Ziga Vaníčkovic promluvil k tomu množství a zavázav je k pomoci vstoupil s nejodvážlivějšími do poradní síně a tam slovy diktátorskými ve jménu krále i obce jal se vyniti purkmistra i konšely ze spiknutí a zrady, jež to ukládali prý obezživotí spoluměšťanů svých. Nejprve obořil se na městského kancléře Luterova přítele, lotrem, šibalem a zrádcem jej nazývaje. Kázal jej zatknouti a vzíti do vězení jeho milosti. Potom purkmistrovi ani mluviti nedal a odňal mu úřad. Donutil ho k vydání klíčů a pečeti městské a tu i s úřadem odevzdal svému švagarovi, mistru Paškovi, a purkmistra kázal do vězení dáti. Taktéž i končely, které do místnosti ve vyšším patře radnice na vězení ustrojených odvésti dal. Když pověst o tom roznesla se po Praze, ještě předpolednem bez meškání ze všech stran lidé u velikém množství běželi se zbraní na radnici a na náměstí, že bylo strachu se podívati. Ale ani v té zhovadilosti a skrvavilosti lidí jedněch proti druhým nestalo se žádné bitvy. ani útoky na domy, ani krveprolití nejmenšího. Protože v pochybení o tom byli mezi sebou, kdo by s kým byl, an z obojí strany byl znamenitý počet, ve kterém otec proti synu, bratr proti bratru i jiní přátelé proti sobě museli by povstati. Neboť vesměs se zhloučili, nevědouce, co činiti.
1: Jediný, kdo přesně věděl, co činiti,
2: byl Jan Pašek z Vratu.
1: Bezohledný primas vyštval z Rady a taky z Prahy všechny své soupeře.
0: Ale nebyl to žádný improvizátor.
1: Velice dobře odhadoval v časovém předstihu, co bude následovat.
0: Věděl, že musí ospravedlnit své činy před lidmi, kteří ho činy i mocí předčili.
1: Proto se obrátil na krále Ludvíka, na stavy a na politické reprezentanty okolních zemí.
0: Ve svých listech vysvětloval, že on vlastně zachránil hlavní město před spiknutím luteránů.
3: Papež v psaních svých králi a králové velebil to nové potlačení Pikhartů v Čechách jakožto jedno z největších dobrodění, které za jeho času Bůh církvi svaté propůjčit ráčil.
1: Když měl Pašek papežovo uznání v kapse, opevnil se v Praze jako v pevnosti.
0: Svolal takzvanou velkou obec, tedy shromáždění všech plnoprávných obyvatel města, které mělo funkci jakéhosi pražského parlamentu.
1: Příslušníků velké obce bylo celkem 1868 měšťanů.
0: S tím parlamentem to ale byla šaškárna. Nebo tragédie?
1: Tragikomedie. Všech 1868 Pražanů muselo před svého primase předstupovat jednotlivě a prohlašovat, že mu zachovají loajalitu.
0: Městský písař zapsal jejich jména do městské knihy.
1: Vynucená demonstrace věrnosti se dočkala symbolického zvěcnění.
2: Nebyla první ani poslední v našich dějinách.
3: Roku 1529. Ferdinand, český král, sesadil radu nejprve na Starém městě a zanechal ze starých konšelů nežli tři. Jiné všecky nové volil, potom i na Novém městě. A tu Pražanům jednotu jejich, v kterou se byli před 10 lety sami o své újmě bez povolení královského spojili, zase roztrhl a rozdvojil a z Prahy dvě města a práva, jakož prve vždycky bývalo, udělal. Za to rozdvojení zejména mnozí ze staroměstských nebyli vděční, zvláště kteří z úřadů zvykli svých užitků vyhledávati.
2: Tak se mně zdá, že se v Praze radovali, když se spojovali i když se trhali. Oni se v Praze zkrátka radovali za každého režimu.
0: Režim Jana Paška z Vratu byl v té době už minulostí.
1: Jeho pád vlastně způsobili oslavy.
2: Jaké oslavy?
1: 10. výročí sjednocení Prahy. Dva dny předtím dal Pašek popravit dva odpůrce a poté se v Praze konal na jeho popud průvod obyvatelstva.
0: Tato provokace ze strany vlastních poddaných přiměla Ferdinanda k činu.
2: Milého Paška sesadil.
0: Stalo se tak se stejnou rychlostí a nepředvídatelností, s jakou provedl Pašek o 4 roky dřív svůj půč.
1: Načež ho Ferdinand
0: pro jistotu
1: obvinil ze všech možných prohřešků, na které přišel.
0: A Pašek jako zkušený právník pochopil, že obrana nemá smysl a poprosil krále o milost.
1: A král mu ji dal. Jediným Paškovým trestem bylo vypovězení z Prahy.
0: Dožil na majetku v Toušeni, ze kterého si vybudoval impozantní sídlo.
1: Také tam roku 1533 zemřel, aniž zanechal jediného potomka.
0: Kvůli samému ženění a politice totiž neměl na děti čas.
2: Tak tady končí příběh cynického dobrodruha, který se dostal k moci.
0: Když byl mladým potulným studentem, rád si hrál na upřímného obhájce správné věci.
1: Když dospěl na vrchol kariéry, tato maska z jeho obličeje až příliš často padala.
0: Kristus. Prej Kristus. Tak jste již všichni skristovali, aby dobře nebylo.
2: Tak se nekontrolovaně obořil na kališnické měšťany a kněží, kteří si mu dovolili připomenout příklad Ježíše Krista.
0: Já nemohu tak dokonalý být křesťan, abych mohl odpustit nepříteli, co proti mně učiní.
2: A na tom vytrval až do své smrti. Nikomu nic neodpustil. Nejvíc všem neodpustil sám sebe. Ta slova, citovaná v titulu dnešních toulek, jsou z jeho dopisu.
0: Nikdá se s nepřítelem svým se slovy mnoho nesvař, ale dočka jeho, když přes lávku půjde, podtrhniš mu nohy, ať sám upadne.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

To nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Kolega Boris Riegler proslul svou empatii.